0: najít lepší cestu. Počasí.
1: Karlovy Vary hlásí zataženo a 11 stupňů, nad Prahou oblačno a teplota už se tam dostává k 15 stupňům Celsia. Pec pod Sněžkou zataženo se 13 stupni, stejně tolik je i ve Znojmě, je tam oblačné nebe, oblačno je i v Brně nebo v Ostravě, v Brně ale se 12 stupni a v Ostravě s 15 stupni Celsia. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti by ještě přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty budou ale ještě vysoké od 17 do 22 stupňů a tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte kolem 24 místy až 25 stupňů Celsia. Zítra už se za studenou frontou počasí změní, bude větrno a ve východní polovině našeho území i deštivo. Ráno ale bude ještě mraků málo. Během dne se nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty už ale budou citelně nižší. Od 12 do 16 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Zpěvačka Leny na Radiožurnálu Sport, je 8 hodin a 36 minut. Přeji vám příjemné nedělní ráno. V zámoří začaly přípravy na nový ročník NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k výhře nad Torontem 4-3 v prodloužení, nakonec 9 úspěšnými zákroky. A vidět byl třeba také útočník Matyáš Šapovaliv, který podpořil přihrávkou vítězství Vegas nad Los Angeles 4-2.

0: slavní Kín ve vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy jsou v šancelize třetí, doma vyhráli všechny zápasy, včetně toho posledního proti Zbrojovce Brno. Velký podíl na mladoboleslavských úspěších má muž, který prožívá zajímavý příběh. Představte si, že ve své první sezóně v nejvyšší soutěži dáte jednu jedinou branku. Pak přijde další ročník a najednou máte na kontě 6 gólů za pouhých 8 zápasů. Přesně to je případ křídelníka Mladé Boleslavy a aktuálně nejlepšího střelce šance ligy Martina Šuberta.
1: Fanoušci Mladé Boleslavy se radovali z vítězství 2-0 nad Zbrojovkou Brno a oslavovali hlavně Šuberta, kterého jakoby nepoznávali. Sice vypadá pořád stejně, ale gólu teď dává podstatně víc, a to z jednoho důvodu.
2: Začal jsem si víc věřit, tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: Sebedůvěra bývalému mládežnickému reprezentantovi v minulé sezóně chyběla. Věřit si Šubert začal až po letní pauze.
2: V té přípravě jako už se mi začalo hrát o hodně lépe a určitě mi pomohl nesmírně ten první gol v Olomouci.
1: Tehdy na začátku srpna asi Šubert netušil, že trefou na hřišti Sigmy odstartuje svoji střeleckou show, která trochu zaskočila i trenéra Mladé Boleslavy Aleše Majera.
3: Asi jsme nečekali až takovouhle produktivitu, ale určitě, když jsme Martina Šuberta z Ostravy brali, tak jsme ho brali, protože dokáže být velmi dobrý v té poslední třetině hřiště.
1: Říká kouč Středočechů Majer. Šubert je odchovanec pražské Slávie, ukázal se i ve Vlašimi a v B týmu Baníku Ostrava. Zdá se ale, že své místo našel v Mladé Boleslavi. Se sebevědomím v zádech se mu daří úplně všude.
2: Na tréninkách, prostě když hrajem nějakou prostě soutěž jako střelbu za vápnem a takové, tak i tam mi to prostě tam teďka padá, takže je to jedno s druhým.
1: Vypráví Šubert, 24letý záložník Mladé Boleslavy, který zatím překvapivě útočí na korunu pro krále střelců šance ligy. Z Mladé Boleslavy Adam Procházka, Radiožurnál.
0: V dalších včerejších zápasech v šancelize Liberec po 4 výhrách za sebou pouze remizoval 0-0 na hřišti nováčka Artisu Brno a nevyužil tak šanci dostat se na první místo tabulky. Pardubice porazili Bohemians 2-1, no a na vítězství v nové sezóně stále čeká Slovácko, které doma remizovalo s ostravským Baníkem 2-2. Je tedy jisté, že po 9. kole a před tou reprezentační pauzou bude na prvním místě tabulky Slavia, kterou ještě navíc dnes čeká od 18 hodin zápas proti Viktorii. Dnešní ligový program ale odstartuje už ve 13 hodin, a to duelem Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin pak mají výkop zápasy Jablonec Zlín a Olomouc Sparta. A vy vše důležité uslyšíte ve vysílání Radiožurnál.

0: Suverénně největší hit kapely Spin Doctors Two Princess na radiožurnálu Sport dozněl v 8 hodin a 47 minut. Odlišné emoce včera zažívali v anglické Premier League dva čeští brankáři. Antonín Kinský v brance Tottenhamu třikrát inkasoval doma od Aston Villy. No a Tottenham po prohře 2-3 se v tabulce propadl na sestupové pozice. Další český golman Lukáš Horníček, ten se naopak s Newcastlem vrátil na vítěznou vlnu. Doma pomohl k výhře 2-1 nad nováčkem z Halu. Obhájce titulu Arsenal ve včerejším programu prohrál nečekaně vysoko 0-3 na hřišti Brightonu a poprvé v sezóně ztratil body. Tabulku Premier League tak vede Manchester City, který má ještě k dobru dnešní zápas proti Sunderlandu. Ten se bude hrát od 15 hodin. Ve stejnou chvíli se rozehrají i duely Bournemouthu s Liverpoolem a Leedsu s Crystal Palace a dnešní program v anglické Premier League od 17:30 zakončí utkání mezi Fulhamem a Manchesterem United. Jak se to všechno bude vyvíjet, to v našem odpoledním vysílání na radiožurnálu Sport uslyšíte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V létě 2017 otřásl fotbalovým světem přestup, který změnil dějiny trhu s hráči. Brazilská hvězda Neymar opustila Barcelonu a zamířila do Paris Saint-Germain za neuvěřitelných 222 milionů eur, což je dodnes rekordní přestupová částka. Téma pro naši encyklopedii, které teď probereme s Anou Skalovou. Znovu dobré ráno.
1: Hezké ráno. V Barceloně předtím Neymar působil 4 sezóny, během níž odehrál 186 soutěžních zápasů a nastřílel 105 branek. A v katalánském klubu tvořil legendární útočné trio MSN, které nahánilo strach celé Evropě. A my se vás teď v soutěžní otázce nebo nesoutěžní otázce ptáme, kteří další dva hvězdní jeho Američané oblékali s Neymarem dres Barcelony.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Předpokládám, že asi víte. Byli to Argentinec Lionel Messi a Uruguayec Luis Suárez.
1: Přestup do PSG byl tak drahý nejen kvůli Neymarovým mimořádným sportovním kvalitám, ale také proto, že byl považován za jednu z největších marketingových ikon světového fotbalu. Paříž chtěla získat hráče světové úrovně, který by klubu pomohl vyhrát Ligu mistrů, a jedinou cestou bylo zaplatit celou výstupní klauzuli stanovenou Barcelonou.
0: V dresu pařížského klubu strávil Neymar 6 sezon, odehrál 173 zápasů a vstřelil 118 gólů. Přestože několikrát vyhrál francouzskou ligu a dovedl PSG až do finále Ligy mistrů v roce 2020, vysněnou evropskou trofej nezískal.
1: Jeho rekordní odchod z Barcelony byl šokem, ale zároveň odstartoval éru astronomických přestupů. Neymarův transfer tak zůstává jedním z nejvýznamnějších momentů moderní fotbalové historie.
0: A zároveň je to moment, který jsme si připomněli v naší encyklopedii spolu s Anou Skalovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ti skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Žeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Oskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: No a Pavla Horváta uslyšíte v našem vysílání i po 9. hodině, budeme totiž probírat dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Teď je ale čas na zprávy.
6: Radiožurnál je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
7: Babiš a Macinka dopoledne znovu projednají státní rozpočet. Zítra má návrh schvalovat vláda. Rusko zaútočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Čeští tenisté po obratu porazili Spojené státy a postoupili na finálový turnaj Davis Cupu. V okolí Mošnova čekejte kolony na silnici 58 směrem z Ostravy do Příbora. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jednání chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše část vládní koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali taky navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard a další úspory ještě v průběhu roku přinesou změny některých zákonů.
8: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
7: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Opozice už teď koalici kritizuje. Tak vysoký schodek považuje v době ekonomického růstu za neobhajitelný. Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dněprovské úřady informovaly o 4 zraněných.
9: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Muzeum a galerie Orlických hor získalo do sbírky vojenský vak československého důstojníka a odbojáře z druhé světové války Františka Kinicha. Před lety ho koupil americký občan na bleším trhu v Buštěhradu. Téměř 20 let ho měl doma, než na něm letos objevil Kinichovo jméno. Vak potom věnoval muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Historici teď zkoumají původ věcí a další souvislosti, říká Jaroslav Motl z Muzea a galerie Orlických hor.
10: Komunikujeme s Vojensko-historickým ústavem, uvidíme, jestli tam obdobný předmět mají, takže i z hlediska vlastně dokladů působnosti československé armády, tak je to poměrně cenný předmět, protože tohodle vybavení, které si vojáci vozili na frontu a měli ho někde v zázemí, se tolik nenachází.
11: Sport. Čeští tenisté po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
12: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni do třetíce. Já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
11: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zdržení na silnici 58 před Mošnovem a uzavřená 16 u Slaného. V Mošnově na letišti Leoše Janáčka před pár okamžiky odstartoval dnešní program Dnů NATO. Do areálu podobně jako včera proudí řady návštěvníků a podle toho také vypadají okolní silnice. Plní se teď hlavně 58 směrem z Ostravy. Z poloviny obchvatu Petřvaldu ke kruhovému objezdu před záchytným parkovištěm se jede zhruba 10 minut. Od Příbora je zdržení zatím krátké, maximálně 5 minutové. 16 ze Slaného do Mělníka mezi odbočkami na Žižice a Luníkov je po včerejší nehodě neprůjezdná a dle aktuálních policejních informací tak zůstane až do zítřejšího odpoledne. Včera se tam srazilo osobní auto s cisternou, z té vyteklo velké množství nafty i benzínu. Sanační práce tak vyžadují více času. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez potíží. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibude a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Devět hodin, pět minut, pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. No a dnes čeká fotbalisty závěr posledního kola před reprezentační pauzou. Budou se hrát celkem 4 zápasy od 13 hodin Hradec Králové s Teplicemi, 15 hodin Olomouc, Sparta a Jablonec Zlín. No a v 18 hodin šlágr kola, kdy mistrovská Slavia nastoupí doma v Edenu proti Plzni. A to bude hlavní téma pro naše povídání už po písnice od Soul Asylum s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem. Tak příjemné dopoledne.

0: Ve fotbalové šancelize se dnes budou hrát poslední 4 zápasy před dlouhou reprezentační přestávkou. 9. kolo uzavře šlágr kola od 18 hodin. Se mistrovská Slavia utká z Plzní. No a v pražském Edenu u toho bude i náš fotbalový expert, pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát, kterého i teď zdravím. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak jak ty osobně vzpomínáš na zápasy Plzně proti Slavii, když jsi nastupoval právě za Plzeň? Byly pro tebe speciální nejenom kvůli tomu, proti komu se přímo hraje a kde, třeba v Edenu, ale i kvůli tomu, že jsi za Slavii sám hrával?
1: No, tak samozřejmě bylo to malinko výjimečný, nicméně těch zápasů za ten život člověk odehraje spoustu a úplně na každý si nespomene, ale jsou zápasy, které samozřejmě měly, řekl bych, takové svoje kouzlo proti Slavii a samozřejmě v Edenu, který je novej, nebo pro mě byl tu dobu novej, protože jsem zažil i ten starý Eden, tak si myslím, že prostě je to výjimečný, skvělá atmosféra a krásný zápas, no.
0: Ten dnešní duel je trošku jiný nebo v jiném postavení jsou týmy, než jsme bývali zvyklí. Zatímco Slavia vede ligovou tabulku, tak Viktorii se nedaří. Je až 10. Navíc má za sebou nepovedený vstup do ligové fáze Evropské ligy, když ve čtvrtek prohrála s belgickým Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Je teď před ní ta cesta na Slavii. Jak je vůbec těžké udržet pozitivní myšlení a nejít do toho zápasu s tím, že ať už to máme za sebou, konečně bude pauza?
1: No, tak bylo by špatný, kdyby některý hráči přemýšleli podle té poslední věty, co si řekl, aby byla rychle pauza, ať už je konec, ať to dopadne jak chce, protože každý zápas, každý bod je důležitý. Já si myslím, že ty kluci dobře vědí, že jsou v Plzni, nebo doufám, že to vědí, a že vlastně hrajou i o svoji kariéru, protože samozřejmě Plzeň zatím patří furt ještě k našim jako top týmům, kde mají ty kluci zázemí, kde mají možnosti se zlepšovat a pokud tam někdo bude předvádět výkony, který prostě nebudou tomu hodný, no tak by tam neměl být a asi si to budou muset ty hráči uvědomit, protože to tak někdy v těch zápasech podle mě vypadá, no.
0: No a když se na to podíváme z opačného úhlu pohledu, z toho optimističtějšího pro Viktorii, kdyby uspěla a třeba vyhrála v Edenu, může to být zlom v té sezóně, nebo tam pak právě naopak by vlastně mohla škodit ta dlouhá pauza?
1: No, tak já si myslím, že dneska nemají co ztratit, mají dobrou pozici, určitě Plzeň dneska i podle tabulky, i podle výsledků a výkonů jede do Edenu jako outsider a nemá co ztratit a už několikrát dokázala překvapit, samozřejmě uvidíme, v jakém stavu to mužstvo je, to mužstvo nevypadá dobře od začátku sezóny a nevím, jestli lusknutím prstů se to teďka změní, protože samozřejmě ten pohárový zápas zase ukázal, že Plzeň není ve formě, byť soupeř byl fantastický, tak Plzeň nepřevedla skoro nic a teďka to bude dneska velmi těžký. No.
0: A očekává, že trenér Radoslav Kováč výrazněji sáhne do sestavy a pokud ano, tak na jakých místech?
1: No, tak ono to není jednoduchý, že jo, furt měnit sestavu, myslím si, že i teďka vlastně proti tomu víkendovému minulému zápasu tam byly 3-4 změny a znova to nedopadlo dobře, takže není to jednoduchý, myslím si, že i Radek Kováč ještě poznává ty hráče, takže já si netroufnu říct, kde bude změna, možná, že třeba dostane šanci Kabongo na hrotu, který si myslím, že by tam mohl být, protože nikdo zatím ze současných útočníků se neprosazuje, uvidíme.
0: Z toho pohledu na tabulku by se to nabízelo, vidíš i ty Slavii tentokrát v tom duelu s Plzní jako jasného favorita?
1: No, jednoznačního favorita. Já teda samozřejmě myslím si, že ta tabulka je něco vypovídající po těchto pár kolech, ale jako z toho hlediska, jak ta sezóna prostě se vyvíjí teďko, tak si myslím, že Slavia opravdu je jednoznačným favoritem toho zápasu.
0: Reprezentační trenér Santi Denia povolal na zápasy Ligy národů i 3 slávisty, kteří v posledním ligovém zápasu v Teplicích chyběli v sestavě. Lukáše Provoda, Davida Zimu a Michala Sadílka. Dnes proti Plzni je očekáváš na hřišti?
1: No, já jsem na to zvědavý. Myslím si, že Michal Sadílek bude mít takový ten obvyklý kryt na ten nos. Nevypadalo to hezky, ale myslím si, že on je bojovník, že bude chtít být na hřišti. Nevím, jak je na tom samozřejmě Lukáš Provod a další hráči, kteří měli nějaký zdravotní problémy. Ty zranění nikdo neví. Takhle z té tribuny neodhadneme, co všechno jim je, nebo jak dlouho to může trvat, ale samozřejmě budou chtít hrát a pokud to bude jenom trošku možný a pokud ne, tak Slávě si myslím, že už ukázala, že má dost širokou lavičku na to, aby ty výkony byly vyrovnaný.
0: V 18 hodin se začne hrát v Edenu utkání mezi Sláví a plzeňskou Viktorií. Bude u toho i Pavel Horvát, takže ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Tak prozatím díky a těším se na slyšenou.
1: Hezký den.
0: No a ještě připomenu, že dnešní program nejvyšší fotbalové soutěže začne už ve 13 hodin, kdy se utkají Hradec Králové a Teplice. V 15 hodin pak začnou utkání Olomouc Sparta a Jablonec Zlín. O jejich průběhu uslyšíte také na Radiožurnálu Sport. Kompletní přenosy vám nabídneme na našich internetových stránkách, případně je najdete v aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Linkin Park na Radiožurnálu Sport. Ve Spojených arabských emirátech v Abu Zabí se hrál první ročník superpoháru, turnaje pro nejlepší týmy mužské basketbalové Euroligy. A ve finále uspěl Real Madrid, který přetlačil Olympiakos Pireus 93-89 a v utkání o třetí místo turecké Fenerbahče přehrálo Dubaj 85-77.

0: Další předehrávce třetího extraligového kola nad Plzní 3-2.
1: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli prvních 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
2: Říkal útočník Třince Andrej Nestrašil a 2-1 to bylo od konce první třetiny až do té třetí pro Plzeň a pochvalu od Nestrašila si vysloužil třinecký brankář Ondřej Kacetl. Ten vychytal ve druhé části hodně plzeňských šancí.
3: Jsme tam měli bojovnost, ale bohužel v těch detailech ten Třinec nám ukázal, jak se hraje závěr zápasu, mají zkušený tým a my jsme tam jim umožnili nějakýma situacema ten zápas otočit, takže jedeme s prázdnou, co nás hodně teda mrzí, protože se nám to stalo po druhý za sebou v zápase.
2: Hodnotil kouč Plzně Jiří Weber, že páteční ztráta vedení v závěru utkání v Olomouci se v Třinci opakovala. Naopak Třinec navázal na páteční pozitivní otočku. V pátek otočil s Kometou z 2-5 na 6-5. Tentokrát druhý gól Andreje Nestrašila v utkání znamenal srovnání na 2-2 a následná asistence stejného hráče vítězný gól Romana. Třinečtí opět ukázali, čím dokáží zápasy otáčet.
1: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemýchali, samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde. Bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy vedou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla. Pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
2: Doplnil Andrej Nestrašil. Třinec je po třech zápasech v čele tabulky se všemi možnými 9 body. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
0: Dnes soutěž pokračuje dalšími 5 zápasy. Všechny začnou v 17 hodin. České Budějovice nastoupí proti Olomouci. Brněnská Kometa přivítá Hradec Králové. Liberec se utká s Kladnem. Pardubice s Karlovými Vary a Vítkovice s Litvínovem. My vám nabídneme v pořadu s mikrofonem za sportem aktuality ze všech stadionů. No a samozřejmě stejně jako u těch fotbalových zápasů, tak i u hokejových platí, že kompletní přímé přenosy najdete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhled. Hlas.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
6: Hello. You're out there. You're trying. Are you patient? Are you blind? Are you with me?

0: se další zprávy na Radiožurnálu Sport. Po nich se ještě vrátíme v našem vysílání ke včerejšímu skvělému úspěchu českých tenistů, kteří postoupili po výhře nad Spojenými státy do finálového turnaje Davis Cupu.
1: 9 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Na ostravském letišti v Mošnově druhým dnem pokračují dny NATO. Včera podle pořadatelů dorazilo zhruba 92 tisíc lidí. I dnes musí řidiči počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Návštěvníci v programu uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení mírových jednání. Uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezájí. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazení financí a zrušení námořní blokády. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury. Sport. Fotbalový záložník Pavel Schulz ve francouzské lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4-0 na Tren. Olympik se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v lize zůstává neporažený. Golman Lukáš Horníček v anglické lize s Newcastlem porazil 2-1 nováčka soutěže Hull. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským prohrál 2-3 s Aston Villou a v tabulce se propadl na sestupové pozice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D46 u Prostějova, pak i na silnici 50 za Starými Hutěmi. Na D46 z Vyškova do Olomouce teď velice opatrně těsně před Prostějovem. Na 23. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na 50. z Hradiště do Brna z Bystřete v Serpentinách za Starými Hutěmi. Mezi motorestem Samota a odbočkou na Koryčany stojí na úzké krajnici porouchané nákladní vozidlo s návěsem. Zasahuje i do pravého pruhu a musí se vybočovat. Na místo spěchá policejní hlídka. Na silnici 11 na hlavním průtahu Šumperkem z Bystřete na úrovni Mountfieldu. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. S opatrností se projíždí jedním pruhem, ale projíždí se plynule bez zdržení. O něco horší situace panuje na silnici 58 před Mošnovem. Jak jste slyšeli před okamžikem ve zprávách, dnes druhým dnem pokračují dny na to. Od konce obchvatu Petřvaldu ztratíte okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě bude i kolem 24 a na horách čekejte většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Ex-ambassadors se otevřeli další část vysílání radiožurnálu Sport. Motocyklový závodník Filip Salač prožívá poslední týdny trošku jako na houpačce po slavném vítězství ve velké ceně Silverstoneu ve třídě Moto 2 v mistrovství světa silničních motocyklů. V dalších dvou velkých cenách nedojel do cíle, ale teď zase na sebe upozornil, protože vyhrál kvalifikaci na dnešní velkou cenu Rakouska, dokonce v rekordu své třídy v rekordním čase okruhu ve Spielbergu. Samotný závod začne ve 12 hodin a 15 minut a my vás o jeho průběhu budeme informovat.

0: No a po písnice od kapely Sweet na Radiožurnálu Sport 9 hodin a 40 minut téma Davis Cup a skvělé vystoupení a drama českých tenistů ve druhém kvalifikačním kole proti Spojeným státům. Včera v libeňské aréně to vyšlo, obrat na 3-2 a postup přes Spojené státy. Byl u toho náš reportér David Prouza, kterého zdravím, tak dobré ráno asi určitě ještě pro tebe po té noční šichtě.
1: Hezký den.
0: Tak když se teď vracíme vlastně k tomu, co se včera odehrálo, tak naskakuje ti zase ještě husí kůže už jenom z té atmosféry ve vyprodané hale?
1: Určitě, ale nejenom z té atmosféry, ale vlastně i z výkonu všech tenistů. A já bych začal těmi, co prohráli, kteří hráli opravdu neskutečný debl, Adam Pavlásek s Patrikem Riklem a to je taková škoda, takhle blízko vítězství se málo kdy můžete nacházet a to, že nakonec nevyhrajete, taky je hrozně zdrcující, ale velké štěstí pro celý tým, že nakonec ta deblová porážka ještě nemusela Česko mrzet, ale opravdu krásný výkon a přijde mi, že opravdu po dlouhé době v Davis Cupu je dvojce deblová, která je schopná hrát třeba stabilněji a častěji, že se to nebude muset točit z jednoho singlisty, jednoho deblisty, ale že prostě ten deblový pár bude připravený a věřím pevně tomu, že to, že to nevyšlo teď, neznamená, že to nevyjde příště, třeba právě na tom listopadovém finále, protože tam samozřejmě také 4 hry bude zapotřebí, ale pár slov musíme ztratit i o těch singlech. To byl prostě krásný, magický večer, nejkrásnější asi vykoupení Jakuba Menšíka, který po velmi, velmi, velmi nepovedeném pátečním výkonu se vybičoval k tomu, aby porazil světovou čtyřku Bena Shelton. A tím vlastně vůbec umožnil Jiřímu Lehečkovi zabojovat o ten rozdílový postupový bod. Takže opravdu všichni v týmu předvedli nadstandardní výkon a i díky tomu ta otočka nakonec z 1-2 na těch konečných 3-2 se vůbec stala. A když se to všechno spojí s tím, jak lidé fandili, tak samozřejmě opravdu krásný večer, krásná vzpomínka.
0: Ono by se možná mohlo s trochu nadsázky říct, že to prostě pojel český tým s tím heslem vítězná taktika se nemění a úplně skopíroval to loňské vítězství na Floridě proti Spojeným státům, kde Češi také po výsledku 1-1 z prvního dne prohráli 4 hru a pak to otočili v těch zbylých 2 hrách, ale já si nepředpokládám, že by to byl plán. Nicméně je obdivuhodné právě to, že znovu dokázali po té prohrané 4 hře sebrat ty psychické síly. Jakub Menšík, Jiří Lehečka zvládli ty svoje zápasy ve 2 hrách. Navíc Jakub Menšík prohrál první set, takže Američanům v tu chvíli zbývalo právě uhrát ten jeden set, tedy konkrétně Ben Sheltonovi. Byla v tobě i třeba malá rušička po tom prvním setu Jakuba Menšíka s Sheltonem?
1: No upřímně, s Jaroslavem Plašilem jsme si právě říkali, že navzdory tomu, a myslím, že to padlo i ve vysílání, že navzdory tomu, že ztratil Menšík první set, tak to pořád vypadalo velmi dobře, protože on na tom kurtu působil úplně jinak. Byl soustředěnější, víc namotivovaný a přišlo mi, že tak nějak si víc uvědomoval, že hraje zápas v té naplněné O2 aréně. Ten pátek, tam se prostě nesešlo v Menšíkovi vůbec nic. Nepříjemný soupeř, možná třeba trochu nervy, nechci mu úplně hledět do duše. Jakub Menšík mluvil o tom, že prostě nebyl ve své kůži, pod tím si víceméně můžeme představit cokoliv. Ale to, jak hrál proti Sheltonovi, i když ztratil tu první sadu, tak stále to dávalo naději a nakonec ten vývoj ukázal, že jsme se úplně s Jaroslavem Plašilem nespletli. A pokud jde o tu paralelu, tak tam je zajímavé, že vlastně stejní singlisté zvládli také ty zápasy, ale proti jiným Američanům. A tehdy to byl Taylor Fritz, myslím, v tu chvíli světová trojka, rovněž také velmi úspěšný tenista z US Open a Francis Tiafoe. Teď to byli zase jiní hráči, rovněž na žebříčku velmi vysoce umístění a přesto to vždy Lehečka s Menšíkem v tom singlu dokázali umlátit, když to řeknu trochu lidově. A jediný rozdíl, a ten si myslím, že hrál velkou roli, že v Delray Beach v Americe, a to můžu potvrdit, ten poslední duel sledovalo třeba 150 lidí, z toho 50 bylo z Čech, zatímco tady odešlo možná pár set stovek lidí třeba na vlak, nebo už prostě nemohli vydržet déle, ale celkově ta hala zůstala naplněná a gradovalo to, jak Jiří Lehečka se postupně prokousával těmi matchboly, tak pak to vybouchlo v Libni a to byl velký rozdíl a myslím si, že prostě za tohle opravdu musí být tenisté vděčný, že se to povedlo, že se hrálo po dlouhé době v O2 aréně, že se zase vyhrálo v O2 aréně a myslím si, že na tohle určitě generace okolo Jiřího Lehečky čekala dlouho a teď po zásluze tedy to zvládla jak Lehečka, tak Menšík, tak deblisté Pavlásek s Riklem a samozřejmě další členové týmu, včetně třeba Víta Kopřivy a můžou směle pomýšlet na to listopadové finále, tak jen tentokrát, kdyby se to podařilo nějak aspoň pro začátek do toho čtvrtfinále s nějakým snesitelnějším soupeřem, aby to nedopadlo jako minulý rok, kdy se Češi vlastně loučili hned po souboji ze Španěly.
0: Ještě bych se zastavil u Jiřího Lehečky a jeho výkonu proti Tienovi, opravdu nepříjemný soupeř. Jiří Lehečka o tom mluvil, že každý bod proti němu vlastně bolí, že nedá nic zadarmo, nejsou to žádné rychlé body. Takže v čem vlastně byl třeba Jiří Lehečka lepší než Jakub Menšík v pátek, že tohoto soupeře aktuální 13. světa dokázal porazit?
1: Podle mě v tom, že byl schopný vydržet v té taktice, o které věděl, že prostě bude bolet, že nebude příjemná, ale že navzdory tomu, že třeba občas přijde nějaký neúspěch, tak v tom vytrvával a velmi citlivě přepínal z obrany do útoku a je to věc, kterou ladil asi i s Tomášem Berdychem během utkání a je to neuvěřitelně vyspělý zápas pro Lehečku, nebo dospěle zvládnutý, nebo jak bych to řekl, stále je to relativně mladý hráč, ale takhle se popasovat se soupeřem, který přesně, jak si říkal, vlastně chybuje minimálně, když chce, tak je velmi nepříjemný, co se týče útoku a hlavně jeho obranný styl je tak extrémně, ale extrémně nepříjemný, že Jiří Lehečka, i když udělal všechno o tom kurtu správně, přiblížil se k síti, tak místo, aby mu odměnou byla jednoduchá variace nějakého voleje, který prostě zamázne ze zhora dolů ven z kurtu, tak to vždycky dostal někde okolo pásky, pod nohy, až třeba někdy i níž ke kotníkům a musel pořád hrát, pořád usilovat o každý 15 a tohle prostě emočně, psychicky neskutečně ty tenisty vysává a přesto to nakonec Jiří Lehečka zvládl a vlastně to nakonec nebylo takové drama, bylo to ve dvou sadách 6-3, 7-5, ale opravdu každý gem mi přišlo, kromě snad prvních dvou, které Lehečka získal hned, tak od té doby každý gem trval, tahali se oba tenisté a Jiří Lehečka opravdu prostě předvedl zase jeden, nechci říct z nejlepších Davis Cupových výkonů, protože když v Americe porazil Taylora Fritze, tak to bylo možná ještě o něco působivější, stejně tak jako když si v pátek poradil s Benem Sheltonem vlastně ve dvou sadách, ale je to prostě jev, na který jsme třeba trochu zapomněli v Davis Cupu, ale Češi prostě v téhle soutěži se umí vybičovat neskutečně k úžasným výkonům a Jiří Lehečka to předvedl po několikáté a věřme, že tahle generace bude pokračovat dál a že i v tom novém formátu týmové soutěže to nakonec na tu velkou salátovou mísu vyjde, protože aktuálně opravdu s tím, jak hráli deblisté, s tím, jak hráli Jakub Menšík ten druhý den, tak si neumím představit, že za ideálního scénáře by někdo měl Čechy porazit. Ale samozřejmě pak to může být o jednom nepovedeném utkání a všechno je pryč, protože se hraje to finále. Už jenom single, single, double a v tu chvíli každé momentální zaváhání se extrémně projeví. Ale teď na papíře Česko působí jako jeden z nejsilnějších týmů vůbec v celé soutěži.
0: Už známe několik týmů, které budou i kromě Čechů tedy na tom finálovém turnaji. Samozřejmě domácí Italové, ti měli přímý postup, ale už si ze druhého kola kvalifikace zajistili postup Kanaďané, kteří porazili Francii 3-1. Rakušané vyřadili také po výsledku 3-1 Belgii a budou hrát finálový turnaj a stejně tak Korejci, kteří přehráli Indii. Zbývají ještě tedy tři volná místa. Jedno z největší pravděpodobností zaplní Španělsko, které vede 2-0 v Chile, mezi Německem a Chorvatskem je po prvním dní stav 1-1 a Velká Británie vede 2-0 nad Ekvádorem. Tak jak tedy vidíš ještě stručně ty české šance, ty si o tom tedy částečně mluvil, ale když tedy víme už většinu soupeřů, tak i tak to nebude jednoduché.
1: Nebude to jednoduché a právě proto, že to nebude už tenhle ten formát, na který jsme trochu byli zvyklí, nebo který připomíná ten původní, tedy že se hraje ve dvou dnech a že těch zápasů je více, ale teď už to opravdu bude velká rychlovka a v momentě, kdy prostě na jedné straně třeba za Kanadu se vyhecuje Ožer Aliasin a získá bod, tak najednou je to úplně otevřené a najednou vlastně nemáte víceméně žádnou jistotu, že se ten postup nakonec urodí. Já bych se, a při vší úctě to říkám, nezlobil za třeba Jižní Koreu nebo za Rakousko, to jsou určitě tenisté, které by Češi měli zvládnout porazit víceméně v jakémkoliv složení, ale musíme prostě počkat, no, jaký ten los bude. Z těch tří zápasů, co jsou ještě rozehrané, tak tam velmi pravděpodobně postupí Velká Británie a Španělsko, ty to mají 2-0 nad Ekvádorem, respektive v Chile. No a pokud je o souboj Německa s Chorvatskem, tam je to 1-1, takže tam samozřejmě těžko si vybírat. Obě země historicky úspěšné, historicky dokázaly vyhrát Daviska, ale samozřejmě ještě v té také staré fázi. Takže těžko soudit, ale já bych osobně fandil při losu, tak aby to vyšlo třeba na Jižní Koreu do čtvrtfinále a pak už si myslím, že když se Češi nastartují, tak to opravdu můžou klidně dorazit, ale je to extrémně vachrlaté a ošemetné s tím, že prostě najednou je to jenom single a pak případně čtyřhra.
0: Finálový turnaj v Boloni začne 24. listopadu, no a my věříme, že se Čechů bude týkat až do posledního dne, tedy do 29., kdy se bude hrát o trofej. A třeba u toho bude a bude o tom informovat také David Prouza. Zatím díky a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Francouz Guillaume Farès se stal mistrem světa ve slabší motokrosové třídě MX2. V závěrečné Grand Prix Austrálie stačilo 23-letému jezdci k zisku premiérového titulu celkové čtvrté místo. V Darwinu nestartoval kvůli zranění Čech Julius Mikula, který navzdory tomu udržel v konečné klasifikaci mistrovství světa pozici v elitní desítce. Obsadil nakonec 9. místo. Teď písnička od Beka, jeho velký hit Loser, no a po zprávách vás čeká repríza kilometrů Jiřího Ješka. Tak příjemné dopoledne.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezonu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
6: Policie posílila hlídky před ruskou ambasádou kvůli volbám do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliozou. Třinečtí hokejisté vyhráli i třetí zápas sezóny. Plzeň porazili 3-2. Na silnici 11 na průtahu Šumperkem vyšetřují nehodu osobního auta s motorkářem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se dnes volí do státní dumy. Už 2 hodiny tam Rusové žijící v Česku můžou odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách. Je to první hlasování od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. V ulici ukrajinských hrdinů je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
7: Před budovou ruské ambasády teď nikdo nečeká, ráno mezi 8 a 9 hodinou tu ale byla krátká fronta. Volební místnost bude otevřená dnes až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Před ním mají stánek aktivisté, kteří počítají voliče, doteď jich bylo 111 a ptají se jich, koho volili. Je tu taky asi 10 policistů z ochranné služby. O posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. A to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: V Česku rychle roste počet případů lymské boreliozy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to byla polovina. Za prudký nárůst může další klíšťová sezóna, ale taky nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojení i praktičtí lékaři. Vysvětluje Kateřina Kibicová ze Státního zdravotního ústavu.
8: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení. A ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
6: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba polovina praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Čísla proto můžou v budoucnu ještě stoupat. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Alchytra. Slogan sezóny je Všechny cesty vedou do Brna, vysvětluje mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.
9: My tím sloganem chceme připomenout významné okamžiky brněnské hudební historie, které odkazují k událostem, kdy město navštívili světoví skladatelé. Tím sloganem neodkazujeme jenom k minulosti, ale i k budoucnosti a ke světovým hvězdám, které do Brna zavítají.
10: Sport. Hokejisté Třince zvítězili za 3 body i ve třetím utkání sezóny Tip Sport Extraligy. Plzeň v předehrávce porazili 3-2. 2 góly a 1 asistenci si připsal Andrej Nestrašil, který ale věděl, že za stavu 1-2 oceláře dlouho držel ve hře brankář Kacetl. Nejen o výkonu gólmana mluvil právě Andrej Nestrašil.
11: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli první 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase, že to bylo 2-1 po druhé třetině.
10: Třinec bez ztráty bodu povede extraligovou tabulku i po dnešních řádných zápasech třetího kola. V 17 hodin se utkají Liberec s Kladnem, Pardubice s Karlovými Vary, České Budějovice s Olomoucí, Brno s Hradcem Králové a Vítkovice s Litvínovem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A překážka na D3 před Budějovicemi a požár na silnici 3 u Kaplice. Na D3 před Budějovicemi směrem z Tábora teď velmi opatrně kousek před sjezdem na Hlubokou. Na stém 25. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku. Osobnímu autu se odpojil přívěsný vozík. Ten sice stojí v odstavném pruhu, v pravém se ale válí trosky. Buďte tam velmi opatrní. Na trojce z Dolního Dvořiště před Kaplicí teď velké komplikace, hoří tam dodávka, podle vás velké plameny. Na místě hasiče z obou stran se tvoří kolony. Hasiči dle potřeby silnici uzavírají. Na 11. na hlavním průtahu Šumperkem trvají potíže v Jesenické ulici.
13: Za nádražím na světelné křižovatce nehoda, automotorka, řídí tam provoz policie, ale je to bez držení.
12: Na 58. z Ostravy do Příboru čekejte silnější provoz před Mošnovem. Dnes druhým dnem pokračují dny NATO v areálu letiště. Přibližně 10-minutová fronta se sune z obchvatu Petřvaldu. Od Příbora naberete zdržení do 5 minut. A ještě 20. z Českých Budějovic do Písku za Pištínem na úrovni rybníka havarovalo osobní auto, skončilo v nedalekém poli, ale právě teď ho vyprošťují a provoz je zlehka omezený. I tam se zdržíte jen velmi krátce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
14: Příjemný poslech všem, kteří máte rádi Kilometry Jiřího Ježka. Příjemný poslech všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Od mikrofonu přeje Karel Janů. Vítám v našem studiu znovu šestinásobného paralympijského vítěze. Jirko, přeju krásný pátek.
15: Krásný den.
14: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
16: Hezký den.
14: Já jdu, Jirko, začít přímou otázkou na tebe, protože já jsem nedávno byl dotázán od jednoho kamaráda, dokonce jednoho našeho společného kamaráda, jestli vůbec ještě jezdíš na kole, protože tě pořád vidí někde běhat. A já jsem se chtěl právě odrazit od toho minulého víkendu, kde si myslím, že ty si dal teda docela ráznou odpověď.
15: No, jezdím na kole, jezdím hrozně málo. Fakt jezdím třeba hodinku a půl a většinou hrozně pomalu. Občas to vyjde, že jedu s nějakou skupinkou, to pak třeba z toho padne i stovka. Ale teď jsme se s Deňkem Štybarem přijali pozvání vlastně, chci říct možná hlavně německé akce, ale stává se z toho taková mezinárodní, jmenuje se to Evropská jízda míru. Mluvili jsme tady o tom i s Radkem Šimunkem, který vlastně za českou stranu to pomáhá spolu organizovat. A je to taková akce, kdy vlastně se jede po stopách závodu míru. Míjí to ty ikonická místa jak v Polsku, tak na českém území, hlavně v Německu. Letos se startovalo, je to třídenní akce, letos se startovalo z Žitavy přes Polsko do Liberce, to byla první etapa zhruba na 100 kilometrů a v Liberce my jsme se právě se Zdeňkem Štybarem připojili k tomu pelotonu. Bylo tam jako pro mě neskutečných 200 lidí, stejně oblečených, akce jako nádherně organizovaná, motorky před, za pelotonu, tonem, doprovodná auta, dvě občerstvovačky v té etapě a ty občerstvovačky, to není jako občerstvovačka jako tady na nějakým běžným závodě, ale to byla fakt jako honosná žranice, protože to město, kde ta občerstvovačka vždycky byla, tak jako samozřejmě kapela, dechovka, starosta, najedli jsme se a pokračovali jsme dál. Nebylo to nějak jako rychlý, bylo to tak zhruba, já nevím, 26-27 kilometrů za hodinu.
14: Jo, to bych mohl.
15: Ale jo, vážně, jako polovina toho pelotonu byly dívky, dámy, slečny, takže fakt jako super, ale co je na tom hrozně hezký, zaprvé je tam takový ten nádech toho závodu míru, je tam ta klasická znělka, občas se někde vypustí holubice, všude takové ty klasické vlajky s tou bílou holubicí. Bylo to jako hrozně pro mě takový návrat do dětství, ale samozřejmě i pro ty lidi, kteří si to zaplatí, že chtějí být součástí téhle výšky, tak je fajn, že se můžou ve stejném pelotonu potkat s Janem Ulrichem, s Markusem Burgartem, za polskou stranu tam byl Přemyslav Němec, výborný profík, který skončil nedávno. za tu českou stranu, my dva se Zdenkem Štybarem a Radek Šimůnek. Jako strašně fajn akce, bylo to hrozně hezký, ale my, jak jsme se připojili v tu sobotu nebo v ten pátek večer, tak sobotu a v neděli se jelo dvakrát 175 kilometrů a to jako na to fakt nejsem zvyklý už. Jo. Takže mě to docela jako zaskočilo. Tu první etapu jsme zvládli hezky, vlastně celou dobu jsme jeli se Zdenkem Štybarem jako tu první dvojičku, takže jsme se snažili jako dávat docela rozumný tempo, což myslím si, že oba umíme, ale ten druhý den jako to bylo peklo, protože z prvních, já nevím, 3,5 hodiny lilo se jak z konve, bylo asi 8 stupňů a to jsem si říkal, jestli tohle to mám zapotřebí. S tou vidinou, že tam je 175 kilometrů přede mnou a vyráželi jsme z Drážďan do Chemnicu vlastně...
14: Oklikou.
15: Oklikou. Nebylo to jednoduchý, protože se ten peloton potřeboval dostat na tu ikonickou Méranskou stěnu, což je takový rovný stoupání ve městě v Mérané, který je vydlážděný kostkama a je to takový rovný Koppenberg, nebo prostě něco šílenýho, ale byla tam úžasná atmosféra, jako kdyby tam měl ten závod míru, já si pamatuju ty černobílý obrázky a fakt jako troj zástupy po stranách a fakt krásná atmosféra, ale jako ty první kilometry, kdy jsem jel v tom dešti, já už jsem byl tak zmrzlej, že jsem nebyl schopný si vyndat bidon z košíku, protože jsem se bál, že mi vypadne z ruky a smotám za sebou těch, já nevím, 198 lidí, kteří jeli za náma, tak to jsem říkal, že fakt jako. Pak jsme vymysleli se Zdeňkem Štybarem takovou mentální pomůcku, no. Že jsme si říkali, že vlastně je neděle ráno a že třeba někdo jiný, nějaký průměrný padesátník, jako jsem já, tak třeba se zbudil po šílený kocovině, je mu hrozně zlé. Má doma neurotickou manželku a dvě ukřičený děti a manželka na něj tlačí, že už měli dávno vyrazit na oběd k tchýni, jedou tím autem, děti křičí, pes štěká, manželka jako mu nadává, že se včera opil a pak přijedou k té tchýni a zjistí, že mají pichlý kolo, odtahovka nefunguje, přijede naštvaný kamarád, který zjistí, že nemá lano nebo ani hever, ani nic, takže jsme si říkali, že jsme na tom vlastně dobře a tohle nám pomáhalo vždycky, když jsme propadali trudomyslnosti, tak jsme se tomuhle začali smát, že vlastně to, že jedeme na kole, děláme to, co milujeme, jedeme, povídáme si s Janem Ulrichem jeho zážitky z Tour de France, tak to bylo vlastně hrozně hezký.
14: Občerstvovačky po cestě si říkal, tam ano. Ti zastaví 200 lidí někde, to muselo být skoro až vyhrazené, skoro kolem nějaké restaurace, kolem nějakého třeba hotelu, jak bývají například nedaleko Andory, poblíž Fort Romeu, tam také lidé zastaví takhle, ano. Tak to muselo vypadat podobně.
15: Ne, tohle bylo opravdu na náměstí většího města. Jedna ta zastávka byla v takovém saském městečku, kde je vlastně největší centrum hodinářské výroby. Jsou tam fakt jako ty exkluzivní značky. A tam jsme zastavili, hrála tam prostě kapela. V každém tom městě vždycky, když byla ta zastávka, tak jako kapela, starosta. A fakt na půl hodiny se tam zastaví. A bylo to tak zorganizovaný, že tam bylo všechno, teplý šaj, já nevím, studený nápoje, jídlo, sportovní výživa, gely, tyčinky, ale pak taky třeba, já nevím, pomazánka na chlebu s tuňákem a takovýhle věci, guláš, polívka, prostě jako hrozně fajn akce. Hrozně se mi to líbilo, i ty zastávky, i vlastně ta trasa, třeba já jsem jel poprvé v životě stoupání z Děčína na Sněžník a tam, když jsem viděl tuhletu část těch Krušných hor, kde jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl vždycky až tak od těch Flájí dál, ale tady hned za tím Děčínem, to nádherné místo, kam jsem říkal, že se musím vrátit. Fakt jako ty to budeš znát, Karle. Ty.
14: Je to tam krásné, myslím, že Petr Fiala tam dokonce svoji snoubenku požádal o ruku. Mm-hmm. Takhle krásné to tam je, určitě doporučujeme. Je to tam nádherné, tak Martin Charvát říkal, že 26-27 kilometrů hodně, to je pro něj snesitelné. Já jsem se díval včera na ty stránky, už je tam připravený ročník 2027, tak Martin, jestli tou dobou budeš mít kolo, tak Jirka ti tam určitě moc rád uvidí na 2x170 kilometrů. Jede se někam směrem Vídeň, viděl jsem to správně.
15: Mělo by se jet vlastně z Polska přes Čechy od severu na jih, bude zastávka v Praze, což si myslím, že bude rozhodně jako velkolepý a potom přes Budějice do Vídně. Ta první, ta etapa vlastně, která povede přes Čechy, takže já už se těším teď. Určitě si o tom budem povídat, protože Radka Šimunka budu chtít zpovídat, jak se takováhle akce vlastně připravuje, protože jsem byl opravdu mile překvapený i z toho servisu, že prostě lidem se převezou ty zavazadla z jednoho hotelu do druhého. Ty hotely jsou poměrně jako pěkný, bydleli jsme třeba v Drážďanech přímo na tom náměstí. Takže hrozně fajn akce, ale pro mě zase třeba jako popovídat si s Janem Ulrichem, jak jsme oba vyhráli, on olympiádu, já paralympiádu v Sydney, a jak jsem mu říkal, že mě inspiroval vlastně, tak to bylo jako hrozně fajn. Mimochodem Jan Ulrich vypadá jako na to, co má za sebou, neměl to jednoduchý po konci kariéry, tak vypadá skvěle, byl jako perfektně naladěnej, vtipnej. Samozřejmě na vrchu těla má trošku víc kilo, ale to on měl jako ty problémy s tím i při tom, když závodil na Tour de France. Ale já nevím, zadek, nohy, pořád stejný styl šlapání, jako neskutečný, jako opravdu zážitek.
14: My si spolu povídáme v pátek 18. září, dnes slaví 55. narozeniny jeden Texasan, o kterém jsme tady ráno mluvili podrobněji. My, co máme rádi cyklistiku, zase tak nemáme rádi Lance Armstronga, ale jestli mu něco můžeme přičíst k dobru, tak je to rozhodně to, že to byl zrovna on, kdo tedy dokázal Jana Ulricha tak nějak z toho nejhoršího dostat ven.
15: Vrátit do hry,
14: tak jo, tohle mu určitě dáváme k plusu.
15: Rozhodně, bavili jsme se o tom, i vlastně Jan sám říkal, v jaký neskutečný pořád formě a jak je pořád neskutečně motivovaný Lance Armstrong, jak cvičí a kdo ho sleduje na Instagramu, tak občas tam zabrousím a podívám se, a je to motivace i pro mě, že prostě i v tomhle věku člověk může žít ten sportovní životní styl, což mimochodem jsme se bavili těch 7 hodin každý den se Zdeňkem Štybarem, jak nás to vlastně pořád baví. Jak nás baví i to jako upírat si jako ty požitky, já nevím, nepřehánět to s jídlem, nepřehánět to s večírkama, což je samozřejmě při tom našem životním stylu těžký, protože ještě než jsme jeli vlastně do toho Liberce na tu druhou a třetí etapu toho týhle akce, tak jsme byli na vernisáži fotek Tomáše Třeštíka, který vlastně fotil na Tour de France v letošním roce a dělal ty fotky trošku jiný než takový ty reportážní fotky z toho závodu, a je z toho krásná výstava v Praze na výstavišti na střeše jednoho z těch křižíkových pavilonů, a myslím si, že je volně přístupná, tak kdo chcete vidět trošku něco jiného z té Tour de France, tak se tam běžte podívat.
16: Co zdíše Lance Armstronga, tak vy jste vysekaní zhruba stejně pořád.
15: No, já si myslím, že on je na tom ještě daleko víc, protože podle mě se tomu sportu věnuje snad ještě víc než já, což jako si ani nedokážu představit, protože mně přijde, že nedělám jako oproti té kariéře toho moc jinak, akorát, že mám trošku víc jiných povinností, nebo ani ne povinností, ale spíš, že mě to baví, jako třeba dneska sedět tady s vámi.
14: To jsme moc rádi, a když dáme trošku stranou 7násobného vítěze Tour de France anebo 0násobného vítěze, respektive 6násobného paralympijského vítěze a 6násobného mistra světa, tak ten průměrný uživatel téhle akce, ty už si říkal, že tam třeba půl na půl byli muži, ženy, což je skvělé teda. Tak jak to, Jirko, zvládali v tom pelotonu? Nebyl tam někdo, kdo by trpěl?
15: Hele, neskutečně. Jako samozřejmě i v tom pelotonu, kromě doprovodných motocyklů policie a takových těch zkušených, kteří doprovází závody, tak tam byli i podle mě velice zkušení hobíci, kteří měli na ramenou takovou pásku jako organizátor a pomáhali, když třeba v kopci někdo jako nestíhal, tak ho chvilku tlačili nebo ho dohodili zpátky na rovině do toho pelotonu. My jsme se samozřejmě snažili se Zdeňkem Štybarem dávat takový tempo, aby to všichni jako zvládli pohromadě, a vlastně se skoro nečekalo. Bylo to jako strašně zajímavý, že ty lidi, ono to není levná akce, protože tam je to ubytování, ten servis,
14: ty drezy
15: samozřejmě. Ale je to prostě zážitek, a když jsem se bavil s takovými úplně průměrnými hobíky, který jsem tam viděl, a u některých lidí, jako co se týče třeba postavy, nebo i toho, jak jsou vybaveni, jaký mají kolo, nebo jak, už to člověk pozná podle helmy, brýlí, že jako tomu tý cyklistice člověk tolik nedává. Tak když jsem se jich ptal, tak oni říkají, jo, my jsme věděli, že to bude takhle náročný, dlouhý. Bylo to i jako kopcovitý, třeba ta jedna 175-kilometrová etapa měla třeba 2,5-2,8 převýšení.
16: Takže to nebylo, jsme k tomu průměru neříkal.
15: Že to nebylo, opravdu to bylo nahoru dolů. Jo. Až jsme říkali se Zdeňkem Štybarem, že opravdu nechápem, jako že to někdo zvládnul. A ty lidi prostě přijedou do cíle. Dají si ještě v tom dresu v to odpolední, tak si dají tu pasta party, kde je pro ně v tom cíli připravená na obrovském prostoru, prostě špagety, pivo, kola, kdo chce co. A oni tam sedí ještě další 2 hodiny v tom dresu, po těch 7 hodinách ještě další 2, povídají si, pak se jdou vyspat do toho hotelu a ráno na těšení stojí na tom startu, tam je vidět, jak ta cyklistika táhne. No.
14: Tak není to podél Berounky, Martin Charvát stahuje svoji přihlášku pro rok 2022.
15: No pozor, já jsem taky tu první etapu, když jsme hned v Liberci jako odstartovali a říkali, no tak přejedeme vlastně ještě. A já říkám, počkej tady jako na studenou nohu, jako hned od hotelu, tak jsme jeli na ještě. A já říkám, no tak jestli to bude takhle dál. Přijeli jsme do Děčína, já říkám, a super, do Drážďan, tady uhneme za mostem na tu cyklostezku a pojedeme do Drážďan po rovině. Ne, nahoru na ten Sněžník a pak už to bylo na té saské straně, když jsme překročili hranice někde za těma Petrovicema, tak už to bylo jenom nahoru dolů.

0: A já jsem říkal, jako fakt obdivuju, jakože tohle to někdo zvládá, a my jako bývalí závodníci, bývalí profíci, tak jsme si říkali, jak je to obdivuhodný, jak ta cyklistika prostě spojuje ty lidi, bylo to hrozně fajn, byli tam samozřejmě z české strany letos, protože hodně lidí prý onemocnělo, přestože si to zaplatili, tak prostě nepřišli na ten start kvůli tomu, že nějak týden předtím bylo špatný počasí a spoustu lidí bylo nemocných, tak přesto tam bylo, já nevím, 15, 17, 20 lidí jako z České republiky, to samý z Polska, a ten zbytek byli ty Němci, ale máme ambice, jako aby ta česká stopa tam byla daleko větší, třeba tak na příští rok.
1: Nedávno jsme tady měli Martina Fuchsu, ten se nás snažil přesvědčit o tom, že jezdit po Polabí je nejkrásnější krajina na světě. Já si pořád myslím, že ten Ještěd a Děčínský Sněžník a spol jsou přece jenom trošku hezčí lokality, ale už chci asi udělat, pánové, oslý můstek, jestli vám to nevadí.
2: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: V roce 1999 Jan Ulrich vyhrál co vyhrál Vueltu. Tak pojďme ztratit pár slov o té, která je teď za námi. Jirko, Enric Mas, vítěz v červeném.
0: Já myslím, že to byl naprosto jako krásný závod, celá ta Vuelta. Bohužel díky tomu, že vypadl tady Pogačar kvůli zranění, ale o to víc si myslím, že to zase třeba jako fanšmekry vtáhlo do toho závodu, že za prvé, byla to taková klasická Vuelta, o které já vždycky říkám, že to je taková poslední záchrana stanice pro ty, kterým se nepovedlo Giro a Tour de France, a že to je taková poslední jako šance nějakým způsobem tu sezónu zvrátit, nebo pro ty, kteří byli nemocní a tak dále. Takže to se ukázalo, protože spousta těch závodníků, kteří tam uspěli, jako třeba Miguel Landa v té poslední vrcharské etapě, tak jako to jsou emotivní momenty pro někoho, kdo se fakt několik sezon trápí, kdo třeba byl obrovský talent, o kterém se mluvilo, že bude zvedat laťku cyklistiky, pak najednou kvůli takovýmhle neštěstím jako a smůle se mu nedařilo, a pak najednou vyhraje takhle emotivní závod na domácí půdě, jako krásný. Takže Miguel Landa pro mě velký zážitek. To celý se dá říct o Enricu Masovi, protože Enric Mas jako strašně dlouho čekal na to vyhrát aspoň jednu Grand Tour, a povedlo se mu to na španělský Vueltě. Bavili jsme se o tom se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že jako je neskutečný, že ten Enric Mas vždycky na té Vueltě byl jako nejlepší jako ze svých výsledků, ale vždycky to bylo jako, myslím, že byl maximálně druhej,
1: třikrát
0: druhej, no. Tak teď mu to prostě najednou dalo. V ročníku, kde vlastně nikdo nepředpokládal, že to bude jinak, než že vyhraje tady Pogačar. Podle mě obrovský překvapení, ale jako nebylo to tím, že tam nebyl ten Tadej. Podle mě ten Enric Mas by mu to minimálně udělal těžký, protože bylo to vidět ještě v momentě, kdy tam Tadej byl, tak Enric Mas s ním byl schopný držet krok. A hned jak Tadej vypadl, tak ten Enric Mas si proto fakt šel nejvíc z těch lidí, kteří vlastně najednou dostali šanci ten závod vyhrát, jako třeba Primož Roglič, který by, kdyby vyhrál, tak by byl vlastně jediný na světě v historii, kdo vyhrál tu Vueltu pětkrát, jo.
1: Je to tak. Pro mě úplný souhlas, jenom krátce doplním Jiřího Ješka, největší přidaná hodnota, jestli se to takhle dá říct, prostě toho, že se Vuelta dojela bez Tadeje Pogačara, bylo, že vyhráli etapu ti, kteří by ji třeba nevyhráli, a prostě to přineslo ty krásné příběhy. Miguel Landa, úplně dokonalý příklad. Ale Martine, že by z toho byl nějaký boj o vítězství, o pódium, že by se to přelévalo, to, co se občas říkalo, pojďme si užít bez Jonase Vingegaarda, bez Tadeje Pogačara, by ty Grand Tour vlastně byly jako atraktivnější, víš, jak to myslím, v takovém tom smyslu, chvilku to bude vypadat, že ten je silnější, chvilku ten, tak to se vlastně ale nakonec nestalo.
3: No to se nestalo, a když se podíváme jenom na tu jednu etapu, která vypadala, že by taková být mohla, tak tam ten, kdo bojoval, tak byl zase tady čtvrtý Richard Carapaz, který jediný tam s tím nějak hýbal, a jinak se můžeme vlastně z té Vuelty v uvozovkách, když odečteme časovku, kde se potom změnily rozestupy, podívat na pár dojezdů, a to je celé. No a jinak to tam vlastně úplně není přesně tak, jak si naznačoval, ale k tomu, co si Jirko říkal, tak já si vlastně říkám, že ty jakoby před tu závorku nemůžeš vytknout tady Pogačara, protože on by velmi pravděpodobně ten Mas vlastně byl v úplně jiné situaci, úplně jinak by jel, kdyby tam ten Pogačar byl. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že přestože jsme to před startem Vuelty netypovali, tak on by byl velmi pravděpodobně naprosto s přehledem druhý, pokud by se minimálně přijel.

0: blížil tomu výkonu, který tady předvedl s Tadejem Pogačarem uvnitř závorky.
1: Měl by další druhý místo rozbírky.
0: No, no právě.
2: Čtvrté, no. To by
0: také byl rekord, tuším, že?
2: To by určitě byl rekord. Nikdo nebyl tolikrát druhý na španělské Vueltě jako Enric Mas. Tak asi ještě bych chtěl zmínit, Jirko, Vismu, protože těm se vlastně vůbec nepovedla Tour. Vyhráli tam tu týmovou časovku, ale pak nic a celé to teda vyvrcholilo bohužel tím nešťastným pádem Jonase Vingegaarda, ale tady vlastně co nebylo do kopce, tak to zdrtili úplně neuvěřitelně.
1: Krásná spolupráce dvojice Matthew Brennan a Wout van Aert. Pro mě tihle dva, když pominu vlastně ty borce, kteří bojovali o ten červený trikot, tak tihle dva pro mě jako nejhezčí zážitek z té letošní Vuelty. Opět samozřejmě návrat na absolutní výsluní a skvělou formu pro Wouta van Aerta a zase další nová hvězdička vystupující z té cyklistiky je Matthew Brennan, který podle mě je trošku takový typ něco mezi Petrem Saganem a Woutem van Aertem, že bude schopný vyhrávat jak klasikářské etapy, tak ty čistě sprinterský, a tahle ta dvojice byla jako smrtelnou kombinací, to bylo vidět, že vlastně nikdo jiný neměl šanci. Kdo se mi líbil taky, ještě když od tohohle odbočím, Richard Carapaz, který vlastně tak, jak je Tour de France, tak úplně ve stejném stylu, o pár týdnů později jel Vueltu. Ale když vlastně, já nevím, jestli ještě máte něco k té Vueltě, ale ten Wout van Aert, pro mě nádherný zase oslý můstek k blížícímu se mistrovství světa.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Pojďme na něj, Martine, ty jsi chtěl začít mluvit.
0: Když říkáš Wout van Aert a mistrovství světa, bereš to tak, jakože v uvozovkách se připravuje právě na ten závod, protože takových pár příprav v uvozovkách na další závod už jsme v téhle sezóně měli a ne vždy to úplně dopadlo. Ať už budeme mířit na celkové pořadí Giro Tour de France anebo i jiné příklady.
1: No, když teda už se vlastně z té Vuelty přesunem do Montrealu na blížící se mistrovství světa, který začíná vlastně teď neděli časovkou, tak mně ten Wout van Aert přišel, že to má neskutečně pod kontrolou, právě že to jede jako přípravu. Že pracoval v momentech, kdy to nebylo úplně nutné a bylo to vidět, že to je z tréninkových důvodů, že prostě on to potřebuje, a když už jako má trénovat, tak proč by teda jako netrénoval v tom závodě. Je to trošku jiný přístup, je to takový ten old school přístup, připravovat se v závodech. Remco Evenepoel jako podle mě jako s Woutem van Aertem asi dva největší favoriti toho mistrovského závodu, ale budeme se bavit o dalších. Tak Remco Evenepoel...
0: Tam dneska máme tolik, že ano, můžeme vyjmenovat téměř všechny.
1: Tak. Tak Remco Evenepoel, ten jede tu svoji letošní ten letošní model přípravy, kdy skoro celý jaro nezávodil, pak jel Tour de France, teď zase odletěl do Kanady už já nevím, asi dva týdny zpátky. Trénuje si tam sám, trénuje v dešti, trénuje v horku, jezdí prostě jenom s doprovodným autem a je na něm vidět, jako, že mu tohle to jako strašně vyhovuje. Pro mě Remco největší favorit časovky, i když tam bude Ganna, i když tam budou ostatní, Stefan King, který vyhrál časovku na Vueltě a potom skončil tak, aby se mohl přesunout do té Kanady, tak i když tam bude Ganna s Kingem, klasický, úplně čistokrevný časovkáři, tak stejně si myslím, že ten Remco vyhraje.
2: Zůstávám u časovky, taky jsem si skoro jistý, že Remco Evenepoel vyhraje časovku, prostě tam si myslím, že na něj nikdo nemá. Matyáš Vacek, Jirko, tohle si myslím, že je pro něj asi ještě větší cíl než ten silniční závod. Tam si myslím, že on má ty ambice opravdu jako hodně, hodně vysoké.
1: No, takhle, já to vemu ze svýho hlediska, já jsem vždycky tu časovku bral, jakože to je... opravdu čistá disciplína v tom, jak se člověk cítí, jaký má nohy a co má natrénováno, jestli byl v té sezóně zdravý, tak je to taková téměř jistota, že když je na tom člověk dobře, tak z toho musí být dobrý výsledek. Samozřejmě promluví do toho stejná forma soupeřů, ale je to takový jistější. V tom silničním závodě se může stát cokoliv, ale když vemu Matyáše Vacka, tak on má neskutečnou formu pro tu časovku. Letošní sezóna zase prostě o level vejš než kdy jindy. Já nevím, já už nechápu, kam to bude růst a strašně mu to přeju, mám z toho hroznou radost. Ale to, jak je schopný vyhrávat i závody, který třeba jako úplně profilově jako nepatřejí k jeho dominanci, tak podle mě tu časovku zajede skvěle. Tam podle mě může jet klidně na pódium. Nevím, jestli to je na vítězství asi ne, to zase buďme nohama na zemi, nebo aspoň já jednou nohou na zemi, ale Matyáš Vacek podle mě má šanci být jako na bednu. A s tímhle tím, kdyby se mu to podařilo v časovce, tak mu to dá neskutečný křídla i do toho mixu toho náročního a fakt jako nabitýho závodu, protože tam těch favoritů, tyjo, tam bude neskutečný množství.
0: Když budeme u časovky, já se v Montrealu trochu vyznám, protože jsem tam nějakou dobu bydlel, takže přesně ty místa, kde se bude končit a podobně, tak ty třídy tam jako znám velmi dobře. A když jsem viděl, kudy se jede časovka, tak bych byl spíše pro Evenpoola než pro Ganu kvůli Ganově výšce, protože on je to tam...
1: Je to nějaký tunel, jo? se jede do obchoďáku, je tam taková ta traverza.
2: Je tam 80, je tam traverza a bohužel Filipo neprojede.
0: No a Remko si jenom břinkne o takové ty žluto-černé, které tam naznačují, že pozor, pozor. Ne, spíš kvůli větru, protože tam od řeky svatého Vavřince může foukat poměrně hodně a oni vlastně jedou přes most na tu řeku, která je v uvozovkách třeba 800 metrů široká, úplně prostě nesmyslně široká řeka. A jedou přes most, tam ještě jedou po takové jako nekryté části a přes most se zase vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
1: A to Remko umí nejlíp na světě.
2: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá pro profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenpoolem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
0: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v úzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije a není to zase takové hledisko, ale speciálně tady bych to viděl jako jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenpool.
1: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom. A tam foukalo neskutečně, právě jak je ta řeka široká.
0: Tam právě jedou.
1: Tam jedou.
0: Tam jedou právě.
1: No, tak vydá. Tak bacha na bobry. Já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to. A on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutek. Jo.
0: Je možná to proto než kámen.
1: Možná proto mají ty placatý ocasy, že jako, že ta formule, jako tam, ty ocasy prostě to nestihly. No.
2: Tak snad i tahle informace se včas dostane k Matyáši Vackovi předtím, než ho čeká nejdřív časovka a o týden později individuální silniční závod. Moc budeme Matyáše vydržet palce, já si myslím, top 5 by byla fantastická, na cokoliv víš, já to nechci ani říkat nahlas. Můžeme k tomu silničnímu závodu aspoň ho trošku nakousnout. Já jsem pořád ještě strašně smutný, že tam nebude tady Pogačár a zároveň, jak se to blíží, tak se začínám strašně těšit, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující a díval jsem se už prostě na ten profil, ten těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u univerzity prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku, Martin to může popsat, když to tam zná z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%, mě to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím a myslím si, že ani Matěj van der Poel a Wout van Aert neví.
0: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700 metrů.
2: Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám, na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta, a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože, Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku a první dva, tedy mládí vpřed.
1: No, mládí vpřed a vrchaři.
2: A vrchaři.
1: Isaac Del Toro, Paul Sexas, jako podle mě... Takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii, to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Matthew van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double. Což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo. Já
2: jsem si skoro jistý, že ne.
1: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejný double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac Del Toro téměř taky, mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Matthew van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopní to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vyspurtovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi Del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
2: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Mateja Sevacka, třeba.
0: Česko bude ve třech závodnících. Teďko přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
2: 8 a Slovenci 9.
0: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
2: Na druhou stranu ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme. Nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo, ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře zná z dráhy, prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí a opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba od Trouby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, než se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo Izák Del Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit 8 Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle tom to mají vyloženě těžké.
1: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
0: Nikoho nepodceňujeme, ale
1: jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France. A kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, o kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi. A nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý jako Potruba se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože jak se to začne tříbit, tak tam zbydou prostě fakt jenom ti borci, o kterých jsme mluvili. Napadá mě ještě Mats Pedersen, jestli ten kopec na něj nebude příliš náročný, tak on taky jako má skvělou formu, zase zelený trikot na Tour de France mu dal křídla, takže i tohle to bude jméno, na který se můžeme ještě těšit, ale těch jmen tam bude asi víc a bude to strašně náročný, ale věřím, že právě díky tomu, jak to vypadá vždycky na tom závodě Grand Prix Montreal, která ta trasa je asi velmi podobná, tak tam se dojíždí po jednom.
0: Co se týče jenom toho množství, kolik jich dojede, tak myslím si, že vlastně to, že tam není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou, a to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik, 15 lidí.
2: No, ono jich stejně nedojede o moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 kilometrů prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo, ono, když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli, takže ono opravdu tohle se děje a dít Jirko určitě bude, ne, že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
1: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět. I když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do toho cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jak jenom zadarmo trénink, nebo i pro ty profíky dobře placený trénink. Proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo a pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
0: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli více než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku roku Petr Kelemen, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelemen tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout. No.
2: To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Mathieu van der Poel. Následující dva šampionáty patřily tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my. Když by si český fanoušek cyklistiky rozklikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
1: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženským pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, které startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, zaprvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
0: Česko má jednu
1: a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje, ty to víš, Karle?
2: Nevím.
1: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš sportérka pro na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, Montrealu, stojí to peníze a posílat tam někoho jenom na zkušenou mi přijde asi jako zbytečný. No.
2: A Julia Kopecký jede 23, což ale zase chci ještě taky říct, protože to taky si myslím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde a zase asi mi nepřísluší to hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta pravidla měla být nějaká jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje. A já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
1: Na druhou stranu mít duhový tres, jako z 23, ten skok v těch 18 najednou mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě v 17-18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 kilometrů s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně a čekal by, já nevím, další 4 roky, by další 4 roky, než jako dozraje na to, aby tam jako mohl být, proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky, tyjo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, jako mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví. Jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Vollering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl, kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Vollering má jako
2: bo tady Pogačar to zvládl.
1: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Vollering, tyjo, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
2: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, tactically we are perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože Holanďanky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na Demi.
1: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy, a teď to nechci přehánět, já to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. Málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel. A s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit. Tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
2: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačar a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenepoela, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stájový kolega Tadeje Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal. To je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour. Je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty. Jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci. Zase to bylo velké téma. Nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil. Načež tedy poté, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří. Ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná. Ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako, pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simons pojede na Brenda McNultyho. Upřímně si to jako neumím představit.
1: A bude sjíždět Mace Pedersena nebo Matyase Vatska.
2: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbas. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
0: Přece to bude dělat Matteo Jorgensen, který nechce dotáhnout Wouta van Aerta.
1: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako, já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmového parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot. A i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu. A je to i otázka bonusů i v tom profi týmu. A teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
0: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu naopak vpředu pojedou Quinn Simons a Matyas Vatsek.
1: No.
0: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách. Vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové.
1: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první tři byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl, tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
2: Vinokurov se mi zdá, tak
1: já si jaký myslím. A A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl. A přesně, kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simon s Matiasem Vackem, tak jako super. A pak a ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
2: Určitě, těšíme se na něj. Ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenepoel je mistr světa znovu v časovce a jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silnějším závodem. Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslý můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským, udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé, tady by se to celé mohlo ještě jako překopat. Montmartre, což je nepopiratelný úspěch. A pak, když se do té Granady pojede, tak to vlastně úplně na poslední chvíli dopadne nějak jinak a ještě se mi zdá, že je to strašně špatně odkomunikované, že i vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to bude.
1: No, jako zneutralizovat vlastně to nejzajímavější v té poslední etapě, kde by ještě se mohlo změnit i třeba to celkový pořadí. Tak běžný fanoušek sportu, nejenom cyklistiky, tak si říká, jako proč to dělají, to je jako kdyby, já nevím, ve fotbalovém zápase se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo když budou padat gól, jak se nebudou počítat, jo, tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. A to samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš a chceš mít jistotu, že třeba na nějakým posledním okruhu, který může být jako rizikovej, protože třeba jsou tam nějaký záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapák tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadatelama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silný a mně to přijde jako škoda.
2: Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ježka. Poslouchejte nás dál, Martin Charvát. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi a přeju krásný den.
0: Díky, hezký den.
2: Jirko, i tobě krásný den a těšíme se samozřejmě znovu na slyšenou.
1: Krásný víkend.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností? Olympijských vítězů nebo mistrů světa? Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
4: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
5: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
4: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
6: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
3: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
7: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
8: Němci hlasují v regionálních volbách, ovlivní i osud kancléře Merce. Česká armáda na dnech NATO poprvé představila nový transportní letoun. Hokejisté Kladna budou v Liberci hájit extraligovou neporazitelnost. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí popojíždí kolo na Odklíčan ze 3. kilometru a bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: V Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenbursko, Přední Pomořansko Němci vybírají nové poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
9: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku Předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťanských demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu návštěvníci uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě.
10: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
11: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
12: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
11: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janišková, Radiožurnál.
8: V Loučce u Vizovic na Zlínsku dnes požehnají kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Součástí je taky unikátní a největší zvonkohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Na výstavbu kaple se složili dárci, říká předseda spolku pro zbudování kaple Josef Kořenek.
13: Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce je zbudována jako poděkování za záchranu této obce před likvidací v době druhé světové války. Přispěli drobní dárci, lidé různých profesí, různého vyznání, různých národností.
14: Sport. Hokejisté Kladna nastoupí ve 3. kole Tip Sport Extraligy na ledě Liberce a budou hájit neporazitelnost v nové sezóně. Kometa Brno přivítá v prvním domácím utkání tohoto ročníku Hradec Králové. Brňané za sebou mají 2 prohry z venkovních zápasů. Na obnovenou domácí premiéru se těší obránce Radek Kučeřík, který se do Brna vrátil v létě po 2 sezónách ve Finsku.
15: Je to určitě zase trošku něco jiného teďka po těch dvou sezónách, kdy jsem byl pryč, tak se na to hrozně moc těším, protože se vracím zase, dá se říct, domů před domácí publikum, který je výborný a zázemí doma, rodina blízko, takže v tomhle je to hrozně hezky.
14: V dalších zápasech v České Budějovice přivítají Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Všechny duely začnou v 17 hodin a Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zdržení na D8 od Klíčana na D2 od Modřic. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí narůstá kolona kvůli omezení u zdib. Pokračují tam práce na opravách mostu. Jede se pouze levým pruhem a aktuálně se brzdí za Klíčanskou odpočívkou zhruba na 3. kilometru. Zdržíte se 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy panuje silnější provoz od Modřic. V obou pruzích se zastavuje okolo 2,5 kilometru. Fronta se posouvá až ke sjezdu na D1 přibližně 10 minut. 58. před Mošnovem zůstává plnější, hlavně směrem z Ostravy. Na pokračování dnů na to se stále sjíždí množství návštěvníků. Z druhé strany od Příbora naberete okolo 5 minut navíc. A na trojce z Dolního Dvořiště do Budějovic na výjezdu z Kaplice už sice uhasili požár dodávky, ta ale na místě zůstává a stále se dá projet pouze Kyvadlově. V obou směrech tak čekejte kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty odpoledne 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
14: 11 hodin a 5 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Pražská O2 Arena se opět v tenisovém Davis Cupu projevila jako nedobytná pevnost. Češi v ní tentokrát v kvalifikaci o postup na finálový turnaj porazili Spojené státy 3-2 na zápasy. Vítězné momenty a skvělou atmosféru si připomeneme už po písničce, která se tematicky tentokrát opravdu hodí. R.E.M. Shiny Happy People. A že takových byla opravdu plná hala.
3: Radiožurnál Sport
17: a Ondřej Prokop.

0: Čeští tenisté si po roce znovu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Opět v závěrečném kvalifikačním kole porazili Spojené státy 3-2 na zápasy a znovu po stejném průběhu. Opět druhý den nejprve prohráli 4-2 a pak museli otáčet v závěrečných dvou hrách. A znovu se to povedlo. Tentokrát navíc v domácích podmínkách rozhodující bod zajistil Jiří Lehečka.
1: Krásný servis, ale ty jen vyškrábl, ale Lehečka to má nalité. Skončil tento zápas. Jiří Lehečka sice na kolenou, ale jako vítěz.
2: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Pochvaloval si bouřlivou atmosféru v hale v pražské Libni Jiří Lehečka, který Američana Tiena porazil 6-3, 7-5. O to, že mohl k rozhodujícímu zápasu vůbec nastoupit, se zas postaral Jakub Menčík. Světovou čtyřku a finalistu nedávného US Open Bena Sheltona zdolal v třísetové bitvě.
4: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšný a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
3: Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych všechny tenisty velmi chválil. Na tiskové konferenci po celkovém vítězství také zadoufal, že příští rok už český výběr v kvalifikaci na Američany nenarazí.
5: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
3: Řekl Tomáš Berdych. Finále Davis Cupu se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. David Prouza, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Skvělé časy a výkony byly k vidění na mistrovství světa v silničních bězích v Kodani v půlmaratonu. Vyhrál mužský závod Švéd Almgren, což je možná překvapení, protože za sebou nechal třeba Keňana Kipkorira, který byl druhý, a třetího Ugandana Cheptegeye. No a Almgren vytvořil dokonce i evropský rekord 58 minut a 6 sekund. No a v čistě ženském závodě byl k vidění vůbec nejrychlejší čas nebo nejlepší čas historie právě v závodě, který není společný s muži, a tedy ženy se nemohou tak říkajíc vyvést za některými závodníky nebo mužskými vodiči, takže v čistě ženském závodě v nejlepším čase historie vyhrála Keňanka Ngetičová za hodinu 5 minut a 15

0: Portugalský ostrov Madeira je díky své jižní poloze a celoročně příjemné teplotě oblíbený cílem turistů vlastně v každém ročním období. Pokud se právě i vy chystáte na tento ostrov, máme pro vás teď jeden tip. Na Madeiře totiž najdete fotbalový stadion, který se pravidelně umisťuje v žebříčcích nejhezčích hřišť na světě. Víc už doplní Krištof Kousal, kterého vítám ve studiu při pravidelném nedělním povídání o zajímavých sportovních stavbách světa. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Čím je tedy stadion na Madeiře tak zajímavý?
1: Je to hlavně svým okolím. Stadion je totiž umístěný v úzkém údolí ve městě Funchal mezi hodně strmými horami. Z jedné strany dělí areál od úpatí hory jenom horská říčka s modravou vodou a z druhé strany je to úzká silnice. I z tohoto popisu je asi zřejmé, že nejde o žádnou velkou arénu. Tribuna pojme zhruba 2500 fanoušků. Do žebříčku zajímavých stadionů se ale tohle místo dostává nejenom díky svojí fotogeničnosti, ale taky díky tomu, že má opravdu velmi kvalitní trávník.
0: Madeira je také rodištěm jednoho z nejslavnějších Portugalců, fotbalisty Cristiana Ronalda. Mohl si na tomto místě zahrát třeba ještě jako dítě, než vyrazil do toho velkého fotbalového světa?
1: On sice přímo ve Funchalu vyrůstal, konkrétně na tomhle stadionu, ale s fotbalem určitě nezačínal, protože sportovní centrum, jehož je fotbalový stadion součástí, bylo dokončené v roce 2007 a to už byl Ronaldo globální superstar. Stadion byl mezi roky 2014 až 2019 místem domácích zápasů týmu União Madeira, což je historicky třetí nejúspěšnější klub na ostrově. Několikrát se ale dostal i do první ligy a jednou sezónu hrál nejvyšší portugalskou soutěž právě i v době, kdy byl doma na stadionu mezi horami. Kvůli nízké kapacitě ale odehrál většinu domácích zápasů na hřištích větších klubů z Madeiry, které mají i větší stadiony.
0: Ty jsi zmínil slovní spojení sportovní centrum, takže asi nejde jenom o fotbal, co všechno areál nabízí.
1: Přímo fotbalové hřiště je spojené s běžeckým oválem a dalšími atletickými sektory. V těsném sousedství jsou kurty na tenis a taky na padel, což je raketový sport kombinující právě tenis se squashem, dneska už známá disciplína. V areálu je taky hřiště na házenou a futsal, zahrát si tam můžete taky minigolf. Jednotlivá sportoviště spojuje široký chodník, který je možný využívat k běžeckým tréninkům nebo jízdě na kolečkových bruslích. Všechna sportoviště je jednoduše možná si přímo na stránkách sportovního centra Madeira zarezervovat. Ceny přitom nejsou nějak vysoké. Například za tenisový kurt dáte v méně vytížených časech jen 5 eur za hodinu.
0: No a kdyby se vám nechtělo sportovat, tak minimálně za prohlídku to sportovní centrum na Madeiře stojí. Přiblížil nám ho Krištof Kousal. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Dnes se budou hrát 4 zápasy 9. kola fotbalové šance ligy, tedy nejvyšší soutěže. Před delší reprezentační přestávkou, kde bude český tým hrát 4 zápasy v Lize národů, se bude hrát tedy nejprve o 13 hodin v Hradci Králové, kde domácí přivítají Teplice. V 15 hodin začnou 2 zápasy, Jablonec Zlín a Olomouc Sparta. No a v 18 hodin také zápas pražské Slávie s Viktorií Plzeň v přímém přenosu Radiožurnálu Sport i s naším expertem Pavlem Horvátem, který bude přímo na komentátorském stanovišti glosovat dění na hře. Všechny zápasy vám nabídneme ve vysílání naší stanice a kompletní přímé přenosy najdete také na našich webových stránkách. Ale fotbal se hraje už teď třeba kousek od našeho pražského studia, tedy na Žižkově. V druhé nejvyšší soutěži také 9. kolo. Žižkov v 57. minutě vede nad Třincem 2-0. Ještě ve 13.15 bude hrát Kladno s Příbramí, ve 14.30 Baníkovské Bčko s Ústím nad Labem a v 16.30 Vlašim s Táborskem. I will.

0: půl dvanácté a na Radiožurnálu Sport vás teď čekají další krátké zprávy.
1: Radiožurnál je půl dvanácté. Další zprávy má připravené Vojtěch Tomášek.
2: Předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes schází s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle premiéra část koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali i navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard. Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla zítra schvalovat vláda. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhrál český tým. Soutěž ve Varšavě ovládli Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z pražského dopravního podniku. Řidiči soutěžili v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea. Bronz si odváží bulharská Sofie. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska. 24-letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikace třídy Moto2 a po třetí v kariéře vybojoval v seriálu Mistrovství světa pole position. Závod ve Špilberku odstartuje ve 12.15.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte zdržení za Kývalkou. Zpomaluje se zhruba na stém 83. kilometru a téměř půl hodiny se jede až k omezení. V delším úseku mezi kilometry 179 a 168 se pohybuje v levém pruhu vozidlo silničářů. Uklízejí okolí vozovky ve středovém pásu. D1 dál k Praze a zatím kratší fronta před Trhovým Štěpánovem z 57. na 56. kilometr. Tam hlásíte čerstvou nehodu. Na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy houstne provoz. Kolona se sune už před Modřicemi ze 4. kilometru. Ke sjezdu na D1 je to přibližně na čtvrt hodiny. A dálnice D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí nad Labem. Kolona od Klíčan ze 3. kilometru popojíždí bezmála čtvrt hodiny k omezení před Zdiby. Kvůli opravám mostu je tam zabraný pravý pruh. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Odpoledne oblačnosti přibyde a postupně se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Chad Kruber a Santana na Radiožurnálu Sport v 11 hodin 36 minut. Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou na nejlepší cestě od Lepice o cestupovík příček ve druhé nejvyšší soutěži. V utkání 9. kola vedou v 66. minutě nad Třincem už 3-0. Naopak Třinečtí by klesli na předposlední 15. pozici, pokud ten zápas skončí vítězstvím Žižkova. Hraje se i zápas v ženské nejvyšší soutěži. Pražská Slavia kraluje zatím sezóně. Je na tom ještě lépe než jejich mužští kolegové, kteří tedy také vedou tabulku, ale dýchá jim na záda Liberec, tak slávistky, ty jsou zatím zcela suverénní, teď hrají zápas 6. kola na hřišti Slovácka, v 36. minutě už vedou 4-0 a míří tedy za 6. výhrou ze 6 zápasů a budou mít zpátky zase 6-bodový náskok před Spartou, protože Sparta nejenom, že prohrála první derby sezóny, ale také v minulém kole naprosto senzačně selhala na hřišti Viktorie Plzeň, prohrála tam 2-3, takže nabrala tuhletu velkou ztrátu na slávistky, i když ve včerejším zápase ženské ligy v 6. kole už Sparťanky po výměně trenérů vyhráli 8-0 nad Baníkem Ostrava. Tak ale jsou tedy tentokrát vzdálenější Slávy, než bývalo v minulých sezónách zvykem.

0: V japonském městě Nagoya odstartoval v sobotu 20. ročník asijských her. Na druhý největší multisportovní svátek planety dorazilo rekordních více než 17 000 sportovců a členů realizačních týmů. Na hrách se soutěží ve standardních olympijských sportech, ale i v tradičních a regionálních disciplínách, jako je například kontaktní týmová hra nahoněnou. Letošní ročník provází ale řada problémů a více nám o tom teď řekne Anna Skalová, kterou vítám ve studiu. Hezké dopoledne.
1: Hezký den. Problémy především s ubytováním samotných sportovců. Původní plán na sportovní vesnici zrušili organizátoři kvůli příliš vysokým nákladům a finančním úsporám. 17 000 sportovců a funkcionářů ze 45 zemí tak ubytovali v hotelech a v ubytovnách ve stylu přepravních kontejnerů. Někteří byli dokonce umístěni na výletní loď. Atleti si stěžují například na stísněné podmínky a na nepohodlné a malé postele, které jsou vyrobené z kartonu. Japonský tým dokonce uvedl, že hledá alternativní řešení, protože některé ženské sportovkyně sdílejí pokoje s muži. Některé reprezentace, včetně indické a vietnamské, musely po příletu do přidělených pokojů čekat víc než 14 hodin. I přes kritiku ale organizátory podpořila prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kristy Coventryová. Po přehlídce uvedla, že zázemí je hezké a udělal na ní dojem.
0: Proč vlastně ty problémy s ubytováním vznikly a jak na to organizátoři reagují?
1: Podle nich totiž očekávali přílet jen 15 000 sportovců. Kvůli přidávání nových sportů do programu se ale jejich počet zvýšil o více než 2000. Organizátoři ale řeší i další problém, a to možné ohrožení pobřeží Nagoje tajfunem. Starosta města Ichiro Hirosawa uvedl, že za normálních deštivých podmínek budou hry pokračovat jako obvykle. V případě přívalových dešťů a nouzových stavů jsou však připraveni všechny sportovce dočasně evakuovat.
0: Tak pokud všechno půjde, tak řekni, v jakých sportech vlastně budou účastníci na hrách soutěžit?
1: Celkem jich je 43, kromě klasických olympijských disciplín, jako je například atletika, plavání, tenis, basketbal nebo gymnastika, jsou na programu i e-sporty. Nově je přidaný i padel, surfing nebo virtuální taekwondo. Sportovci soutěží i ve zmiňované hře na honinou, nazývanou kabady. V ní se snaží jednotlivá družstva proniknout na polovinu soupeře a označit dotykem hráče, kteří musí opustit hřiště. Hry pořádá Asijská olympijská rada a konají se každé 4 roky. Letošní ročník skončí 4. října.
0: A snad už všechno půjde tedy v pořádku, nebudou další problémy, o kterých jsme teď mluvili s Annou Skalovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži jako jediní bodově 100%. Další dosud neporažený tým Kladno dnes nastoupí v 17 hodin na ledě Liberce a ve stejnou dobu začnou ještě další 4 zápasy: České Budějovice Olomouc, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov a Brno Hradec Králové. Všechny zápasy vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport a kompletní přímé přenosy najdete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 9 tisícovek lidí v sobotu obléklo běžecké úbory na Zulu tenisky a obsadilo centrum Ústí nad Labem. Matony Running Festival nabízí závody nejen pro profesionály, ale hlavně pro amatéry. Na tratě různých vzdáleností vyběhly děti, dospělí a hlavně tedy převážně hobíci. Všichni si společně užili mimořádnou atmosféru, která závod provází.
1: Náběh do posledních metrů a zapsané výsledné časy.
2: Ať už běžci doběhnou v čase 35 minut, 40 minut, 50 minut. Vidíte, že do toho dali všechno. Na jejich obličejích je patrné, že se vůbec nešetřili a závod před tolika lidmi je opravdu nahecoval k maximálnímu úsilí. Karolína asi potvrdí, že když je tady tolik lidí, tak člověk se vůbec nešetří a jde do toho naplno.
3: No, já jsem se snažila, co jsem mohla, ale na 5. kilometru mě chytla slabina, tak jsem chtěla asi trošku rychleji, ale i tak jsem velmi spokojená, je to poprvé, takže super.
2: V čem je to kouzlo takového závodu pro vás, když je to poprvé?
3: No, určitě to, že to nevzdáte, protože je na vás moc velká pozornost a sami byste to vzdali, ale nemůžete prostě, moc velká ostuda.
4: Cílová rovinka,
5: pojďte.
2: Vydýchává se tady další z běžců. Dan, asi mi dáte za pravdu, že tady se chce každý vyhecovat před tím davem fanoušků.
4: Určitě. Závod na rovině betonu poprvé, takže jsem se snažil na čas, ale samozřejmě to hecuje.
2: A o kolik jste si třeba vylepšil čas nebo na jakém jste čase?
4: O 8 minut. Ještě to táhne, tak a běžíš rovinu, tak jo.
2: Závodnice Zuzana si zkontrolovala hodinky a pohled, co říká?
6: Já neřešila čas, já řešila stopnutí, protože mi to vždycky jde stopnout čas.
2: Jaký je pro vás ten závod tady v Ústí?
6: Super atmosféra, hezká rovinka, super hudba po cestě, pískání, zatím nejlepší atmosféra, co jsem zažila.
2: A je to všechno tady o výkonech nebo právě o tom zaběhnout si před lidmi ve speciální atmosféře?
6: Jak pro koho?
2: A pro vás?
6: Já jsem chtěla dát pod 50 a dala minut.
2: Takže
6: spokojenost.
2: Hezké sledovat, jak se tady vzájemně podporují běžci, ať už na trati, nebo někteří i v cíli. Je tady takový mix únavy a přitom spokojenosti z toho, že se dostali do cíle a zaběhli někteří i své vynikající časy. Zkrátka, Matony Running Festival má své kouzlo a letošní ročník v Ústí nad Labem je toho přímým důkazem. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Radiožurnál.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 12 hodin. A poslouchejte si naše hlavní zprávy.
3: Ukrajinská armáda zasáhla ropnou rafinérii u Moskvy. Útokům čelila i Ukrajina. Volby v Berlíně a na severovýchodě Německa můžou ohrozit budoucnost kancléře Merce. Fotbalisté Slávie budou hrát v lize před reprezentační přestávkou proti Plzni. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona mezi Ostrovačicemi a Domašovem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Vojtěch Tomášek.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Nejméně 4 lidé zemřeli po ruských úderech na ukrajinskou, kyjevskou a chersonskou oblast. Útočila taky Ukrajina. Drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné i ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a na 20 zraněných.
4: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: A volí taky Rusové žijící v Česku. Hlas v parlamentních volbách můžou na pražské ambasádě odevzdat do 8 hodin večer. Policie u velvyslanectví posílila bezpečnostní hlídky. Na místě je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
5: V ulici ukrajinských hrdinů teď u brány velvyslanectví čeká asi 20 lidí. Podobná fronta tu byla i po 8 hodině ráno, kdy se volební místnost otevřela. Hlasovat přišla s dcerou a manželem i paní Olga.
6: Bavili jsme se, ale možná se neshodujeme úplně, ale i tak jako máme ten směr stejný.
5: Hlasovat už podle aktivistů, kteří voliče počítají, přišlo téměř 300 lidí. U budovy hlídku je taky asi 10 policistů. Víc jich je, protože o jejich přítomnost požádalo v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. Bálo se protestů. Kromě Česka taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Budoucnost Friedricha Merce v čele spolkové vlády dnes projednají němečtí křesťanští demokraté. Odpověď závisí i na výsledku dnešních regionálních voleb v Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Tam je taky náš zpravodaj Tomáš Havlín.
7: Lidé chodí do volební místnosti na radnici ve městě Wismar na pobřeží Baltského moře spíš jednotlivě. Mecklenbursko-přední Pomořansko má necelého 1,5 milionu voličů a je nejřidčej osídlenou spolkovou zemí Německa. Nacionalistická strana AfD může podle průzkumů dnes získat asi 36% hlasů, ale její příznivci se k ní tady před radnicí příznačně moc nehlásí. Mluvnější jsou voliči sociální demokracie, která v této zemi vládne čtvrt století a v závěru kampaně se na AfD mocně dotahovala. V Mecklenburgsku předním Pomořansku letos poprvé mohou volit do zemského sněmu už 16-letí. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
8: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
9: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
8: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
10: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
8: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Případů je méně o 35%.
11: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Po celé zemi dnes Češi vyrazili uklízet své okolí, města i přírodu. Přibližně na 600 místech se zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci se sešli taky v Duchcově na Teplicku, kde byla i naše reportérka Jana Vytázková.
12: Úklidovou akci tady poprvé organizovali Sokolové. Dobrovolníci se do práce pustili hned u Sokolovny, kde vyzbírali dvůr a trávníky, kam odhazují odpadky lidi z ulice. Všichni na to vyfasovali pracovní rukavice a velké černé pytle. Dalšími místy dnešního úklidu byly parky Bedřicha Smetany a Boženy Němcové. Teď už tam stojí pytle naplněné odpadky a čekají na odvoz. Z Duchcova Jana Vytázková, Radiožurnál.
3: V Božím daru začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
13: Vidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
14: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
15: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor.
14: Říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
15: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvízentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
14: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
16: Sport. Fotbalisté Slávie přivítají v 9. kole šance ligy Plzeň. Bude to poslední utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. V národním týmu se objeví i obránce Slávie Štěpán Chaloupek, který měl v létě po mistrovství světa kratší přípravu na klubovou sezónu. Po poslední výhře v Teplicích už ale Chaloupek řekl, že se fyzicky cítí dobře.
17: Ten začátek byl opravdu náročný. Strašně těžce jsem se do toho dostával, a ať už to bylo to, že nechci hrát od základu, nebo že chci například v Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co od mě očekává.
16: Utkání Slavie z Plzní začne v 18 hodin. Už v 1 odpoledne startuje zápas Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin následují utkání Jablonce se Zlínem a Olmouce se Spartou. V 5 hodin odpoledne začne naraz 5 zápasů 3. kola hokejové Tipsport Extraligy. Liberec přivítá Kladno, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov, České Budějovice Olomouc a Brno Hradec Králové.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zdržení na D1 u Ostrovačic a kratší i před Šmejkalkou. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí u Ostrovačic na kilometru 178. K Domašovu se posouvá v levém pruhu vozidlo silničářů. Teď je okolo 173. V koloně ztratíte více než půl hodiny. D1 o velký kus dál k Praze se začíná plnit i před Šmejkalkou. Zpomaluje se za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru. Zdržení zatím do 10 minut. Na D8 před Prahy Prahou směrem z Ústí. U zdib se silničáři z pravého pruhu přesunuli do levého. Pokračují s pracemi na údržbě mostu. Fronta kratší do 5 minut. A přímo v Praze na okruhu směrem z letiště k D1 opatrně, pokud na 16. kilometru sjíždíte na Barrandov. V odbočovacím pruhu stojí porouchané, zatím neoznačené osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během odpoledne oblačnosti přibyde a později odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly hlavní zprávy.
16: No a po téhle hlavní zpravodajské relaci 9 minut po 12. hodině vám nejdřív popřejeme příjemné odpoledne s Radiožurnálem Sport a také dodáme konkrétní výsledky druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Žižkov na domácím hřišti porazil dnes dopoledne Třinec 3-0. Tím pádem Viktoria bodovala už po třetí v řadě a posunula se na 10. místo. Druhá liga, ta se ještě bude hrát. Ve 13:15 začne zápas mezi Kladnem a Příbramí od 14:30, potom Bčko Baníku Ostrava proti Ústí nad Labem a od 16:30 Vlašim Táborsko. To pro vás budeme sledovat na dálku, ale jak jste slyšeli, už od 13 hodin začíná dnešní program fotbalové šance ligy Hradec Teplice v přímém přenosu.
18: Radiožurnál Sport a Vojtěch Šafář.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport začíná už za necelých 50 minut, ale ten opravdový šlágr, ten přijde až večer. Lídr fotbalové ligy Slavia totiž přivítá v 9. kole Plzeň. Pražané chtějí před reprezentační pauzou potvrdit pozici jediného neporaženého týmu nejvyšší soutěže a také si upevnit první místo před Libercem. Naopak Plzeň je v tabulce až 10. na Slavii ztrácí 10 bodů. Do ligy se vrací po čtvrteční vysoké porážce 0-3 se Saint-Gilloise v evropské lize. Více informací o dnešním fotbalovém programu teď přidá Anna Skalová. Dobrý den.
1: Hezký den. Slavia v lize z Plzní sedmkrát za sebou neprohrála, z toho navíc šestkrát zvítězila. Díky včerejší bezbrankové remíze druhého Liberce na hřišti Artisu Brno zůstane bez ohledu na výsledek v čele tabulky. Sílu svého dnešního soupeře si uvědomuje i plzeňský záložník Alexander Sojka.
2: Víme, že v tabulce nejsme tam, kde jsme chtěli být, ale no, to nesmíme koukat, musíme se soustředit hlavně sami na sebe, na svůj výkon a máme co odčinit fanouškům, takže uděláme všechno pro to, aby jsme to zvládli. Víme, jak Slávě hraje, v jakým tempu, v jaké intenzitě je to top český klub, budeme muset podat fantastický výkon, aby jsme vyhráli.
1: Řekl pro klubovou televizi Sojka. Zápas mezi Slaví a Plzní má výkop v 18 hodin. Západočeši do ní nastoupí v roli outsidera, což může být podle bývalého fotbalisty Plzně a našeho experta Pavla Horváta určitou výhodou.
3: Mají dobrou pozici. Plzeň dneska i podle tabulky, i podle výsledku a výkonu jede do Edenu jako outsider a nemá co ztratit. Několikrát dokázala překvapit. Samozřejmě uvidíme, v jakém stavu to mužstvo je. Nevypadá dobře od začátku sezóny. Teďka to bude dneska velmi těžký.
0: No, to říká Pavel Horvát, náš fotbalový expert, který bude dnes také na komentátorské pozici v pražském Edenu a bude ten přímý přenos mezi Slaví a Plzní komentovat společně s Pavlem Tilšarem. Kdo další ale dnes bude ještě bojovat o ligové body?
1: Náročné utkání má před sebou Sparta, která nastoupí na hřišti 4. Olomouce. Ve středu sice zvítězila v evropské lize v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1, ale v ligové tabulce má jen o 2 body více než zmiňovaná Plzeň. Olomouc má na Spartu 4-bodový náskok. Souboj obou týmů začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu nastoupí k utkání i poslední Zlín v Jablonci a od 13 hodin je na programu ještě duel mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Všechny zápasy budeme na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech.
0: A nebo pokud si budete chtít pustit konkrétní zápas, třeba ve chvíli, kdy od 15 hodin poběží 2 na jednou, tak to také jde na našich webových stránkách. Na stránkách iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas, ale na to už jste zvyklí třetí sezonu. To byla Anna Skalová, děkujeme.
1: Naslyšenou.

Švéd Andreas Almgren se stal v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund mistrem světa v půlmaratonu. 31-letý vytrvalec vylepšil v Kodani o 35 sekund svůj vlastní kontinentální rekord z loňského roku. No ale především se mu povedla věc, na kterou Evropané a vlastně celý svět čekal už 30 let tak dlouho, totiž na světovém šampionátu vítězili v řadě výhradně běžci z afrického kontinentu. Tak tomu je teď konec. Evropan po 30 letech, co se týče ženské kategorie, tak tam zůstává všechno při starém. O historický zápis se totiž postarala také Keňanka Agnes Netičová, ta časem hodina 5 minut a 15 sekund předčila o sekundu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.

Teď už je 12 hodin a 25 minut, nedělní dopoledne, ale často patří sportu, co se týče toho vrcholového a profesionálního, tak se například pod Žižkovskou věží tradičně hrává v neděli dopoledne fotbal. Dnes tam hrála Viktoria Žižkov v rámci druhé ligy, hostila Třinec a zvítězila 3-0. No a také se hraje většinou i házenkářská extraliga. Dnes to bylo utkání mezi Zlínem a Kopřivnicí. No a Zlín v tomhle zápase dvou týmů, které ve třetím kole stále čekali na výhru, dokázal zapsat první vítězství. 29-22, to je výsledek toho zápasu právě pro Zlín. Dnes od 5 hodin ještě bude hrát Frýdek Místek proti Plzni. Bude to třetí kolo a

Musíme připomenout, že Plzeň jako velký favorit celé soutěže vstoupila do utkání ztrátou bodů, když remizovala s Lovosicemi 29-29 a tak momentálně Plzni patří až čtvrté místo.

0: Radiožurnál je 12 hodin a 30 minut. A zprávy má Martin Benda.
1: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do státní dumy. Volební místnost je do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu, a to kvůli obavám z protestu. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům nové podmínky pro obnovení mírových jednání, uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezai. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených financí a zrušení námořní blokády. Cyklisté a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a sloužit bude také běžkařům. Sport. Mistrem světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetichová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund předčila o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A D1 plnější jak v Brně, tak za Ostrovačicemi. Na D1 z Prahy do Vyškova panuje silnější provoz před Brnem. Brzdí se kousek před výstavištěm na stém 90. kilometru a okolo 10 minut se popojíždí k nehodě na stém 94. a pultém. Hned za sjezdem na Mikulov stojí u středových svodidel dvě nabouraná osobní auta. Vozidlo policie ale zasahuje do levého pruhu. Vybočuje se tak doprava. D1 ještě jednou, teď ovšem ve směru z Brna do Prahy. Za Ostrovačicemi se dojíždí do kolony na kilometru 177, ztratíte v ní okolo 20 minut. K Domašovu na kilometr 168 se v levém pruhu sune vozidlo silničářů, provádí úklid v okolí dálnice. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte 10-minutové zdržení u Mladé Boleslavy, přesněji za sjezdem na Kosmonosy ze 45. kilometru. Přímo v omezení na 43. a pultém se v pravém zúženém pruhu srazila dvě osobní auta. A na D8 před Prahou směrem z Ústí u Zdib se silničáři přesunuli do levého pruhu, stále pracují na údržbě mostu, fronta ale není dlouhá, čekejte pouhých 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Na jihovýchodě bude zpočátku ještě místy polojasno, jinak čekáme oblačno až zataženo. Od severozápadu se na většině území Čech večer i na Moravě přidá déšť nebo přehánky. Později večer v Čechách pršet přestane a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů, na jihu a východě bude tepleji až 26. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Právě teď probíhá velká cena Rakouska silničních motocyklů, a to i ve třídě Moto 2, ve které závodí Filip Salač. Ten odstartoval z prvního místa ve Špilberku. Pokouší se momentálně ukončit takovou minikrizi, která ho postihla po velkém životním triumfu. To bylo v srpnu ve velké ceně Británie. Tenhle závod totiž dokázal zvítězit od té doby, ale potom nedokázal dojet ani jeden ze závodů. Ať už v tom byly technické potíže nebo špatná shoda okolností, 24-letý český jezdec vyhrál v sobotu v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto 2, proto dnes startoval z prvního místa. Po třetí v kariéře vybojoval v seriálu mistrovství světa pole position. Ve 12:15 byl start, zhruba za nějakou půl hodinku, možná hodinku, rozhodně budeme znát vítěze a budeme vědět, jak se Filip Salač v tomhle závodě vedl.

0: Dnes to na Radiožurnálu Sport bude plné fotbalu a hokeje. Šance liga, tip sport liga, nezapomeňme, že od 18 hodin šlágr fotbalové ligy mezi Sláví a Plzní. No ale zítra budeme vysílat především volejbal. Zítra v 16 hodin totiž začne stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport osmifinále mistrovství Evropy volejbalistů. Česká reprezentace nastoupí proti Belgii. Největší hvězdou soupeře je smečař, měří 203 cm, ale je mu 34 let a jmenuje se Samderu.
1: The young guy Klimas is a very big talent in volleyball. Vasina of course has a lot of experience as well.
2: Samderu zná české volejbalisty velmi dobře. Mluvil o Vašinovi, o Klimešovi jako o velkém talentu světového volejbalu. První nahrávač českého týmu Luboš Bartuněk si už 3 dny láme hlavu nad tím, jakou obranu proti belgickému smečaři by měl český tým zvolit.
3: Brání tak na sídě, taky vzadu v poli, ale my tomu musíme trošku víc obětovat, než jsme obětovali doteď.
2: Naznačuje Bartuněk, že od začátku turnaje se ve hře českého týmu objevují nedůslednosti, které nahrávají soupeřům. Belgii Bartuněk viděl několikrát, ne ale na tréninku v italské hale Palavela.
3: Trénink jsme neviděli, protože do hal nechodíme před tím, než máme. Zápasy jsme viděli, dokonce jsme proti ním i hráli, tak já věřím, že nějaký recept najdem.
4: Platí to, že Belgičané mají v sestavě 2 největší hvězdy a přes ně hrají 80% nahrávek?
3: Je tomu tak, my jsme se o tom přesvědčili v těch přípravných zápasech.
2: Recept hledali čeští volejbalisté na tréninku i při nácviku servisu. Zajímavostí je, že i v přípravě trenér Novák má v puse píšťalku a hráče posílá na podání hvězdem. I Marka Šotolu, univerzál, který měří 207 cm po tréninku v zápasové hale, říkal.
5: Trénink byl super, byl to první trénink tady v zápasové hale. Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super.
4: Zima ale tady není.
5: Zima naštěstí není jako v celé Itálii.
4: A když budete dělat přípravu, tak to bude především na 2 hráče?
5: Určitě je to Samderu a Federer, to jsou 2 jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. A tyhle 2, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší. K Samderu je obrovské zkušení. Ten prostě hrál po celém světě a nebude to vůbec jednoduchý, jak ho ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
2: Zápas o postup do čtvrtfinále začne v pondělí v 16 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Střetnutí Česká republika Belgie rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Sturína, Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: V Severní Americe už probíhají přípravy na hokejovou NHL, ta začne na konci září. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu v přípravě na novou sezónu k výhře nad Torontem 4-3 v prodloužení. Zapsal totiž 9 úspěšných zákroků. Útočník Matyáš Šapovalov podpořil přihrávkou vítězství Vegas zase nad Los Angeles 4-2. Co se týče hokeje, ten bude pokračovat po 5. hodině, kdy se přidá tip Sport Extraliga s mikrofonem za hokejem alespoň na hodinku, než začne šlágr fotbalové ligy mezi Slaví a Plzní. To vše uslyšíte na radiožurnálu Sport. Už za 10 minut začínáme, ale fotbalovou šanceligou, kdy se vydáme na první dnešní zápas, ale to bude až v Hradci Králové, ten hostí Teplice. Jak říkám, až za 10 minut, teď ještě trocha zajímavého sportu, respektive sportu z trochu zajímavějšího úhlu. 13-letý Šimon Král trpí lámavostí kostí přes svůj handicap, ale přesto nebrání vůbec žádnému sportu a má jedno velké přání někdy v budoucnu startovat na paralympiádě. Asi nejvíc ho oslovil parahokej. Ve všem, co dělá, ho podporuje rodina. Na nedávném turnaji v Olomouci ho například doprovázela maminka Dominika.
1: Šimon sportuje s takzvaným lomivostí kostí nebo zvýšenou lomivostí kostí osteogenesis imperfecta. Je to onemocnění, které má spoustu tříd, ale Šimovi to umožňuje v rámci jeho handicapu sportovat. Láme si kosti nějakou nepravidelností, ale většinou jenom nohy, které má stabilizované systémem fascia duval, takže v podstatě drží zevnitř taková sádra, jak kdyby.
2: Popsala synu handicap Dominika Králová. Šimon se sportu věnuje od malička.
3: Od nějakých 3 let dělám závodně plavání, to už jsem teďka nějak přestal dělat. Od 8 dělám para badminton a para hokej a teď jsem ve 12 jsem začal dělat vodní slalom, takže tak no. Tak asi nejtěžší je teďka ten vodní slalom, takový hodně na ruce a tak jako podobně no.
2: Ve vodním slalomu startuje mezi zdravými, handicap ho v tomto případě vlastně neomezuje.
3: Jo, to jsou právě zdraví, protože tam sedíš vlastně na lodi, takže tam asi nepotřebuji nějak nohy.
2: Už se může pochlubit úspěchy. Na prvním místě zmínil olomoucký turnaj i v parahokeji.
3: Asi druhé místo i na Olomouc Cupu. V tom parabadmintonu jsem byl 3x první na Slovak Open. Jakože když jsem hrál sám v singlu, v deblu a v mixu. V tom vodním slalomu to jsem teďka začal, takže to ještě ne.
2: Nejtvrdší z výčtu sportu je 100% parahokej. Navíc vyžaduje dokonale skloubit pohyb na ledě s ovládáním sledže a hokejek.
3: Je to jako samozřejmě tvrdší, ale docela si někdy budeme jako jít do těch soubojů proti těm jako větším. Jízda ta byla v pohodě, pak asi ten dribbling a ta střela. To mi moc nešlo, no, začátku.
2: Ve 13 letech, jako každý mladý sportovec, má své sny. Rád by se, v případě parahokeje, dostal až na pomyslný vrchol.
3: Tak asi bych chtěl na paralympiádu, v tom parahokeji, a ten vodní slalom nějak se umisťovat teďka v těch žákách a pak dorostencích.
2: Má k tomu předpoklady. Sport se stal nedílnou součástí jeho života. Pokračuje maminka.
1: Přesně tak, on je prostě po tatínkovi, jak vidím míč nebo cokoliv, kde bych mě mohl bojovat s někým proti něčemu, tak jde do toho po hlavě a toho baví a to je on.
2: Právě podporu rodičů 13-letý Šimon potřebuje. Věnují mu prakticky veškerý čas.
1: Je to náročný, ale dcera taky sportuje. Tak já si myslím, že to patří k dětskému životu. Objevovat tady své limity, své maxima a zdolávat je. Takže je to dobrý základ do jeho dalšího budoucího života.
2: Doplnila Dominika Králová na adresu syna. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničem mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Antonína Panenko tady uslyšíte v Plzni, jak už jsme říkali, 5. října. Ten nebyl asi pravděpodobně včera na Bohemians, protože Klokani nehráli doma, hráli v Pardubicích v rámci nejvyšší soutěže a prohráli 1-2 na východě Čech. Kdo jim dal ten rozhodující gól? No, jejich bývalý hráč Roman Květ, ten rozhodl o tom vítězství. Dnes ale rozhodně uslyšíte Pavla Horváta, a to v přímém přenosu šlagru fotbalové šance ligy. V 18 hodin začíná zápas mezi Sláví a Viktorií Plzeň a právě náš fotbalový expert ho bude spolu komentovat společně s Pavlem Tilšarem. Dnes v 15 hodin začnou také dva zápasy, Jablonec Zlín, Sigma Sparta, uslyšíte to v přímém přenosu, a kdybyste si chtěli vybrat jeden ze zmíněných zápasů, také to jde na webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. No ale my začínáme dnešní program fotbalové šance ligy už teď od 13 hodin, to znamená za necelé dvě minuty má výkop utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Sleduje ho Tomáš Borovec.
6: Hezký poobědní čas z malšovické Finep arény, kde už jsou fotbalisté obou týmů na zeleném pažitu. A v tuto chvíli tedy minuta ticha, takže se na chvíli odmlčím.
5: Ticho, byť z úcty, není úplný přítel vysílání radiožurnálu Sport ani jakéhokoliv jiného rádia. Já proto ještě zmíním do tohoto klidného místa, že dnes budeme vysílat také hokej. Ten začíná v 17 hodin 5 zápasy. České Budějovice, Olomouc, Kometa, Hradec Králové, Liberec, Kladno, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice, Litvínov. Všech těch 5 stadionů budeme od 17. do 18. hodiny střídat v pořadu s mikrofonem za hokejem. V 18 hodin, jak už bylo řečeno, dostane trochu více prostoru přeci jenom fotbalový šlágr mezi Sláví a Plzní. Teď už se ale vracíme zpátky do malšovické arény za Tomášem Borovcem.
6: Ano, asi každý fotbalový fanoušek ví, že před pár dny zemřel legendární golman Luděk Mikloško, takže i tady vzpomínka před začátkem zápasu v malšovické Finep aréně, ale už je vše připraveno k zahájení utkání 9. kola mezi fotbalisty Hradce Králové a Teplic. Hlavní rozhodčí Antonín Bohata už si kontroluje hodinky pohledem, také se dívá směrem k jednomu a k druhému brankáři, takže v brance domácího týmu pochopitelně Adam Zadražil. Na straně Teplic nemůžu říct to slovo pochopitelně, protože tady se to vrací do normálu, jelikož gólman Matouš Trmál se uzdravil po drobných zdravotních komplikacích, kdy vynechal jeden ligový zápas a jedno pohárové utkání, tedy zpátky v sestavě v brance teplického týmu. No a Antonín Bohata, hlavní arbitr dnešního zápasu, právě v tuto chvíli si vkládá píšťalku do svých úst a zapíná stopky a dává pokyn k rozehrávce, kterou mají fotbalisté Teplic. Takže pojďme si na začátku říct, jak to vypadá se sestavou na obou stranách. Nejprve tedy hostující tým. Trenér Zdenko Frtěla udělal několik změn oproti minulému zápasu. Jak už jsem zmínil, do branky se vrací Trmal. Podíváme se tedy na to, jak vypadá ta zadní obrana řada, kde budou Ryznič, Večerka, Vintýs a Takáč. Takáč dnes s kapitánskou páskou. No a před nimi bude operovat dvojice Jukl Mareček, trojice útočníků Kozák, Čermák, Radosta a na hrotu Pulkrab. Tak uvidíme, jak si s tímto rozestavením fotbalisté Hradce Králové poradí. Ti mají, dá se říci, stabilní sestavu. V brance Adam Zadražil, stoperská trojice Čech, Čihák, Uhrinčáť, záložní řada Slončík, Dancák, Darida, Mílke. Mílke dnes teda nastupuje místo zraněného Horáka. A vepředu trojice Trubač, Van Buren a na hrotu Čvančara. Teď nám běží začátek druhé minuty. Tepličtí špatně po levé straně zakombinovali. Přihrávka příliš dlouhá od nohy Matěje Ryzniče, takže vhazování pro hradecký tým na polovině soupeře. Do té kombinace opět teď vsunul špičku kopačky Matyáš Kozák, kterému se povedlo utkání poháru v týdnu, takže dnes dostává tedy šanci ukázat se hned v základní sestavě. Hradeští zkoušeli nákop po pravé straně hledat Mika Van Buren, toho si ale výborně odstavil tělem a pohlídal Dalibor Večerka. Takže budeme sledovat rozehrávku od branky teplického týmu. Už se tak stalo. Nakrátko právě Večerkovi předal míč Matouš Trmal. Večerka zasekává před Tomem Slončíkem a vrací svému golmanovi. Teď už to vypadá, že Trmal provede dlouhý nákop. Stalo se tak a tam je vzdušný souboj. Hodně důrazně do toho šel Matěj Radosta, nicméně Filip Čihák se nenechal zaskočit, pohlídal si odskok balónu, který tam spadl mezi nimi a potom už nechal hrát gólmana Adama Zadražila, který zase posílá hru na polovinu soupeře. Podobná situace teď, ale Tom Slončík vypadá, že by tenhle souboj mohl zvládnout. Nakonec se mu to nepovedlo, ale už byl v 16. a měl tam s ním tedy Vientis plné ruce práce, aby ho dokázal ubránit a ten balón odkopnout, alespoň na autové vhazování. Nakonec ten míč vypadl do autu, ne na roh, takže u rohového praporku ne, tak nakonec ne, ukazuje rozhodčí, že to bude rohový kop, tak na to reaguje rovnou Daniel Trubač a dává si míč na to, aby zahrál tedy standardní situaci. Obě ruce nahoře, už se rozbíhá nákop směrem do pokutového území, tam se snažil vysoko vyskočit Tomáš Čvančara, ale ten míč proplatil takových 30 cm nad jeho hlavou, až propadl na opačnou stranu velkého vápna, kde byl připraven Jukl a ten se snaží rozehrávat po pravé straně. A teď už vstup pro Radiožurnál. Čtvrtá minuta tohoto utkání a zatím hraje Hradec Králové s Teplicemi 0-0. Teď se snaží Východočeši něco vymyslet před pokutovým územím, ale teplická obrana funguje do této chvíli velice dobře. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Máme trochu času ještě vám říct horkou aktualitu, ale ta se odehrála v Rakousku. Filip Saleč skončil druhý v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec nestačil v závodě Moto jenom na suverénního Španěla Izána Guevaru. Co se týče MotoGP, té královské kubatury, tak ten závod, ten teprve diváky v Rakousku čeká. Vás ale čeká ještě celý zápas mezi Hradcem Králové a Teplicemi, proto se vracíme na východ Čech za Tomášem Borovcem.
6: Pátá minuta zápasu. Hradec Králové, Teplice 0-0. Teď rozhodčí viděl nedovolený zákrok hostujícího hráče, takže Východočeši budou rozehrávat, ale je to na jejich vlastní polovině, takže rozehrávka nakrátko na kapitána Daridu, který vrátil zpátky na Filipa Čiháka. Ten potom zkusil už vyšší pas po levé straně. Dancák teď v souboji s Marcelem Čermákem. Dancák raději si pohlídal situaci, rozehrál zpátky dozadu až k brankáři Zadražilovi, který zvolil rozehrávku rozehrávku. Zase po zemi, tentokrát je po pravé straně, ale Tepličtí se snaží velice rychle napadat tu rozehrávku a Hradec s tím má trochu problémy. Zatím zuby nechty drží míč na svých kopačkách, teď i díky velmi dobrému skluzu Vladimíra Daredy a díky tomu teď Trubač po levé straně postupuje dopředu, předává Fanbirenovi, ten si dělá kličku doprava do osy hřiště, až posunul na Mílkeho. Filip Mílke zkusil vypálit, ale jeho rána byla zblokovaná. Dobře se proti němu postavil Daniel Mareček a přes jeho nohu balón udělal takový oblouček do rukavice brankáře Matouše Trmala, který rozehrává výhozem do pravé strany. Tam je připraven stoper Takáč, kapitán v dnešním zápase, přibral pásku a diriguje teď obranu Mareček. Před Dancákem uhnul se do strany, poslal míč dopředu, ale dá se říct, nazdař Bůh, vůbec se nepodíval, jenom ho nakopl vpřed a navíc s falší. Balon tak vypadl do auta a je z toho vhazování pro domácí fotbalisty. Teď se moc nepovedla ekvilibristika Filipu Mílkemu, který držel dvěma panenkami balon ve vzduchu, potom tou třetí předával míč Daredovi, ale nebylo to úplně přesné, nicméně balon se k němu odrazil zpátky a potom už volil jednodušší řešení a rozehrál zpátky dozadu na stopera Filipa Čiháka. Teď má míč Slunčík, který si seběhl zpátky a vrací z jedničky na Uhrinčatě. Mick van Biren už na polovině soupeře, Darida ale trefil záda Dalibora Večerky, balon se k němu vrátil a potom už rozehrál po zemi na Dancáka. Hradečtí to zkouší po levé straně. Filip Čihák se teď zapojuje do ofenzivy, z místa stopera se teď dostal až před pokutové území na levé straně, kde čeká na rozehrávku. Místo něj se vrátil dozadu Dancák a taky Uhrinčat trochu cuknul zpátky. Jinak dnes nastupuje Jakub Uhrinčat ze své tradiční pozice pravého winbacka na levé záloze, takže on je tím mužem, který nahradil v sestavě zraněného Horáka. No a na tom tradičním postu Uhrinčatě dnes operuje, jak už jsem také zmiňoval, 21-letý slovenský obránce Filip Mílke. Tepličtí teď na polovině soupeře. Je tam souboj u postraní čáry, na pravé straně Čermák se snažil proti Van Birenovi prostrčit si kolem něj balón, ale nizozemský útočník, který se teď poctivě vrátil, mu nedal žádný prostor, balón mu sebral a odkopl ho dopředu. Teď se nepovedla rozehrávka opět Teplickým. Tom Slončík z toho těží, Dancák nakrátko vysílá dopředu hned trojici vedle sebe. Van Biren, Slončík a Darida. Teď ale Van Birenovi se nepovedla přihrávka na Slončíka. Ten měl po pravé straně rozběhnutého Daridu. Mohla to být velice zajímavá situace, ale na kdyby se nehraje. Takže teď je Tepličtí v 8. minutě, kdy je skóre zápasu 0-0. Snaží se kombinovat středem. Na levé straně Daniel Mareček se nabídl náběhem do volného prostoru. Má po levé ruce o něco víc vepředu Matěje Ryzniče. Ten vrací ale Večerkovi. No a Večerka přenáší hru na pravou stranu. Je to takové postupné dobývání území na polovině Hradce Králové. Teď ale Východočeši začali dobře napadat a vytlačili teplické fotbalisty na jejich půlku, až hosté rozehráli k brankáři Trmalovi. Teď už má balón na levé straně Ryznič. Po něm se snažil Daniel Mareček něco vymyslet. Vymyslel přihrávku na Matyáše Kozáka, ten byl faulován Uhrinčatem, takže Tepličtí budou rozehrávat a rozhodčí Antonín Bohatá, který dnes píská svůj pátý zápas teprve v roli hlavního sudího, poslal Teplické o pár metrů dozadu, když už chtěli rozehrávat, takže teď už se tak stalo, po pravé straně se ale hosté nedostali moc dobře dopředu kvalitní rozehrávkou, která tomu rozhodně chyběla. Dostali balón do autu, takže vhazování pro Hradecké a to hned dvakrát za sebou. Akorát se teď Východočeši posunuli zhruba o 4 metry blíž k půlící čáře. Začátek 10. minuty. Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-0. To je skóre, které svítilo jako konečný výsledek přesně před rokem, kdy na začátku té minulé sezony dokázali fotbalisté Teplic odvést z Malšovické arény jeden bod právě za bezgólovou remízu. Východočeši potom byli úspěšnější v sezóně na trávníku soupeře, kde brali výhru 1-0. František Čech po rozehrávce domácích fotbalistů vrací balón na Čiháka. Dancák se vrátil k němu do středu hřiště, ale byl zády k soupeřově brankce, takže jenom rozehrál dozadu na Uhrinčatě, který si teď zase odskočil dozadu místo Filipa Čiháka a nabízí se Zadražilovi pro rozehrávku po zemi. Gólman Hradce Králové měl ale jiné vnuknutí a zkoušel dlouhý nákop na Solončíka, ten ovšem svůj souboj s Daliborem Večerkou prohrál, tak mohou tepličtí zase odehrát balón o něco víc dopředu, ale bylo to pouze do území, kde byli připraveni fotbalisté Hradce Králové, nicméně teď se Adam Zadražil možná trochu ukvapil s tou rozehrávkou, také se rukou omlouvá svým spoluhráčům, kdy míč jenom poslal do autu a tak tepličtí jsou na balónu. Teď vysoký míč, který letí před pokutové území Hradce Králové do vzdušného souboje mezi Mílkem a Rizničem. Matěj Riznič nakonec ten souboj zvládl, centr do pokutového území, ještě hlavička, prodloužení centru, nicméně tam už byl připraven brankář Adam Zadražil, lapil míč do rukavic a už se dívá, komu ho rozehrát. Nakonec ho posílá po zemi na levou stranu, kde byl připraven František Čech. Po něm hraje Dancák. Mick van Buren si zase už po několikáté se běhl zpátky. Vrací Čechovi, ten ale udělal velkou chybu v rozehrávce. Ne, to byl Dancák, který se provinil chybičkou. Napravil to za něj Tom Slončí, který ten balon vybojoval zpátky. A teď už hradečtí hledají dlouhým nákopem až k levému rohovému praporku Čvaň, který tam je sám proti třem. Už mu ale Trubač přiběhl na pomoc. Teď dobrá kombinace mezi třemi hráči. Hradce Čvančara to zkusil svou pravačkou. Sice z hodně ostrého úhlu, ale vypadalo to na technickou ránu ke vzdálenější tyči. Tam balón ovšem nedoletěl, protože byl nakonec zablokován dobře postaveným Vientýsem. Oskar Vientýs, 23-letý Lotyš, teď tedy pozičně na jedničku. No ale hradečtí to zkouší na novo. Darida před pokutovým územím nakrátko na Mika van Birena. Ten se tam snažil dostat se do zakončení, ale opět byl v cestě Vientýs, který mu nedal místečko na to, aby stačil Nizozemec napřáhnout a ještě vypustit balón ze své kopačky. Takže je z toho autové vazování pro Východočechy. Tom Slončík u pravého rového praporku snaží se tam nějakým způsobem vymíchat. Rizniče nakonec centruje, ale ten balón letěl svým pravým obloukem, až se dostal ve vzduchu za brankovou čáru, takže uvidíme pouze odkop od branky teplického týmu. 13. minuta toho zápasu. Hradec Králové hraje s Teplicemi stále 0-0 a gólman Matouš Trmal rozehrává teď na pár metrů před sebe na Večerku. Večerka mu vrací, Trmal se teď otáčí na tu pravou stranu, ale tam bylo vidět, že Čvančara s Daridou vykrývají prostor a tak nakonec teplický gólman zvolil dlouhý nákop směrem dopředu a udělal to velmi dobře a ještě lépe to provedl teď Riznič, který obehrál soupeře, jenom ta přihrávka nebyla přesná, už se dostával do pokutového území, chtěl vyzvat, kdo to tam byl vepředu, myslím si, že to byl Čermák, ale ten míč k němu nedoletěl, Uhrinčať se natáhl a dokázal ho zachytit svou nohou. Bude z toho autové vazování, protože potom odkopu hradeckých se nepodařilo zpracovat míč Marečkovi.
5: Otroci tedy stále hrají s Teplicemi bez branek. My se znovu vrátíme na Východ Čech na radiožurnálu Sport. Můžeme vás ale dál informovat. Třeba o motosportu už jste slyšeli, že Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska ve třídě Moto 2. Co se týče MX2, což je motokrosový šampionát, tak tam máme také jeden zajímavý výsledek z českého pohledu. Musíme začít ale tím, že Francouz Guillaume Faré se stal mistrem světa v té slabší motokrosové třídě MX2, ve které právě jezdí i český závodník. V závěrečné Grand Prix Austrálie stačilo francouzskému jezdci k zisku premiérového titulu i celkové čtvrté místo k udržení náskoku před jeho Afričanem Camdenem McLellanem. Co se týče zraněného Juliuse Mikuli, ten nemohl odstartovat, navzdory tomu ale přesto v konečné kvalifikaci mistrovství světa udržel první pozici, první desítku, respektive pozici v první desítce a nakonec skončil devátý, což je pro český motocross skvělý výsledek. Skvělý výsledek, o ten se pokoušejí dnes také fotbalisté Hradce Králové. Doma hrají proti Teplicím v rámci fotbalové šance ligy. Je u toho Tomáš Borovec.
6: 15. minuta zápasu Hradec Králové Teplice 0-0. Za tuto dobu necelou čtvrt hodinku jsme zatím neviděli výraznější šanci na jedné nebo na druhé straně. Spíše je tam dost nepřesností, ale také poctivá hra směrem dozadu, kdy se oba týmy snaží především neudělat nějakou chybu. Jednu jsme už viděli při rozehrávce Dancáka, ale Tepliští to nedokázali potrestat. Co teď? Teď ponechaná výhoda pro domácí tým. Tom Slončík.
5: Chyba spojení, i to se stane v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Mezitím, než se nám podaří nahodit spojení mezi Vinohradským studiem a Malšovickou arénou, tak si můžeme také popovídat o tom velkém úspěchu, který zaznamenal český motocyklový jezdec Filip Salač. S konkrétními výsledky už je ve studiu Krištof Kousal. Dobrý den.
7: Hezký den.
5: Tak my už jsme zmínili, že Filip Salač obsadil ve velké ceně Rakouska druhé místo, ale přitom startoval z pole position, mohlo být ještě lépe?
7: Mohlo být lépe, ale po startu bylo vlastně hůře, protože on se propadl z prvního na třetí místo, na kterém kroužil několik okruhů za španělským soupeřem Gonzálezem. Nakonec se mu povedlo ho předjet a dojel se pro to druhé místo. Na prvním místě dojel další Španěl Guevara, to s poměrně přesvědčivým náskokem, který se sice ke konci trošku zužoval, protože za prvé Filip Salač byl sem tam o desetinku dvě rychlejší na některá kola a taky Guevara pár kol před cílem udělal takovou větší chybu, která ho stála víc než půl sekundy a trošku se zdramatizoval průběh tohohle závodu, dal trošku čuchnout, jak se říká Filipu Salačovi, ale ten už ten náskok Guevary před cílem nedokázal zlikvidovat v závěrečných kolech. Přesto čtvrté umístění na pódiu pro Filipa Salače v této sezóně a první velmi, velmi solidní výsledek od jeho vítězství ve velké ceně Británie na začátku srpna, které bylo jeho prvním v mistrovství světa.
5: Skvělý úspěch pro Filipa Salače, my jsme si o tom povídali s Krištofem Kousalem, moc krát děkujeme.
7: Díky.
5: No a my se můžeme zase vydat na fotbal, konkrétně do Malšovické arény, do Hradce Králové. Tam hrají v rámci fotbalové šance ligy Teplice a sleduje to Tomáš Borovec.
6: 17. minuta tohoto utkání právě končí a teď se pár desítek vteřin nehrálo, protože jsme viděli ošetření na straně hostujícího Matěje Rezniče, který po jednom ze soubojů zůstal ležet, teď je za postranní čárou, už po drobném ošetření od lékařů trochu vyklepává a protahuje svou pravou nohu, ale zároveň je jasné, že se za chvíli vrátí do hry, až dostane ten pokyn. Mezitím hradečtí kombinují u půlící čáry. Je tam Uhrinčáť, který posouvá balon po své levé ruce na Filipa Čiháka. Ten zase mu tu nabídku vrátil a že balon přišel k Mílkemu. Mílke přes Marečka se neodhodlal rozehrát. Hledal, jestli se mu někdo nevybídne směrem dopředu nějakým náběhem. To se nestalo a tak Mílke volil rozehrávku zase zpátky. Teď už to hradečtí zkouší po pravé straně. František Čech, jeho načechraný balon podél line velice přesný na Mika van Birena. Van Biren proti němu Vientýs. Van Biren klička do pravé nohy před pokutové území. Udržel balon, posílá ho na Mílkeho. Teď to hradečtí zase otočili na tu pravou stranu. Krásný pas po zemi za obranu od Slončíka na rozběhnutého Mílkeho, ale ten, když se snažil ten balón zastavit a otočit se k brance, tak mu míč proletěl pod kopačkou do autu, takže z toho bude jenom odkop od teplické branky v 19. minutě, kdy hraje Hradec Králové se Severočechy zatím stále 0-0. No a my čekáme stejně jako zhruba typuju takových 6,5 tisíc fanoušků v aréně na první vážnější příležitost na nějakou tu kombinaci, která povede do dobrého zakončení. Teď to zkusil z nějakých 25 metrů. Čvančara viděl, jak je Matouš Trmal o něco víc vepředu, někde u bodu pro penaltu. Snažil se ho přehodit, ale ten pokus v klidu gólman Teplice zachytil, jenom natáhl ruce trochu nahoru, ani nemusel nějakým způsobem vyskakovat nebo se strachovat, ale proč to neskusit, když si útočník hradeckého týmu uvědomil, že by při schodě brilantní techniky a i síly větru, kdyby to spočítal, tak ten balon by se rozhodně do branky vešel. Teď ale Hradeští zkouší další útok po levé straně. Tom Slončík šel přes tři hráče a to bylo příliš. Ten třetí v pořadí, konkrétně kapitán Ladislav Takáč, mu ho ukradl z kopačky a rozehrávají tak Tepličtí, ale jsou na vlastní polovině hřiště. Teď takový nízký, prudký centr na levou stranu, kde měl trochu problém Matěj Ryznič se zpracováním, a že mu balon odskočil nějakých 10 metrů směrem k teplické brance, ale tam z Hradeckých nikdo nebyl. V klidu si tak pro balon došel, až potom zastavil, protože teď zase rozhodčí přerušuje hru kvůli ušetření hradeckého fotbalisty a je to kapitán Vladimír Darida, který tam bouchl do trávníku. Vypadá to, že to nepůjde, protože Vladimír Darida pokulhává, předává kapitánskou pásku Františku Čechovi a smutně odchází z trávníku, fanoušci mu tleskají, on také párkrát pleskl do dlaní do čtyř stran v Malšovické aréně, ale tady to bude pravděpodobně nějaké svalové zranění a nebo podle toho pohybu problém s tříslem. No, tak snad to nebude nic

kde byl rozběhnutý Filip Mílke, ale proti byl hostující Dalibor Večerka, který ten balon zachytil nohou, a tak mohou Tepličtí teď rozehrávat od svého golmana, protože Večerka právě míč předal Matouši Trmalovi a ten ho posouvá nakrátko na kapitána Takáče. Takáč teď měl prostor mezi dvojicí Čvančara Slončík, tak ho využil, pár rychlými kroky se dostal mezi ně, potom si vybral Matyáše Kozáka, který mu vrátil, další přihrávka ale už tak v podání Teplic přesná nebyla. Filip Čihák se teď dostal přes tři, přes čtyři hráče, až tím pátým byl podražen. To byla solo jízda, ke které se odhodlal stoper domácího týmu. Až tam byl připraven dokonce půlkrap, jestli se nepletu. Vypadá to, ano, na útočníka Teplic, který se v ten správný moment tedy zatáhl do prostoru, kudy postupoval Filip Čihák. Pravděpodobně se s ním vracel, takže byl včas na tom místě, aby ho jako pátý v řadě konečně zastavil. Byl z toho nedovolený zákrok, takže standardní situace, kterou budou rozehrávat fotbalisté Hradce Králové ve 23. minutě, kdy Východočeši stále hrají s Teplicemi 0-0. Je to daleko zatím od pokutového území, na přímé ohrožení branky to rozhodně nebude, ale na centr do vápna to vypadá. V tuhletu chvíli Dancák zvedá pravou ruku a pošle svou levou nohou zakroucený míč do vápna, mezi tím ještě rozhodčí domlouval fotbalistům. Ano, je to centr na pravou stranu, kde byl Uhrinčáť, ten prodloužil, ještě tam je Čihák, ale jeho pokus pravou nohou byl zablokovaný, jinak by ten balón letěl mezi tři tyče, těžko říct, jestli by zapadl do branky, anebo ne. Východočeši pokračují v aktivitě, Valenta na pravé straně, Uhrinčáť, Tom Slončík před pokutovým územím přiťukává na osu na Dancáka, ten viděl, jak se mu tam nabízí Uhrinčáť, a je tam ještě také s devítkou Matěj Valenta. Valenta teď postupuje dopředu, místo balonu trefil nohu soupeře a potom si tím myslím, že tam byl i takový drobný zákrok loktem ze strany teplického hráče. Také teď vidím, jak trenér Hradce Králové David Horejš vyskočil z lavičky a něco tam silně gestikuluje, ale bude z toho pouze tedy autové vhazování pro Východočechy. Mílke nějakých 10 metrů od rohového praporku, aut takový přesně na hlavu Toma Slunčíka, který předal na Dancáka, ale Tepličtí teď vytlačili hru hodně daleko od vlastní branky, takže tohleto nebezpečí zažehnali. Hradeští to ale zkouší znova. Z levé strany Trubáč, Mick van Biren, Čvančara se zapojil do kombinace. Čvančara se otáčí podél levé postranní čáry, má před sebou Radostu, kterého se snaží nějakým způsobem vymíchat. A částečně se mu to povedlo, protože odcentroval. Sice to bylo do území, kde neměl žádného spoluhráče, ovšem tři tepličtí fotbalisté se nedomluvili a odkopli ten balón na roh. A že to se rýsuje další nebezpečí pro hostující branku ve 25. minutě tohoto utkání, kdy Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-0, ale v posledních 10 minutách jsou Východočeši mnohem aktivnějším týmem a hraje se víceméně na polovině Teplic. Další centr do pokutového území přímo do rukavic Matouše Trmala, který vyskočil bez problému, stáhl balón a už ho teď vykopává dopředu. Nijak se nerozpakoval defenziva Východočechů, ale teď na výbornou. Tohle byl nešetrný zákrok, ale prošlo to Půlkrabovi, který tak může jít dopředu spolu s Čermákem. Teď zase tam je pokus o výzvu do velkého vápna Východočechů, ale i tam defenziva Hradce Králové zapracovala velmi dobře a balón si nakonec našel brankář Adam Zadražil. Ten rozehrává výhozem na levou stranu, kde je nový kapitán tohoto zápasu, František Čech, který, jenom připomínám, přebral pásku po kapitánovi Hradce Daredovi, který nebyl s to pro nějaké zranění pokračovat v utkání. Nebyl tam žádný souboj, myslím si, že udělal nějaký pohyb, kde to už bylo trochu nadmíru. Ale to se pravděpodobně dozvíme až po skončení tohoto utkání. Tom Slončík mezi tím rozehrává na pravou stranu na Mílkeho. Mílke zasekává před bránícím Ryzničem do volnějšího prostoru, ale dopředu už pokračovat nemohl. Teď se snaží tam rozehrát Uhrinčáť. Ovšem měl proti sobě také dobře bránícího Jukla, který tam vložil nohu a je z toho autové vhazování pro domácí tým.

0: Trubač na levé straně. Trubač posouvá podél postranní čáry na Valentu, který vrací až na obránce Františka Čecha. Ten viděl, jak Trubač se mezi tím posunul do volného prostoru, tak mu předal míč. Slončík teď o něj musí bojovat, protože proti němu vystartovali hned dva tepliští fotbalisté. Teď dobrá kombinace po levé straně. Taková šajtlička, kterou posílalo zleva na hranici malého vápna Čvančara směrem k Van Birenovi. Nakonec neprošla, ale zkoušel to velice lišácky. Ještě ale tam byl před nizozemským útočníkem jeden z teplických bránících hráčů. Myslím si, že se tam vrátil Ryznič, který balon odkopl na další roh. Takže to už je čtvrtý roh pro Hradec Králové. Opět je tam u toho Trubač. Takže dobrý centr, který proletěl, promáchl tam i golman Trmál, ale nikdo z hradeckých tam nebyl v tom prostoru, v místě, kde by stačilo potom už jenom dočuknout do odkryté branky. Snažil se tam dosáhnout svou kopačkou Mick van Biren, ale byl tak 2 metry od toho balónu, to prostě nešlo, ale ten centr byl velmi povedený. No, jsou to vlastně teď trochu jiné standardky, protože běžně za Hradec kopou rohy buď to Darida nebo Horák, a ti nejsou dnes na trávníku, takže se toho ujal Trubač. Bere to na sebe i z pravé strany. Tentokrát je nižší míč, tak tohle byla jasná golová situace. Filip Čiák si tam naběhl ze 3 metrů, hlavičkoval, ale jenom do hráčů Teplic, kteří tam byli poskládáni na brankové čáře. Takže ten míč neproklouzl do sítě, ale tohle byla první obrovská příležitost utkání, kdyby Filip Čiák dokázal tu hlavičku dát směrem nahoru, aby míč poslal pod břevno, neměl by nikdo šanci, ale takhle to bylo do těla bránících teplických fotbalistů. Potom tam byl ještě souboj o ten balón před brankovou čárou, po kterém zůstal stoper Hradce Králové sedět na trávníku. Teď je ošetřován, takže uvidíme, jak to s Filipem Čihákem dopadne. No ale ve 29. minutě to tedy byla obrovská šance na to,
1: aby... Šance sice přicházejí v zápase Hradce Králové a Teplic, ale branky zatím ne. Budeme věřit, že všichni hráči budou pokračovat po téhle drobné zdravotní pauze. Odehráno máme 29 minut. To daleko víc už se odehrálo v zápase Fiorentiny a Neapole. Ano, míříme do italské série a tam Neapol vede zatím po prvním poločase nad týmem z Florencie 1-0. No a 1-0 je to také na druholigovém trávníku v Kladně. Po 14 minutách se domácí dostali do vedení nad Příbramí. Vydáváme se zpátky na utkání Otroku a Teplic za Tomášem Borovcem.
0: Pokulhává. 30. minuta už běží po necelé půl hodině hry, tedy stále zápas, co se týče skóre 0-0. Před pár desítkami vteřin mohli udeřit hradečtí Filip Čihák, ale nedokázal z bezprostřední blízkosti hlavičkou prorazit ten defenzivní val, ale důležité teď pro Východočechy je to, že je Filip Čihák v pořádku a za malou chvíli bude vpuštěn na trávník, aby pokračoval ve hře. Mezitím nám tepličtí teď po delší době také na polovině soupeře něco snaží vymyslet na pravé straně, kam si k prohovému praporku přiběhl Marcel Čermák. Čermák vrací zpátky dozadu, teď tepličtí přenášejí hru na levou stranu, kde měl prostor Dalibor Večerka, po něm Ryzny. Zase dobrý manévr, Ryznič je hodně vidět, na té levé straně se snaží tropit neplechu mezi obránci Hradce Králové a docela se mu to daří, protože technicky je velmi dobře vybaveným fotbalistou. Teď z toho byl zase centr do pokutového území, ale byl tam připraven právě v tom prostoru brankář Adam Zadražil. Hradečtí teď dlouhým nákupem se snažili najít někoho z útočníků, z hráčů vepředu, ale ten balón s jednou panenkou odskočil potom do rukavice Matouše Trmala. Tepličtí získávají prostor a posouvají hru směrem dopředu. Na levé straně opět připraven Matěj Ryznič, který vrátil Večerkovi, a ten to samé provedl s balónem ještě směrem k Matouši Trmalovi. Ten si zase teď vybral na chvíli pravou stranu, ta se mu ale zavřela díky dobrému pohybu dvojice Van Biren Slončík a tak Trmal volí dlouhý nákop na pravou stranu, tam trochu zahnal své spoluhráče, ale dobře to zvládl Daniel Mareček, nicméně jeden z teplických fotbalistů si tam počínal nedovoleně, mám ten dojem, že to byl Matěj Pulkrab, který tam srazil jednoho z domácích fotbalistů, je to Daniel Trubač. A už je na nohou. Takže pokračujeme dál. 32. minuta zápasu, Hradec Králové, Teplice 0-0. Před zhruba dvěma minutami měl obrovskou šanci Filip Čihák, ale zblízka hlavičkou nedokázal překonat brankáře Trmala. Takže stav zápasu 0-0. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: My se zase vrátíme na Malšovický stadion za malou chvíli. Drobná aktualita, která je opravdu čerstvá. Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky získal po druhé v kariéře také celkový titul. Gratulujeme. Vracíme se zpátky na fotbal. Hradec Králové proti Teplicím a Tomáš Borovec.
0: Tam byl Matěj Ryznič. 33. minuta zápasu. Opět aktivní Ryznič přebral přihrávku ve velkém sprintu a hned s dalším dotykem posílal balon do pokutového území. Tam ale na poslední chvíli dokázal ten prostor ubránit Filip Čihák a odkopnout míč na rohový kop. Takže tohle je první roh Teplic ve 33. minutě. Z levé strany Marcel Čermák si už staví balon. Bude to tak tedy rotace směrem od gólmana, protože Marcel Čermák je levonohým fotbalistou, velice dobrý centr ke vzdálenější tyči, zadražil se, vytáhl do vzduchu a balón rukavicí dokázal poslat před velké vápno, tam ho zase zpracovali Tepličtí, na levé straně zase Matěj Ryznič, teď je tam spolu s ním také Čermák, který zůstal v tomhle prostoru po rohovém kopu, který provedl, už ale naklusává na střed hřiště a teď ukazoval Matěji Radostovi, tady jsem měl krásnou uličku pro přihrávku přesně do nohy, ale Radosta si ho nevšiml a potom další rozehrávka z pravé strany byla nepřesná, kdy Ladislav Takáč poslal příliš dlouhý pas, kdy balón vyletěl z hřiště a bude se tak rozehrávat od královéhradecké branky. No a teď jsem viděl několikrát výrazné gesto hostujícího Marcela Čermáka, odchovanec pražské Slávie, teď ukazoval své emoce, kdy se mu nelíbilo řešení situace ze strany jeho spoluhráčů. Mick van Biren teď si seběhl hodně dozadu, předal míč Slončíkovi, ten sice na chvíli neuspěl, balon mu odskočil od kopačky, ale nastavil tam dobře tělo, až z toho byl nedovolený zákrok ze strany Dalibora Večerky, který mu ten balon chtěl sebrat, ale najednou loktem srazil domácího fotbalistu, takže rozhodčí nemohl jinak, než odpískat nedovolený zákrok. Fotbalisté Hradce Králové teď na vlastní polovině, nicméně po té velké šanci Východočechů Tepličtí trochu zaktivnili hru a dostávají se také už dopředu na polovinu soupeře, což se jim nějakých 10 minut nedařilo. Teď se ale Severočeši musí bránit, uhrinčat, tečel jako bulldog dopředu, až narazil do zdi se jménem Daniel Mareček, ten ho přibrzdil, ale jenom přibrzdil. Hradečtí teď z levé strany zkoušejí aktivitu Tomáše Čovančary, který je tady na hostování z německého Mönchengladbachu, když se přesunul na východ Čech v průběhu září. Jeho centr byl sražený a balón tak přesně doputoval do rukou gólmana Teplice Matouše Trmala. Ten už si stavěl míč na dlouhý odkop, nakonec si to rozmyslel a předal ho nakrátko Večerkovi. Večerka teď posouvá na pravou stranu, kde je Vientis. Vientis vyzval do souboje svého spoluhráče Matěje Radostu, ten tam škrtnul špičkovou otrávník, zaškobrtl a balon se od něj odrazil do autu, takže v hazování pro Východočechy. 36. minuta tohoto zápasu, kdy Hradec Králové hraje s Teplicemi, stále 0-0 a Robert Jukl po delší době na míči. Na té pravé straně ale hodně husto, Tepličtí se tam snaží prokombinovat, ale zatím se jim to moc nedaří. Teď je výborně zasáhl Van Biren spolu s Dancem a dobře teď zvolil tedy rozehrávku Takáč na levou stranu dlouhým nákopem. Teď taková hlavička, která poslala míč do pokutového území s takovým nízkým odskokem, nicméně tepličtí fotbalisté nedokázali reagovat na tuhletu výzvu od Matyáše Kozáka, byl tam pouze Filip Čihák, který balón odkopl, ale tepličtí to zkoušejí na novo. Opět Ryznič a hodně aktivní je tam také Marcel Čermák, který se teď snaží operovat na velkém prostoru. Čermák dává k postraní čáře, tam se otočil kolem své osy Matěj Ryznič a uklidňuje rozehrávku do osy, kde byl Robert Jukl, za to sklidil potlesk od trenéra Teplic Zdenka Frťaly, který v minulosti také působil v Hradci Králové, a to tak dobře, že tenhle tým dostal mezi elitu, to znamená do první ligy, až potom tedy se tady na východě Čech rozloučil, chtěl být blíže k domovu, no a teď už působí nějaký ten pátek, co by hlavní trenér Teplic, ale jak sám říkal, do Hradce se vždycky velice rád vrací a samozřejmě rád odsud také vozí body, což se mu při té poslední návštěvě podařilo, kdy tady Teplice hráli 0-0. No a 0-0 je to stále i v tuhletu chvíli, kdy nám končí 37. minuta zápasu. Teď pozor, Valenta na pravé straně před pokutovým územím, nakonec si ale rozmyslel centr, ten teď zkusil u Hrinčádě, bylo to ale příliš blízko brankáři Trmalovi, který Robinsonáru vyboxoval balón a poslal ho před velké vápno, ale pouze ke kopačkám domácích fotbalistů. Opět Valenta, prostrčení kolem Ryzniče na Mílkeho a Mílke zkusil nákop směrem do pokutového území, prudký těsně nad zemí, ale trefil nohu Daniela Marečka, který se tam postavil. Teď další pokus, další centr z kopačky Samuela Dansáka a další zákrok Matouše Trmala. Zatím tyhle ty akce a centry, ať už zleva nebo zprava, nejsou výraznou hrozbou pro obranu Teplic, až tou jednou jedinou výjimkou, kdy se dostal do té obří gólové šance Filip Čihák. Ale samozřejmě, když se zrodilo něco takového, tak to Východočeši zkoušejí podobným způsobem i nadále. Teď se ovšem musí bránit, protože jsou tepličtí nastěhováni do prostoru u rohového praporku na polovině domácího týmu. Východočeši ale zvládli perfektní defenzivní variantu a rychlý obrat Švančara. Teď má proti sobě dva hráče, Teplic je tam sám, Van Bieren mu tam, ale Švančara to bere na sebe. Ale výborný zákrok Ladislava Takáče. Švančara už se dostával kolem něj do zakončení, Takáče ale ještě dokázal natáhnout a čistým způsobem ten balon vyrazit spod nohou útočníka domácího týmu. Jinak už by měl před sebou Tomáš Čvančara pouze Matouše Trmala a byla by to obrovská šance. Nestalo se a tak hradečtí zkoušejí nový útok. Tentokrát je zleva, je tam František Čech, napravo se.
1: Na další útok si ve vysílání Radiožurnálu Sport chviličku počkáme, zkusíme věřit tomu, že se to zatím nepodaří ani Hradci Králové, ani Teplicím a nepřijdeme o gol v přímém přenosu. Máme pro vás totiž také aktuality z mistrovství světa v silničních bězích. To se odehrává v Dánsku. Ve studiu už je připravený Jakub Marek. Dobrý den, náš odborník na atletiku.
3: Hezké odpoledne a byla to opravdu velmi rychlá trať, protože na půl maratonu se děly velké věci. V ženském závodě se o historický zápis postarala Keňanka Agnes Ngetičová. Ta zaběhla půl maraton v čase hodina 5 minut a 15 sekund a vlastně vylepšila světový rekord v ryze ženském závodě, protože to byl samozřejmě závod bez mužských vodičů, jinak když vezmeme kompletně i s těmi mužskými vodiči historické tabulky, tak ten světový rekord je ještě o víc než 2 minuty rychlejší. Samotná Ngetičová je druhá v historických tabulkách a ten její čas 1.03.04 je také o víc než 2 minuty rychlejší než dnes v Kodani, ale to nic neubírá na tom, že to byl výjimečný závod a výjimečný zápis. Stejně tak jako v mužském závodě, ten ovládl trochu překvapivě Švéd Andreas Almgren, on sice je výjimečným vytrvalcem, ale přeci jen poprvé po 30 letech se stalo právě na tomto šampionátu v půlmaratonu světovém, že nevyhrál africký běžec. A navíc čas 58 minut a 6 sekund je novým evropským rekordem a Almgren tak navázal na své letošní výborné výkony, kdy se stal třeba evropským šampionem na dráze Birminghamu, tam vyhrál 10 kilometrů a dokázal i v závodech diamantové ligy konkurovat nejlepším africkým vytrvalcům. jezdcům.
1: No tak to jsou zajímavé rozhodně zprávy z Kodaně. Přišel s nimi do studia Radiožurnálu Sport Jakub Marek. Moc krát děkujeme.
3: Díky, hezký den.
1: No a my se jdeme znovu věnovat fotbalu.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: A to konkrétně zápasu mezi Hradcem Králové a Teplicemi, který sleduje na východě Čech Tomáš Borovec.
0: No, to vypadalo nebezpečně, ale ve 41. minutě stále zůstává skóre zápasu 0-0. Teď šel do sprinterského souboje proti domácímu Valentovi. Teplický brankář Trmála byl asi o 20 cm rychlejší, takže balón, který už by potom mohl domácí fotbalista vést směrem na branku, odkopl do autu. Velice dobře teď četl situaci teplický golman, ale bylo to trošku na hra. Nicméně podařilo se, Východočeši teď ale v další akci, krásný centr od Mílkého z pravé strany, na který si nabíhal Slončík, hlavičku nasadil na míč, ale nebylo to nic, co by rozhodilo Trmala, ten stál za ním a byla to jen taková lehká teč, nic složitého, co se týče zákroku teplického golmana, který má opět balón pod svými kopačkami v končící 42. minutě. Teď se mu moc spoluhráči nenabízí a tak drží balón, dívá se doleva, doprava, nakonec přidal po levé straně na Večerku. Večerka prodlužuje na Ryzniček po straní čáře. Ryzničovi teď vyšla kombinace s Marečkem, který mu patičkou poslal balón do běhu. Ryznič je před pokutovým územím. Centr teče a je to gól! Teplice se ve 43. minutě ujímají vedení 1-0, no a troufám si tvrdit, že zaslouženě se pod tenhle ten gól podepíše velmi dobře, velmi aktivně hrající teplický záložník Matěj Ryznič, 22-letý talentovaný slovenský fotbalista, parádně pronikl podél levé postraní čáry, utekl všem a potom poslal centr nízký, tak akorát nateč na Matěje Půlkraba. No a byla tam taková jemná patička, změna směru podél golmana Hradce Králové Adama Zadražila, no a Teplice jdou golem do šatny, tedy do vedení 1-0. No tak je to situace, kterou by asi málo kdo očekával, protože to vypadalo, že Hradečtí mají přeci jenom opratě ve svých rukou velmi pevně. Nakonec tam tedy byla ještě jedna teč a té se dopustil Filip Čihák. Vypadá to tedy na vlastní gól, který teď potkal hradecký tým, a domácí fotbalisté tak budou muset zkoušet stahovat tuhletu ztrátu ve zbývajícím čase. Nicméně není to tak dávno, co se jim něco podobného povedlo, když hráli zápas 8. kola ve Zlíně, tam také otáčeli z 0-1 na 2-1. Uvidíme, jak to bude teď. Ještě ale se dostává ke slovu VAR, tak nepředbíhejme. Ještě tady řeší rozhodčí Antonín Bohata celou situaci s videem a ještě tady počkáme na potvrzení, protože gól se přezkoumává. Celá situace se přezkoumává pro možné offsideové postavení. To si myslím, že by byla ta možná ten první dotyk s balónem, který letěl do vápna, když se míče dotkl podle mého názoru Půlkrab, ale tady to vypadá, ano, že gól platit bude, protože jsme viděli, nebo lépe řečeno slyšeli, takovou drobnou radost v Malšovické aréně, která přišla od zhruba 70 teplických fanoušků v jejich sektoru. Takže gól platí, no a tepličtí fotbalisté se tedy ujali vedení 1-0. Tak jak odpoví Hradec v rámci toho prvního poločasu? Už tolik času Východočeši nemají, protože v tuhletu chvíli tedy 45 minut za námi a nastavovat se budou 4 minutky. Tak ještě je dostatek času na nějakou tu reakci, na to, abychom na trávníku něco zajímavého viděli. Bylo tam několikeré ošetřování, teď také se zkoumala situace u videa, tak proto se nastavují 4 minuty. Teď se proti domácímu fotbalistovi provinili Tepličtí, Milkeho tam srazil Kozák nedovoleným způsobem, Východočeši tak rozehrávají, František Čech vrací na Čiháka, Čihák po zemi, předává na pravé straně Uhrinčaťovi. Uhrinčaťa musel už rozehrávat vzduchem, protože proti němu výborně nasprintoval Matyáš Kozák, teď má teď opět balón, sice ho netrefil ideálně, ale nechtěně ten míč našel Půlkraba. Matěj Půlkrab soubojí dvou desítek proti Miku van Birenovi, obhodil si ho, postupuje dopředu, Půlkrab teď má před sebou docela velký prostor, už je v pokutovém území, jeho levačka ale nebyla přesná, balón poslal do zhruba sedmé řady. Hlediště za brankou hradeckého týmu, kde sídlí tradičně kotel. A Východočeši tak budou rozehrávat od vlastní branky. Činí tak rychle, protože pochopitelně by rádi chtěli ještě reagovat v závěru prvního poločasu. No a dívám se, že opravdu ten gól byl připsán Půlkrabovi. Čvančara teď úplně sám. Míč mu poskakoval, ale zhruba 4 metry před brankou na pravé straně z toho rohu malého vápna měl proti sobě vyběhnutého golmana Trmala, ale to se dalo trefit velmi dobře, nicméně tím, jak balon letěl vzduchem a poskočil, tak ho trefil horní části nártu a ještě si myslím, že Trmal nedotkl se, protože odkopává se od branky, takže Trmal jenom si pro ten balon došel. Tomáš Čvančara měl vyrovnání na své kopačce, ale z těch velkých šancí, minimálně tedy dvou, co Hradečtí měli, tak Východočeši nedokázali vydolovat nic. Naopak Tepličtí do té doby, dá se říci, dopředu téměř nulový, předvedli jeden krásný rychlý protiútok, u kterého byl Matěj Ryznič, který centroval z levé strany nízký balón a Půlkrab tečí poslal balón za záda Adama Zadražila. Pravděpodobně tam tedy byla i jemná teč Filipa Čiháka, ale teď už to je uvedeno jako gól Půlkraba, ne vlastenec stopera Hradce Králové. Takže pokud se Filip Čihák dotkl balónu, tak před útočníkem Teplic. Ale to je jedno v tuhletu chvíli. Nám běží třetí minuta nastaveného času. Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-1. Tom Slončík sprintoval na dlouhý nákop, ale chyběl mu tak metr, aby byl úspěšný. Míč mu vypadl do autu. Tak. Poslední minuta nastaveného času v rámci první půle. Půle, ve které byli Východočeši aktivnějším týmem. Dostali se také do dvou velkých šancí, ale ani Tomáš Čvančara, ani Filip Čihák z bezprostřední blízkosti nedokázali míč trefit tak přesně, aby skončil v síti. No a přišel trest, protože ve 43. minutě nádherně vysprintoval po levé straně Matěj Ryznič, dokázal odcentrovat od rohového praporku tak přesně, že Půlkrabové stačila jemná teč k tomu, aby změnil směr balónu a poslal ho do branky východočeského týmu. Takže v posledních sekundách prvního poločasu, který v tuto chvíli končí, vedou Teplice v Hradci Králové 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Moc krát děkujeme. Druhá půle začne na východě Čech za zhruba 15 minut. Vychází to přesně po zprávách ve 14 hodin. Uslyšíte všechno důležité na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport už posloucháte. Přímé přenosy z českých stadionů. Aktuálně je ale přestávka fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Otroci prohrávají doma 0-1. Co se týče druhého půle, tak ta začne za nějakých 11-12 minut, samozřejmě znovu v přímém přenosu. No a Hradečtí to nebudou mít jednoduché, protože už po 20 minutách musel ze hřiště kvůli svalovému zranění Vladimír Darida. Ten tedy rozhodně do druhé půle nenastoupí. Co se týče druhé nejvyšší soutěže, Kladno hraje s Příbramí, 38. minuta a domácí vedou 2-0 nad příbramským týmem. Žižkov ten už dopoledne porazil Třinec pod žižkovskou věží 3-0. No a ještě máme jeden aktuální výsledek z italské série A. Tam už je odehráno 60 minut ze zápasu Fiorentina Neapol a domácí Florencie srovnala. Zatím je to 1-1.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezonu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin. Martin Bedna má další zprávy.
4: Ukrajina provedla kombinovaný úder na Moskvu. Poprvé zřejmě použila vlastní balistickou střelu. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. Oznámí je zítra. Fotbalisté Slávie v Šancelize přivítají Plzeň. Hradec Králové hostí Teplice. Na D10 z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy na kilometru 43,5 řeší nehodu. A bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami. Zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinérii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby.
5: Mohutný raketový a dronový úder natočili obyvatelé Moskvy a zveřejnili na sociálních sítích. Na záběrech je vidět několik přímých dopadů ukrajinských střel a nepilotovaných letounů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na Moskvu 450 ukrajinských dronů z celkového počtu 1600. Útok na ruskou metropoli potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který napsal, že k úderu byly použity i rakety FP1, Flamingo, Pelikan a další. Zelenský dodal, že Moskva má ukončit krutou válku a zvolit si mír. Načasování kombinovaného ukrajinského útoku zřejmě nebylo náhodné. V Rusku dnes končí volby do státní dumy. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Radiožurnálu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím ale nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí. K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
6: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
4: V Krušných horách dnes začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 je přeshraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
7: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
4: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin.
8: Sport. Fotbalisté Slávie můžou navýšit vedení v čele tabulky Šanceligy. V 18 hodin přivítají na závěr 9. kola nejvyšší soutěže Plzeň. První utkání programu dne se hraje mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Podrobnosti má Tomáš Borovec.
9: Za pár vteřin začne druhý poločas tohoto utkání, ve kterém Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, kdy se ve 43. minutě trefil tečí Matěj Půlkrab. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
8: A toho využijeme, jak jsme slyšeli, za pár vteřin začíná druhá půl utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi a proto se vydáme na východ Čech, abychom ji poslouchali v přímém přenosu. Slovo má proto Tomáš Borovec.
9: Pár vteřin uplynulo jako voda a teď už před 3 vteřinkami hlavní rozhodčí zápasu Antonín Bohata písknul, aby zahájil druhou půli, ve které se budou Východočeši snažit o to, aby reagovali na první gól Teplic, který přišel, dá se říci, do kabiny. Ve 43. minutě krásně tečoval míč Pulkrab za záda domácího golmana Adama Zadražila. Sice se ta situace ještě trochu prozkoumávala u videa, ale vše bylo v pořádku, takže Tepličtí vedou v Hradci Králové po první půli 1-0 a teď také budou rozehrávat akci od vlastní branky, kdy to zkoušejí tedy rozehrávkou po zemi postupně, teď už z pravé strany delší nákop na Radostu, který hlavičkou prodloužil za sebe, ale tam byl připraven František Čech už s kapitánskou páskou od 21. minuty, protože právě to byl čas, kdy vystřídal ten klasický hradecký kapitán Vladimír Derrida kvůli zranění a tak předal pásku zmiňovanému Čechovi. Teď se musí Hradeští bránit, krásně si zpracovával v plném trysku míč Marcel Čermák, ale nakonec ho dokázal Dancák ubránit a odkopnout balón na autové vhazování v prostoru zhruba 10 metrů od rohového praporku na pravé straně poloviny Hradce Králové. Balón si vzal Radosta a dává ho přesně do nohy Čermákovi. Tomu ale zase dokázal včas na ten balón reagovat Trubač. Tentokrát Trubač ale musel odehrát na rohový kop, takže tady máme standardní situaci na startu druhého poločasu. Roh, který budou rozehrávat fotbalisté Teplic, konkrétně je to Daniel Mareček, který už se rozbíhá pravou nohou, nízký centr na přední tyč, tam byl postaven Mick van Buren, bez problémů odhlavičkoval před pokutové území k Radostovi, který rozehrává zpátky dozadu a přes Roberta Jukla šel balón až k brankáři Trmalovi, ten otočil hru na levou stranu. I tam operuje hodně aktivně Marcel Čermák, zpracoval si a nízko těžiště, výbornou kopací techniku, toho umí dokonale využít, po něm se vydal dopředu Matěj Ryznič, zase bude asi se snažit provětrávat defenzivu Hradce po té levé straně podél postranní čáry. Také on má obrovskou zásluhu na tom, že Teplice vedou v Hradci Králové 1-0, protože zapsal krásnou asistenci při prvním gólu utkání. Teď Oskar Vientýs. Na pravé straně stoperské trojice Teplic udržel míč, Radosta teď ale jenom odevzdal Čechovi, ten ale mu vrátil úplně stejnou mincí, takže si nechtěně oba fotbalisté vyměnili balón, tak Teplice teď pokračují v dobývání území směrem vepředu, už je míč v pokutovém území, tam se zřítil po... Joj, teď se nepovedl zákrok Zadražilovi, tady je trest, tohle je chyba Adama Zadražila, který balón, který letěl nějakých 20 metrů spoza velkého vápna, nějaký metr nad trávníkem, tak nevěděli, jestli ho chytit do koše nebo vyrazit, tak z toho byl takový zákrok, nezákrok, kdy se od jeho těla balón jenom odrazil před něj, no a přišla z toho dorážka Matyáš Kozák, myslím si, že tam byl. No a je to 2-0 pro Teplice. Ano, teď už je to potvrzeno, Matyáš Kozák a jeho první gól v téhleté sezóně na konci první půle, když dali Teplice úvodní branku Pulkrabem, tak pro Pulkraba je to už čtvrtá gólová trefa v rámci aktuálního ročníku. No tak teď tedy tahleta situace hodně špatně vyřešená. Nejenom ze strany golmana Adama Zadražila, ale také celkově od fotbalistů Hradce Králové. Nicméně celá ta situace se opět zkoumala u videa a teď to vypadá, že ten gól platit nebude. Protože rozhodčí ještě komunikuje, ale ukazuje, že budou Východočeši rozehrávat z hranice pokutového území. Ano, teď už byl dát tedy pokyn. Dvojka se maže, zpátky jednička. Znamená to, že tedy tenhle gól, který dorážkou trefil Matyáš Kozák, kvůli offsideu platit nebude. Takže Kozák byl v offsideovém postavení v momentě, kdy pálil z velké dálky Robert Jukl. Hradečtí tak rozhodně povzbuzení tím, že branka neplatí. Pochopitelně to platí i pro fanoušky v hledišti, kteří kvitovali zrušení gólu aplauzem. No ale samozřejmě otroci mají před sebou úkol. Stále prohrávají 0-1. Budou si muset dát pozor na ty situace ve vlastním pokutovém území, aby je lépe řešili, protože i tady na chvilku přestali hrát, kdy pálil Jukl potom, po té srážce a potom zákroku v pokutovém území, kdy se ale pokračovalo dál. No a snad si svou tedy špatnou chvilku už vybral Adam Zadražil. Myslím tím tedy snad si z pohledu hradeckých fanoušků. Jinak samozřejmě fanoušci Teplic by se asi nezlobili, kdyby něco podobného gólman Hradce Králové zopakoval. Je to tak kvalitní brankář, že se mu něco podobného opravdu nestává příliš často. 51. minuta, Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. Teď Tom Slončík před pokutovým územím soupeře na pravé straně hrací plochy posunul zpátky za sebe na Mílkého. Teď už letí centr do vápna Teplic a je z toho jenom hlavička směrem ven. Tepliští se ubránili, ale jenom odkopli balón na kopačky domácích fotbalistů. Takže Filip Čihák, potom co byl ošetřován, je vidět, že je zdravotně v pořádku. Čvančara už je v pokutovém území, snaží se zbavit kapitána Teplic Ladislava Takáče, nepovedlo se mu to. Takáč ještě na poslední chvíli s kluzem ten balón dokázal odkopnout spod nohou útočníka Hradce Králové, takže pouze autové vhazování. Ale východočeši teď tlačí, jsou aktivní, na to reagují také příznivci v Ochozech, kteří jsou teď zase o něco hlasitější. František Čech viděl, jak se mu nabídl pohybem zpátky Mick van Biren. Přiťukl si s Čihákem. Mick van Biren už je v pokutovém území, ale přes tři hráče neprojde. Nebo někdy se to samozřejmě podaří. Podařilo se mu to i v téhleté sezóně v pohárovém utkání proti norskému Tromsø, ale to jsou opravdu výjimečné situace. Většinou to dopadne tak, jako před malou chvílí, kdy to Tepličtí ubránili, odkopli mu míč a zkusili rychlý protiútok. Ten nedošel až do zakončení. Východočeši teď v defenzivě zahráli velmi dobře. Tom Slončík si hledá volný prostor, vyváží ten balón na polovinu soupeře, už dlouho má míč v držení, nakonec ho posouvá doleva, tam je Trubač. Trubač u souboji jeden na jednoho předává Čvančarovi, ten si hledá prostor, ale má proti sobě tři hráče ve žluto-modré kombinaci, to znamená teplické fotbalisty. Ještě Slončík nedosáhne včas na balón a byl tam připravený Vientýs, který odkopl až k brankáři Hradce Adamu Zadražilovi. Zadražil rychle předal dopředu na Filipa Čiháka. Až nás Zadražila, všichni fotbalisté jsou teď na polovině Teplic, hradečtí mají ještě dostatek času na to, aby něco udělali s vývojem tohoto utkání, kdy na začátku 54. minuty prohrávají s Teplicemi 0-1, když se v závěru první půle trefil přesnou tečí půlkrab a díky tomu jsou tedy hosté ve vedení. Teď autové vazování pro Hradec. Filip Čihák už vidí.
8: Posloucháte druhou polovinu zápasu Hradec Králové Teplice. Otroci stále prohrávají. Jak jste slyšeli, za chvíli se vydáme do Malšovické arény. Znovu nepřerušeně tenhle zápas můžete poslouchat také na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. První den světového šampionátu v silniční cyklistice v kanadském Montrealu dnes otevírají časovky. Na cyklisty i cyklistky čeká stejná trať s délkou přes 30 kilometrů. Jako první odstartuje závod žen, který je naplánovaný na 15 hodin našeho času. Muži pak půjdou do akce později odpoledne v 18:45. Cyklistika se díky šampionátu stala znovu hodně probíraným tématem i na sociálních sítích. Co konkrétního se na nich píše zajímavého, to zjišťovala Anna Skalová. Dobrý den.
2: Hezký den. Fanoušci především spekulují o tom, kdo by mohl dnes závod vyhrát. Hlavním favoritem je podle mnohých Belgičan Remco Evenepoel. Pokud by uspěl, zapsal by se do historie jako třetí cyklista se čtyřmi tituly z časovky. Bude to souboj jen o druhé místo. Napsal pod příspěvek na oficiálním instagramovém účtu Mezinárodní cyklistické unie jeden z uživatelů. Vedle série tří triumfů má 26-letý Belgičan medailist časovky z olympiády v Paříži 2024. Jeho dominanci připomínají kromě expertů právě fanoušci na sociálních sítích. Na mistrovství chybí zraněný Slovinec Tadej Pogačar, což podle cyklistických příznivců a nadšenců dělá šampionát, co se týče možných vítězů, zajímavější.
8: To rozhodně. Evenepoel trénoval před odletem do Kanady na velmi zajímavém místě, kde pak?
2: Účet Red Bull Bike na Instagramu sdílel video, kde Belgičan jede na kole na oválu, který využívají obvykle jezdci Formule 1. Přípravy na týden mistrů světa, tentokrát na trochu jiné trati. Tak zní popisek pod příspěvkem. Remco Evenepoel závodí za tým Red Bull Bora Hansgrohe letos první sezónu.
8: Teď se přesuneme od cyklistiky k hodně netradičnímu evropskému šampionátu. Je to šampionát řidičů tramvají.
2: Česká republika z výsledku může mít rozhodně radost, protože dvojice Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z dopravního podniku hlavního města Prahy v sobotu na evropském šampionátu řidičů tramvají Tram IM ve Varšavě zvítězila. Právě dopravní podnik o úspěchu Čechů informoval na svém facebookovém účtu.
8: No jestli pak nám ještě můžeš přiblížit, co to vlastně je, jak takový evropský šampionát vypadá?
2: Podle Facebooku pražské integrované dopravy se soutěžilo například v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Zajímavou a neobvyklou disciplínou je rozhodně i tramvajový bowling. Pro představu, tramvaj narazí do obřího míče, který následně schazuje kuželky. Pokud by vás tohle téma zajímalo, můžete si záznam celého závodního dne pustit v plné délce na YouTube.
8: Rozhodně. To zvážíme, to byla Anna Skalová, díky moc.
2: Naslyšenou.
8: Ale my už nebudeme zdržovat a vydáme se zpátky na fotbalovou šance ligu. Hradec Králové hostí Teplice a snaží se dohánět Manko. Sleduje to Tomáš Borovec. Bohužel se nám znovu stala nepříjemnost a znovu nám vypadlo spojení s Hradcem Králové, takže nemáme teď aktuální informace od Tomáše Borovce, ale pokusíme se to znovu zlepšit. Hradec Králové zatím prohrává s Teplicemi. Tady je důležité zmínit, že jednak branku za Teplice dal Matěj Půlkrab, který se trefil ve 43. minutě, to už ale hrál Hradec Králové bez Matěje bez Vladimíra Daredy. Naopak v 21. minutě místo zraněného kapitána přišel na hřiště Matěj Valenta. No a pak je tady ještě důležitá informace, že krátce po změně stran dali Teplice i druhý gól po obrovské chybě hradeckého brankáře. Ten ale naštěstí pro celý malšovický stadion nemohl být uznaný kvůli offsidu a tak je to zatím stále 1-0 pro Teplice. Ještě připomínám, že dnes se budou hrát další tři zápasy fotbalové šance ligy, ten nejzajímavější, ten se bude hrát v 18 hodin, kdy se na Radiožurnálu Sport vrhneme na přímý přenos z fotbalového Edenu. Slavia hostí totiž na svém domácím stadionu ve Šlágru kola Plzeň, to uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a v 5 hodin přijde přímý přenos hned z 5 hokejových stadionů a budeme se věnovat také hokejové Tip Sport Extralize.
10: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
11: Přenděš nebo Marx, vypadá to na Víta Přenděše, který se raduje z titulu mistra světa.
10: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
11: Ty jsi mistr!
12: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
10: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na Radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
13: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu, to nás na Radiožurnálu Sport čeká, ale až za několik dní, teď se vrháme zpátky na fotbal. Hradec Králové proti Teplicím, zápas, který sleduje Tomáš Borovec.
9: Končí 59. minuta utkání. Hradec Králové stále prohrává s Teplicemi 0-1. Teď centr z pravé strany, který tam proletěl, ale nakonec se zmocnil míče kapitán Ladislav Takáč a na chvilku ubránil tuhletu situaci. Říkám na chvilku, protože balon mají zase východočeši. Teď ale Van Buren nedokázal zpracovat a hosté zkusili rychlý protiútok. Nicméně Filip Čihák teď s Uhrinčatěm dobře zařadili zpátečku včas a ubránili rozběhnutého Tomáše Zlatohlávka, 26-letého útočníka, který naskočil do hry před 4 minutami a bude se snažit tedy o něco ofenzivního, co by chtěl předvést. Zatím se v této sezóně prosadil jednou, ale rozhodně má věcí ambice. Teď tady byla šance, Truba špálil po zemi prudkou ránu, ale byl tam dobrý blok, který postavil na poslední chvíli Vientis a od jeho nohy se míč odrazil zpátky před velké vápno Hradeští. Jak útočí doplných, tak to mají hodně obtížné. Tepličtí teď velice dobře vykrývají prostory, zbíhají si zpátky dozadu se svými hráči. Tak, jak to má být, kdo koho hlídá, je to velmi pečlivé a Východočeši tedy to zkoušejí na novo a na novo. Teď Filip Čihák na ose už je za půlícím kruhem a zkouší to teď rozehrávkou po pravé straně. Tam si řekl pohybem a náběhem do pokutového území opas Tom Solončík, ale pár centimetrů mu chybělo, aby míč zpracoval ještě před brankovou čárou, tak to balón vyletěl ven a bude se rozehrávat od teplické branky ve chvíli, kdy nám už probíhá 61. minuta utkání a Teplice stále vedou v Hradci Králové 1-0. Vedou tady od 43. minuty, kdy se trefil tedy půlkrab pěknou tyčí. Potom se na začátku druhého poločasu radovali hosté po druhé, ovšem tato branka už neprošla, nebyla uznána, jelikož tam byl v té situaci Kozák v offsideovém postavení. Teď nedovolený zákrok ze strany domácího hráče, takže Tepličtí budou rozehrávat už na polovině soupeře. Robert Jukl se tam zvedá z trávníku, už je na dvou a je v pořádku, takže bude pokračovat dál. A teď už se také Hradečtí zaobírají tím, jak pokrýt své protivníky před pokutovým územím. No, moc pečlivý být v tuhletu chvíli nemuseli, protože Jukl poslal druhý oblouček za tenhle mixovaný vál a balon jenom proletěl vysoko nad fotbalisty až do rukavic gólmana Adama Zadražila. Zadražil rozehrál, teď zkouší výzvu na Van Birena Čvančara, byla to krásná křížná rozehrávka vzduchem. Van Biren zpracoval u rohového praporku, další pas do pokutového území, tam byl droboučký Vlkanová, který

Zehrávat. Hradečtí fotbalisté jsou v tomto utkání, nebo byli podle odborníků favoritem, ale Teplice tady hrají velice dobře, velice účinně. Skvělá obrana, možná dochází k větší pečlivosti i proto, že Severočeši poměrně často inkasovali zatím v průběhu nové sezony. Jsou na druhou stranu ale také produktivní. No a co se týče postavení v tabulce, tak oba týmy dělí jeden jediný bod. Znamenalo by to tedy, že Teplice by se dostaly před Hradec Králové, pokud by odvezly 3 body z východu Čech. Ale ještě je daleko, daleko k tomu, abychom predikovali, protože půl hodinka zhruba před hráči obou týmů. Teď takový na Čech hraný balón z kopačky Vlkanovi za obranu Teplic. Čvančara tam běžel, seč mohl, zkusil i sklus, aby na ten balón dosáhl, ale jak je dlouhý, tak tady byl docela krátký. Nepovedlo se mu to, Teplice rozehrávají, zatím kombinují na vlastní půlce Vientis, ten už to mění, zkoušel dlouhý nákop dopředu doleva, ale bylo to jen k nohám Adama Vlkanovi, který rychle zpracoval. Tom Slončík teď se vydal s míčem do osy, do středu hřiště. Dancák se mu tam nabídl, byl od něj pár metrů, tak udělal pohyb pro přihrávku, ale před Dancákem zase tam byl připravený Robert Jukl, aby ho bránil. A na levé straně tam je další souboj, jeden na jednoho. Mick van Biren dokonce má proti sobě 2 hráče Teplic a tak předává pod sebe. Trubačova rozehrávka byla stečovaná, ještě před velkým vápnem se snaží zpracovat Jakub Uhrinčatě, možná by i chtěl vypálit, ale tomu nedovolil auta, velmi dobře se s ním vrátil i z těch ofenzivnějších pozic dozadu a dobrá hra teplického drobného útočníka směrem dozadu. Hradečtí ale zkoušejí další aktivitu. Tentokrát středem, kde je Filip Čihák a Valenta. Valenta kolem auty a bránícího Marečka dokázal ten míč poslat a prostrčit na spoluhráče z pravé strany Vlkanova, ale centr se mu vůbec nepovedl. Byl hodně vysoký, hodně daleký, jenom vyplachtil ze hřiště do zhruba 3. řady v ochozech u rohového praporku. Z tohoto tedy žádné nebezpečí neplynulo pro teplickou defenzivu a už rozehrává nakrátko od branky Trmál. Teď to tepličtí vezmou po pravé straně, kde je připraven Jakub Jakubko, 22-letý slovenský reprezentant do 21 let. Loni v srpnu přestoupil z Košic na sever Čech. Hradeští ale rychle získali zase balón, má ho Dancák, ale teď se van Birenovi to přiťuknutí z jedničky vůbec nepovedlo. Přihrál naopak soupeři, auta teď stíhá balón u postraní čáry, je tam úplně sám, má prostor, už proti němu vystoupil Čech a tam byl podél Čecha míč posunutý před branku, kde běžel ve velkém sprintu jeden z teplických fotbalistů. Byl to konkrétně Tomáš Zlatohlávek, ale spolu s ním také sprintoval po jeho boku František Čech a ten byl o chloupek u toho míče rychleji, aby ho nejenom odkopl od soupeřových kopaček, ale ještě ho trefil, takže se odkopává od hradecké branky v 67. minutě, kdy Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. To stále platí od konce prvního poločasu, teď Dancák. Krásná jemná přihrávka vzduchem na Toma Slončíka. Tom Slončík souboj jeden na jednoho udržel balón, předává ho pod sebe na Valentu. Matěj Valenta zase ale volí rozehrávku dozadu, protože směrem dopředu je tam hodně plno, tak pravděpodobně dojde na nějaký ten centr z jedné nebo z druhé strany. Tom Slončík zatím neví, co s balónem. Navedl si ho trochu víc do středu, potom zase zatáhl zpátky a dal ho k postraní čáře Vlkanovovi. Trenér David Horejš, trenér Hradce, už je u postraní čáry a diriguje ze svého území své svěřence. Teď Mick van Biren, jeho uvolnění klasická, klička doprava, ale když zkoušel tu druhou, tak tam už byla jemná teč, balon se mu rozskákal, už nebyl na to reagovat, aby třeba zakončil. Teď sklus, tohle bude na žlutou, je to tak. Matěj Valenta, domácí fotbalista, vidí tedy žlutou kartu za zákrok, kdy ve skluzu trefil Čermáka a nedovolil mu tak pokračovat směrem dopředu, bylo to ještě na vlastní polovině, takže žlutá karta zaslouženě, myslím si, že na červenou tohle to nebylo. Rozhodně mezi tím se nám chystá další střídání a to na obou stranách. Vidím tady Bílka v teplickém dresu, který půjde do hry. A místo

0: do něj. Nebo půjde místo Daniela Marečka. Ano, Daniel Mareček se tedy rozbíhá ven z hřiště, pro něj utkání končí, naopak si zahraje na pár desítek minut, konkrétně nějakých 25, tedy Bílek. No a ta také trenér domácího celku David Horejš dává pokyn, aby se střídalo. Utkání končí pro Mika van Birena a Samuela Dancáka. No a do hry jde Žolík, Hradce Králové, mladíčký Umar. A spolu s ním také Fernandes.
1: Zatím se ale nehraje, toho můžeme využít k tomu, abychom zase přinesli aktuality z toho, co se děje momentálně v Bulharsku. Na mistrovství Evropy v boxu se totiž dnes v Sofii stala třetí českou čtvrtfinalistkou Lenka Bernardová. Ta boxuje v kategorii do 54 kg. Měla za sebou vyrovnaný souboj a těsně 3-2 porazila bulharskou soupeřku Venelinu Poptolevovou. Bernardová je, musíme připomenout, stříbrnou medailistkou z předminulého šampionátu v Budvě. Tam v roce 2022 soutěžila, ale v té těžší váze do 60 kg. O postup do semifinále, který by znamenal už jistotu ceného kovu, se reprezentantka, která je teď 25 let, utká ve středu s Angličankou Lauren McKeeovou. Musíme také připomenout, že ano, že je třetí čtvrtfinalistkou. Také se do dalších bojů dostali Monika Langerová, ta boxuje v kategorii do 75 kg, Stella Blašková do 80, obě do svých druhých zápasů na šampionátu nastoupí v úterý a na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. Zpátky na fotbal, jdeme do Hradce Králové, tam hrají Teplice a je u toho Tomáš Borovec.
0: 70. minuta zápasu. Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. Teď posiluje ofenzivní řady, protože před pár desítkami vteřin vstoupil na hřiště Umar, který už několikrát předvedl i přes svůj mladý věk, jemu teprve 19, že umí být zabijákem. A co teď ale pozor, rychlý teplický protiútok je tady těsně před golmanem. Nakonec byl Marcel Čermák zablokovaný Trubačem, který na poslední chvíli mu tam vložil nohu. Ale po delší době teď Tepličtí zahrozili. Hradečtí rozehrávají směrem dopředu. Čvančera padá po souboji s jedním z teplických hráčů, ale hlavní arbitr tohoto utkání Antonín Bohata ukazuje jednoznačně ukazováčkem do strany. Ne, tohle nebylo nic nedovoleného, tohle to pískat jako faul nebudu. Nicméně tepličtí fotbalisté mezi tím jenom odkopli míč na polovinu soupeře. Tak to jsou Východočeši, kteří půjdou dopředu. A na levé straně rozehrává František Čech Trubáč. Trubáč vrací Čechovi, stále ještě na polovině Hradce Králové. Na ose je tam Filip Čihák, proti němu auta a také je tam aktivní Tomáš Zlatohlávek, oba dva čerství fotbalisté severočeského týmu, takže mají dostatek sil na to, aby napadali rozehrávku Hradce Králové. Ta teď jde přes Adama Vlkanovu v pokutovém území. Už je Umar, otáčí se, kde má balon, ten mu odskočil od nohy a potom ho nekompromisně Vientis odpálil do autu, takže v hazování pro hradecký tým. 72. minuta zápasu. Hradec Králové Teplice 0-1, zase se probouzí fanoušci v hledišti, aby pod tleskem a skandováním ještě více umocnili tu aktivitu domácího týmu. František Čech už je před velkým vápnem. Má tam po levé ruce Slončíka, jeho zakroucený centr do vápna. Tam si nabíhal Valenta, ale byl tam také připraven jeden z odstujících fotbalistů, aby před ním odhlavičkoval míč na další autové vhazování. Tom Slončík přebírá přihrávku od Trubače. Slončík zasekává před Zlatohlávkem. Zatím neví, jak ho obelstít a tak si míč posouvá z levé na pravou. Potom ho dal nakonec pod sebe na Trubače, který předal Čihákovi. Vše se odehrává zatím poměrně daleko od velkého vápna teplického týmu. Hradečtí točí tu rozehrávku zleva doprava a zase zpátky. Tentokrát na pravé straně je tam připravený Netu. Netu přebral od Valenty. Valenta teď vybízí Vlkanovu, ten už je u rohového praporku. Vrací mu Valenta centr do pokutového území, ale zatím se z toho nic neděje. A další pokus zablokovaný. 73. minuta zápasu. Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, útočí do plných a zatím se marně snaží Východočeši alespoň o to vyrovnání. Takže z malšovické arény, kde je to 0-0, Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu, takže 73. minuta. Teplice vedou v Hradci Králové 1-0 a teď se trochu severočeši sami zahnali na vlastní polovinu. Málem z toho těžil Umar, který tam sprintoval, ale ještě chviličku před ním dokázal Dalibor Večerka s kluzem ten balon odehrát do autu a tady bude tedy připraven na vlastní polovině vhazovat Uhrinčáť. Je tam také Adam Vlkanová, ten přebírá balón, ale zatím nemá komu, ještě ani nedostal pokyn, takže čekal na chviličku, teď už hodil míč dozadu. Michal Bílek za předchozí zákrok dostal žlutou kartu, tak drobná tedy taková nepříliš příjemná odměna pro hráče teplického týmu, i když ta žlutá se k jejich dresu poměrně hodí. Teď se ale hodí to, že Východočeši mají trochu více prostoru na pravé straně. Valenta teď posouvá, Adam Vlkanova tam číhal v pokutovém území úplně sám, ale ten míč k němu neprošel. Výborně Matěj Ryznič, nejenom směrem dopředu, ale také jeho defenzivní práce je v dnešním utkání velmi povedená. Další důrazné souboje mezi Uhrinčatě a Ryzničem, úspěšnější pro hráče Teplic, ale Severočeši jenom odkopávají na polovinu soupeře, takže Hradec se tlačí dopředu a zatím má stále dost času. 75. minuta. Čihák za podpory hlasivek a potlesku fanoušků z hlediště teď hledá své spoluhráče. Umar si do té spolupráce přiběhl zpátky dozadu, teď se do toho zapojil Valenta. Rozběhnutý byl Netu, který ale má proti sobě Čermáka, nedokázal Netu přesně rozehrát. Zase Tepličí, jakmile se dostávají na balon, tak odkopávají směrem dopředu, ale teď tam sprintuje Auta. Auta je hodně rychlý, Filip Čihák si má plné ruce práce, nakonec Auto vyjel, ten balon odskočil od kolena. Čihák mu ještě možná vypíchnul, ale no, tak tohle po delší době zase vypadalo trochu nebezpečně na straně Východu Čechů, co se týče tedy vlastního pokutového území, kam se vřítil rychlonohý John Auta, 20-letý Nigeriec. Už to vypadalo, že se dostává před Filipa Čiháka, ale ten má dlouhé nohy a ještě špičkou dokázal ten míč posunout trochu dál od kopaček soupeře a potom ještě dát pryč na autové vhazování. Jakubko už přebírá přihrávku, dává na Vientise. Vientise má vedle sebe ve středovém kruhu Večerku. Večerka teď dokázal balón vyvést mezi Umarem a Slončíkem. Večerka to zkusil sám z levé strany z rohu velkého vápna a rána byla prudká, ale byla také hodně nepřesná. Míč prosvištěl nějakých 5 metrů nad břevnem a hradečtí už rychle berou balón, aby rozehrávali směrem dopředu. František Čech na levé straně. Zatím kombinuje s Filipem Čihákem po této stoperské ose ve středu hřiště. Tam byl sražen Čvančara nedovoleným způsobem. Tohle to už Robertovi Juklovi neprošlo, takže je tady rozehrávka pro Hradecké. A Tom Slončík, tentokrát to zkouší zleva, zasekává si na pravou nohu, za ním byl připravený Auta a po něm Umar, ten si také teď šel pro balón přes předpokutové území. Valenta, je tam plno, je tam dobrá defenziva, dobrá obrana, práce teplického celku, který teď velmi poctivě stráží ten prostor kolem svého velkého vápna. Z levé strany se tam snaží probít dvojice Trubač Slončík, neúspěšně, protože se tam od radosti ten balón odrazil do autu, takže v úzovkách pouze autové vhazování pro Východu Čechy. 77. minuta, Hradec Králové, Teplice 0-1, teď ztráta balonu a je tady sprint, rychlý protiútok, Michal Bílek ale nebyl tak rychlý jako Auta, dosprintoval ho Filip Čihák, který dokázal na těch 20 metrech docvaknout soupeře, který měl tak 3-metrový náskok a balón mu utkopnout, sice potom ukopnutí a vzájemném kontaktu se Bílek položil na zem, možná byl i trochu sražen, ale rozhodčí, který byl hodně blízko, hned ukazoval, tohle to nebyl nedovolený zákrok, tohle byla naprosto čistá, precizní defenziva. No ale samozřejmě, Tepličtí budou sázet na tuhletu kartu. Hrát co nejpečlivěji do obrany. Teď je tady Umar! Umar se dostal hlavičkou nad soupeře a už to vypadalo, že posílá tu hlavu do prázdné branky, ale ještě se tam, myslím si, Jukl vyšvihl nahoru, ne, možná to byl Vientis, který ještě protečoval a navíc se teď ukazuje, že byl Umar v offsideovém postavení, no ale teď zase trošku zahořelo v defenzivě Teplic, nebo byla tady nějaká ta naděje vyzrát na obranu soupeře z pohledu hradeckých, ale nakonec se nic nepovedlo vyčarovat. Čermák střídá v hostujícím dresu a do hry jde Josef
1: Švanda. Zatím stále marné je dobývání od roku teplických hradeb. Hradec Králové stále prohrává 10 minut před koncem 0-1 s Teplicemi. Dnes se hrají také zápasy druhé nejvyšší soutěže. Žižkov už dopoledne porazil Třinec 3-0. Kladno míří za výhrou nad Příbramí, i když už to zdaleka není tak jednoznačné. V 66. minutě Kladno vedlo 2-0, teď už je to 2-1. No a před malou chvílí rozehrál své utkání také Baník Ostrava B proti Ústí nad Labem. 8. minuta, zatím bez branek. No a jeden konečný výsledek hlásíme také z italské série A. Fotbalisté vicemistrovské Neapole utrpěli v italské lize další ztrátu. V 5. kole neudrželi vedení na hřišti Fiorentiny. Nechali si dát branku na 1-1 a přesně tímhle výsledkem zápas také skončil a proto patří Neapoli po 5 kolech až 9. místo. Vracíme se zpátky na fotbal.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Od 15 hodin začínají zápasy mezi Jabloncem a Zlínem a Olomoucí a Spartou. Budeme je střídat na Radiožurnálu Sport. Zatím ale naše vysílání patří jednomu jedinému utkání. Je to zápas Hradec Králové Teplice, který sleduje Tomáš Borovec.
0: 80. minuta utkání. Hradec Králové Teplice 0-1 a hradečtí zatím marně buší do dobře organizované obrany hostujícího týmu. Teď se na chvíli tepličtí dostali na opačnou stranu hřiště. Hradečtí už ale mají míč zase pod kontrolou a Adam Zadražil levou nohou vykopává směrem dopředu. Tam byl Čvančara zalehnutý ve vzdušném souboji, nebo lépe řečeno po něm od Jakuba Jakubka. Rozhodčí ale ukazoval, že tohle nebyl nedovolený zákrok. Čvančara si na chvilku pohověl na trávníku, teď už ale se zvedá. Samozřejmě je potřeba podpořit hru směrem dopředu a to se od Čvančary rozhodně očekává, pokud je tedy sto pokračovat. A vypadá to, že je Tom Slončík mezitím přihrává na osu hřiště, kde je Uhrinčať. Uhrinčať si vyžaduje gestem nějaký pohyb od spoluhráčů do volného prostoru, kam předat přihrávku. Teď si vybral Neta. Neto má teď před sebou trochu prostoru, posouvá míč na levou stranu. Trubač mu vrací z první před velké vápno z té levé strany. 81. minuta, centr do pokutového území, přetažený tam je. Dobrá střela Adama Vlkanovi, ano, vypadá to, že on tam byl zase vzadu a teď ukazuje rozhodčímu, že tam byla teč, nicméně to vypadá, že protesty budou k ničemu, no, dá se říct ještě víc, protože Adam Vlkanová za tohleto svou vehementnost uviděl žlutou kartu, protože rozhodčímu se vůbec nelíbila jeho verbální aktivita směrem k němu, takže Vlčák, jak se přezdívá této dlouholeté opoře odchovanci hradeckého hokeje, se teď zase poslušně zatáhl zpátky na svou pozici a mezi tím Teplice rozehrávají od vlastní branky. Matouš Trmal dlouhý nákop na polovinu soupeře. Tam se balonu zmocnil Netu. Hned se snažil vyzvat Umara, který se rozběhl směrem dopředu, ale ten pas byl příliš prudký, příliš dlouhý a letěl až k brankáři Trmalovi. Ten už rozehrál tepličtí, teď to zkoušejí z té pravé strany. Tam byl Radosta po souboji s Františkem Čechem na zemi, ale zase to bylo všechno v pořádku a že východočeši pokračují. Přenášejí hru na pravou stranu, kde je připravený Uhrinčať ve dvojici s Vlkanovou. Vlkanová vybíhá do středu hřiště a nakonec vrací Čihákovi, který má po levé straně Františka Čecha. Čihák a Netu si vrátili z první balón. Čihák teď zkouší vyzvat Čvančaru, ale zase to byl centr za obranu, který postrádal přesnost. Přece jenom byl o něco rychlejší. Čvančara umí zrychlit velmi dobře, má dlouhé nohy, ale na tenhle míč nedosáhl v 83. minutě, tak další odkop od teplické branky. A trenér domácího týmu David Horejš už tady výrazněji gestikuluje ze svého prostoru, jak si představuje, aby jeho svěřenci kombinovali. jakým způsobem přelstít tu kvalitní obranu Teplic. Teď to zkouší na pravé straně Umar. Byl sražen Večerkou. Východočeši budou rozehrávat. Večerka také zůstal ležet a drží se tam za nohu. Tak to vypadá na nějaké ošetření. Hlavní arbitr to šel zkontrolovat, jak to vypadá. Zatím nedává pokyn, aby přišli lékaři. Nicméně je tam stále teplický hráč v tom klubku dalších fotbalistů na zemi, leží na boku a tohle to zatím využívá i domácí trenér, aby rozdal nějaké pokyny. Především teď halasil na Daniela Trubače, který z té levé strany velice často rozehrává akce východu Čechů, a Trubače šel směrem k Čvančarovi a také mu tam předává asi nějaká ta slova od trenéra východu Čechů. Mezitím už to vypadá, že byl Marcel Čermák, ano, byl to on, který tam ležel delší dobu na hřišti, teď už je ale na nohou a východočeši tedy pokračují. Umar dostal žlutou kartu, teď tedy v posledních minutách se hodně žlutí na hřišti. Trubáč si teď přiťukl s Čvančarou, Čvančara hlavičkou a ještě nohou se snažil zpracovat, ale od nohy se mu balón teď odrazil daleko od těla. Tepličtí odkopávají balón na polovinu soupeře a Adam Vlkanova se vrátil, přihrál Zadražilovi a brankář Hradce Králové viděl, že má před sebou osamoceného Filipa Čiháka, teď už na levé straně František Čech. Po pravé straně se mu nabídl do spolupráce Netu. Je to hodně postupné, je to hodně doplný. Hradečtí si s tímhle ne a ne poradit. Je to tým, který je velice kvalitní z pohledu defenzivy a rychlých protiútoků, ale teď pozor, Čvančara se uvolnil, jeho zasekávačka, centr a tečovaná střela přímo nakonec do náruče gólmana Matouše Trmala. Po delší době tedy vypadalo něco nadějně z pohledu aktivity východu Čechů, ale bylo to, i když to bylo hodně ze strany, tak teď Čvančara ukázal své kvality. Tepličtí v zápětí zkusili rychlý protiútok, dlouhý nákop, ale už bylo na začátku jasné, že Matěj Radosta stojí v offsideu, takže rozhodčí na pomezí hned signalizoval, vrací tak balón na kopačky hráčů Hradce Králové. 86. minuta, čas plyne a Hradečtí se snaží dobývat na levé straně. František Čech, Čech moc nemá komu a tak posouvá k postraní čáře na Trubače. Trubač také vrací dozadu na Čiháka. Tom Slončík zase mezi třemi hráči, tam tančí s balónem, až ho ztratil. No, Tepličtí opravdu ukazují, jak mají vysokou kvalitu z pohledu defenzivy, z pohledu taktiky. Tohle to zvládají velice dobře. František Čech už teď rozehrává zase do levé strany. Slončík a proti němu Matěj Radosta. Slončík tak zasekává, po něm má míč na kopačce Filip Čihák, ale tu jeho rozehrávku teď nedokázal přebrat Jakub Uhrinčať. Balon mu podklouzl pod nohou a Utá je tady na levé straně. Výborně se ale vrátil Netu, sebral mu balón a vyzval tak východu Čechy do protiútoku, do trochu otevřenější obrany. No jo, ale Čvančara teď byl zatažen za ruku na půlící čáře, to nemůže skončit jinak než žlutou kartou, takže tady je takový taktický faul ze strany Dalibora Večerky. Udělal to velice dobře v momentě, kdy se, nechci říct, schylovalo do protiútoku, do otevřené obrany, ale přece jenom toho místa tam bylo o něco více, než když Hradec tlačí do plných za tu poslední půl hodinu, tak přišel tenhle ten taktický faul. Myslím si, za to rozhodně nebude teplický fotbalista pokárán. Uhrinčať u pravé postraní čáry centruje. Tyčka, no tak tohle to podcenil trochu gólman Matouš Trmal. To vypadalo jako centr, ale ten míč se nesl nad teplickým gólmanem za jeho záda. On couval, už nebyl v tom pohybu směrem zad schopen vyskočit a ten balon se odrazil od vzdálenější tyče. No tak to byla situace, která z ničeho nic mohla skončit vyrovnávacím gólem, ale nestalo se. pouze branková konstrukce, teď tedy rohový kop, centr do pokutového území, na dvakrát zpracovává balon Matouš Trmál, má ho ve své moci a hned rozehrává dopředu na autu, auta se dívá, kde má podporu od svých spoluhráčů, nebyla tam moc výrazná, tak zasekává, čeká na své parťáky, předal Jakubkovi, Jakubko vrací autovi a auta nebude asi nikam pospíchat, Tepličtí teď ale přece jenom viděli, našli tady Jakubkem mezírku, Jakubko dává gól v 88. minutě, naběhl z pravé strany do pokutového území, naznačil centr doleva a chytil na špek Adama Zadražila, který už se hnul právě pro ten centrovaný míč, ale Jakubko nakonec ten balón poslal právě do toho volného prostoru k bližší tyči hradecké branky. No není tohle úplně povedené utkání golmana Adama Zadražila. A Teplickým tedy v závěru toho utkání vyšel skvělým způsobem rychlý protiútok, kdy se Jakubko ukázal na tu uličku mezi obránce hradeckého týmu, přesně tam dostal míč a potom ošálil brankáře Zadražila svým manévrem a svou koncovkou. No tak to vypadá, že Teplice si odvezou z Hradce Králové všechny tři body, protože v tuto chvíli už nám probíhá 89. minuta zápasu. Teplice vedou v Hradci Králové 2-0. No a pokud se nepletu, tak Severočeši zvítězili na hradecké půdě naposledy v roce 2017, takže by to znamenalo výhru Teplic v Hradci po 9 letech. Ještě ale pojďme sledovat, co na to Hradečtí v závěrečných minutách tohoto utkání. Už běží ta 90. Auta se dokázal prodrat před pokutové území a Dam Vlkanova. Auta, je tady šance! To byl netu! Auta tam byl vedle něj, vypadalo to, že mu sebere balón, ale nakonec netu se tam dostal do pokutového území. Adam Vlkanová mu tam vrátil z první pod sebe balón, ale Fernandes netu nedokázal zakončit tak pohotově, tak dobře, jako před malou chvílí na druhé straně Jakubko. Takže Hradečtí stále prohrávají doma s Teplicemi 0-2. Za pár vteřinek skončí 90. minuta, ale Hradečtí pílí kupředu. Rubač na levé straně, u něj hbitý Švanda, nenechal mu prostor, aby kolem něj přešel, takže Trubač rozehrál na Filipa Čiháka. A budou se nastavovat 4 minuty. Netu, Fernandes netu, přesná přihrávka na levou stranu na Solončíka. Solončík souboj jeden na jednoho, dává si míče na pravačku, postupuje před pokutové území středem, tam je netu, po něm Umar, Umar vrací na Uhrinčatě, ale ten byl zablokován Večerkou, který proti němu vystoupil, takže Adam Vlkanová, ke kterému se odrazil balón, teď ukazuje rukama, že moc nemá komu rozehrát, až je nakonec zasekl, měl tam Valentu po pravé straně, ale zase Valenta musel jenom dozadu, protože dopředu nebylo kudy vést útok Hradce Králové. 91. minuta tohoto zápasu, Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-2, když v 88. minutě trefil krásný gól Jakubko. A ještě více tak zvýšil naděje Teplických na tříbodový úspěch v tomto utkání pro 22-letého slovenského obránce. Je to první gól v teplickém dresu. Teď Hradečtí ještě zkoušejí rychlý protiútok. Čvančara na levé straně. Čvančarovi se rozběhl podél postraní čáry Umar, kterého ale dokázal bravurně zakřižovat právě Jakubko, který přišel loni v srpnu do teplického týmu a dnes tedy se odměnil za to, že se dostal na hrací plochu v průběhu druhého poločasu tím nejlepším možným způsobem. Nejenom poctivou obranou, to se od něj samozřejmě předpokládá, ale dokázal tedy navýšit to jednogolové vedení Teplic v závěru tohoto utkání na rozdíl dvou branek. Teď jsme viděli faul ze strany teplického hráče, po kterém se sám zranil. Adam Vlkanová tam stojí vedle, kontroluje tu situaci. A je to dnes velmi aktivní Matěj Ryznič. Možná to je i křeč, protože se tam teď drží za lítko, protahuje nohu, nakonec rozhodčí ukazuje, ať jde s lékaři za postranní čáru. Čas samozřejmě stále plyne, Adam Vlkanova se rychle běží pro balón, ještě tam sprintuje pro míč Tom Slončík, ne, tak v jeho případě to nebylo pro míč, ale pro lahev s pitím, kterou tam předával brankáři Trmalovi, tak to je docela sympatické, férové gesto a férově teď Hradečtí také vrací míč do držení teplických fotbalistů, protože ti měli balón ve chvíli, kdy došlo k ošetření teplického hráče. Tak ještě se bude hrát něco málo přes minutu a uvidíme tedy odkop od branky. Matouš Trmal, teplický golman, posílá míč na polovinu soupeře. Tepličtí teď drží balón a nepouštějí fotbalisty Hradce k míči. Naopak teď postupují směrem dopředu. Je tam takový dribling přes 4, přes 5 hráčů hradeckého týmu, kterým to zkusil. Jeden z teplických hráčů, myslím si, že to byl Tomáš Zlatohlávek, ale nakonec ho dokázala obrana Hradce Králové spacifikovat. Tak ještě půl minuta z té porce nastaveného času nad rámec 90 minut. Opravdu Hradci se to už hodně zkrátilo, ta šance na to, aby alespoň bodovali na domácím stadionu. Vypadá to, že po 9 zápasech v řadě, co se týče ligy, Hradec Králové doma prohraje. V minulých 9 utkáních Východočeši nestratili 3 body, po každé bodovali, ať už vyhráli nebo remizovali. Dnes to tedy ale vypadá, že odejdou s prázdnou. Naopak s plným bakem odjedou z východu Čech fotbalisté Teplic. V tuto chvíli už je to jasné. Teplice vyhrávají v Hradci Králové 2-0, když orámovali koncovky obou poločasů, protože v závěru první půle se tedy trefil půlkrab jemnou tečí, no a potom v závěru utkání v 88. minutě předvedl při své koncovce parádu Jakub Jakubko. Teplice tedy odváží 3 body poté, co v Hradci Králové vítězí 2-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Děkujeme. První konečný výsledek dnešního dne v rámci šance ligy už si můžeme zapsat. Teplice, ty zvítězily, mají aktuálně 16 bodů a patří jim 5. příčka v tabulce šance ligy, ale jako jedny z mála na čele tabulky mají odehraný právě už ten dnešní 9. zápas. Stále ještě uvidíme, jak bude hrát Sigma, Mladá Boleslav, případně třeba také takový Jablonec. No ale co rozhodně už Teplicím teď nikdo vzít nemůže, to je, že mají dobrou ofenzivu a to je, když vezmeme v úvahu minulé sezony u Teplických, opravdu co říct. Teplice dali totiž 17 gólů, dnes tedy 16. a 17. No to znamená, že jsou, co se týče ofenzivy, druzí nejlepší v lize. Aktuálně svoji vlastní ligu v tomhle ohledu hraje pražská Slavia, ta dala branek už 23. Právě Slavia, ta bude hrát v 18 hodin ve šlágru tohoto kola proti Viktorii Plzeň na vlastním stadionu. V 18 hodin začíná přímý přenos a to v podání Pavla Tilšara i našeho fotbalového experta Pavla Horváta. No a za malou chvíli se Zlín pokusí uhrát první body na velmi horké půdě, totiž na Střelnici v Jablonci. No a pražská Sparta, ta vyrazila do Olomouce. Oba tyhle zápasy začínají v 15 hodin. No a za chvíli na Radiožurnálu Sport začne také pořad s mikrofonem za fotbalem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Španěl Pedro Acosta se dočkal premiérového triumfu v královské třídě MotoGP ve velké ceně Rakouska. Díky němu slavila i domácí značka KTM. Co se týče té nižší kategorie Moto2, tak tam se zase zaradoval Filip Salač. Ten totiž startoval z pole position a i když spadnul na třetí místo, nakonec obsadil druhou příčku ve velké ceně ve Špilbergu. Nestačil už jen na suverénního Španěla Izána Guevaru, za kterým zaostal o 1,72 sekundy.
2: S mikrofonem za fotbalem.
3: Přesně tak, na radiožurnálu Sport ve 3 hodiny, což je 15, začíná pořád s mikrofonem za fotbalem. Známe už jeden konečný výsledek, co se týče fotbalové šance ligy. Teplice porazili na Hradec Králové na východě Čech 2-0. Jestli pak se něco podobného podaří také pražské Spartě, o tom se přesvědčíme právě teď. Začínají totiž 2 utkání, jednak Jablonec Zlín a právě potom také Sigma Olomouc Sparta Praha. Tenhle zápas sleduje Adam Kodet.
4: Půl minutka hry za námi, zatím se nic tady podstatného nestalo. Sparta rozehrává ze své poloviny. Rineš nakopává směrem na Singateha, který nahradil Alcocera, který do tohoto utkání nemůže nastoupit kvůli kartám. Možná se očekávalo, že místo něj bude v sestavě Matěj Jurásek, ale trenér Brian Piske se rozhodl takto, takže to je jedna ze dvou změn oproti tomu čtvrtečnímu utkání na hřišti Aradatu, ale teď pozor na Berana, který se po ose hřiště prosmíkl kolem dvou bránících hráčů, nabral rychlost, dostal se před ně, ale potom mu přece jenom balon utekl a dokutál se až k brankáři Jakubu Surovčíkovi, který trošku byl pod tlakem tím, že tam ještě dobíhal právě Beran, kterému předtím ten balon utekl, takže nakopl ten balon trošku nepřesně přímo do autu, který už Sila z pravé strany velmi rychle rozehrál. Minuta 15 za námi. Stav mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha 0-0. Leo Borges, jakožto levý wingback Sigmy, se teď ocitl na chvíli skoro na hrotu útoku. No a jak se k němu stáhli dva bránící hráči, tak se vytvořil prostor ve středu hřiště, takže tam dobře vyhrál souboj Sake. Posunul balon zpátky na Borgese, který už se zase přesunul na svůj post, tedy k levé čáře. A nakonec Sigma přece jenom přenáší hru až ke stoperské trojici. Lurving, Král i Sila si postupně zahráli. Přenesli balon až k pravé léně na Galiho, který teď kombinuje s Janoškem nakrátko, ale Sigma se zatím teď nemůže dostat na polovinu soupeře a možná se nedostane ani teď, protože Beran byl postrčený, ale zvládl ten souboj, posunul balon na Solda, ten rozběhl na levé straně Lurvinka. Lurving si naráží u levé postraní čáry s Borgesem, tomu balon utekl do zámezí, ale ještě předtím tam signalizoval Lurving a rozhodně teď ještě dál signalizuje, protože leží na zemi, že byl přišlápnutý hráčem, který se s ním vracel, kterým byl Pavel Kadeřábek. Ale rozhodčí, no nakonec ano, myslel jsem si, že to bude out, ale nakonec se k té situaci vrátili a odpískali Kadeřábkovi faul na Lurvinka, který už se přesouvá do pokutové
3: území. Nejenom zápas na Andrově stadionu mezi Olomoucí a Spartou budeme sledovat. Teď po 15. hodině hraje se také na Jablonecké Střelnici domácí hostí. Zatím Zlín, který nemá ani jeden bod, sleduje to Pavel Petr.
5: No ale teď se Zlínci k těm bodům přiblížili, třetí minuta a vedou na Jablonecké Střelnici 1-0. Centr z levé strany, ještě tam byla první akce, kterou měl Pišoja, ale poté už se k míči dostal k odraženému balonu Šmiga a z nějakých 5 metrů otevřel skóre střelou do opuštěné části domácí branky. Tak to je pro Jablonecké tedy šok ve třetí minutě, je to tedy vedení 0-1. Pro hostující tým, prosadil se Šmiga, prosadil se zblízka. No a Jablonec tedy prohrává hned v zárodku tohoto utkání, v jeho začátku 0-1. Čtvrtá minuta utkání, no a potvrzen ten gól hlavním rozhodčím, kterým je Pavel Orel, potvrdil to. A tak hra pokračuje tedy za nepříznivou stavu a pro domácí jejich první šanci mohl mít Chramosta, jenže do toho útoku asi pomohl rukou a tak byl záhy ten jeho průnik potrestán. A my půjdeme na radiožurnál.
3: Než se odbyde tenhle společný vstup pro Radiožurnál, máme čas, abychom vás zase informovali o tom, že se hrají také ostatní evropské soutěže, zejména v anglické lize, tam to bude docela zajímavé. Čtvrtá minuta je dohrána v utkání Bournemouth-Liverpool, zatím bez branek, ale to samé platí i o dalších dvou zápasech, které se teď hrají, Leeds a Crystal Palace a Manchester City-Sunderland. Co se týče druhé nejvyšší české soutěže, Kladno stále ještě v nastavení vede těsným rozdílem nad Příbramí 2-1. No a rezerva Baníku Ostrava v 35. minutě vzdorovala až do posud Ústí nad Labem, to ale právě před malou chvílí dalo branku. My se vracíme zpátky na fotbalovou šanceligu do nejvyšší soutěže v Česku a jdeme do Olomouce, kde hraje pražská Sparta a kde je Adam Kodet.
4: Vyvarovat. Stav je 0-0, to je jasné. Není teď úplně jasné, jaký je čas, protože tady Andrův stadion je zahalený do takového modrobílého dýmu, protože fanoušci Sigmy Olomouc si docela užívají tenhle zápas. Už měli takové dvě velké prezentace, jednu plachtu přes celý svůj sektor. Před malou chvílí takové igelitové plachty v klubových barvách, které signalizovaly nebo znázorňovaly letopočet 1928 založení klubu a potom zapálili bílé a modré dýmovnice, takže rozhodčí Karel Rouček na chvíli přerušil tohle utkání, zhruba řekl bych někde teď v šesté minutě odhadem, protože opravdu není vidět ani na tu světelnou tabuli, ani na jednu, ani na druhou. Ta druhá už se teď trošku ukázala, tam svítí pětka, takže by to měla být šestá minuta. Za chvíli se ale doufejme, ten dým rozptýlí. A bude se dále hrát na Andrově stadionu za stavu 0-0 mezi Sigmou a Spartou.
3: 0-0 a přílišný smog na to, aby světelné podmínky dávaly prostor pro to, aby se hrálo. Snad je to jinačí na Jablonecké Střelnici. Tam hraje fotbalový Zlín a překvapivě ještě před chvílí vedl. Jak to s ním vypadá dál, komentuje Pavel Petr.
5: Nejen před chvílí, ale i v tuto chvíli Zlínští je vedení a trenérem Pavlem Hoftychem vedou 1-0, sedmá minuta tohoto utkání. No a Jablonečtí se zatím nedokázali zaměřit na to, že by přispěchali s nějakou odpovědí, možná je ten gol zaskočil. Každopádně byla to rána z čistého nebe pro domácí tým, no a velká radost také na hrací ploše, pochopitelně v případě zlínských fotbalistů, ne už tak v sektoru hostí, protože v něm je pouze jeden jediný fanoušek, který se tam odvážil přijít a přijel tedy pozbudit zlínské fotbalisty na Střelnici. Další šanci, do které se dostal Šmiga, ten pálil a našel připraveného Hanuše, ale Zlínští jsou tady znovu, je to tady připravený Štefan, ale dál než pokud území se nedostal. Jablonečtí mají a problémy s tím, aby se dostali na polovinu soupeře a tak budou čelit dalšímu útoku ze strany hostujícího celku. Byl tam Černín, který posílá míč na pravou stranu. Jablonecká obrana si pro tuto chvíli poradila, ale stejně to bude nakonec autové vhazování pro hosty ze Zlína. Osmá minuta utkání, Jablonec Zlín 0-1. Další akce zlínských fotbalistů může pokračovat přes pravou stranu hřiště, kde byl Štefan připravený, no a poté se dopustil útočného faulu. To znamená, že z hloubě vlastní pole budou rozehrávat domácí přímý kop. Je to Pavlovič, který přihrává na Hanuše. Bývalo zvykem v ligových zápasech, že na domácí straně bývá v brance Mihelak, ten je ale zraněný od zápasu s Baníkem Ostrava a tak znovu pochopitelně dostává příležitost jednička mezi tyčemi a tou je Hanuš. Domácí pak postrádají v sestavě také Tekijaškio, který a podle sdělení vedoucího týmu Jana Kroba zápolí s chřipkou. Rozehrávka od zlínské branky dostává v tuto chvíli nemá důvod pospíchat, protože i na konci 8. minuty jeho tým vede na Jablonecké Střelnici 1-0.
3: My se samozřejmě zase vrátíme na Jablonecký stadion, ale v Olomouci už se znovu hraje. Hraje tam pražská Sparta, sleduje to Adam Kodet.
4: 8 minut teď přesně je odehráno, i když poslední nějaké 3 minuty se nehrálo. Teď už se hraje. Bylo to kvůli tomu, že tady byla zapálená pyrotechnika. Hraje teď Sparta a balón od Macka míří z autu přímo do vápna. Poskákal tam přes několik hlav, ale nakonec toho nebylo zakončení Pražanů. Takže brankář Jan Koutný nadále čeká na zákrok. Je to pořád 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha. Sparta si teď zopakuje autové vazování, ale za prvé z levé strany a za druhé z mnohem větší vzdálenosti, takže Odsud rozhodně Rineš nemohl házet aut přímo do pokutové území, také to neudělal. Sparta rychle přenesla hru přes šíři hřiště znovu doprava na Mercáda. Mercado se bude snažit obejít Borgese, nakonec zvolil jenom přihrávku dozadu na Kadeřábka. Ten kombinuje s Mackem a Macek zase vrací Mercádovi, ten bude chtít jeden na jednoho přejít přes Borgese, ale ten mu to vůbec neumožnil. Navíc se do toho všeho ještě zapojil David Tkáč, který Mercádovi balón odebral, jenomže Beran ho nevyvezl a Macek se s ním otočil, předává Karabcovi. Karabec dává ještě doprava už do vápna na Mercáda. Mercáda prodlužuje na Kadeřábka. Kadeřábek centruje a Singatech hlavičkuje. Nakonec ale hlavička zablokovaná Abdullahi Silou. No a nakonec Rineš, který už jenom tak znouze z dálky, tak takovým halfolejem trefil balón, tak ten se snesl zajímavým obloučkem a trefil horní tyčku. Vypadalo to, že Koutný nebude muset zasahovat, nakonec ani nemusel, ale zasáhla za něj branková konstrukce, protože ten balón letěl vysoko, ale také se velmi rychle snesl zpátky dolů. Zajímavá rána, taková opravdu znouze už od Rineše, už to vypadalo ztracené pro Spartu, ale klidně z toho mohla být branka, nakonec nebyla. Takže v polovině 10. minuty je to nadále 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Spartou. Koutný už si teď oddechl a rozehrával dlouhým balónem dopředu na Ahmara Galiho, který si vpravo nabíhal na tenhle míč, jenomže byl v postavení mimo hru, které bylo už odmávané, odpískané a Sparta může rozehrát. Tkáč teď, i když nestihl Kadeřábkovi odehrát balón, tak opravdu takovým hokejovým skoro bodičkem zase nenechal Kadeřábkovi nic zadarmo, ale zadarmo teď nenechává nic Silovi ani Singatech, který přešel a tečovaná rána nakonec skončí v zámezí. Koutný nemusel zasahovat, šel do zákroku, proletěl se, ale nakonec jeden z bránících hráčů, myslím, že to byl Lurving, zastavil tu Singatechovou ránu. Vypadá to, že Ebrima Singatech po tom, co se vrátil do základní sestavy, je při chuti, když nahradil vykartovaného Alcocera. No a je z toho teď rohový kop pro Spartu v polovině 11. minuty za stavu 0-0. Do zahrávky se ujme Karabec. Teď mu ale asistent rozhodčího říká, že si musí dát ten balón alespoň tak, aby se jemně dotýkal té kruhové výseče. No, takže Karabec se o pár centimetrů musel vrátit, ale teď už zdvihá pravou ruku a svou levačkou posílá balón někam do středu pokutového území, kam si naskakoval Gudal. Ale také tam byl připravený Matuš Malý, který s ním svedl souboj a poté také padl k zemi, takže se tam asi nějak bolestivě srazil s Gudalem a vypadá to, že bude třeba ošetření. Také to už signalizuje Karel Rouček a směrem k Matuši Malému vybíhají oba dva.
3: Chvíli se hrát nebude, 10 minut máme odehráno v utkání Olomouc Sparta zatím bez branek. Máme ale také aktuality z anglické druhé nejvyšší soutěže a bohužel pro českého fotbalového fanouška úplně příznivé nejsou. Obránce Ladislav Krejčí totiž nenastoupil v dnešním závěrečném utkání Wolverhamptonu před reprezentační pauzou druhé anglické ligy proti West Bromwichi a je to nejspíš kvůli zranění, aspoň podle neoficiálních informací ze sociálních sítí. By měl mít kapitán národního týmu týden před startem Ligy národů. Potíže s lýtkem ještě nebudeme říkat, že je to definitivní a potvrzená informace, ale vypadá to neslavně pro roli kapitána. Konec konců hned zítra se na reprezentačním srazu bude řešit to, kdo si navlékne v těch následujících 4 utkáních Ligy národů kapitánskou pásku na paži. Je velmi pravděpodobné tedy, že Ladislav Krejčí ten to tedy nebude. Ještě jedny zprávy z ostrovů, hraje se tam také nejvyšší soutěž Premier League. Manchester City vede ve 12. minutě nad Sunderlandem 1-0. Radiožurnál Sport. Co se týče šance národní ligy, druhé nejvyšší české soutěže, Kladno nakonec neudrželo vedení nad Příbramí, ta srovnala v poslední akci zápasu, takže konečný výsledek 2-2 a ostravské Bčko na konci prvního poločasu stále prohrává s Ústím nad Labem 0-1. Vracíme se na nejvyšší trávníky, tedy na trávníky nejvyšší soutěže. Teďka jdeme do Jablonce, kde hraje Zlín a kde je Pavel Petr.
5: 13. minuta utkání končí 0-1, prohrávají jablonečtí a teď čelí dalšímu toku. Šmiga, autor té první branky, je 100% při chuti, už je před pokutovým územím. Nakonec ale neprobil přímo právě do něj, aby mohl znovu zakončit za potlesku za tribunu. Míč získali jablonečtí fotbalisté, kteří si ale zatím s tou obranou v případě Zlína nevědí rady a ještě prakticky neohrozili. Brankáři dostala dosavadním průběhu tohoto duelu a to už se hraje 14. minuta. Je tam další z hráčů hostujícího týmu, konkrétně Štefan, který zavezl míč na polovinu soupeře, tam ho ale odevzdal a tak dává příležitost také jabloneckým fotbalistům, aby se znovu nadechli k dobývání zlínské obrany. Kromě Šmigy prakticky všichni hráči se věnují a tomu v případě zlínského týmu, aby dobře bránili. Pro další faul si teď chtěl dojít holý, ale rozhodčí to viděl jinak. Ale pokračuje se ve hře a pokračuje se tak, že míč má domácí Sedláček. Na levé straně hřiště už by to měl být Al, který převzal přihrávku, centruje do pokutového území. Náběh domácích hráčů, ale nikdo z nich se k zakončení nedostal. Tak až z poloviny hřiště musí rozehrávat a znovu se pokusit o to adresovat přihrávku k pokutovému území. Teď to byl Čantorišvili, před ním Novák. No a nakonec to bude rohový kop, který budou zahrávat domácí fotbalisté. 15. minuta utkání, Jablonec Zlín 0-1.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Vracíme se zpátky do Olomouce, tam hraje pražská Sparta a všechno tam sleduje Adam Kodet.
4: 15. minutě je to tedy nadále 0-0, no a i rozhodčí si myslí, že se ve Vápně nic nestalo, tedy ten souboj nebyl vyhodnocený jako faul a Spartě přiskli rozhodčí balon zpět v podobě autového vazování. Stejně tak byl teď přišlápnutý ve středu hřištěm Besoch Sejkem, takže rychlé přerušení hry a rychlá rozehrávka zase Spartanů, kteří už se teď postupně přesunuli na polovinu soupeře. Sochůrek na levé straně krásně obešel Solda, už je v pokutovém území, ale stopku mu zatím vystavil Abdullahi Silano a teď krásnou parádičkou předešlou svoji chybu Soldo napravil a takovou napůl zidanovkou skoro řekl bych obešel Sochůrka, potom ale byl faulovaný u pravé lajny, když se snažil vyvážet balón. Takže na začátku 16. minuty za stavu 0-0 bude rozehrávat Sigma. Rozehrál velmi rychle Dominik Janošek, který vrací jenom balon stoperům, Silovi a ten přesouvá na Matuše Malého, který je tedy po ošetření a potom tvrdém souboji s Gudalem v pořádku, nebo minimálně pro tuto chvíli. Sigma už se ale nějakou tu dobu nedostala vůbec na polovinu soupeře. Teď sice ano, ale ne s míčem, protože Sejkovi s tkáčem utekl balon. Nakonec až k brankáři Surovčíkovi, který má dost času na rozehrávku. Rozehrává po zemi na Gudala před sebou stojícího, až teď tam doběhli napadající Sejk s Janoškem, aby trošku znepříjemnili Spartanům rozehrávku. Zatím se to ani Janoškovi, ani Sejkovi nedaří. Sejk teď startuje na Surovčíka, protože jednou už to přineslo své ovoce a málem se dopustil Surovčík a také Roman Mace, který mu adresoval nebezpečnou malou domů fatální chyby v začátku utkání. Nakonec toho hráči Sejk mi nepotrestali. Uvidíme, co teď udělá Janošek. Spadne k zemi po zásahu loktem od Romana Macka, ale ani tohle rozhodčí nereflektují a nechávají pokračovat ve hře. 17. minuta už začala a stav je 0-0 mezi Sigma Olomouc a Spartou, která jde teď dopředu. Karabec se snažil jenom prodloužit na naběhnutého Merkáda doprava, jenomže skvěle se k němu vrátil David Tkáč a tělem ho odstavil od balónu. Karabec sice přihrál, ale už to bylo právě přes ten blok hodně nepřesné a poslal balon přímo do autu, který už rozehrál Leo Borges. Přes Lurvinka ještě se dostává míč až k brankáři Janu Koutnému, který čeká s rozehrávkou, čekal, jestli ho přiběhne někdo napadat, přiběhl Gudal, takže si musel pospíšit s rozehrávkou, respektive ne Gudal, ale Brunes samozřejmě na hrotu útoku. Gudal teď podstupoval souboj s Václavem Sejkem po tom dlouhém nákupu od Koutného. Sice ten souboj vyhrál, posunul si Sejk ten balón do běhu, ale bylo to až příliš daleko a nakonec Surovčík na ten balón vyběhl a zachránil celou situaci a nepřipustil žádné nebezpečí pro svou branku. Sigma se zatím nedokázala propracovat ke střeleckému pokusu, ale možná se to teď změní, protože Mercado nepřešel přes Borgese, který opravdu v těch prvních dvou, třech zápasech po svém příchodu z Polska se jeví jako velmi zajímavá posila na post levého wingbacka. I dnes už ukázal několikrát v soubojích jeden na jednoho, ať už v obraně, nebo i když chtěl přes někoho přejít, že to v nohách má. Teď se rozhodně bude chtít zapojit do kombinace a dostává na levé straně balón od Solda. Borges svojí levačkou centruje, tohle bude příliš dlouhé a nakonec balón, no, chtěl jsem říct, že Gali zpracuje, ale jako by se nemohlo rozhodnout, jestli si na něj naskočí, zpracuje ho na prsa a sklepne si ho dolů ke kopačkám. Nakonec ten balón nechal odrazit od země a jak je nevysoký Ahmad Gali, tak ten balón přes něj přeskočil přímo do autu, takže neúplně dobře vyhodnocená situace a rozehrávat může Sparta, jenomže ještě na své polovině odevzdává balón pochybné rozehrávce zase Borgesovi. Stav je 0-0 nadále, odehráno přesně 18 minut utkání Sigmy Olomouc a Sparty Praha, ale nakonec teď dobře Spartané zatlačili na kombinující Hanáky a Vytlačili je s balónem nakonec až k brankáři Janu Koutnému. Sparta to udělala teď zónově skvěle, nenechala Sigmu hrát na své polovině a navíc teď po nákupu Jana Koutného zůstal zřejmě Borges v offsideu, takže může hrát v poklidu Sparta od své obrané čtveřice. Hryneš posílá balon po zemi na rozběhnutého Singateha, toho bude u levé postranní čáry bránit Sila, ale Singateh přes něj přihrál na Sochůrka, který už je zase ve vápně, vletl tam jako velká voda a musel tam svádět souboj s Ahmadem Galim, který se tam vrátil. Oba dva padli k zemi, balón mezi tím skončil v zámezí a bude z toho co? Bude z toho rohový kop. Nakonec pro Spartu, i když Gali máchá rukama a rozhodně tu situaci neviděl tak, že by se balónu dotkl jako poslední předtím, než opustil hřiště, ale rozhodčí to viděli jinak a přeškli rohový kop Spartě. 19 minut odehráno, nějakých pár vteřin k tomu a Adam Karabec tentokrát z levé strany bude rozehrávat rohový kop. Druhý pro Spartu, ten první skončil nepříjemným střetem Gudala a Malého, oba dva se tam objímají teď znovu. Karabec už posílá balón do vápna, ale zase to jsou bránící hráči Sigmy, kteří vyhlavičkovali balón do bezpečí a Sparta znovu z rohového kopu nevytěžila ani zakončení. Stále se tam ale balón někde pohybuje kolem pokutové území. Teď už to neplatí, protože Soldo s ním výjíždí a tak je to v polovině 20.
3: Sparta zatím nevytěžila branku na Andrově stadionu ve 20. minutě. Je to mezi Sigmou a letenským týmem bez branek. To na Jablonecké střelnici, tam už nám branka padla v úvodu, hned se tam trefil Zlín. Jak zápas vypadá teď, to řekne přímo z místa Pavel Petr.
5: Vypadá tak, že se hraje 21. minuta a domácí stále prohrávají 0-1. No a abych zmínil, nebo abych odpověděl na tu otázku, jak zápas vypadá teď, vypadá tak, že se neustále hraje na polovině Zlína, ale aktivita domácích fotbalistů končí prakticky před pokutovým územím. Jablonečtí už zahrávali také rohový kop, ale ani z něj se neprosadili. Zlínská defenziva zatím tady v tomto zápase pracuje na jedničku a tak trenér Hovtych může být rozhodně spokojený. Nakonec spokojený může být i zatím s tím stavem 1-0 pro hostující Zlín. Out pro hosty, kteří se teď snažili dostat alespoň na pár okamžiků na polovinu soupeře, a to se jim možná podaří, protože mají k dispozici autové vhazování. Konkrétně si pro míč jde Fukala, je to na polovině hřiště, odkud bude za pár okamžiků rozehrávat. No, trošku přešel dál, než byl ten okamžik, kde míč přešel čáru, ale to nevadí, hraje se dál, pokračuje se Alium v souboji s protihráči ze Zlína, konkrétně Fukalou, a ten byl úspěšnější a tak může pokračovat přes levou stranu hřiště. Průnik fotbalistů hostujícího celku, ale teď chyběla přesnost k tomu, aby Machelík přesně rozehrál a Fukala se třeba dostal do šance. Mezitím jablonečtí fotbalisté už rozehráli, to už se hraje 22. minuta a Jablonec prohrává stále se Zlínem 0-1. Ve třetí minutě se prosadil zblízka hostující Šmiga. Jablonec znovu tlačí, Jablonec se znovu dostává na polovinu soupeře. Alium, nabíhá mu tam Cedidla, který z pozice obránce se vydal dopředu. Alium si narazil s Chramostou, ale zpátky už ten míč netrefil. Ještě ho poslal vzadu za hrazení. A tak ani z této šance nebo z této možnosti jablonečtí fotbalisté nevytěžili střelu na branku, která by zaměstnala golmana dostává. Pomalu jistě začíná 23. minuta, Jablonec Zlín 0-1.
3: 0-1 je to na Jablonec.

0: Zajímavé možnosti nebo spíše skrumáže před jednou nebo druhou brankou už k vidění byly. Faulovaný Karel Řábek a rozhodčí Karel Rouček nechává výhodu. Balon se skutálel až k Singatehovi na levou stranu, ale ten zase neprošel přes Galiho. Bránící hráči Sigmy opravdu hrají velmi tvrdě, velmi rychle přistupují k hráčům Sparty s balónem. Opravdu jdou do nich tvrdě tělem, ale dělají to podle rozhodčího čistě. Takže Spartě to rozhodně nechutná a nechutná jí ani to, když teď úspěšně dvakrát přihrál Janošek směrem dopředu. Když mu ale tkáč teď balon vrátil, tak se přece jenom Dominik Janošek s míčem zastavil někde u středové čáry a teď vymýšlí, co s ním udělá. Posílá ho na Solda do středového kruhu, který se tam zběhl pro kombinaci, stejně jako Beran, kterému Soldo také balon předal, jenomže pod tlakem napadajícího Mercada s Brunesem nakonec museli hráči Sigmy rozehrát balon až na brankáře Koutného. Ten rychle rozehrál na Janoška a ten dobře viděl na ose hřiště nabíhajícího si Václava Sejka. Kdyby tam teď kopačkou nezasáhl Gudal, tak už Sejk uhání sám s míčem na bránu, takže skvělý obraný zákrok Tobiase Gudala, který teď bude rozehrávat někde od středového kruhu. Přenáší hru na pravou stranu na Karabce, který si musel trošku seběhnout zpátky pro ten balon, který nebyl úplně přesný, ale zastavil ho ještě ve hřišti. Narazil si s Mercadem, ale nakonec se vrací za sebe Kadeřábkovi. Kadeřábek dává na Gudala, ten se tentokrát rozhodl přenést hru na levou stranu. Rineš posílá po léně na Singateha, ten zase zřejmě bude chtít přejít jeden na jedno přes Galiho, několikrát už se o to pokusil, několikrát mu to také vyšlo, párkrát ne, nakonec teď ale volí nejprve zpětnou přihrávku na Rineše a potom si oba dva vůbec nerozuměli při další kombinaci a balon se odkutálel pryč z dosahu Spartanů, pryč ze hřiště. V 25. minutě je to 0-0 a rozehrávat bude od své vlastní branky Jan Koutný, kterému teď v tom pomůže i stoper Matuš Malý, což také teď udělal, přiťukl jenom balon zpátky Koutnému, Soldo si tam ještě zběhl pro rozehrávku, ale Spartané se toho snaží využít, dobře tam napadali Sochůrek s Brunesem, ale nakonec Sigma v rozehrávku.
1: Posloucháte pořád s mikrofonem za fotbalem, hraje se také v Anglii, Bournemouth Liverpool stále v 25. minutě bez branek, stejně jako Leeds Crystal Palace 0-0, no ale branky nám padají na hřišti Manchesteru City, tam je to 1-1 proti Sunderlandu ve 24. minutě. Druhá nejvyšší soutěž Žižkov Třinec 3-0, Kladno Příbram 2-2 a Baník Ostrava B s Ústím nad Labem stále prohrává po poločase 0-1. Pojďme se ale věnovat především české nejvyšší fotbalové soutěži. Na Andrově stadionu se hraje zápas mezi Sigmou a Spartou. Sleduje ho Adam Kodet.
0: V 26. minutě se poprvé mění skóre. John Mercado na pravé straně obstřelil bránícího Luel Urvinka. Možná poprvé se tito dva dostali do vzájemného souboje, protože jinak tam Mercada vždycky bránil spíše Borges. Ale jak se tam vysvětl Urvink, Mercado ho dokázal obstřelit a nevím, jestli to myslel takhle přímo jako zakončení na bránu, nebo jestli to byl spíše trošku nepovedený přetažený centr, ale každopádně ten oblouček nádherně zapadl do vzdálenějšího horního růžku branky Jana Koutného. I on možná reagoval trošku později, ale ta rána nakonec byla umístěná tak přesně, že ani tak by tam asi Koutný nedosáhl. Takže v 26. minutě Sparta po gólu Johna Mercada vede 1-0 a Olomouc bude muset reagovat. Pokud samozřejmě chce z tohoto zápasu vydolovat nějaké body nebo alespoň jeden a já věřím a i zaplněný Andrew Stadion určitě také, že Sigma chce ještě zdramatizovat tohle utkání, ale bude to mít teď těžší. Jenomže Spartané teď neodehráli ten balon úplně dobře a Sejk to chtěl, když míč získal, vyřešit co nejrychleji, co to šlo, ale jako by si nemohl rozmyslet, jestli bude přihrávat střílený pas nad káče, nebo jestli vypálí. Bylo to takové polovičaté řešení nakonec.
1: Sparta tedy vede v Olomouci 1-0. Ještě něco udělat se zápasem určitě budou chtít také fotbalisté Jablonce, kteří od úvodu prohrávají na střelnici se Zlínem. Zápas sleduje Pavel Petr.
2: 27. minuta, stále platí Jablonec Zlín 0-1, ve třetí minutě se prosadil Šmiga, Jablonci teď ale centrují do pokutého území, konkrétně to byl Alium, ale kapitána Chramostu nenašel a tak to bude znovu dobývání domácích fotbalistů, kteří se zatím marně snaží najít recept na překonání zlínské obrany a už vůbec se nedostali k tomu, aby ohrozili gólmana Dostála. Přestože si vybojovali tři rohové kopy a dvě standardní situace, tak zatím na golovou příležitost čekají já. Zlínští se ubránili také v tuto chvíli, kdy Jablonečtí musí další akci zakládat ještě z vlastní poloviny hřiště. Konkrétně do cedidla, po něm Holí, no a také Alium, který si naběhl, přihrává před pokutové území. Tam operuje Čantorišvili, snažil se přihrát, Alium spálí. První velká příležitost domácích, ale připravený je hostující golman Dostál. Levačkou

0: Pálil křiči, ale našel tam připraveného, tedy Dostála. Na konci 28. minuty tak stále platí Jablonec Zlín 0-1.
1: S mikrofonem za fotbalem.
2: Přesně tak se jmenuje pořad, který teď posloucháte v 18 hodin. Musíme to připomenout, se vrhneme také na pořad s mikrofonem za sportem, protože do hokejové typ Sport Extraligy vstoupí od 18 hodin. Velký šlágr na Slavii se totiž bude hrát zápas mezi domácími a Viktorií Plzeň. I náš fotbalový expert Pavel Horvát bude na místě komentovat tohle utkání. Pojďme se vrátit ale na Hanou. Olomouc proti Spartě, to je zápas, který vidí Adam Kodet.
3: V 29. minutě Pražané vedou na hřišti Olomouci 1-0. Postaral se o to John Mercado nádhernou zakroucenou ranou v 25. minutě. A Spartané teď rozehrávají od své stoperské čtveřice, respektive obrané čtveřice. Stoper Besoch posílá dlouhý balon na Brunese, ale tohle bude příliš dlouhé. Navíc tam Brunese zdvojili jak bránící Malý, tak také Lurving. Tohle nemělo pro Spartu naději na úspěch. Pro balon si došel brankář Jan Koutný, rozehrává o pozemi na Solda, který se obtočil teď kolem napadajícího Sochůrka. Nepřešel přes něj, ale balon si udržel na kopačkách, posouvá ho na Galiho, který se s ním vrací trošku hloub. Janošek chtěl hned z první přihrávat zase přímo na rozběhnutého Solda, ale to už Spartané vystihli a může hrát Rineš na levé straně. Teď Sparta trošku zpomalila hru, samozřejmě nutně se teď už za toho vedení 1-0 nemusí Pražané za každou cenu hnát dopředu, mohou spíše kontrolovat hru, což teď také dělají. Karabec se vyskytl teď až u levé postranní čáry, pomohl tam s kombinací a s udržením balónu na kopačkách Spartanů, kteří nepostupují nikam vpřed, kombinují zhruba někde ve středu hřiště a navíc teď svým pohybem vybojoval Pavel Kadeřábek faul, protože lehce na něj došlápl David Tkáč, takže Sparta zůstane u balónu. V polovině 30. minuty vedou Pražané na hřiště Olomouce 1-0. Rozehrávat bude Roman Macek, někde ale od středové čáry. Dlouhý balón míří doleva na Singateha, ale přes něj předskočil Ahmad Gali. Tentokrát se rozhodl jít do toho letícího balónu po výskoku a udělal dobře, protože balón získal pro svůj tým, jenomže poté ho nepřihrál přesně na pravé křídlo na rozeběhnutého Dominika Janoška. Tomu balón utekl do autu, který rozehráli rychle Spartané, konkrétně Rineš. Poslal balón ale zpátky k brankáři Surovčíkovi, takže Sparta hraje teď výrazně poklidněji a tohle bude asi obraz hry po další minuty. Spartané se za toho vedení 1-0 budou snažit co nejvíce kontrolovat hru a nepouštět si vůbec k balónu. Teď se tohle nepovede, protože dlouhý Surovčíkův nákop propadl.
2: Když už Adam Kodec říká o tom, že jeden tým nepustí druhý vůbec k balónu, tak musíme říct, že se hraje také na Jablonecké Střelnici a Jablonečtí prohrávají se Zlínem 0-1 poté, co Zlín trefil první branku hned v úvodu. Co se týče držení míče, to je aktuálně 84% ve prospěch Jablonce. Jak zápas vypadá, podrobněji teď popisuje Pavel Petr.
0: Vypadá tak, že jablonečtí fotbalisté stále prohrávají 0-1 a to říkám v okamžiku, kdy začíná 32. minuta. Zlínští tedy vedou už od třetí minuty, kdy se prosadil Šmiga a teď se nadechují k dalšímu útoku. Stále ale platí, že jablonečtí přeci jen drží daleko víc času míč na svých kopačkách, jenže jejich snaha končí zpravidla před pokutovým územím a teď se navíc sami musí bránit po centru, který přichází z pravé strany. Ještě si tam nabíhá Pišio, ale bylo to na něj příliš vysoké ten centr a tak balón skončil až v autu, kde už mohou rozehrávat domácí, konkrétně Čantorišvili, nakonec ale přenechal míč a tím mužem, který pošle míč do hry, je domácí Cedidla. Auto je hozování provedeno, jenže tu rozehrávku tam napadali blesku rychle hosté, míč ale nedostali a tak se mohou nadechnout. Jablonečtí útok po levé straně, nabíhá si tam Nebyla, je tam vepředu připravený také Chramosta. A my půjdeme na radiožurnál také informovat. Začíná 33. minuta, domácí aktivnější, ale se Zlínem prohrávají 0-1, prosadil se Šmiga už ve třetí minutě. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
2: Tomu ještě přidejme, že Manchester City znovu vede nad Sunderlandem po půl hodině hry, teď přidal druhý gol, 2-1 je to aktuálně. Chceme ale také vědět, jak to vypadá na Hané. Sigma Olomouc, Sparta Praha a Adam Kodet.
3: 33. minutě tedy nadále platí stav 1-0 pro Spartu, nezměnila na tom ani ta velmi nebezpečná nakonec standardní situace, kterou rozehrával zajímavě Karabec, který si nedovolil nebo nechtěl rozehrát přímo, ale narazil si z 20 metrů na ose hřiště s Rinešem a až pak levačkou zakončil, chtěl tak možná zmást trošku tu bránící řadu Olomouce nebo zeď a najít tam nějakou skulinu, našel jí, ale zamířil jenom těsně vedle pravé koutného tyče. Sigma teď hraje ve středu hřiště, Lurving bude chtít rozhodně napravit tu svoji lehkou chybu při bránění Merkáda při té gólové situaci. Dobře teď vybojoval balon, poslal ho na Sejka. Gali už je ve vápně, zasekl si ten balon, jenomže nenašel svoji přihrávku Sejka. Ne, že by mu v tom někdo z bránících Spartanů zabránil, ale sám se dopustil chyby. Spartané ale velmi rychle balon odevzdávají. Beran ho získává od Borgese, Beran přenáší přes Matuše Malého a Silu až doprava na Dominika Janoška. Zase jsou stopeři Sigmy velmi vysoko vytažení, někdy se to může zdát jako riskantní řešení, ale Sigma to takhle hraje velmi často. Potvrzuje to teď Lurving, který je daleko za středovým kruhem, ale narazil si se Janoškem a dostal od něj balon zpátky. Lurving se teď rozlíží, komu by ho předal, předává ho do středového kruhu stoperovi Matuši Malému, ten ukazuje rukama, že bude chtít uklidnit hru, takže si jenom přikopl míč s Beranem, který mu ho vrací zpátky. Teď už hraje Lurving. Lurving posílá na Sejka, který krásně sklepl ten balon, nadkáče. Ten ještě posílal střílený pas na zadní tyč na Berana, který se tam zbíhal. Ale ještě se do toho vložil jeden z bránících Spartanů ve skluzu. Bude z toho tedy první rohový kop pro Sigmu. V 35. minutě za stavu 1-0 pro Spartu. Ale málem, nevím, jestli to byl Gudal nebo někdo jiný, si ten bránící hráč ve skluzu srazil míč na zadní tyči do vlastní branky. Surovčík už by tam v tu chvíli nebyl, ale míč se nakonec skutával mimo levou Surovčíkovou tyč. Takže teď levý wingback Sigmy Leo Borges z Brazílie může ukázat, jak přesná je jeho levačka. Vysoký balon na zadní tyč, kde je připravený Matuš Malý, který namířil i balon hlavičkou na branku. Ještě Lurving může zakončovat, ale nakonec ten přehuštěný prostor bránícími Spartany vyřešil tu situaci tak, že případné Lurvinkovo zakončení zablokoval a odkopl balon pryč z pokutového území. Ale už ta první hlavička Matuše Malého klidně mohla skončit gólem. Nádherně teď Sejk sklepl balon pro Malého, který si ho ještě musel posunout na pravačku. Teď možná pro Sigmu škoda, že tam nebyl někdo ofenzivnější místo Matuše Malého, ale Sejk nádherně zase vyhrál souboj s bránícím Mbesohem, který se do něj vlastně ani nedostal a sklepl balon pro Malého. Kdyby tam byl někdo, kdo umí lépe vystřelit, a ne opravdu defenzivní stoper Matuš Malý, možná to už mohlo být 1-1, ale to se už nikdy nikdo nedozví. Je to nadále tedy 1-0 pro Spartu. 36. minutě, ale co na ní může být? Gali je sám před brankou a dává gól! Jestli to tedy nebyl offside, a byl to offside. Asistent zvedl praporek nad hlavu, Gali se vlastně ani neradoval, možná chvíli, ale jen co spatřil asistenta rozhodčího, který měl zdvižený praporek, tak věděl, že je zle a že tenhle gól platit nebude, ale možná tenhle recept bude platit v dalším průběhu na Spartu, protože nádherně se tam Gali na pravé straně uvolnil. Jestli se to teď ještě bude zkoumat na videu nebo nebude, to se dozvíme, ale vypadá to, že nebude, protože sudí Karel Rouček dává Surovčíkovi, tedy brankář Sparty, signál, aby rozehrával. Surovčík ukazuje v 37. teď už minutě za stavu 1-0 pro Spartu.
2: Bylo to vzrušení a bylo zbytečné. Sparta stále vede nad Olomoucí 1-0 v 37. minutě. Nejspíš také zbytečné vzrušení prožívají teď fanoušci na stadionu Manchester City v anglické Premier League. Sunderland tam totiž srovnal na 2-2, ale právě tahle branka se také ještě prověřuje a je velmi pravděpodobné, že uznána nebude. Co se týče Zlína, tak to je fotbalový klub, který zatím v téhle sezóně vůbec nehraje dobře. Má na kontě z 8 kol 8 porážek, vůbec o první body. Hraje teď na severu Čech na hřišti Jablonce. Sleduje to Pavel Petr.
0: 37. minuta, závar před brankou hostujícího celku. Alium tam byl, který pálil a trefil pouze před ním stojícího protihráče, který se okamžitě zkrácel k zemi, ale abych se podíval také na světelnou tabuli, teď už začíná 38. minuta a stále platí, že Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Poprvé v zápase teď vidíme ošetřování přímo na hrací ploše, protože ta trefa do obličeje od Aliuma byla opravdu nepříjemná, bylo to možná ze 2-3 metrů a to je okamžik, který by nechtěl opravdu schytat nikdo. Věřme, že jeden ze stoperů zlínského týmu bude každopádně v pořádku, ale ošetření je v tomto případě nezbytné, byl tam zásah do obličeje.
2: Je nezbytné, ale na Radiožurnálu Sport tím pádem není nezbytné, abychom čekali, jak ošetření dopadne, můžeme se vrátit zpátky na Hanu. Olomouc hostí pražskou Spartu před zraky Adama Kodeta.
3: 38. minutě zastavu 1-0 pro Spartu. Singatech míří do vápna a namířil také balon do malého pokutového území na Brunese, který skákavý balon zasáhl, ale nakonec to bude jen odkop od branky, když se Spartané dožadovali rohu a dožadoval se hlavně Matěj Rineš tak vehementně, že za své protesty okamžitě od Karla Roučka vyfasoval žlutou kartu. Pokud se nemýlím, a ano, nemýlím se, je to první žlutá karta vůbec tohoto zápasu. Sudí tam ještě teď kapitánovi Adamu Karabcovi vysvětluje, že takovéto jednání od hráčů na jedné nebo na druhé straně tolerovat nebude a možná mu vysvětluje i jak viděl celou tu situaci. Každopádně míč bude rozehrávat Sigma od své branky. Postará se o to stoper Matuš Malý, který zřejmě znovu přiklepne jenom ten balon nakrátko brankáři Koutnému nebo možná ho sám rozehrá směrem dopředu. První varianta platí, takže umíče teď už Koutný.
2: Během tohoto krátkého vstupu tedy na Hané branka nepadla, no a hraje se nám už také na Jablonecké střelnici, kde hrají fotbalisté Zlína, sleduje to Pavel Petr.
0: Ano, hraje se 39. minuta, 0-1 domácí prohrávají a teď mají k dispozici další rohový kop, po něm hlavička holého, ale ta míří mimo a tak z toho bude pouze odkop od branky. Dostála tím mužem, který dostal zásah do obličeje, předtím byl Křapka, byl ještě ošetřovaný, teď čeká na svou příležitost u pomezní čáry, aby ho za pár okamžiků rozhodčí pustili do hry a tak krátkodobé oslabení jazlínského celku skončilo. Už 40. minuta, dostal bude rozehrávat od vlastní branky, zatím jeho tým, tady hostující Zlín, je spokojený, protože vede 1-0. Navíc výtečně pracuje také hostující obrana, která zatím má domácí stále nepouští do nějaké slibné gólové příležitosti. Jablonci si poradili s nákupem hostujícího celku, teď to budou zkoušet a průnikem po levé straně, ale získali pouze autové vazování a znovu to bude v jejich podání útok doplných. Po pravé straně to bude Alium, který se dostal k míči, velice aktivní, ještě si nabíhá na spolupráci, kterou chtěl provést Čanturišvilim. Hosté se do toho vložili a bude z toho auta pro domácí. Čanturišvili, po něm Cedidla v okamžiku, kdy začíná 41. minuta a Jablonec prohrává se Zlínem 0-1.
1: S mikrofonem za fotbalem.
2: Budeme také sledovat to, co se děje na druhém trávníku, kde se aktuálně hraje, což je Andrův stadion, Sigma hostí Spartu. Znovu dáváme slovo Adamu Kodetovi.
3: 41. minuta už začala na Andrově stadionu a začala za stavu 1-0 pro Spartu i nadále jediným střelcem John Mercado z 25. minuty. Možná ho za chvíli někdo napodobí, protože Sparta je na polovině soupeře, jenomže i když byl hluboko opravdu na útočné půli Kadeřábek, tak stejně autové vazování hodil zpátky stoperovým Besohovi a Sparta začíná až od své obrané řady. Rineš teď vrací balon Gudalovi, který je ve středovém kruhu, posouvá nakrátko doprava na Besoha. Besoch na Karabce po ose hřiště, ten dává na Macka. Macek průnikovou přihrávkou chtěl rozběhnout Sochurka, ten ale stál a potom podklouzl, ale balon udržel. Když kostrbatě, tak nakonec si přes Macka Spartané dostali míč na Rineše a teď už ho má zase u levé postranní čáry Singatech. Další ze série soubojů mezi ním a Galim. Singatech přesně odcentroval a krásně dokázal zakončit také Karabec ze vzduchu, který jenom tak sklepával, tečoval nebo nastavil placírku ve vzduchu a namířil ten balón na Koutného, který byl ale na blížší tyči připravený. Ale velmi pohledná fotbalová situace. Jednoduchý nízkoletící centr od Singateha přes Galiho a šikovné zakončení ze vzduchu od Karabce, jenomže gól to nepřineslo, takže v 42. minutě vede Sparta na hřišti Olomouce stále v úvozovkách, tedy jen 1-0 po gólu Johna Mercada. Spartané teď na vlastní půdě.
2: Pojďme zpátky na Jabloneckou střelnici, tam se chystá přímý kop, sleduje ho Pavel Petr.
0: No a ten přímý kop zahráli domácí zle nedobře, protože po něm prakticky nevytvořili si žádnou dobrou příležitost, i když Novák na dvakrát to zkoušel, ale neuspěl. Taky na začátku 43. minuty domácí Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Znovu to bude postupný útok jabloneckých fotbalistů. Po pravé straně Alium, zpětná přihrávka na Cedidlu, Chramosta se zapoje do hry a už se nabíhá před pokutové území, ale zlínská obrana zdá se si s jeho průnikem poradila a nakonec Černín míč odkopává na tribunu, nic neřešil, pouze dlouhý odkop, aby tak zabránil možnému rychlému ataku jabloneckých fotbalistů. Černý nemůžem, který před pár okamžiky jako první v tomto zápase viděl žlutou kartu, no a teď sleduje akci, kterou mají domácí, je tam Alium, jenže ve finále si pomohl faulem, srazil tam k zemi jednoho ze zlínských hráčů a tak z toho bude pro změnu přímý kop pro hostující tým, ale to pouze od vlastního pokutového území. 43. minuta končí. Jablonec Zlín 0-1.
2: Musíme k tomu ještě dodat, že Jablonec prohrává od 3. minuty, od té doby dobývá doslova defenzivu Zlína. Co se týče statistik, tak Jablonec drží míč 82% času, což je opravdu neuvěřitelně vysoké číslo. Navíc vystřelil 9krát na branku Zlína, oproti tomu hosté pouze 4krát. Tedy já jsem řekl, že vystřelili na branku, ale to právě není pravda. Jablonec vystřelil 9krát, ale jenom 2 z těch střel mířily mezi 3 tyče. I to je důvod, proč Jablonec na konci prvního poločasu stále se Zlínem prohrává 0-1. No a jak to vypadá s Olomoucí, která hostí Spartu, to zase řekne Adam Kodet.
3: Nedošel. 44. minuta je v polovině. Je to stále 1-0 pro Spartu po gólu Mercada. Spartané u balónu, ale u své vlastní branky, odkud teď to rozehrávám Besoch. Právě Mercado si zběhl pro ten nízkoletící balón, pak ho ale Kadeřábek, který ho dostal od Mercada, odevzdal a tak může hrát Beran. Beran viděl nabíhajícího si Solda vpravo, jenomže před něj se dostal Sochůrek a zneutralizoval tu přihrávku. Získal balón tedy pro Spartu, Macek ze středu pole bude rozehrávat, chtěl dostat balón zase na Hugo Sochůrka na levou stranu, jenomže před ním stál Gali a nenechal Sochůrka hrát. Balón se ale odrazil zpátky na spartianské kopačky, další centro Romana Macka. Nabíhá si pro něj Brunes, ale ten jakoby teď nevěděl, jestli byl nebo nebyl v offsideu, podle všeho nebyl, ale zastavil svůj pohyb a nechal propadnout nakonec ten balón nikým nezasažený do autu. Nevím, jestli úplně dobře teď Brunes vyhodnotil tu situaci jakožto útočník, protože prostor tam byl, aby si pro ten balón opravdu doskočil a nějak si ho sklepl sám pro sebe do běhu, to neudělal a hrát tak může Sigma. V poslední 45. minutě první půle vede Sparta v Olomouci 1-0. Dá se očekávat, že pár poctivých minut rozhodčí nastaví, protože nějaké minimálně 3 minuty se na začátku první půle nehrálo kvůli dýmovnicím, takže řekl bych nějaké 3-4 minutky nastavené budou. Mercado teď, no chtěl jsem říct, že jednoznačně dostane žlutou kartu, protože oběma rukama stáhl pronikajícího Davida Tkáče k zemi bez jakéhokoliv úmyslu hrát balón. Janošek teď rozazuje rukama, jak může, směrem k rozhodčímu Karlu Roučkovi, ale za tohle žlutá karta nebude. Rozhodně to namíchlo i olomoucké fanoušky, kterých tady je opravdu velká spousta. Nebývá zvykem, že i ta velká severní tribuna ve tvaru mušle by byla zaplněná domácími fanoušky a vlastně se ani neotvírá na takové ty regulární zápasy, když se zbytek stadionu nevyprodá, ale teď tam je plno fanoušků, kteří teď něco
2: skrývají. Na Hanou se zase vrátíme na závěr nastaveného času. Víme ale, že na Jablonecké střelnici se bude nastavovat jen jedna jediná minuta a proto závěr poločasu přenecháme Pavlu Petrovi.
0: Ano, je to tak. Poslední sekundy zbývají do vypršení času poločasu, který určil rozhodčí Orel. Ještě souboj na polovině jabloneckých fotbalistů. Alium rozehrál jenže nepřesně a tak z toho může být ještě příležitost pro zlínské fotbalisty. Bude z toho šance nebo rozhodčí Orel ukončí první poločas? Platí a druhá verze. Rozhodčí Orel tedy zapískal naposledy v prvním poločase do píšťalky. Domácí Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Už ve třetí minutě se prosadil hostující Šmiga.
2: Druhá půle začne na Jablonecké střelnici. Za 15 minut Radiožurnál Sport bude u toho.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Připomeňme také, že se hraje i v Anglii. Manchester City opravdu nakonec obdržel gól na 2-2 od Sunderlandu, ale na konci nastaveného času v prvním poločasu znovu vede 3-2. Pojďme se ale teď vydat zpátky na Hanou. Olomouc, Sparta a Adam Kodet.
3: Nastavené minuty. 1-0, je to nadále v polovině druhé nastavené minuty, tedy 1-0 pro Spartu na hřišti Olomouce. Branka Sparty byla před malou chvílí v ohrožení po střele Dominika Janoška, protože Sigma rozehrála rohový kop na krátko a nakonec po rychlé kombinaci se právě Janošek dostal do střelecké pozice, ale bránu přestřelil a tak může teď rozehrávat Sparta. Druhý pokus k tomu bude mít Surovčík, ten první nedopadl úplně slavně, protože Karabec nevyhrál souboj s Borgesem a Spartané pak museli vrátit odražený balon zpátky ke svému brankáři a to samé teď udělají asi stopeři Gudal a Besoch, no a nakonec si vyměnili balon jenom mezi sebou, už do toho Surovčíka nezapojili a přesunuli ho pak na Kadeřábka. Kadeřábek odkopává dopředu, Mercado vypadá, že se vymaní z toho souboje s Borgesem, potom padl k zemi po lehkém přidržení od Borgese, které tam sice bylo, ale tentokrát to rozhodčí jako faul nevyhodnotili, takže nechávají Sigmu hrát. Dobrá průniková přihrávka od Janoška na Galiho, který stihne balón ještě ve hřišti těsně, ale stihl, i když rozhodně součástí už byl balón v autu, tak ne celým objemem, takže Sigma může pokračovat ve hře. Silu v centru do vápna ještě sražený jedním z bránících hráčů. Teď Surovčík vyboxoval ten balón, ale ne, kdo ví, jak přesvědčivě. A nakonec se míč dostal k Borgesovi, který z voleje levačkou ho nártem trefil, zakroutil ho směrem na bránu, ale tu netrefil. A my budeme informovat i posluchače Radiožurnálu o průběhu zápasu. Za malou chviličku. Ve čtvrté minutě nastavení z celkových 4, tedy zhruba nějakou minutku před koncem první půle, vede Sparta v Olomouci 1-0. V 25. minutě se prosadil křídelník John Mercado, který využil toho, že bránící Louis Lurving nestál úplně natěsno u něho, takže ho dokázal levačkou obstřelit a nádherným obloučkem našel prázdné místečko branky v horním růžku brány Jana Koutného. Od té doby, tedy od 25. minuty, je to 1-0. Sparta tam měla ještě jedno zajímavé zakončení po kombinaci mezi Singatehem a Karabcem zleva, ale jinak příliš nic moc nebezpečného. Ještě jednou potom z takové rány z dálky, spíše z nouze, z otočky Matěj Ryneš trefil horní tyč. Sigma měla zatím spíše takové náznaky nebo nepřesné střely, ale stav 1-0 pro Spartu platí i teď, když vypršel nastavený čas přesně ve chvíli, kdy rozhodčí Karel Rouček ukončil první půli. No a hraje nebo hrálo se také v Jablonci, který hostí Zlín, a to všechno vidí Pavel Petr.
2: Jak se hrálo v Jablonci, to my už víme. Víme, že tam po prvním poločasu Zlín vede 1-0. Sparta také na hřišti Olomouce zatím dala ten jediný rozdílový gól, tedy 1-0. Druhé poločasy samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport. No a musíme připomenout, že se hraje také druhá nejvyšší soutěž. Ústí nad Labem se snaží dostat zpátky na čelo tabulky. Šance národní ligy a zatím to vypadá, že minimálně bodově se Ústí dotáhne na vedoucí Karvinou, protože v 64. minutě vede Ústí na hřišti Baníku Ostrava B 2-0. Ještě bychom měli, aby to bylo kompletní, zmínit také, že dnes už se hrálo jedno utkání nejvyšší fotbalové soutěže. Hradec Králové doma podlehl Teplicím 2-0, ty se trefili pokaždé na konci poločasu prvního i druhého a tak to nakonec dopadlo 2-0 pro Severočechy, kteří dali už 17 branek a mají druhou nejlepší ofenzivu v lize. Co se týče fotbalu, tam budeme pokračovat, jak bylo řečeno, za nějakých 10 minut, no ale nebojte se, dnes v 17 hodin se vydáme také na hokej.
4: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
5: Třetí kolo Tip Sport Extraligy nabídne i zápas HC Kometa Brno Mountfield Hradec Králové. Kometa před sezónou posílila obranu. Jak se ale poradí s ofenzivou Hradce, která na úvod soutěže dokázala přestřílet favorizované HC Dynamo Pardubice? Extraligové zápasy vysíláme živě na Radiožurnálu Sport a v reportážních vstupech na Radiožurnálu.
4: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
6: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.

0: Nejprve si to pojďme shrnout na Radiožurnálu Sport. Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, řeč je o fotbalové šancelize. Aktuálně se ještě hrají dva zápasy, Jablonec Zlín 0-1, stejně jako Sigma Olomouc, Sparta Praha, ale v obou případech je to poločasový výsledek. Druhé půle začínají na Radiožurnálu Sport živě za 6 minut. V 18 hodin potom šlágr tohoto kola Slavia proti Viktorii Plzeň v přímém přenosu. A teď ještě máme dvě zprávy, které se teoreticky týkají české fotbalové reprezentace. Za prvé, Ryan Nadery rozhodl ve skotské fotbalové lize glasgowské derby. Je to ten Nadery, o jehož reprezentační příslušnosti právě Česká fotbalová asociace vede administrativní bitvu, přičemž sám 23-letý německý rodák by za Česko hrát chtěl. No a Rangers díky němu dnes vyhráli nad Celticem 1-0, domácí lídr soutěže v sedmém kole poprvé vůbec ztratil v téhle sezóně a vede tabulku před Rangers už jenom o 2 body. A teď ještě jedna zpráva, která se týká reprezentace, ale už je horší. Kapitán, aspoň dosavadní kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí, nemohl nastoupit k zápasu druholigového Wolverhamptonu v Anglii a podle sociálních sítí to vypadá na zdravotní potíže s lýtkem. A tak to také vypadá i na to, že pro zítřejší vybírání nového kapitána je tenhle obránce alespoň dočasně ze hry.
1: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
2: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
1: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
3: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
2: Cíl ve fotbalové Lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
1: Všechny zápasy fotbalové Slavie v Lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
1: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
2: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
1: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
2: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
1: Fanděte Slavii ve fotbalové Lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: hokejová Tipsport Extraliga na radiožurnálu Sport.
1: Libor Zábranský, hlavní trenér Komety Brno. Poslouchejte Extraligu na radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na radiožurnálu Sport.
3: Extraligový hokej dnes přijde, ale bude to až za hodinu. To startuje hned pětice zápasů. Budeme je sledovat v pořadu s mikrofonem za hokejem, včetně tedy té zmíněné Komety. Ta bude doma hostit hradecký Mountfield. Ale teď už se budeme znovu věnovat fotbalu. V Jablonci se totiž rozehrál druhý poločas zápasu proti Zlínu. Sleduje to Pavel Petr.
4: Ano, je to tak, 35 sekund uběhlo z druhé půle, stav zůstává Jablonec Zlín 0-1, hostující trenér Hovtych připravil dvě změny do hry, poslal Helebranta a Grigeru, každopádně pokračuje to, co bylo k vidění v první půli, to znamená míč na kopačkách domácích fotbalistů, připomnu 80% držení míče na straně domácích v první půli, ale teď obrovská chyba v rozehrávce domácích, ale právě střídající Helebrant to nedokázal využít, už se před ním otvíral prostor a mohl by postup sám k brance hostujícího domácího týmu Jablonce, to se ale nepodařilo. V případě zlínských, tedy to by bylo parádní střídání, pokud by Helebrant dokázal skórovat na začátku druhé půle. Pokračuje zase aktivita na domácích kopačkách, ale už ne tak výrazná. Je to znovu ale Nová, který bude rozehrávat. 47. minuta, Jablonec Zlín 0-1. Čantorišvili na levé straně hřiště. Jeho dlouhý nákop hledá na domácí straně Holého. Proti němu vystupoval Černín a také vystupil dobře. Nakonec si vypomohl zlínský obránce ve spolupráci s golmanem Dostálem. No a teď odpískaný faul zlínských fotbalistů. Poté, co byl bolestivě zasažen Čantorišvili, už na polovině soupeře budou tedy fotbalisté Jablonce zahrávat přímý kop. Míč si bere ke svým kopačkám. Novák vrací ho zpátky na sedláčka. Znovu je to Novák, po něm Čantorišvili. Přihrávka na kapitána Chramostu nebyla. Čantorišvili na krátkém prostoru si teď přihrávají domácí fotbalisté míč, ale ta zrušená obrana soupeře jim dělá problémy. A teď se snaží Helebrant dokonce napadat tu rozehrávku, ale zatím se mu to nepodařilo. A tak pokračují v držení míč domácí fotbalisté, ale bez možnosti zakončit. Třeba Alium se o to pokusí za pár okamžiků, že na hranici pokutu území vrací zpátky centr, který se tam snáší. Hlavička nebyly, ale nakonec hostující obrana si s touto příležitostí domácích poradila. Další šance na domácí straně a my půjdeme na radiožurnál Chramosta. Aktuálně se hraje 48. minuta, domácí fotbalisté prohrávají 0-1, přestože mají více ze hry. Už ve třetí minutě se prosadil Šmiga z Jablonce, Pavel Petr, radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Samozřejmě, že do Jablonce se budeme ještě v následujících minutách, především těch 45, co bude trvat druhá půle, vracet. Jak to jen půjde, za malou chvíli by se mělo ale začít hrát také v Olomouci. Tam druhý poločas začne pražská Sparta. Všechno tam sleduje Adam Kode.
5: Za malou chviličku už tedy začne druhá půle, no a trenér Sigmy Pavel Hapal připravil, vypadá to, jednu změnu. Do hry půjde Matěj Hadaš na úkor Davida Tkáče. Takže možná se tím i lehce bude měnit rozestavení, protože Hadaš samozřejmě je svým profilem spíše obránce, nebo řekněme krajní obránce, nebo wingback.
3: Víme tedy, jaké budou změny do druhého poločasu, ale stále se na Hané nehraje. Vydáváme se proto zpátky na sever Čech na utkání Jablonec Zlín za Pavlem Petrem.
4: 50. minuta, domácí prohrávají se Zlínem 0-1. Byl to hostující Grigera, David Grigera, který se teď dostával do pokutového území, ale ne k tomu, aby dostal příležitost poslat nějakou tu vizitku brankáři Hanušovi. Jablonci se osvobodili, sami spěchají dopředu, no spěchají. Spěchají se nedá příliš říct, protože to je postupná akce, kterou nakonec zbrzdil Čantorišvili. Po něm už je to sedláček, který může kombinovat na polovině hřiště, přihrává na holého, ale tento měl na dlouhou nohu a tak to vystihl Křapka. Zakládá protiútok zlínských fotbalistů, a kteří už se dostávají k pokutovému zemi. Hlebrant je tam a čerstvý muž po přestávce, kličkovaná mezi dvěma hráči, nakonec zpátky na Grigeru. Grigerova levačka a ta donutila k zákroku brankáře domácí Hanuše. Vytáhl míč na rohový kop, Grigera pál z hranice pokutového zemí. Další slíbná příležitost na straně hostujícího celku. Začíná v tuto chvíli 51. minuta, Jablonec Zlín 0-1.
0: S mikrofonem za fotbalem.
3: Sledujeme pro vás dění nejenom na českých fotbalových trávnicích, ale také v zahraničí. Leverkusen, ten hostí dnes v rámci fotbalové Bundesligy Lipsko. Odehráno je zatím 630 minut. V základní sestavě Bayeru je také Patrik Schick na hroktu. Ten se zatím neprosadil, no a neprosadil se ani celek z Lipska. I když Nkunku dal před malou chvílí branku, ta nebyla uznána kvůli offsideu. Jak to vypadá v utkání Olomouc Sparta, to by nám mohl říct při už probíhajícím druhém poločase Adam Kodet.
5: V 47. minutě Sparta vede nadále 1-0 po gólu Mercada z 25. minuty. Zatím Brian Priske nesáhl do té sestavy, Pavel Hapal už ano a poslal na úkor Davida Tkáče do hry Matěje Hadaše, který už byl v akci nesnad více s balónem, ale dostal se do kontaktu s Matějem Rinešem, teď se dostal do kontaktu s Gudalem Dominik Janošek, vypadalo to, že si ho obhodí a kdyby trošku více zrychlil, tak bude uhánět sám do vápna, kde už byl jenom křižujícím Besoch a také brankář Surovčík, ale také tam byl Václav Sejk. Janoškovi nakonec ten balón utekl a on sám pokračoval v pohybu, takže hrát může Sparta. Kadřábek nakopává směrem dopředu někam, kde cítil buď to Mercada nebo Karabce. Blíže k tomu balonu měl nakonec Karabec, ale i tak byl od Kadeřábka ten centr příliš dlouhý, takže míč skončil až u brankáře Sigmy Jana Koutného, ten rychle rozehrál. Sigma přenesla hru na pravou stranu na Janoška, Janošek ale tentokrát vrací jenom pod sebe na Abdulaj Silu a Sila vrací zase střednímu stoperovi Matuši Malému, ten rozehrává po ose hřiště na Galiho, ten se tedy potom střídání a po lehkých přesunech posunul výše, spíše na křídelní pozici, na wingbacku vlevo zůstává Borges. Na wingbacku vpravo tedy nově Hadaš, když si teď říkal o balón od Janoška, ale ten ze vzduchu sebral Rineš, ale ani on ho nerozehrál směrem dopředu na Singateha, tak jak to myslel, stejně jako teď Gali, hned první přihrávku zmařil a trefil jí do blokujícího Romana Macka, takže tři přihrávky, první nebo takové střílené centry, okamžitě trefené přímo do prvního blokujícího hráče, ať už s obou stran, hrát tedy může teď Sparta, Kadeřábek u pravé lajny, kombinuje jenom nakrátko s Karabcem, do všeho se chce vložit Sejk, ale doběhl tam pozdě, takže Spartanům nevypíchl ten balón. Ti přihráli zpátky Mackovi, který se tam hodně stáhl mezi stopery. Potom ale kombinace Sparty už po chybné rozehrávce skončila a hrát může Matuš Malý. Malý posouvá nakrátko na Solda, ten mu naráží balón zpátky. Malý teď ale trošku spozdil tu případnou rozehrávku. Lurvink se rozběhl a dostal balón na paty, zpracoval ho a tak může Sigma pokračovat už na polovině soupeře. Míč od Lurvinka si bere Michal Beran, jenomže věnují se mu dva napadající hráči, jak Brunes, tak Karabec, takže Beran musel zacouvat. 50. minuta začala na Andrově stadionu, Sparta vede 1-0 na hřišti Olomouce. Dopředu jde po levé straně Gali a také ho tam podporuje Borges, který od něj přebírá balón, ale míří přihrávku jenom zpátky až na Lurvinka. Borges teď dostává míč znovu, dává ho na osu hřiště na Solda, který pálí. Chtěl si ten míč zpracovat ze vzduchu co nejrychleji a co nejrychleji také levačkou vypálit, ale přitom se k němu nestahoval dostatečně rychle žádný bránící hráč, trošku to své zakončení uspěchal, ta rána byla hodně nepovedená, takže žádné větší vzrušení pro Jakuba Surovčíka v brance Sparty, která vede nadále v Olomouci i v polovině 50. minuty 1-0.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Sledujeme samozřejmě také utkání v Jablonci. Tam překvapivě bojuje Zlín o první body v téhle sezóně. Jak to vypadá ve druhé poločase, to řekne Pavel Petr.
4: Dál Zlín drží vedení 1-0 a to říkám v 55. minutě. Domácí Čantory Šuli ale může pálit z hranice pokutového území. Nakonec jeho pokus byl zblokovaný a nedostal se dál než zhruba 10 metrů před branku Dostála, který také nemusel zasahovat. Jablonečí dá v držení míče, teď ale až od poloviny hřiště, odkud Novák nabízí míč svým spoluhráčům, ukazoval, kam si mají naběhnout, nakonec si to nebyla. Přihrávka před pokutovou zemí, Holý je tam také Alion, který pálí z otočky a zase našel připraveno Dostála a dorážka Chramosty, ta mířila vysoko, vysoko nad branku, takže ani z tohoto okamžiku domácí fotbalisté gólovou tečku nevytěžili. 55. minuta, Jablonec Zlín tady stále 0-1. Rozehrávat bude gólman Dostál, který už si chystá míč v tom malém brankovém území, už si ho tam položil, rozhodčí Orel už mu dává pokyn, že je potřeba rychle rozehrát, jinak by rozjel případně rohový kop, ale Dostál to stihl včas. Poslal míč na Grigeru, tam už byl ale zase domácí Čantorišvili, no a je tam také Nováka, po něm Hanuš, který si zpracoval míč a zasyká mačka v jeho podání a nakonec znovu spolupráce s Novákem, který může postupovat směrem dopředu, ale už ho tam napadá Šmiga, autor zatím jediné branky v tomto duelu, branky, která padla už ve třetí minutě. A od té doby tedy Zlínští drží hubený náskok, ale především drží naději na případný bodový zisk tady z Jablonecké střelnice. Centr z pravé strany domácího kapitána Chramostu nenašel. Naopak Šmiga může zamířit směrem dopředu, jenže byl tam nedovoleně atakovaný a tak je ponechaná výhoda. Možná kdyby to byl faul, po kterém by Šmiga končil na hrací ploše, tak by to zadržení protihráče byla žlutá karta, ale to se nestalo. Končí v tuto chvíli 56. začíná 57. minuta a Jablonec prohrává se Zlínem 0-1.
0: Radiožurnál Sport.
3: No, musíme také připomenout, že Teplice zvítězily dnes na hřišti Hradce Králové 2-0 a že dnešní program a vlastně program celého víkendu fotbalové šance ligy uzavře od 18 hodin velký šlágr Slavie proti Viktorii Plzeň, což bude komentovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport také náš fotbalový expert Pavel Horvát. Připomeňme, že čeští tenisté jsou po včerejším infraktovém souboji v O2 aréně ve finále Davis Cupu a tam se probojovali taky kanadští tenisté ve druhém kole kvalifikace doma v Quebecu porazili Francii 3-1. Na tom finálovém turnaji v Boloni nebude chybět ani Německo, pro které rozhodující třetí bod v souboji s Chorvatskem získal čerstvý šampion US Open Alexander Zverev. No a postoupila také Velká Británie, ta porazila Ekvádor už po čtyřhře hladce 3-0. Pohled do anglické fotbalové Premier League. Bournemouth Liverpool 57. minuta stále bez branek. Leeds Crystal Palace, tam sice jedna branka padla, ale byla odvolána, také je to tedy bez branek. No ale všechno vynahrazuje utkání mezi Manchesterem City a Sunderlandem. Tam je to v 51. minutě 3-2 právě pro Citizens. A teď už jdeme na české trávníky. Znovu je tu utkání Sigma Olomouc, Sparta Praha a Adam Kodet.
5: 1-0 je stav, který nadále tedy platí i v 54. minutě a platí teď to, že Karabec bude rozehrávat další rohový kop, tentokrát z pravé strany, nízkoletící balón někam do středu, kde si naskakoval zase Gudal, který tam byl trstu hodně nebráněný a osamocený. Nakonec ten balón trefil Solda někam do těla nebo možná do ruky, což tam reklamovali Spartané, znovu se tam potom povaloval nebo spíš poskakoval ten balón, odrážel se od jedné, od druhé hlavy, ale nakonec už nikdo ze Spartanů ho nezasáhl tak, aby ho namířil na branku Koutného, který potom, když ho sebral ze vzduchu, tak rychle rozehrál. Sima chtěla co nejdříve zahájit proti akci, když tam ještě nebyli postaveni všichni bránící hráči Sparty zpátky na svých místech, jenomže Borgesovi se Sejkem to nevyšlo a tak zase může zautočit Sparta. Singatek se nádherně uvolnil a ještě kroutil po zemi ten balon na zadní tyč. Tady chybělo pár decimetrů k tomu, aby balon zapadl na zadní tyči. Místečko tam bylo, i když Koutný tím svým zákrokem ho tam mnoho nenechal, tak na jeden, dva míče, kdyby Singatek trošku více zakroutil ten balon, tak tam místo bylo, jenomže míč skončil mimo branku, ale těsně. Singatek opravdu jeden z nejaktivnějších hráčů Sparty směrem dopředu, hlavně nejviditelnějších při těch svých průnicích po levé straně a myslím si, že No, dobře chytil svou šanci Zapače si, když hraje v sestavě místo vykartovaného Alcocera. Teď se ale i Singatech a další Pražané musí vracet, protože útočí Sigma. Lurving táhne akci po levé straně, nádherně si obhodil bránícího Macka a potom nakonec sám i vypálil pravačkou. I když se mu tam nabízel pro přidávku jak Janošek, tak Hadaš vpravo od něj. Nakonec to vyhodnotil Lurving tak, že co nejrychleji bude chtít střílet. Ránu po zemi ale lapil Jakub Surovčík a tak v 56. minutě nadále platí stav 1-0 pro Spartu. Teď už zase Singatech se vydal vpřed. Po souboji se silou padl na zem. V tu chvíli už ale bylo jasné, že na balon nedosáhne, takže potřeboval nějakým způsobem ten souboj zvládnout tak, aby z toho byl faul, což nakonec byl. Takže rozehrávat bude Sparta. Bude to Rineš z levé strany. Je to téměř u levé postranní čáry, dost daleko ještě od branky, takže to spíš bude rozehrávka podle všeho po zemi, na kterou se nabízí Macek nebo Singatech. Nakonec Rineš vzduchem přenáší hru na Karabce na pravou stranu. Karabec ze vzduchu nejprve sklepl sám pro sebe a potom posunul balon na Kadeřábka. Kadeřábek našel Merkáda, ten si dvakrát narazil s Karabcem. Ale tam tudy zatím, tedy po pravé straně, cesta vpřed pro Spartu nevede, takže série zpětných přihrávek. Nakonec se těle přece jenom Karabec přihrává vpřed na Merkáda, ale zase nechce ho už nechat Louis Lurving tak jako v první a v jediné gólové situaci v 25. minutě ani vystřelit, ani odcentrovat, ani přes sebe přejít, což se teď povedlo. A navíc při další akci už se pak vyskytl Pavel Kadeřábek v offsideu. Takže Sigma v 57. minutě prohrává se Spartou 0-1, ale bude rozehrávat od vlastní branky.
3: My se zase vrátíme na Andrův stadion a to, co nevidět, pokud byste chtěli nerušeně poslouchat právě utkání mezi Olomoucí a pražskou Spartou, jde to, když naladíte naše webové stránky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Takhle vás ale budeme informovat i o tom, že česká fotbalová reprezentace musí počítat ztráty, respektive to, že Ladislav Krejčí, tedy dosavadní kapitán, nemohl nastoupit dnes do druhé nejvyšší anglické soutěže a je to nejspíš, i když ty zprávy zatím nejsou potvrzené, kvůli zraněnému lýtku a tím pádem se ho nejspíš nebude týkat ani celý reprezentační sraz. Rian Nadery, což je hráč, který teprve usiluje o to, aby se stal českým reprezentantem, tak ten rozhodl glasgowské derby. Rangers díky němu vyhráli nad Celticem 1-0 a poprvé sebrali právě lídrovi skotské soutěže body v téhle sezóně. No a máme také takovou zprávu, která je vlastně rozpočitá pro českého fanouška reprezentace, protože Patrik Šik se prosadil, Leverkusen vede v nastavení prvního poločasu v rámci Bundesligy nad Lipskem 1-0 právě díky brance českého útočníka, ale jak moc dobře víte, Patrik Šik ten už reprezentovat odmítl a tak jeho formu rozhodně česká reprezentace nevyužije. Pojďme se ale věnovat českému fotbalu, konkrétně zápasu Jablonec Zlín, který sleduje Pavel Petr.
4: 62. minuta, domácí fotbalisté stále prohrávají se Zlínem 0-1. Měli teď hosté dokonce další příležitost k tomu, aby navýšili své vedení před pokutovým územím, si zpracoval míč David Grigera, jenže nakonec míč jeho kopačky byl tečovaný a skončil v zámezi a končil tak, že hosté budou zahrávat rohový kop. Konkrétně je to Pišuja, který pošle míč do hry, už je tam také Poznar, který přišel ve zlínské sestavě posílit ještě tu ofenzívu, centr z rohového kopu, ale ten domácí obrana odvrátila. Jenže hosté mají dál příležitost, mají míč na svých kopačkách. Znovu centr, který letí do ohně, ale tam si poradil Cedidla, dlouhý odkop, no ale pouze na kopačky zlínských fotbalistů, kteří se čím dál více osmělují tedy, no a teď se dokonce dostávají k pokutovému území. Poznar tam ale fauloval, Džavo se ocitl na hrací ploše, útočný faul, přestože se hostující hráči diví, ale musí se pochopitelně s tím smířit. Končí 63. minuta, Jablonec Zlín 0-1. Čantorišvili, domácí rozehrávka, po něm už je to Kuol, který posílá míč na Džava. Džavo klička jeho ve středu hřiště a přihrávka na Holeho, který ještě stačil míč na hrací ploše zpracovat. Znovu je to Džavo, který byl poslán k zemi. No, řekl bych, že teď ochotně se poroučel na trávník, ale jak říká klasik, kontakt tam byl Jakub Černín faulujícím hráčem a tak se nabízí domácím fotbalistům příležitost zahrát přímý kop, je to prakticky od autové čáry, už ale poblíž pokutového území, no a tak nebyl asi, postavil míč, má to na pravačku a to znamená, že bude ten míč se snášet směrem k brance, kterou tady zatím výtečně hájí hostující a gólman dostal. Rozhodčí Orel píská, dává pokyn, nebyla se rozbíhá, krátký rozeběh a nakonec centr, s kterým si hostující obrana poradila. Nebyla bude mít další příležitost odcentrovat, což se stalo právě v tuto chvíli, ale opět nepřesně a taky na konci 64. minuty platí Jablonec Zlín 0-1.
0: S mikrofonem za fotbalem.
3: Počkali jsme ještě na tu standardní situaci, kterou ale Jablonec nevyužil. Buší na vrata Zlína, ale stále prohrává po hodině hry 0-1 už od třetí minuty. Co se týče Anglie, tedy Premier League, Liverpool ten vede nad Bournemouthem v 65. minutě už 1-0 a Citizens navýšili svůj náskok nad Sunderlandem po hodině hry. Je to už 4-2. Pojďme ale zjistit, jak se vyvíjí zápas mezi Olomoucí a Spartou. Ten sleduje Adam Kodet.
5: V 61. minutě za stavu 1-0 pro Spartu se nakonec Hamad Gali ve vápně k zakončení nedostal. Sejk tam ještě, ale teď vyřešil centr, který tam letěl znovu tak, že sklepával ten balón zpátky na Galiho. Ten k němu nedošel, potom se mohl Soldo ještě z dálky dostat ke střele, také se k ní dostal. Bylo to už jenom takové krajní nouzové, co nejrychlejší řešení a nemoc povedené. Soldo ten balón vůbec netrefil čistě a hodně přestřelil. Nebo netrefil branku Jakuba Surovčíka, který zatím tedy ještě neinkasoval, ani si moc nezachytal, když už se Sigma dostala do nějakých slušných střeleckých pozic, tak z toho byly nepřesné střely. Po tom dvojitém střídání Briana Priského se tedy Singatek přesunul spíše na hrot útoku do středu té útočné trojce. Jurásek je nalevo a Mercado zůstal napravo a ve středu hřiště Macka nahradil Santiago Eneme. Sigma teď rozehrává od vlastní branky v 62. minutě za stavu 1-0 pro Spartu. Potřebovala by nějak více zatlačit na Pražany. Zejména třeba nějakou agresivní hrou a nebo dobrým náběhem Václava Sejka, který míří sám na branku, ale Surovčík ho tváří v tvář vychytal. Možná klíčový zásah spartianského golmana v tomhle zápase. Hodně si vyběhnul, vypadalo to, že Sejk bude mířit nějakým obloučkem, místo toho hodně vyběhl a potom ještě z dálky pálil Borges. Toho také na blížší tyči Surovčík vychytal, pak se tam dostal do kontaktu s Galim. No a hráči Sigmy by chtěli penaltu. Nic takového se ale dít nebude. Uvidíme, jestli z toho bude pro Sigmu tedy alespoň rohový kop. Surovčík se zatím po tom kontaktu s Galim nezvedá. Opravdu vypadalo, že jak tam šel pro ten vyražený balón Surovčík, který neudržel po té ráně Borgese, tak tam ještě hrábnul po Galim, který se natahoval po dorážce. Na videu se to zkoumat nebude. Lurving to zkusil směrem k rozhodčímu Karlu Roučkovi. Z té signalizace jsem to tak

0: protože už se chystá balón Janošek, ale tak pozor, VAR se do toho nakonec vložil. Chvíli jsem si myslel, že z toho bude penalta, ale vložil se do toho jen proto, že se řešilo, jestli se bude kopat od branky, nebo jestli se bude kopat roh, a ani ten roh pro Sigmu z toho nebude. Takže v 64. minutě odkop od branky Jakuba Surovčíka, který vypadá to, že i když je otřesen po tom souboji s Galim, tak je připravený pokračovat ve hře. Do hry za chvíli půjde také Zelený, který už je připravený u čtvrtého rozhodčího Jakuba Vulkána.
1: Spousta vzruchu, ale branky žádné, co se týče Hané. Pojďme ještě aktualizovat to, co se děje v anglické Premier League. Bournemouth stále prohrává s Liverpoolem 0-1 v 68. minutě. No a hodně gólů padá v zápase mezi Manchesterem City a Sunderlandem. 62. minuta, Manchester City vede nad Sunderlandem 4-3 a ještě si nemůžeme odpustit jednu velmi kuriózní zprávu ze zahraničí. Bývalý anglický fotbalový reprezentant Andros Townsend vyvázl bez vážnějšího zranění z bizarní nehody před zápasem thajské ligy, kde momentálně hraje, určitě znáte film Vesničko má středisková a přejetého drápalíka, tak něco podobného se stalo právě Townsendovi. Tohoto křídelníka při rozcvičce srazil válec na trávník a jeho řidič zastavil až poté, co Townsendovi přejel nohy, a přesto je tenhle fotbalista v pořádku. Válec Townsenda srazil, začal přes něj přejíždět, řidič reagoval poměrně hbitě, okamžitě se skočil ze sedačky, stroj díky tomu odlehčil. Snažil se ho ještě nadzvedávat, aby se 13-násobný anglický reprezentant mohl dostat spod něj. Jak jsme říkali, všechno se obešlo bez zranění a teď už se můžeme zase věnovat fotbalu. Pojďme se podívat na to, jak se vyvíjí zápas mezi Jabloncem a zatím bezbodovým Zlínem. Sleduje to Pavel Petr.
2: 70. minuta začala, domácí fotbalisté stále prohrávají 0-1 a Zlínští tedy drží krok a jsou velice blízko k tomu, aby si odvezli nějaký ten prémiový bodík z Jablonce. V této sezóně 8 kol nedokázali bodovat, teď jsou tedy k tomu velice blízko, ale za 20 minut a něco k tomu ještě samozřejmě se dá stihnout hodně věcí. Nicméně hostující defenziva zatím pracuje velice dobře, stejně tak jako brankář Dostál, který minimálně ve dvou případech už dokázal svůj tým podržet. Jablonci střídají, přichází tam Zorvan a také Vecheta. To je tedy změna, ke které došlo teď na domácí straně. Nebyla jedním z mužů, kteří opustili hrací plochu. No a společně s ním také Holí. Hra může pokračovat autovým hazováním na domácí straně. To už se rozebíhá 71. minuta. Zlín vede v Jablonci tedy 1-0.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Vydáváme se zpátky na hřiště Sigmy Olomouc, kde hraje pražská Sparta. Tenhle zápas, ve kterém zatím Pražané vedou, sleduje Adam Kodet.
0: Vlastně 67. minuta, 1-0 pro Spartu je stav, který nadále platí. A platí také to, že po té předešlé velké šanci před zhruba 3 minut už se k žádnému dalšímu zakončení Sigma nedostala, i když střílet rozhodně z dobré pozice mohlo před chvílí Ahmad Gali, ale trošku tu situaci vyčekal a překombinoval. Střílet teď může z dálky Soldo, ale nakonec se rozhodl přihrát Janoškovi, ten ale na jeho pas nedosáhl a už nemá rozcíl, aby se vracel s čerstvým Matějem Juráskem, který na levé straně míří do volného prostoru, už ho křižuje jenom Abdullah Isila. Jurásek se přes něj dostal, už je ve vápně, přihrává a je z toho bohužel pro Sigmu vlastní gól, který dává Marco Soldo, a Sigma prohrává se Spartou v tuhle chvíli už 0-2 díky vlastnímu gólu, nebo kvůli vlastnímu gólu tohoto chorvatského středopolaře. Skvělou práci tam ale odvedl Matěj Jurásek, který vystartoval na ten volný balón po chybné přihrávce právě Solda na Janoška, který na ní nedosáhl, a už bylo vidět, že nemá dostatek sil, aby se v rychlosti vracel s Juráskem. Ten pak překonal jenom takovým jedním dotekem i bránícího Abdullah Isilu. Přihrál ten balón někam do ohně, do chumlu hráčů před brankou a Marco Soldo si ho srazil do vlastní sítě. Takže Sparta vede 2-0 a teď už bude mít opravdu Sigma těžkou šichtu, aby z tohoto zápasu získala byť jen jeden bod nebo samozřejmě 3. To by už musela dát minimálně 3 branky a žádnou další nedostat. Teď už je na snadě, aby Pavel Hapal střídal a poslal na hřiště nějaké ofenzivní hráče.
1: Necháme Pavla Hapala, aby ještě zamíchal kartami tohoto utkání. Rázem je z té dvojice zápasů, které sledujeme, dramatičtější ten mezi Jabloncem a Zlínem, a proto se vydáváme zpátky na Jabloneckou Střelnici za Pavlem Petrem.
2: 73. minuta, Jablonci stále si nevědí rady s tím, jak by překonali defenzivu.

0: Zlínského protivníka, který zatím byl bez bodu, ale tady je velice blízko k tomu, aby uhájil vedení. Zatím tedy 1-0 vedou zlínští fotbalisté už do třetí minuty a znovu se musí bránit. Center, který přiletí do boku zemí, hledá domácí, Alium si tam nabíhá, ale přeci jen to i na něj bylo příliš dlouhé. Alium už tuší, že domácí potřebují hodně času a hlavně spěchat směrem k brance, a tak přinesl míč do Stálovi. Jenže mezi tím také střídání na hostující straně, kdy odchází Machalíka, přichází princ Makuda posílit tedy na ty závěrečné okamžiky hostující tým. Střídání už je u konce a také můžeme sledovat rozehrávku brankáře Dostála, který už se chystá poslat míč do hry. Stále zatím ještě váhá. Rozočí zatím neodpískal nějaké zdržování hry. Každopádně 74. minuta. Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. No a jsou to právě zlínští fotbalisté, kteří budou rozehrávat, mají k dispozici.
1: V pořadu s mikrofonem za fotbalem se znovu vrátím do Olomouce. Domácí trenér totiž určitě zareagoval na ten druhý gol Sparty. Trochu prostřídal. Vracíme se na utkání Sigma Sparta. Sleduje ho Adam Kodet.
2: V 70. minutě Sparta vede stále 2-0 na stadionu Olomouce, která si před několika minutami zásluhou Marka Solda dala vlastní gól, ale teď může jeden další přidat, protože Janošek rozehrává rohový kop, byl to nízký balon na bližší tyč, na který se jako první ale naskočil Mercado, nenechal k němu vůbec Lurvinka dostat a tak z toho žádné nebezpečí pro branku Jakuba Surovčíka nebylo. Soldo teď bude chtít napravit svoji chybu, byl postrčený vracejícím se Karabcem už na hranici pokutového území, možná těsně v něm, takže to zkusil, spadl na hřiště, ale tohle mu rozhodně u Karla Roučka neprojde. No, jak jsem avizoval, jediné dva ofenzivní hráče, které má Pavel Hapal k dispozici, za chvíli použije, ale možná už to bude za stavu 0-3, protože Jurásek je ve vápně a trefil po zákroku koutného tyč. Skvělá střela, zase zakroucená od Matěje Juráska z levé strany po zemi, nebo těsně nad zemí, pálil Jurásek, koutný si na ten balon sáhl a vytáhl ho na tyč. Potom ten balon vyskočil z pokutové území a když se pak dostal do volného prostoru, tak na něj v obrovské rychlosti naběhl Gudal a napálil ho, řekl bych tak, do 18. řady, na tribuně možná ještě výš. Každopádně, teď už avizované střídání, jak jsem odhadoval, Dominik Janošek už nemá dostatek sil na to, aby pokračoval v zápase, aby ještě udělal nějakou změnu v ofenzivě, takže místo něj jde do hry Mikaelson. No a dohrál také Václav Sejk, který z toho jeho výrazu, když odchází ze hřiště, z toho usuzují, že on ještě nějaké síly měl a on ještě chtěl s tím zápasem něco udělat. Možná má i, jakožto bývalý hráč Sparty, i o nějakou zvýšenou motivaci postaráno. Každopádně ale tito dva hráči už pokračovat nebudou a místo nich šli do hry jediný dva útočníci, které měl Pavel Hapal k dispozici, a sice Hilmir Mikaelson z Islandu a John Paul Dembe z Ugandy. Uvidíme, jestli tito dva útočníci udělají ještě nějakou změnu ve skóre nebo se postarají o nějaký rozruch před brankou Jakuba Surovčíka, o čemž budeme za chvíli informovat i posluchače Radiožurnálu v krátkém informačním vstupu. V 72. minutě Sparta vede 2-0, ve druhé polovině si dal vlastní gól Marko Soldo, v té první se trefil křídelník Sparty Mercado. Zápas Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
0: 76. minuta, hosté sahají po prvních bodech, vedou v Jablonci 1-0, už a v minutě třetí se prosadil Šmiga. Z Jablonce Pavel Petr, Radiožurnál.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to
1: má podařit. Co se týče druhé nejvyšší fotbalové soutěže, Žižkov už dnes dopoledne porazil Třinec 3-0, Kladno remizovalo s Příbramí 2-2, dvakrát si nechali kladenští srovnat ten zápas naposledy v nastaveném čase celého utkání, v poslední akci inkasovali od Příbramy. Ústí nad Labem se vydalo směrem k čelu tabulky druhé nejvyšší soutěže, když ostravské Bčko porazili Ústečtí 2-0. No a teď se rozehrál zápas mezi Vlašimí a Táborskem. Už ve třetí minutě vede Vlašim 1-0. Co se týče nejvyšší soutěže v Česku, tak tam Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. A teď nás bude zajímat, jak hrají Jablonečtí se Zlínem. To sleduje Pavel Petr.
0: 78. minuta, stále platí Jablonec Zlín 0-1. Pochopitelně jsme velice zvědaví na to, co po zápase řekne nový trenér Zlína Pavel Hoftych. Jeden zápas už odkaučoval, teď má tady druhý a v Jablonci sahají on i jeho tým po třech bodech, ale 13 minut zbývá ještě do vypršení základní hrací doby. Centr, který se snáší do vnitřního pokutového území, ještě tam byla hlavička Vechety, ale nakonec je to zákrok brankáře Dostála, který drží hostující tým dál ve hře o tříbodový zisk, první bodový zisk v tomto soutěžním ročníku a šance ligy. Dlouhý nákop, dlouhý odkop, dlouhý výkop v podání Dostála, končí v zámezí a tak je z toho out pro fotbalisty Jablonce. Rozehrávka Čantorišviliho přes Nováka, no a také brankáře Januše. 79. minuta, Jablonec Zlín tady stále 0-1. Zorban rozehrává, to znamená, že jablonečtí fotbalisté pokračují směrem dopředu, jenže to napadání zlínských domácímu týmu dělá problémy. Zajímavé, co s tím udělá Kujol, který má proti sobě Grigeru, nakonec přihrává do zadních řad, kde si se běhl pro míč Zorban. Po něm už je to Pavlovič a také Alium, který operuje na pravé straně hřiště, jeho spoluhráč se Cedidlou. Cedidla odcentroval, dokázal odcentrovat, jenže pouze do míst, kde byl v pokutovém území hostující Grigera a jeho hlavička posílá míč do zámezí. Další příležitost pro domácí bude po tom, co vymyslí Sedláček. Nakonec střílí z hranice pokutového území, ale proti byl Nombil, který se vložil do jeho střely. A tak míč skončila kopáčkách zlínských fotbalistů. Znovu tedy další šance po pár okamžicích pro Jablonecké. To už začíná 80. minuta a svěřenci domácího trenéra Luboše Kozla prohrávají se Zlínem 0-1. Pro míči se běhl Vecheta před pokutovým území, ale nakonec to bude pouze out pro hostující Zlín. Vecheta se
1: Jablonec si vybírá za celý začátek sezony obrovskou smůlu, když opravdu hodně tlačí, ale proti Zlínu stále tahá za kratší konec a stále prohrává s tímhle soupeřem 0-1, a to zhruba 10 minut před koncem utkání. My se podíváme ještě do Španělska, tam se totiž hraje madridské derby Atletico proti Realu ve 20. minutě, zatím bez branek. V Německu se prosadil Patrik Schick, Leverkusen díky tomu vede nad Lipskem 1-0. Před malou chvílí začal druhý poločas tohohle utkání. Co se týče Itálie, Fiorentina Neapol 1-1, Frosinone Como 2-0, 68. minuta, Parma Janov 1-1, tam už je odehráno minut 75. Vydáváme se teď do Olomouce, kde hraje pražská Sparta. Jdeme za Adamem Kodetem.
2: 77. minuta, Sparta nadále vede 2-0. Střelci John Mercado z první půle a Mercado už se teď řítí za dalším zakončení, už je v pokutovém území a bude z tohoto pokutový kop, nebude. Karel Rouček ukazuje, že po souboji s Matušem Malým stoper Sigmy trefil balón, takže se hraje dál, i když Mercado padl k zemi. Dál ale hraje Sparta, Jurásek může pálit, zase to bylo takové technické zakončení směrem na zadní tyč. Už několikrát to takhle zkusil z levé strany, tentokrát byl Jurásek na oseři. Ještě trefil ale blokujícího Matuše Malého ve skluzu a tak z toho bude v úvozovkách jen rohový kop pro Spartu, ale to je samozřejmě další ideální situace pro Pražany hrát co nejdále od vlastní branky, za toho vedení 2-0, takže Karabec nijak nespěchá s tou exekucí. Vykračuje si velmi volným krokem k rohovému praporku a ještě hecuje spartianské fanoušky v jejich sektoru, protože právě přímo před nimi bude teď rozehrávat další ze série rohových kopů. Nikoho jiného Karabec dnes k exekuci standardek nepustil na straně Sparty a nepustí nikoho dalšího k tomu ani teď, protože sám zase svojí levou nohou posílá balon někam do malého vápna a koutne mu ten balon. Vypadl, ještě z toho je zakončení Gudala, které zablokoval bránící Lurving. Ale teď velké nebezpečí pro branku Sigmy a bylo to proto, že ten prvotní centr, který nakonec zamířil přímo na bránu, nebo velmi blízko brankové čáře, tak nezachytil Jan Koutný, propadl mu rukavicema za sebe a potom z toho byla skrumáž, ze které zakončil Gudal, ale trefil jenom blokujícího Lurvinka a potom už Sigma dostala balon pryč z nebezpečného území před vlastní brankou. 78. minuta pomalu končí, Sparta vede na hřišti Olomouce 2-0. Vypadá to, že dokráčí k dalšímu vítězství, protože zhruba v nějakých 7-8 posledních minutách Sigma nic nebezpečného směrem dopředu nevymyslela. Teď se to možná změní, protože dopředu míří Gali. Beran už to má na střelu, ale nechal si míč trošku více pod sebou a nemohl.
1: Pokud
2: se
1: Sparta nakonec opravdu dokráčí k tomu vítězství na Hané, tak jsou to pro ní rozhodně důležité body a přiblíží se čelu tabulky, ale stále bude mít v uvozovkách pouze 15 bodů. Musíme připomenout, že pražská Slavia ta má teď, a to má o zápas méně, o 5 bodů víc, to znamená 20, a ještě dnes bude hrát jeden zápas, a to velký šlágr. Od 18 hodin v Edenu bude hrát Viktoria Plzeň v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. O to samozřejmě nemůžete přijít. My dáváme se do Jablonce, tam hraje Zlín a všechno tam sleduje Pavel Petr.
0: 83. minuta a Zlín stále drží vedení 1-0, teď ještě střídání na domácí straně, kdy přišel na hřiště Sláma. Hra ale pokračuje po nedovolném zákroku domácích fotbalistů a tak dlouhý nákop brankáře dostála, který končí před pokutovým územím domácích. Je tam teď a v tuto chvíli Džabo, dlouhý nákop, který hledá vepředu za obranou Vechetu. Vecheta si zpracoval míč, nakonec přihrává na Džava, jenže tento měl složité s tou střelou, byť se do ní opřel. No ani Sláma se v zápětí po svém příchodu na hřiště nedostal k tomu, aby vystřelil míč, naopak podržel hostující Helebrant, no a poslal ho směrem k brankáři domácího celku Hanušovi. 84. minuta, Jablonec Zlín tady 0-1, hosté jsou hodně blízko k tomu, aby poprvé v letošní sezóně bodovali, a to dokonce hned tak, že by mohli slavit vítězství, ale nepředbíhejme. Minimálně 10 minut, pokud počítáme i nastavení, se ještě na jablonecké střelnici bude hrát. Pokračuje ale Zmar v domácím podání, protože si Jablonečí nevědí rady s překonáním hostující obrany a nepodařilo se jim ji zaskočit ani teď po centru z pravé strany. Nicméně Jablonečí budou u míče, mají k dispozici autové vazování. Teď už je to Čantorišvili, který ale vrací zpátky na polovinu hřiště, kde je Novák odkud pochopitelně přímé nebezpečí pro Dostála nehrozí. 85. minuta, Zlín stále vede v Jablonci 1-0. No a Jablonci se nedostali k zakončení ani po další akci, protože tady je dlouhý odkop fotbalistů hostujícího Zlína, konkrétně to byl Grigera, který tedy vypomáhá i zadním řadám, a teď nepřesnost na rozehrávce domácích, po přihrávce Nováka míč končí v zámezí a tak bude pazovat hostující Kopečný pár metrů od své vlastní střídačky, od trenéra Pavla Hofticha. Samozřejmě nespěchá s tou rozehrávkou, Grigera si seběhl zpátky, jenže poté už je to domácí Džavo a také Sedláček, který se vložil do té rozehrávky, a spolu s nimi také Vechetá. Přihrávka na pravou stranu, jenže tam už opět byli zlínští fotbalisté a ti pochopitelně dál už jablonecké fotbalisty nepustili. 86. minuta, Zlín stále vede v Jablonci 1-0.
1: My k tomu můžeme ještě dodat, že co se týče statistik, tak je to opravdu hodně nevyrovnané utkání. Jablonec drží míč 80% času, co se týče doteků ve vápně soupeře, to znamená před zlínskou brankou těch Jablonec napočítal 40, zlínští fotbalisté pouze 5. Na střely vede Jablonec 22-6, na rohy 9-3, ale je vidět, že na žádnou z těchto statistik se ve skutečnosti fotbal nehraje. Zlín zkrátka od třetí minuty vede díky Šmigovi 1-0 a tenhle stav dál platí. Pojďme se vydat zase na Hanou. Tam na Andrově stadionu hraje Sparta a sleduje to Adam Kodet.
2: 82. minuta, za pár vteřin skončí a začne 83. samozřejmě. Za stavu 2-0 pro Spartu, ale za situace, kdy teď po druhé v rychlém sledu rozhodčí Karel Rouček otočil out, protože Spartanům to dlouho trvalo. A tak může hrát Gali. Gali už je ve vápně, ale zmařil celou situaci pro Sigmu velmi nepřesnou přihrávkou. Měl tam úplně volného Michaelsona i Dembeho. Zkusil přihrát na Dembeho pod sebe, ale vůbec se mu ten pas nepovedl. Spartané ho zablokovali a navíc Surovčík ještě zastavil ten balon ve hřišti, takže z toho nebude ani rohový kop pro Sigmu Olomouc. Potom Surovčík tentokrát dlouhou rozehrávku alespoň trefil hřiště, ale balon proskákal až k jeho protějšku brankáři Koutnému, který zase rychle otočil hru, ale zase svým nákupem pouze odevzdal balon na kopačky Spartanům, konkrétně Enemeho. Jurásek posílá balon z leva do prava, z levého křídla na pravé, kde je Mercado, a také si tam balon vzal, dává pod sebe na Karabce, Karabec centruje do vápna, kde je Vidra, těsně, ale přece nebyl v offsideu a měl spoustu času na to si ještě, anebo nakonec byl v offsideu, tak beru zpět. Ten verdikt je takový, že Vidra byl v offsideu. Přišlo mi to už z toho prvního pohledu, ale asistent rozhodčího to signalizoval až následně. 11 008 diváků sleduje tohle utkání, ve kterém Sigma Olomouc prohrává se Spartou 0-2. A opravdu v posledních minutách nebyla moc blízko tomu, ale aby ještě změnila Sigma skóre, nebo alespoň snížila. V ten malou chvíli byl v dobré pozici Ahmad Gali ve vápně, ale zazděl celou situaci nepřesnou přihrávkou. Teď ve středu hřiště doběhne jako první balon u lajny Jurásek, který se tam stáhl hluboko a doběhl ten balon před Dembem, který jen tak vyklusává, nepřipadá mi, že by byl úplně v takové velké intenzitě, i když jako střídající hráč na hřiště teprve před chvílí. Přitom třeba Gali, který je na hřiště už od začátku.
1: Sparta nad Sigmou stále vede nějakých 10 minut i s nastavením před koncem zápasu 2-0. Co se týče Jablonce, ten zase stále prohrává se Zlínem a musíme si připomenout, že Zlín hraje momentálně 9. utkání sezony. V těch 8 předchozích nedokázal získat jeden jediný bod. Kolik minutek nějakých, možná 5 je tedy od prvních bodů a dokonce prvního vítězství. Utkání sleduje Pavel Petr.
0: Hodně blízko jsou zlínští fotbalisté, 89. minuta a po gólu Ešmigy ze třetí minuty vedou 1-0. Musí se ale bránit, autový hod má k dispozici domácí Novák a ten je vyhlášený tím, že posílá dlouhé auty do pokutového území, což se také stalo, Cedila se ale k míči nedostal, hostující obrana si poradila a poslá míč do středu hřiště, kde pochopitelně žádné nebezpečí pro jejich branku v tuto chvíli nehrozí. Čantorišvili rozehrává na pravou stranu, kde má k dispozici Sedláčka, ten už načekla míč, který se snáší na hranici pokutového území. Tam byl ale nejvýše vyskočil Kopečný. No a ten si celou situaci zopakoval teď ve spolupráci s Poznarem a také Grigerou. Vyřešili celou situaci a čas kvapí, zejména pro domácí fotbalisty, kteří se znovu nadechují. Ale po pravé straně zatím mají k té brance hodně daleko. Možná teď je po centru z pravé strany prodloužení míče. Džabo se tam snažil uvolnit v pokutovém území, ale nepodařilo se. Zůstávají jablonečtí ale u míče a zůstávají před pokutovým územím. Střídající Sláma nachází Nováka. Sláma znovu, jeho centr, který se snáší přes branku. Ale Zlínští si opět poradili. 90. minuta. Zlín vede v Jablonci 1-0. Další nákop, který tam směřuje před branku. Opět si hosté poradili. No a tak zatím tedy drží to těsné vedení na jablonecké střelnici. Za půl minutky se dozvíme, o kolikže bude druhý poločas nastavený. O moc to nebude, ale pozor na průnik jabloneckých fotbalistů. Střelá gól! Tak jabloneční fotbalisté se přeci jen dočkali. Dočkali se vyrovnání z hranice pokutového území. Zapálil přesně střídající muž v domácí sestavě. A to byl Al, který se tam prosadil. Ne, tak nakonec za střelce označíme Kuola, který tedy v 90. minutě remizují stav a zajistil střelou z hranice, pokud ho území zamířil k tyči, branky dostála. No a je tady srovnáno 1-1. Ještě si ale počkáme na definitivní potvrzení té branky. Ještě tam hosté něco signalizují, ale vypadá to, že už to tak prostě bude, že bude vyrovnáno necelé 3 minuty do konce zápasu, tedy nastavení, protože rozhodčí Orel nastavuje 3 minuty. Bylo rozehráno, to znamená, že je srovnáno 1-1 a ten stav v tuto chvíli tedy...
1: Ještě dramatické 3 minuty nás čekají potom srovnání na jablonecké střelnici. Pojďme jenom rychle zkontrolovat, jak se vyvíjí zápas mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha. Informace má Adam Kodet.
2: Končící 87. minutě tedy nadále Sparta vede 2-0. Na hřišti Sigmy Olomouc před malou chvíli sice Gudal hlavičkou dostal balon do sítě, krásnou hlavičkou do protipohybu golmana Jana Koutného, jenomže byl v offsideu, takže ten gol neplatil samozřejmě. Před chvíli měl dobrou možnost standardní situace Borges, ale zahodil ji a teď už je na druhé straně ve vápně Singate, který dává gol. Na bližší tyči se natlačil před bránícího Spáčila, který se tam s ním vracel, který jako čerstvý hráč před malou chvíli vystřídal. No a tohle už bude platit a Gól bude připsaný Singatehovi, který si myslím za svůj výkon si ho zasloužil. Ukázal, že i v 88. minutě měl dost.
1: V tomhle utkání už je tedy rozhodnuto. Sparta vede aktuálně 3-0. Pojďme na poslední minutky zpátky do Jablonce. Jestli pak Zlín udrží ještě první bod v sezóně, to nám řekne Pavel Petr.
0: Vypadá to, že neudrží, protože v nastaveném čase se prosazuje také Džavo, ke kterému se dostal odražený míč. No a Džavo ho poslal do sítě v 92. minutě, minutu před koncem tedy toho času, který určil rozhodčí Orel. Hosté pochopitelně velice zklamáni, domácí naopak mohou slavit, protože až řekněme v nastaveném čase se dostali k tomu, že dvakrát skorovali. Nicméně rozhodčí Orel ještě bude celou situaci zkoumat u videa a tak si s definitivním potvrzením toho, že se v samém závěru podařil jabloneckým fotbalistům dokonalý obrat, musíme pochopitelně počkat. Něco málo přes 2000 diváků přišlo na tento duel. Džabo se prosadil z bezprostřední blízkosti. No a vypadá to, že si rozhodčí Orel teď volá ještě oba kapitány a je možné, že nakonec ten gól bude odvolaný. Probíhá kontrola u videa. Rozhodčí Orel diskutuje s oběma kapitány, to znamená hostujícím Poznarem, no a také domácím Novákem, který po vystřídání Chramosty převzal tady tu kapitánskou pásku. No a tak napětí tady na stadionu Střelnice trvá. V tuto chvíli už uplynul čas, který byl určený pro to nastavení. A jak je to? Je tam ještě karta, kterou dostane za protesty hostující Poznar. Žlutá karta, zřejmě nějaké nelichotivé výroky směrem k rozhodčímu, ale dál tedy probíhá kontrola u videa. No a v tuto chvíli stále není jasné, jakže to na jablonecké Střelnici dopadne. Buď 1-1, nebo 2-1 pro domácí tým. Rozhodčí Orel si přikládá ruku k uchu. No a nakonec odpískaný offside. Takže bereme zpět dokonalý obrat. Je to 1-1. Branka Džava neplatí. No a příliš času už do konce tohoto duelu určitě nebude zbývat. Radost tedy na jablonecké Střelnici byla předčasná, každopádně kol vyrovnával v 90. minutě a v 92. minutě branka, kterou střelil Džavo, neplatila. Offsideové postavení domácích nakonec, rozhodčí Orel ukazuje, že ještě bude přidávat, avizoval 3 minuty, samozřejmě se zkoumalo videa, teď už se hraje 5. nastavená minuta, platí, že Jablonec hraje se Zlínem 1-1. Jablonečtí fotbalisté si pomohli teď faulem. Mužem, který byl faulovaný, byl Poznar. No a tak se v samém závěru ještě nabízí možnost také pro hosty, aby zahrozili. No aby si případně to vedení, které drželi od 3. minuty do té minuty 90. vzali zpátky. Rozehrávka přímého kopu. Je to tak, že platí nerozhodný stav 1-1 v 5. nastavené minutě. Domácím se podařilo na trefu Šmigy ze 3. minuty reagovat až v minutě 90., kdy se prosadil Kujol. No a o chvíli později dokonce skóroval Džavo, ale ta jeho branka nakonec neplatila kvůli offsideovému postavení. 1-1 tedy v samém závěru tohoto duelu. No a teď už je na jablonecké Střelnici dobojováno. Utkání Jablonec Zlín končí tedy nerozhodně 1-1. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Nádherný závěr zápasu jako na houpačce, i když zlínští fotbalisté rozhodně mohli vytěžit víc, ale to samé platí i o těch jabloneckých nakonec dělba bodů. Pojďme se vrátit ještě rychle na Hanou. Tam se dohrává zápas mezi Sigmou a Spartou. Sleduje to Adam Kodet.
2: V druhé minutě nastavení ze tří. Sparta nadále tedy vede 3-0. A navíc teď dostává možnost takového zkráceného rohového kopu, protože někde u levého rohového praporku před malou chvílí fauloval Vidru Abdullahi Sila, viděl za to žlutou kartu a rozehrávat svoji levačkou bude z tohoto místa, z místa přestupku, Matěj Jurásek, který potom, co vběhl do hry, předvedl několik velmi slušných i zakončení, i náběhu směrem dopředu a ten svůj pobyt na hřišti, když omezený, když nehrál v základní sestavě, rozhodně představil dobrou šanci, kterou dostal od Briana Priského. Teď rozehrával snad přímo z toho ostrého úhlu střelou na branku, nebo nevím, jestli se mu ten centr nepovedlo, ale zkrátka trefil málem přímo tyč bližší branky Jana Koutného, který sám byl překvapený možná tímhle řešením a opravdu asi přímým zakončením Matěje Juráska. Bylo to z velmi ostrého úhlu, ale Jurásek to zkusil zakroutit a musel se tam natáhnout Jan Koutný, protože jinak by ten balon opravdu šel do brány. Tam nikdo z hráčů Sigmy nebyl a nikdo z hráčů Sigmy nepočítal s tímhle zakončením. Potom přišel faul na Karabce o něco výše, ale stále ještě na levé straně, takže v končící 93. minutě za stavu 3-0 pro Spartu ještě jedna standardka, kterou bude rozehrávat Karabec a to bude asi úplně to poslední, co bude tady na Andrově stadionu v zápase 9. kola k vidění. Karabcu v centr se kroutí na hlavu Lea Borgese, který ho vyhlavičkoval pryč z vápna, Dembe ho pak ještě prodloužil, ale opravdu to už bylo všechno, co tenhle zápas nabídl. Nabídl 3 góly, prosadili se Mercado a Singatech a také jedním vlastním gólem přispěl do statistik Soldo a Sparta, tedy v 9. kole vítězí na hřišti Olomouce 3-0.
1: To byl Adam Kodet, moc krát děkujeme za tenhle výsledkový servis. Můžeme zapsat třetí konečný výsledek, pojďme si to shrnout. Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. Jablonec, Zlín, i když to dlouho vypadalo na první výhru Zlína v sezóně, remizoval 1-1. Jablonec navíc v závěru dal i gol na 2-1. Ten byl ale odvolaný kvůli offsideu, hodně těsnému jen tak mimochodem. Přesto pro Zlín jsou to první body v téhle sezóně, konkrétně jeden bod, teda abychom byli přesní. No a nakonec Sigma Olomouc 0, Sparta Praha 3. Ještě se za hodinu a 6 minut bude hrát poslední zápas tohoto kola a to velký šláger mezi Pražskou Slávií a Viktorií Plzeň. Vy ho uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No ale teď nás čeká hodinka pořadu s mikrofonem za hokejem, protože právě od 17 hodin začíná pět duelů hokejové Ty Sport Extraligy, takže pro tuhle chvíli končí pořad s mikrofonem za fotbalem.
3: S mikrofonem za fotbalem.

Hezký večer z Liberce. Za malou chvíli začne zápas třetího kola Tipsport Extraligy. Předtím ale ještě jedna milá povinnost organizátorů tady v liberecké hale před zápasem Liberec Kladno. Tedy uvedení jednoho muže do klubu legend, a tak si to zatím můžete skrz ruchový mikrofon poslechnout přímo odsud. Hráč, dlouholetý funkcionář, muž, který byl i u toho, jak dostat bílé tygry do extraligy, tehdy přes Kladno, právě proti dnešnímu soupeři. Ctibor Jech teď oslavován místními tribunami a tak je dost možné, že utkání nezačne úplně přesně na sekundu v 17 hodin. Přesně tedy, což je za 45 sekund, Ctibor Jech teď převezme slavnostní sako, aby se stal členem klubu legend. Pokud tomu není rozumět, přes 650 utkání v dresu Liberce v různých soutěžích pod různými názvy klubu, samozřejmě dohromady v 15 sezónách. Ctibor Jech teď pozuje fotografům a liberecká hokejová hala čeká na zahájení zápasu třetího kola Tipsport Extraligy. Liberec zatím s jedním bodem, prohráli v Plzni po nájezdech. Zápasy s Vítkovicemi mají odložený, takže v minulém kole nehráli. Kladno na úvod soutěže vyhrálo po obratu ve Vítkovicích a pak vybojovalo dva body po nájezdech v zápase na domácím ledě s pražskou Spartou. Na úvod sezony ale velmi těžké hovořit o nějakém favoritovi, byť sázkové kanceláře mírně favorizují domácí bílé tygry. V hokejové extralize můžeme zpět přivítat třeba Jakuba Rychlovského, který už se podílel třeba na trestných stříleních, lépe řečeno samostatných nájezdech po utkání po 65 minutách v Plzni, kdy to bylo nerozhodně 1-1. Teď česká státní hymna.

Hezký večer z Liberce tedy ještě jednou. Představme i rozhodčí dnešního zápasu Jakub Šindela, Tomáš Hacaperka, dva hlavní, čárový rozhodčí Michal Zíka, František Štěpánek. Nezdá se, že by úvodní domácí zápas sezony Tipsport Extralize, co se týče Bílých tygrů, byl vyprodaný, protože je stále vidět hodně prázdných sedaček a že by tolik lidí bylo v bufetu, to se asi úplně odhadovat nedá. Liberecký Kotel teď rozvinul černý transparent, na kterém jsou dvě loga, to jedno červeno-modro-bílé s logem LH, tedy Extraligy ledního hokeje, a pak také znak Bílých tygrů s anglickým nápisem Ready for Game. Takže uvidíme v následujících desítkách minut, jak moc jsou Bílí tygři připraveni na novou sezonu. Proti bude Kladno, které zažívá novou éru pod trenérem Radimem Rulíkem, pod novým majitelem. Přestavba byla dost velká, Kladnu dnes chybí Sam Vigno, který si odnesl zranění ve spodní části těla, co se týče zápasu toho posledního se Spartou. I Liberec hlásí. V první minutě zatím 0-0. Teď utkání České Budějovice Olomouc a Martin Charvát. Začali jsme reportážním vstupem pro posluchače Radiožurnálu a tak se přišli o úvodních 18 sekund hry, po kterých oba týmy střídají velmi zostra tedy. Kladenčtí zkusili výpad po levém křídle, pálil finský útočník Niko Ojamaki a je z toho nakonec vhazování v obraném pásmu Bílých tygrů. Navazování za Kladno Filip Přikryl po vzoru, nebo nevím jestli úplně, Conora McDavida s číslem 97, ale kvůli vyhrávají Liberečtí a Zile. Může posunout kotouč na Lence, který přihrává do středového kruhu, kde byl Sandberg, tomu kotouč utekl, ale to nevadí, domácí může přijít rána z pravé strany. Pavláci připisuje první zákrok v novém působišti v soutěžním zápase. Představme i golmany, Dominik Pavlát v hostující brance v té domácí Petr Kváča. Přikryl, za hosty jde dopředu, dělá bognu v pravém rohu a dává puk na modrou pro Westerlunda. Jeho kličkovaná končí ranou z velkého úhlu. Kváča vyráží, ale Westerlund ještě bojuje v rohu o kotouč, ale už si odchází plnit své obrané povinnosti. Lenz prošťouhl puk do středního pásma a pro kotouč jdou teď kladenští. Přikryl ve vlastním rohu, chtěl posunout puk, ale jediný napadající Sandberg tam zaměstnává tři kladenské. Do té doby Liberec stihl dostřídat, ale to už je tady kotouč pro hosty a Tomek posílá, ale jen k modré čáře, kde může hrát obránce Ejhek, ten je trochu na útočném výletě. Teď už kladenští s pukem na holi vyhození, řekněme na jistotu, ale ne úplně, protože Liberečtí udrželi ještě pásmo, ale odevzdali kotouč za kladenskou branku. Kde mohou hrát hosté, ve středním pásmu už je Klíma, u červené dělá kličku na střed. Klíma se dostává do pásma, dobře brzdí, Klíma pálí, ale hodně nadvystřelil a rána skončila nakonec mimo dosah všech aktérů a tak se bude vhazovat v polovině druhé minuty. Stav 0-0, Kladno Liberec. Rozhodčí musí pro nový puk. Polovina druhé minuty, zatím 0-0, v akci dva reprezentační gólmani, kteří se účastnili nedávného toho posledního světového šampionátu ve Švýcarsku, v domácí brance Petr Kváča, v té hostující Dominik Pavlát. Oba už si připsali zákroky, ale jsou zatím 100%. Kotouč vyhozený za kladenskou obranu nebude zakázané uvolnění. Pavlát rozehrává za brankou, posílá kotouč do levého rohu z jeho pohledu, kde bojují jeho spoluhráči a Ryšavý vyvezl kotouč a vyváží kotouč do středního pásma, posílá ho backendem a naho nahazuje za branku soupeře. Tam je Šimek a s ním také Kachlíř, mladičký obránce s Mřížkou, teď vyváží kotouč v červené čáře, začíná třetí minuta, stav 0-0, domácí jdou dopředu. Rána od Rychlovského, přes beky stečovaná do rohu a Kladno může zaútočit, ale netrvá to dlouho, Rychlovský je včas zpět a získává kotouč pro své beky. Liberečtí už znovu částečně vystřídali a hraje hostující Rulík. Jeho pas není přesný, ale zakázané uvolnění to nebude, protože někteří hokejisté z Liberce mohli hrát, tak to posoudili rozhodčí. Stav 0-0 platí dál. Teď zakázané uvolnění se znovu pískat nebude, tentokrát Libereckým. Rulík ale chybuje a přihrávka před branku znamená velkou šanci Liberce, která ale gólem nekončí. Pavláci připisuje těžký zákrok před Rychlovským, který si počíhal u levé tyčky. Rulík to udělal špatně, chtěl za brankou přihrát svému parťákovi z obrany, ale ten kotouč neměl úplnou tak prudkou razanci a znamená to tedy stav 0-0, který platí dál a vazovat se bude po pravé ruce kladenského golmana Dominika Pavláta. Polovina druhé minuty bez branek, navazování za hosty, už připravený
Tomáš Filipy proti Odetovi, úspěšnější domácí borec, nahození za kladenskou branku, projíždí až do rohu, kam jde obránce Ivan, toho napadá Marcel, souboj 2-2 v kladenském rohu, odkud vyjíždí s pukem Sandberg, ale Marcel ho přilepil na mantinel a hrát mohou hosté. Kempný rozhrál do pravého rohu, odkud s Jandusem spolupracují, Kempný jde středem, kluziště dává na červenou, hezká předávka na pravou stranu na Janduse, ten vypálil Kváča, vyrazil kotouč lapačkou před sebe. A Odet má puk, míří mezi kruhy, Odetova nabídka, nakonec vyjel až k modré. Marcelovi se zamotal kotouč, ale Kladno drží pásmo v pravém útočném rohu, kde je Marcel se Zilem, přihrávka na modrou, Jandus po modré zprava doleva na Kempného, ten nahazuje byť pod tlakem a Kváča jen tak cuknul hlavou, protože ten kotouč před ním byl nejspíš tečovaný, teď už ale domácí mohou uklidnit hru a získat kotouč, což se také děje a Žabička míří do útočného pásma, ale jen na kladenského led, kde může hrát Mendel, ten si vybírá Kubíka u červené, který jen protečoval puk pro hlavu, jenže Ejhek je první za libereckou brankou a šikovně posunul pro Musila, který už vyváží backendem, přihrává do středního pásma. Tam jsou hosté připraveni s breakem, rána mimo kladenskou branku. A tak jsou tady zase s protiútokem hosté. Kubík už je v útočném pásmu na modré, jenže mu tam na pravé straně přejel Nikolas Hlava a píská se offside. Polovina třetí minuty. Bílí Tygři Liberec, Rytíři Kladno dál 0-0. Čekáme na vhazování ve středním pásmu po kladenském offsideu. Buly ve střední třetině blíž liberecké brance. Úspěšnější domácí navhazování. Dobře to udělal Vasil Špilka, centr čtvrté formace, který vyhrál Buly. Už ale jeho parťáci musí o kotouč bojovat. Vlach u pravého hrazení ve středním pásmu, ale Klíma ho obral. Klíma už je v pásmu, dává doprava do rohu, kde je Westerlund. Ten posouvá za branku, tam je ale dobře připravený Ejhek, který vykličkoval. Srazil se se spoluhráčem, ale tomu nemusí vadit. Vlach posouvá kotouč mezi střídačky a tak je přerušeno. Ne, tak ne mezi, ale přímo na tu libereckou, odkud možná členové realizačního týmu vyndají ten kotouč spod hráčské lavice, stalo se, Čárový už ho má v ruce a na začátku páté minuty se bude vazovat v obraném pásmu Liberce. Stav 0-0 platí dál. Domácí vyhrávají Buly a za brankou je Kachlíř. Rozjíždí se mu Faško Rudáš u levého mantinelu, ten lobuje křížem přes střední pásmo. Kotouč pro Najmana, který to měl těžké na zpracování a to mohou hrát hosté. Ve střední třetině už je připravený Ryšavý, nahodil sám pro sebe a obskočil obránce, ale Šimek je u kotouče první, bojuje s Kachlířem. V páté minutě platí stav 0-0 mezi Libercem a Kladnem. Hosté jdou do útoku, Rychlovský nahodil kotouč za soupeřovu branku. První je u něj, ale Pietro Niro na chvíli, ale Rychlovský dělá potíže. Soupeři i Faško Rudáš vybojoval kotouč, jenže kladenští už se snaží dostat backendovým vyhozením do středního pásma, což se povedlo, ale puk nemají. Rychlovský středem kluziště míří dopředu, byl tam tvrdě sražen, ale Faško Rudáš může pálit hodně vysoko nad kotouč obloukem mantinelu, projíždí až k modré čáře, ale dostává se nakonec na hokejku Pietro Nira, který posouvá zase do středního pásma. Končí pátá minuta, stav 0-0 platí dál. Ve středním pásmu boj o kotouč, získává ho Filipy, dává do leva na Lence, Lenz z úhlu pálí, Pavlát vyráží, rána k modré, Zile napřahuje, pálí a trefuje do vyrážečky Pavláta, ten nemá hokejku, ale Kladno je s pukem, Marcel nevyhodil a tak může bojovat ještě Rulík proti Sandbergovi. Pavlát už si vzal hokejku a Odet vyváží kotouč do středního pásma, dává na Ojamakeho, ten posouvá zase doprava na Marcela, který dostal ten kotouč hodně dlouhý, možná se rozmýšlel, jestli za ním vůbec půjde nebo půjde vystřídat. To už ale se hraje znovu v obraném pásmu Bílých Tygrů. Filipy posunul do středního pásma, tam je ale kladenský Klíma. V šesté minutě platí stav zápasu Liberec-Kladno 0-0 a hosté s pukem za vlastní brankou Zile dává do rohu. Jenže dobře tam napadá kladenská parta, přihrávka na modrou, na Janduse ten napřahuje, trefil ale jen do brusle prvního hráče před ním. Tím byl Petrovský, Kladno stále s pukem. Kubík pálí z pravého kruhu, kotouč se dostává do rohu, kam míří liberecký Musil, do souboje jeden na jednoho. Přerazil soupeři hokejku, ale pískat se nebude, ale Kladno i tak s pukem. Už to ale neplatí. Respektive platí, ale v jiných místech. Kempný v obraném pásmu, sedmá minuta začala, stav 0-0 platí dál mezi Kladnem a v Liberci. Tady je Procházkovo nahození a nakonec Kubík zpracovává vysoký kotouč, ten zamířil mezi kruhy, mají ho tam liberečtí beci a mají k tomu i dost prostoru. Nakonec přihrávka od Ejheka je příliš prudká, nakonec tak musí hosté napadat v útočném pásmu, kde je první u kotouče přikryl. Souboj 2-2, kotouč teď bez jasného majitele.
naražený Vlach na mantinel, ten si to rozhodně v příštích minutách nenechá líbit, ale kladenský Procházka získal kotouč ze souboje a rozehrává za vlastní branku, odkud mohou kladenští vymýšlet další útok. Pro kotouč za branku jde Mendel, dostává ho na pravý mantinel nakonec. Mendelova přihrávka stlumená na libereckého Lešimek. Může hrát na levém obraném kruhu, dává na červenou čáru, protečovaný puk nepřesný od Petrovského a hraje znovu Kladno. A tak Westerlund posouvá na Mendela, ten zase k modré čáře, ale liberečtí jsou hodně aktivní, tohle bude offside, ano. Kotouč už byl ve středním pásmu, poté co se pak dostal do útočného ve chvíli, kdy liberečtí ještě právě byli v útočné třetině. Odehráno přesně 7 minut, první pauza na čištění ledu. Dílčí skóre Liberec Kladno 0-0.

0: dnešního fanouška mezi námi všemi, nejlepšího fanouška dnešního večera. A to je dnes ve druhé třetině.
1: Končí pauza na čištění ledu nebo komerční přestávka. Chcete-li od této sezony, připomínám, pokud jste to nezaregistrovali, jsou v Tipsport Extralize 3 v každé třetině oproti původním dvěma. Přesto ředitel soutěže Martin Loukota sliboval, že to nějakým zásadním způsobem neprodlouží dobu utkání. Teď tady byli ve středním pásmu po libereckém offsideu, vhazuje se tady blíž k ladenské brance. Kdo zná liberecký stadion, je to blíž k trestním lavicím to vhazování. Vyhrává Faško Rudáš nad Listlerem a Šimek nahazuje kotouč. Ten projíždí oběma rohy až do pravého útočního, kde je kladenský Mendl, ale rychle nalepený na mantinel. Těžkou práci měl a přihrávka se dostává před branku a rána z výšky od Faško Rudáše, ten takovým baseballovým způsobem chtěl zakončovat, ale puk nedoputoval do nebezpečných míst a tak může hrát Kladno. Dopředu spěchá Ryšavý, tvrdě sražený na mantinel za potlesku domácích tribun, ale kladenská šance pokračuje. Listler se dostal mezi kruhy, ale kotouč mu se mu svezl po patce hole. Další tvrdý zákrok, tentokrát od kladenských, hraje se právě za brankou hostí. Přihrávka na modrou. Na modré je Ejhek. Může přihrát zleva doprava, to se také děje. Klička na střed nahození před brankou, kde je Klíma, který posouvá ale jen k modré čáře, kde Zile udržel pásmo. Marcel ho pak narazil, ale Klíma už může hrát ve střední třetině. Rychlost nabírá až teď u červené klička na střed, dostala tam takovou jemnou sekiru, ale pokračuje dál a už je za brankou v souboji se Zilem. Backendem posunul do pravého rohu, kde je Pietroniro. Ten se odstavil proti hráče, zadává za branku další kotouč, tentokrát pro Marcela, který vybojoval pozici i Odetovi, který vyjíždí od pravého hrazení. Odet jede na modrou doprostřed, taková žabička do rohu, kde jsou ale připraveni domácí v pohodě a Sandberg vyťukal soupeře a může teď zabrat dopředu s Lencem. Lenc jede zprava, už je v pásmu 2-5 nahození za branku. Kladenčtí si ale vezmou kotouč v obraném rohu, jenže dobře tam napadá obránce Ejhek procházkovou rozehrávku, probouzejí se také trochu víc zásadněji fanoušci. Během toho má Radan Lenz kotouč a Sandberg také mezi vlastními kruhy. Série přihrávek v obraném pásmu znamená protiútok Liberce. Musil u červené nahazuje sám pro sebe a má větší rychlost než Tomek a tak se dostává do rohu dřív. Má kotouč, jeho parťáci mu pomohli, na modré Ejhek vlevo. Napřehuje ke střele, pálí hodně mimo branku a tak se kotouč od zadního mantinelu odrazil na druhou stranu kluziště ve středním pásmu, ale tady ale přikryl s Kubíkem 2-1. Offside to prý není, přikryl zleva, sám pálí, ale tak konec. Kváča vyráží, přikryl ještě, zůstal v brankovišti, Kváča se ho tam snaží otlačit, nemá hokejku, už si ji bere, ale kotouč je v bezpečí z pohledu Liberce. A to v takovém, že z toho může být i šance. Na levé straně útočného pásma obránce Zeman se tam dostal, musel za brankou, oklamal Kempného, musil o mantinel dává na modrou čáru pro Kachlíře, ten pálí do chumlu, ale kotouč se k němu znovu vrátil. Kachlíř napravo ve velkém úhlu, přibrzdil si, ale teď už zdá se, přišel o kotouč, ano, a Kladno může dopředu, Kubík, ten už je ale dlouho na ledě a půjde vystřídat, kladenčtí uklidňují hru, 10. minuta 0-0 stále, Kempný odcouval za vlastní branku, přihrává na pravý mantinel pro Janduse, ten už je ve střední třetině, dává křižně na červenou čáru, ale šance na break, tam totiž konečný nezachytil ten kotouč, ale Kladno zase může dopředu a může to být 3-2, Klíma dává doleva na konečného, Forman spěchá do branky, žabička do těchto míst, ale puk se odrazil do rohu, teď už i za libereckou branku, odkud Kachlíř posílá citovku pro Petrovského, který se může dostat do středního pásma, navíc ještě našel za obranou Rychlovského, který ale upadl, ale Kladno zase může dopředu. Westerlund 3-2, zprava doleva, Westerlundová klička na střed, backendové zakončení, není přesné, ještě šance na dorážku, ale Kváča má poskakující kotouč v lapačce. Je přerušeno, 11. minuta, Liberec Kladno 0-0, další pauza na čištění ledu. Začíná se hrát, začínají být šance. Není to žádná vyčkávaná zezadu. Teď prostor pro poradu všech aktérů, pro občerstvení fanoušků, další pauza na čištění ledu s pořadovým číslem 2. Stav 0-0 platí dál v 10. minutě zápasu, kdy tady je na programu začínající pauza na čištění ledu. Už nějaké šance jsme viděli, Kváče před malou chvílí musel řešit poskakující kotouč před jeho brankou. Dobrou práci odvedli také liberečtí za tou kladenskou, kdy Sandberg pochopil záměr kladenského beka Rulíka, který nepřihrál zas až tak prudce, jak by asi chtěl a plánoval. A tak Sandberg vzal kotouč, přihrál ho před branku, kde byl Rychlovský, ale poměrně blízko Pavlátovi, který už klečel v kladenském brankovišti a zblízka nebyla moc šancí na to překonat kladenského golmana. Dobrou šanci měl také mladičký obránce Kachlíř, který dvakrát pálil v tom předchozím střídání z pravé strany modré čáry, to je jeho pozice v hokeji tady v Liberci, trenéři ho dali s tím nejzkušenějším borcem se zkušenostmi z NHL a s mnoha zápasy v AHL s Radimem Šimkem. Tahle dvojka teď ale na ledě není, protože tam jsou jiní obránci z Liberce, a to Ivan Azilev. Hazovat se bude po levé ruce golmana Kváči, který před malou chvílí skryl poskakující kotouč po takových drobných zmatcích v liberecké obraně. Hazovat se bude tedy na pravé straně útočného pásma z pohledu Kladna, to má na ledě svoji první lajnu, Odet se šikuje na vhazování. A je úspěšný, Ojamáky pálí z úhlu, ale kotouč jede za brankou až do rohu, tam se zasekl o spoj plexiskla, kde ale propadl kladenský bek Tomek a liberečtí valí dopředu. Ivan dává pod sebe, Rychlovský pálí, ten také mimo, hraje i Najman. Najman vyjíždí na pravý mantinel, dostává se k modré čáře, přihrává křížem a dobře na Rychlovského, jeho klička protisměrná před branku nenašla svůj cíl, ale liberečtí mají stále kotouč v útočné třetině. Najman v levém rohu, Pietronino ho neubránil, a tak Najman vyjíždí na levý kruh, dává na modrou, Zile má dost času, přihrává ještě doprava, kde je dost místa Zile. Dostal těžký pas na modrou, ale zvládl udržet pásmo, i tak vypálil, rána sražená za kladenskou branku, kde je Odet, ale také Faško Rudáš. Souboj dvou z růžtově menších hráčů nakonec vyústil v kotouč pro Faško Rudáše, ten dává na modrou, Zile pálí a rána sražená do rohu Procházkou, který klekl do té rány. A teď ještě další pobyt Liberce v útočném pásmu. Zile u modré vlevo dává za branku pro Najmana. Ten nespracoval kotouč, Pietronero posílá za branku. Tomek musí do rohu, jenže Sandberg je rychlejší. Kladenští i tak vykombinovali situaci, protože Liberec v průběhu tohoto střídání, byť v útočném pásmu, tak střídal. To střídání už je opravdu velmi dlouhé. Hraje se dlouho bez přerušení, zhruba minutu a půl. Teď jsme ve 12. minutě, stav 0-0, platí dál. Klíma nevyhodil, Sandberg z toho těží, dává na pravý mantinel, pas na modrou doleva pro Ejheka. Ejhek hledá místo, kudy najít Skulinku. Bude se vylučovat poprvé v zápase a přesilovku se zahraje Liberec. Kváča už spěchá z branky, tady kladenští budou hrát s pukem v rohu. A dlouho to trvalo rozhodčím, než si všimli, že právě Kladno hraje při signalizovaném vyloučení. Liberec si zahraje přesilovku ve 12. minutě za bezbrankového stavu. První přesilovka v dosavadním průběhu celého zápasu. Na trestnou lavici usedá Michal Houdek na 2 minuty, jestli jsem dobře slyšel za krosček. Což tak nějak trochu sedí ke hře Michala Houdka, který hrál třeba v Pardubicích, v Plzni. Poslední sezony, ale nakladně. Ano, krosček. Liberec vyhrává Buly. Šimek má kotouč uprostřed modré čáry. Dává ho doprava, kde je dost místa i času. Rána z úhlu končí nakonec po vyražení v rohu a Kempný vyhazuje přes všechny čáry. Kváča jde z branky, rozehraje z levého kruhu. Ne úplně přesně, Šimkovi toho nahání Ryšavý, ale Šimek zametl kotouč za vlastní branku, kam už kladenští spát tolik nebudou, byť Forman se snaží pochopit rozehrávku Rychlovského. Ten posunul před sebe a dopředu může Pitlík. Dává na pravý mantinel pro Lence. Spolupráce ale není ideální a Forman bere kotouč a vyhazuje ho o mantinel do středního pásma. Šimek rychle dopředu na Najmana k červené čáře, Rychlovský zaváží kotouč středem, v přesilovce Žabička na pravý mantinel pro Najmana, ten dává znovu za branku, další pas na modrou na Lence, tomu ale kotouč utekla, Forman může dopředu, ale k puku měl dál a tak hrají domácí, už promarnili 50 sekund z početní výhody. Kachlíř zajíždí za vlastní branku, kde brzdí, Liberec vystřídal své borce na přesilovku, stejně tak jako Kladno, 4 na oslabení. Kachlíř přenechal za sebe na Filipiho, ten posouvá doprava, Sandberg zaváží kotouč do pásma, dostává kotouč do pravého rohu. Ometl puk přes levé hrazení na modrou pro Rychlovského, u něj byl ale velmi rychle Ryšavý a snaží se vyhodit kotouč, což se nakonec nedaří. Ryšavý ale přeci jen prošťouchl puk do středního pásma a Kachlíř musí až k vlastní brance, až za ní. Z přesilovky Liberce zbývá 35 sekund. 14. minuta utkání, stav 0-0. Kachlíř otočka vzad, pak do jízdy před a musil už je v pásmu, dává na modrou doleva, Filipy zase zleva doprava na Sandberga, jeho Žabička nebyla přesná, ale Pavlát nevěděl, že ten kotouč projel kolem jeho brankoviště. Pukuš ale vyklouzl do středního pásma, Klíma přebrustil Kachlíře, dostává se do útočného rohu, Klíma zkoušel

A Kladnem platí dál. Faškorudáš vykázán z vhazování a tak bude mít odet jiného soupeře. Přihrává pod sebe, ale ne úplně přesně. Houdek je zpátky, míří rovnou na střídačku, aby za něj naskočil útočník. Tím je Marcel, který sleduje počínání Odeta v pravém útočném rohu. Odet jeho série rychlých kliček vrací do pravého rohu na Marcela. Ten zase těší ze svých centimetrů a kilogramů. Marcel výjíždí, dává ránu, ale trefuje jen brusle Petrovského. I tak Kladno v útoku, už to ale neplatí. Faškorudáš obral soupeře o kotouč. U červené ještě Kempný získal pro kladenské barvy puk a hrát může jeho parťák z obrany Jandus na pravé straně modré čáry. Křižný pas doleva na Kempného, ten posouvá zase Odeta dopředu. Odet už je v pásmu vlevo v úhlu, pálí, kváče doráží a je tam Jandus, který dává gól. Kladenská rychlá přímočará akce znamená vedení Rytířů na ledě Bílých Tigrů 1-0. V 15. minutě se Kladno prosazuje, Odet vjel do pásma. Střílená, no ne asi přihrávka úplně, prostě střela z levé strany z úhlu po ledě na beton. Kváča vyráží přesně mezi kruhy, kde byl Jandus nikým nehlídaný, obránce na útočném výletě. A znamená to, že tady máme první změnu skóre, Kladno vede v Liberci 1-0. V 15. minutě vede Kladno v Liberci 1-0 po takové velmi přímočaré, jednoduché akci. Odet dostal kotouč na levý mantinel k modré čáře, to je útočné. Jel po mantinelu poměrně dlouho až na úroveň bodu pro vhazování. Tam odsud vypálil po ledě a tak Kváčovi nezbylo asi nic jiného, než vykopnout kotouč betonem před sebe mezi kruhy, kde byl dojíždějící obránce Jandus a skóroval v podstatě do poloodkryté branky. Jandus se si Liberečtí nepohlídali, Kváča už s tím mohl jen těžko něco dělat a tak Kladno vede poté, co ubránilo oslabení a Liberec nebyl moc úspěšný, vede v Liberci 1-0. Vhozeno, Westerlund u červené posouvá před sebe. Procházka nahodil kotouč za libereckou branku. Kváče ho stlumil pro obránce a může tak hrát liberecký Zeman, kterému se rozjíždí pytlík. Zeman dává doleva. Křižný pas pro Musila, ten nahodil do rohu, kde je kladenský Westerlund, posouvá na Klímu, ten už zabral a vyváží kotouč z obraného pásma. Jenže série odrazů znamená puk pro domácího Kachlíře, ten rozhrává se Šimkem. Šimkova nepřesná přihrávka a Klíma může dopředu, obbruslil Kachlíře, ale Šimek napravil svoji chybu a vletěl do opačného rohu, respektive na to své místo, kde se předtím prohodili s Kachlířem. Ale hraje Kladno za brankou, forma na jeho protisměrná klička, další kotouč pro Kladno, ale teď už mohou Liberečtí dopředu. Pytlík dává na červenou, protečovaný puk do kladenské obrané třetiny, ale ještě před červenou. Zakázané uvolnění 4,5 minuty přesně před koncem první třetiny a Kladno vede. V Liberci 1-0 trefil se obránce Martin Jandus chvíli poté, co Kladno ubránilo oslabení. Vazovat se bude po levé ruce libereckého golmana Petra Kváči. Puk je na ledě a mají ho Liberečtí za vlastní brankou. Šimek ho ometl k modré, Pietronero neudržel pásmo. Pytlík ale daleko nedoputoval a tak Ojamaki mohl přiťuknout dopředu. A protečovaný kotouč je ten, za kterým míří Ryšavý, jenže Zile je proti. V rohu ho napadá Ojamaki, Zile padl, ale vylučovat se nebude. Hrají kladenští, Lisler přišel o kotouč a tak může hrát zase domácí parta. Dopředu už míří Špilka, který se dostává do pravého rohu. Backendem dává za branku, ale tam není nikdo v bílém Liberec. Dresu. To neplatí pro Zileho u levého hrazení, který udržel pásmo pro domácí. Nahození z velkého úhlu. Šance na dorážku. Druhá, třetí, čtvrtá. U Pavlátovy pravé nohy. Nakonec kladenští vyhazují na zakázané uvolnění. Necelé 4 minuty před koncem první třetiny. Stav 1-0 pro Kladno platí dál tady v Liberci, ale tohle bylo nebezpečné. Série dorážek u levé tyčky, ale byly zhruba 4, respektive střela plus 3 dorážky a z toho 2 z nich byli vlastně z pozabranky s touhou a snahou odrazit kotouč o beton kladenského golmana Pavláta. Hosté vyhrávají Buli, lob za obranu, spěchá za ním Ojamaki, ale tohle bude zakázané uvolnění nebo ne? Ne, ten kotouč těsně nedoputoval za brankovou čáru a tak hrají domácí. Ejhek vyváží kotouč středem kluziště, dává doprava, kde je dost prostoru pro Faškorudáše. Faškorudáš za brankou dává přední kotouč mezi kladenskými kruhy. Procházka ho posunul, ale jen na Ejheka, který se vydal do útoku. Rulík narazil jeho i rozhodčího. Hlavní rozhodčí padá a snaží se rychle dostat z té situace, což už se povedlo a hrát může Liberec u pravého mantinelu v útočném pásmu. Už to ale neplatí. Série krkolomných situací. Houdek posouvá dopředu. Odet jen protečoval tak trochu otráveně kotouč do útočného pásma. Byl dlouho na ledě a asi ho nebaví hrát v obraném pásmu. Podobně jako našeho experta

Martina Procházku. Liberečtí jdou do útoku. Zeman, naražený na mantinel také, ale v tvrdém souboji nakonec obstál a ustál to. A ještě získal kotouč u pravého mantinelu v pásmu. Výždík modré, otáčí se, dává za branku, v rohu je Sandberg. Dále pak také tam mohou bojovat domácí Procházka, u kotouče ještě Lenz, výměna pozic a přirávka před branku, tam je ale Klíma a má čas na to vymyslet pas dopředu pro Kubíka, který si chtěl obhodit Kachlíře, ale to se mu nepovedlo. 2,5 minuty před první pauzou, stav 1-0 pro Kladno, Mendl posílá dopředu, Kubík neprotečoval tam, kam chtěl a Liberečtí jsou proti a Sandberg může dopředu zprava, 2-2, Sandberg z úhlu dává žabičku za obranu a tam je pěkná šance pro Musila, ještě Sandberg přihrával před branku o konstrukci, kotouč se pak dostal až do středního pásma, kde je i teď a Klíma může dopředu zleva. Klímova klička na střed rána, hodně vysoko. Kotouč se dostává na pravý mantinel z pohledu útočícího Kladna, ale ti jsou bez puku, tedy Rytíři. Musil může hrát backendový pas po levém mantinelu dopředu. Souboj jeden na jednoho v kladenském obraném pásmu, konečný. Nahodil kotouč sám pro sebe, ale chybně a nestihne. Teď dobře bruslícího obránce Ivana. Ten dává před branku šance na dorážku. Ještě jedna. Další volný kotouč, který Forman vyhazuje na zakázané uvolnění, ale za tohle ho spíš pochválí, než kritizují, protože asi je potřeba z kladenského pohledu tu situaci trochu uklidnit, protože Liberečtí byli teď hodně aktivní a měli tam nebezpečné situace. Sandberg přihrával pěkně před branku pro Musila, který zakončoval byť trochu těsně nad kladenskou branku. Dál tak platí minutu a 44 sekund před koncem první třetiny. Liberec Kladno 0-1, byli v útočném pásmu Liberce. U pravého mantinelu dobrá práce od Rychlovského, získal kotouč, nahození z úhlu do Pavlátovy lapačky, který hru přerušil. Pauza na čištění ledu, poslední v téhle třetině, minutu a půl před koncem první třetiny. Liberec prohrává s Kladnem 0-1. Jedna minuta a 35 sekund je čas, který zbývá odehrát do konce první třetiny. V ní jsme viděli jediný gól, dal ho kladenský obránce Jan Dus. Poté, co odetpálil z úhlu z levé strany, po ledě Kváčel levým betonem vykopl kotouč mezi kruhy a tam byl dojíždějící kladenský bek. I další obránce si připsal asistenci Michal Kempný, který vyslal do breaku odeta. V hazování v obraném pásmu Kladna Tomek posouvá přes Klímu kotouč do útočného pásma. Forman ho už ale neposunul zase dál. Teď Liberečtí vrací hru za kladenskou branku, kde je Pietr Niro s Tomkem. Ten posouvá pohrazení. Zile propadl a dopředu mohou hosté, jenže Ryšavému vysekl kotouč Najman, který má teď kotouč. Najman má rychlost, dává doprava. Rychlovský pálí rána obrusle stražená do ochranné sítě. Přerušeno minutu 10 před koncem první třetiny se bude vazovat v útočném pásmu libereckých bílých tigrů. Do konce první třetiny zbývá odehrát 1 minuta a 10 sekund. Kladno vede po gólu obránce Janduse 1-0 v Liberci. Chystá se vhazování v útočném pásmu libereckých bílých tigrů z pohledu domácího týmu na pravé straně. Puk už je na ledě, vypadl mezi oba centry a nakonec liberecký Sandberko posílá za kladenskou branku. Tam je první Kempný, puk trochu skákal. Kempný o něj přichází, hraje Filipy u modré čáry na pravé straně. Už jede na střed, pálí, teč ještě Pavlát, vyráží volný kotouč pro Sandberga, ale ten už nestihl dorazit. Kempný měl byl čas. A vyhození nakonec od kladenských, nebo spíš Liberečtí se sami vyhnali z útočného pásma. Posledních 45 sekund první třetiny, stále 1-0 pro Kladno tady v Liberci. Hrají domácí, Ejhek nahazuje k Pavlátovi, ten posunul kotouč do rohu na Janduse, který vrací za sebe pro Kempného. Ten se otočil s pukem a riskantně přihrává teď. Jandus to za něj musí hasit v obrané třetině. Liberečtí vybojovali kotouč, ten míří k modré, ale Filipy mu skočil na brusli. Posledních
posledních 27 sekund o Jamajky míří dopředu Marcel. Ještě křižní pas nepřesný na Odeta. 20 sekund před koncem první třetiny vede Kladno v Liberci 1-0. Utkání České Budějovice Olomouc vidí Martin Charvát. Občas musíme splnit tenhle reportážní prvek v internetovém přenosu, tak řekněme alespoň to, že České Budějovice hrají s Olomoucí 0-0. Tam už je pauza. Tady do ní zbývá 20 sekund hry a pak vám řekneme další dílčí výsledky. Liberečtí vyhrávají v obraném pásmu. Buly, Šimek, Ometl, Kotouš do středního pásma až do útočného. Píská se zakázané uvolnění 14 sekund. Před koncem první třetiny se hra vrátí před domácího golmana Petra Kváču. Tentokrát po jeho pravou ruku. Ještě 14 sekund se bude hrát první třetina, 1-0 pro Kladno. Hosté vyhrávají, Buly v útočném pásmu. Procházka se dostává za branku, 10 sekund do konce třetiny. Procházka v pravém rohu stále s pukem, ale zády k brance, ještě 6 sekund. Liberečtí získávají Kotouč a Šimek může lobem poslat Kotouč dopředu, ale tohle už domácí nestihnou. Byť jsou ve velké šanci, Petrovský ještě zakončoval, omlouvá se Pavlátovi, ale tohle už skončí smírem. Skončila první třetina, Kladno dalo jeden gól, dal ho Martin Jandus a Liberec tak prohrává s Kladnem po první třetině 0-1. Vám jsme slíbili tedy dílčí výsledky. České Budějovice Olomouc po první třetině 0-0. Začalo se hrát všude stejně, takže ty výsledky jsou po prvních třetinách. Kometa Brno prohrává s Hradcem Králové 0-1. Pardubice Karlovy Vary zatím 1-1. Stejně jako v zápase Vítkovice Litvínov, tam je to 1-1. Ale poslední minuta úvodní třetiny se ještě hraje. Pokud si chcete nastavit budík, tak za 18 minut, takže v 17.54 plus minus začne druhá třetina zápasu Bílí tygři Liberec, Rytíři Kladno. Zatím hosté vedou 1-0.

Po první třetině vede Kladno v Liberci 1-0, gól dal obránce Jandus. Na zápase České Budějovice Olomouc je Martin Charvát.

Hezký večer z Liberce dnes po druhé. Kladno vede v Liberci 1-0 po první třetině. Gól dal obránce Jandus po přímočaré akci Daniela Odeta po levé straně, kdy liberečtí nezvládli chytit v mezikruží dojíždějícího kladenského obránce, který byl nejprve na začátku celé té akce v obraném pásmu u pravého mantinelu, přihrál Kempnému, ten posunul doleva na Odeta, mezitím Jandus přejel nějakých 40 metrů mezi kruhy a dorazil volný kotouč. Liberec nevyužil jednu početní výhodu, vyloučený byl Houdek za Krosček. Začíná druhá třetina, Liberec Kladno, zatím 0-1.

Na buly se připravují Adam Najman a Daniel Odet. Čekáme na to, až zhasne červené světlo u trestných lavic, které signalizuje, že přenos jedné z televizí ještě není připraven na to, aby se mohlo začít. I tohle dokáže zdržet hokejová utkání. Můžeme. Adam Najman versus Daniel Odet. Začíná druhá třetina zápasu. Liberec Kladno. Najman vyhrál buly. Kotouč má za brankou a na levé straně teď Šimek. Posunul backendem. Kotouč vypadává do středního pásma, kde mohou hrát hosté. Ojamáky už je v pásmu, dává doleva na kruh na Odeta. Ten vypálil rána sražená kachlířovou hokejkou. Za brankou bojuje Ojamáky, ale přihrál jen do rohu, kde bude první Rychlovský. Jenomže toho odstavil Marcel a Odet může vypálit rána sražená za branku, kde Marcel má poměrně dost času. Výjíždí k modré čáře, dělá si prostor. Ometl Kotouč o levý mantinel. Odet za brankou zpracovával špičkou hole, ale povedlo se mu to. Za brankou Ojamáky s pukem. Kanadsko-finská spolupráce. Přihrávka na modrou. Jandus naznačil střelu. Dostává se do úhlu, dává křižní pas na Odeta, ale trefil jen brusle soupeřů. Hraje tak znovu Odet v útočném pásmu. Dává doleva Kempnému, ten je v úhlu. Tlačil ho k mantinelu Faško Rudáš, ale Kempný udržel třetinu pro Kladno. Přihrává do rohu, za brankou je Marcel. Hodně dlouhé střídání, už se blížíme k minutě odehraného času, ale Kladno už zvládlo prostřídat. Na ledě třeba i Klíma, ale on přišel o Kotouč a za ním spěchá Rychlovský mezi kladenské beky. Těm dlouho trvalo, aby se rozhodli, kdo z nich bude hrát. Rychlovský toho nakonec nedokázal využít a tak hraje Kladno. Kubík dává ve středním pásmu na Westerlunda doprava, toho obral Sandberg a posouvá Kotouč. Jen tak z toho mohl být samostatný únik pro Radana Lence, který už je ale teď v obraném pásmu s pukem, posílá ho, byť stečí ke kladenské brance, tam Pavlát rozehrává do rohu. Mendl posunul Kotouč směrem k modré čáře, ale domácí drží útočné pásmo na pravém mantinelu. Nakonec ale Sandberg nedosáhl na Kotouč a hrát může Klíma. Jeho klička přibržděná ve středním pásmu, stejně jako teď to udělal dobře Lenz, který posouvá na Sandberga. Sandberg nahazuje do útočného pásma, píská se offside. Druhá třetina začala a první přerušení přichází až po 1:41. Velmi dlouho se hrálo bez přerušení. Dál platí, že Kladno vede v Liberci 1-0. Prosadil se obránce Jandus dorážkou z mezikruží střely Odeta z levé strany. Vazování ve středním pásmu blíž kladenské brance. Konečný vyhrává buly pro vlastní beky. Tomek posouvá o mantinel, ale Ejhek dobře zasáhl u vlastní střídačky a Kotouč zamířil na střídačku právě. A tak ho kustodi vrátí zpátky a budeme moci pokračovat vazováním ve středním pásmu, tentokrát blíž liberecké brance. V domácím dresu jde na vazování Adam Musil, proti němu na hostující straně Jakub Konečný. Čárový ještě rovná pitlíka s Formanem, nakonec Kladno vyhrává buly i poté, co Konečný skočil po puku Rybičku. Teď Procházka protečoval za libereckou branku, kde je první obránce Ivan. Tomu ale skáče Kotouč, tomu to ale nějak zásadně nevadí. I tak se dostali liberečtí z obrané třetiny a chyba Procházky znamená šanci na druhou stranu. Petrovský pálí do hrudi golmana Pavláta, tomu vypadl Kotouč a pak ho hned skryl do své lapačky. Propadnutý Kotouč a do útoku velmi rychle mířil servác Petrovský, vypálil z vrcholu pravého kruhu. Zkoušel to doleva nahoru na rameno Pavláta, který si teď ještě upravuje svůj výstroj. Garážečku si zastrčil na stehno pod beton. Upravil si masku a už je zpátky ve svém golmanském postavení. Další vhazování v útočném pásmu Liberce. Jde na něj Faško Rudáš, proti němu připravený Kanaďan Odet. Ten ale musí opustit vhazování, protože se provinil proti pravidlům a přichází tak Marcel, který vyhrává buly do rohu právě pro Odeta. Ten zajíždí za kladenskou branku, Faško Rudáš napadá, Tomek vyváží puk po levém mantinelu, posouvá před sebe na Marcela, který nedokázal dostat Kotouč do útočného pásma. Ve 23. minutě jsme, Kladno stále vede v Liberci 1-0, vyhozený puk za kladenskou obranu, Pietro Liro to stihne, takže to nebude zakázané uvolnění, rozhrává i Tomek na střed a šance na hostující break. Středem kluziště jede Ojamáky, dává Marcelovi ten ozadní mantinel doprava a našel Odeta. Rána od modré od Pietro Lira končí jen na bruslích Najmana a odráží se do středního pásma. Pietro Nero na Odeta, ten žabičkou doleva pro Rulíka, který našel Odeta na levém kruhu, ten už ale to neměl na ránu a Zeman si bere volný Kotouč, posílá ho dopředu, jenomže tam byl Vlach v jízdě vzad a neměl potřebnou rychlost a tak pokračuje Kladno. Listler, přihrávka doprava a nahození, Kváčen stlumil Kotouč a tak se bude bojovat v rohu, souboj jeden
na jednoho, úspěšný Vlach a po něm také Procházka, který vyváží Kotouč do středního pásma. Procházka u červené dává doprava Vlachovi, Vlach v útočné třetině dostává se do pravého rohu, Kempný ho narazil na mantinel, další souboj, tentokrát 2-2 a Liberečtí z něj vycházejí vítězně a drží pásmo na pravé straně. Vlach jde znovu do souboje, dává na modrou, Kachlíř riskantně, ale dobře na Šimka, ten trefuje brusle proti hráče a musí spěchat rychle dozadu, protože Ryšavý dokázal dostat Kotouč do středního pásma. Nahození domácích za branku Pavláta, ten rozehrává na Kempného, který je v rohu, posouvá neúplně přesně do středního pásma, ale po zpracování Jaroslava Vlacha skončil Kotouč na liberecké střídačce a je přerušeno ve 24. minutě zápasu. Jsme v její polovině, Liberec prohrává s Kladnem zatím 0-1, vazovat se bude v útočném pásmu libereckých bílých tygrů na pravé straně. Zůstává tam obrana dvojice Kachlíř Šimek. Na buli Tomáš Filipy se sklání za domácí partu. Proti němu Filip Přikryl. Vazování se bude opakovat se stejnými centry. Tuž je puk na ledě a končí mezi kladenskými kruhy. Vypadl nakonec na modrou. Kachlíř vpravo nahazuje do pravého rohu kluziště, kde jsou domácí. Lenz bojuje o Kotouč. Sandberg mu pomohl. Sandberg tlačí hru k modré čáře. Otočil se a dává za branku, kde je Filipy. Ten se dostává zase k levému mantinelu. Těžká přihrávka na Šimka. Ten pak odevzdává Kotouč kladenským. Ale zase rychlé zachycení puku od Filipyho. Ale zase i jeho chyba. Nakonec ani Klíma nezachytil. Série chyb a nahození za Pavláta. Ten stlumil a rozehrává na Mendla do levého rohu obraného z pohledu kladenských. Pas za branku. Teď se budou hokejisté formovat ve středním pásmu. Klíma zdá se nedosáhl na ten Kotouč a je to zakázané uvolnění. Liberec tak může znovu do útoku, do útočného pásma. To vše na začátku 25. minuty zápasu se bude vhazovat po levé ruce kladenského golmana Dominika Pavláta. Na buli se chystá Musil. Proti němu Přikryl. Musil vítězně na modré Ivan brzdí v pravém rohu, otáčí hru na modrou čáru doleva, nápřah od Zileho rána prosvištěla do rohu a výjíždí až do libereckého obraného pásma, tak prudká byla. Bránce Ivan zpracoval, přihrává Musilovi na červenou doleva, Musil nahodil Kotouč, kladenští jdou za svoji branku a tam je Tomek, který se vyhnul soupeři, ale Pitlík dobře napadá kladenskou rozehrávku, Tomek dál s pukem pod tlakem, Pietro Niro zkoušel přihrát přes Petrovského, trefil jeho brusle, na podruhé se mu to nepovedlo a Liberec v útoku. Na modré čáře má hodně vpravo prostoru Zile, Zile pálí, rána sražená, příliš mnoho hráčů tam bylo a Forman vyváží Kotouč do středního pásma až i do útočného a spěchá, takže to nebude zakázané uvolnění. Miroslav Forman ukázal, že hraje dobře a to natolik, že si vykoledoval faul, zdá se. Ano, Miroslav Forman vyhodil Kotouč vlastně od vlastní modré. Bylo by to zakázané uvolnění, ale Forman to nevzdal. Pelášil za pukem, přebruslil libereckého obránce Ivana, který si v závěrečné fázi toho, kdy už Forman šel před něj, pomohl rukama, píská se držení. A z relativně nadějné akce Liberce, která trvala poměrně dlouho v útočném pásmu, je tu přesilovka pro Kladno. První v tomhle zápase na konci 25. minuty zápasu. Liberec prohrává s Kladnem 0-1, teď se ozve pískot, protože fanoušci uvidí ten faul na kostce nad ledem. Tak ne. Tak to přijeli domácí příznivci s pokorou. Začíná liberecké oslabení. 25. minuta, čistě vyhrané boli od domácích. Šimek napálil Kotouč k modré a Odetovi ujíždí do středního pásma. Kladno tak začíná nakonec mezi vlastními kruhy od obránce Westerlunda. Ten posunul Odetovi, který nabírá rychlost a dává doprava Klímovi, který zavezl puk, nahazuje ho o zadní mantinel. Tam je Marcel na levé straně, dává za branku, zase Kotouč projíždí na pravo, kde je Odet a ten má dost prostoru. Jde k němu Šimek, ale Odet dává za branku na Marcela, ten vyváží puk, padl, ale vylučovat se nebude. Odet v pravém rohu oklamal Zemana, dává na modrou na Westerlunda, ten doprava Odetovi na vrchol kruhu, Odet míří mírně doprostřed. Nakonec přidávka před branku, Marcel se otočil a zakončil forehandem u tyčky a Kváča má další zákrok. Marcela tam nechali liberečtí, kladenští trochu odtáhli hru na levou stranu a u pravé tyčky zůstalo místo. Marcel dostal přihrávku od modré čáry, od Odeta. V tu chvíli stál zády k brance, otočil se s pukem na forehand čelem ke golmanovi, zakončoval, ale byl velmi blízko. Liberec zvládl ubránit 37 sekund zatím z oslabení při vyloučení obránce Ivana ve 26. minutě, ale bílí tygři dál prohrávají s Kladnem 0-1 a Odet vyhrává
nebo získává kotouč po vyhraném, Bully dává na Westrunda, ten nahazuje teč nad branku, Ojamáky jde za pukem a Sandberg o něj bojuje za libereckou stranu a Zille má puk volný a může ho vyhodit přes všechny čáry, ještě si chvíli počká a posílá ho křížem, takový pomalý puk. Liberečtí zvládnou vystřídat své dva útočníky, obránce nikoli, protože ve druhé třetině je to, jak známo, daleko na střídačku. Kladno pokračuje v přesilovce, ještě minutu. Zavezený kotouč po levé straně, Ojamáky čeká na spoluhráče, Odet ještě zůstal na přesilovce. Finský forward dává za branku, vrací se mu kotouč na levo, přihrávka na modrou Westerlund, znovu vlevo Ojamáky. Odet si hledá prostor na modrou Westerlund, ještě vpravo Odet poměrně ve velkém úhlu. Odet vyjíždí k modré čáře, už je uprostřed modré. Naznačil zadovku, ale pálí sám, rána mimo branku, konečný nemohl tečovat, ale jde pro puk a dává ho na modrou pro obránce Westerlunda doprava. Stále u pravého mantinelu pokračuje Kladno v přesilovce, konečný dává na modrou na vrchol kruhu pro Odeta, Odet přibrzdil, dává za branku zase konečnému, ten může vrátit Odetovi a dělá to. Odet už míří střed, na střed dává zase konečnému, ten vyjel před branku, podobná akce jako předtím, volný puk je v brance. Rozhodčí ukazuje do branky, otázka je, jestli nebyl konečný v brankovišti. To je možná předmětem zkoumání a možných trenérských výzev. Každopádně Kladno teď aktuálně slaví gól na 2-0 a dobrá práce Jakuba Konečného, který i v minulém zápase proti Spartě skóroval v přesilovce a dostal Kladno do hry na stav 1-1, tak teď se dokázal dostat před branku, vytočil se, zakončoval a Kváča už byl v takovém zákroku, že to vypadalo, že má puk, jenže Konečný ho našel mezi jeho betony a na kostce nad ledem zatím ještě nesvítí 2-0, teď už ano. Nevypadá to, že by někdo chtěl reklamovat tuhle trefu kladenských. A tak je tu nový stav skóre, 27. minuta, Liberec Kladno 0-2. K Jandusovi se přidává Konečný. A už znovu hrajeme. Rychlý kotouč tečovaný od Kubíka za libereckou branku, kde je obránce Zeman. Ten backendem posouvá zase pro parťáka Ivana. Zeman ještě posunul puk k Vlachovi, který vyjíždí do středního pásma, ale tam se nedostal. Nakonec tam je puk, ale teď ho tam krotí více hráčů najednou. Nakonec Kempný uklidnil situaci, asi Jandusem mohou rozehrát. Jandus zajíždí za branku, Kempného má v levém rohu. Kempný dává křižný pas ve středním pásmu na Kubíka. Kubík už je v pásmu, před sebou má Ivana, pálí přes něj. Kotouč narazil do plexiskla, hraje se za libereckou brankou. Tam je domácí obránce Zeman, posunul k modré čáře, kde se snaží Ivan teď bruslit a vyvést puk backendem, to také dělá na Vlachovou hokejku. Teď už kladenští s kotoučem už v útočném pásmu, nahození do útočné třetiny. Uděláme také reportážní vstup za malou chvíli. Teď ale Najman ještě v útočném pásmu, liberečtí v akci, přihrávka za branku na Procházku není přesná. Mendl posouvá kotouč na pravé hrazení pro Formana, který naznačil, že půjde dopředu, nakonec se ale vrátil a hrát může Kladno s kotoučem. Mendl posouvá do středního pásma, po levé straně jde dopředu Konečný. Odehráno přesně 28 minut zápasu, Kladno vede v Liberci 2-0. Zápas České Budějovice, Olomouc a Martin Charvát. Kotouč skončil po Konečného vyhození na kladenské střídačce, čas na úpravu ledové plochy. Za malou chvíli budeme pokračovat, to zásadní jste slyšeli.

Gratulace míří Radimu Šimkovi, kterému je dnes 34. Zatím to ale není povedená oslava. Už třeba i 11letá Eliška tady dostala dárek od rytířů, takovou modrou bednu. Uvnitř byl možná dres, šála, v případě možná obuje. Zatím ale Liberec prohrává s Kladnem a relativně nově 0-2. Šimek teď u puku, dává ho na Filipiho ve obraném pásmu, ten posunul na Kachlíře, který je u červené, posouvá vpřed přes Sandberga. Sandberg dává mezi kruhy, ale rána se dostává hodně vysoko a je tu kladenské vyhození přes všechny čáry, takže Kotouš nejspíš dojede. Ano, za brankovou čáru zakázané uvolnění Kladna. 29. minuta je v polovině, Kladno vede 2-0 v Liberci a hrát se bude teď v útočném pásmu Bílých tygrů. Na pravé straně se bude vhazovat, Adam Musil se připravuje na vhazování, proti němu si stoupne Daniel Odet. Musil úspěšný, dává na modrou, Kachlíř posunul na pravý mantinel, Pytlík je v pravém rohu, liberecký útok pokračuje v pásmu, za brankou se už ale Musil nedostal ke Kotouči, nevadí to nijak Petrovskému, který vybojoval puk, dává mezi kruhy. Kotouč se dostává k modré čáře, ale stále ještě drží liberečtí pásmo. Pytlík puk už nezískal a ve střední třetině volný Kotouč. Aktuálně znovu pro Liberec, nahození za branku Kladná, Pytlík napadá. Pavlát rozehrál, Marcel chtěl protečovat, ale nedostal Kotouč ze třetiny. Dobře to udělal znovu obránce Ivan. Další nahození míří do útočného libereckého rohu, kde Ojamáky dává za branku pro Houtka. Tomu se trochu plete rozhodčí, ale po přihrávce na Mendla je tu znovu dobrá práce Ivana na pravé straně modré čáry a udržení pásma pro Liberce. Kotouč skáče mezi kruhy a tady šance pro Zileho, který pálí a Pavlát vykopl ten Kotouč. Zile se objevil osamocený na levém kruhu, zatímco většina hráčů byla na druhé straně kluziště. Houdek vyhazuje tak, že to nebude zakázané uvolnění. Ivanovi přeskočil ten Kotouč přes hokejku a navíc projevil zájem hrát. A tak je tu teď Rychlovský. Už v útočném pásmu dává doleva Rána, Pavlát kryje, má puk ve své lapačce, viděl střelu schovanou za obránci. Ve 30. minutě jsme teď aktuálně v Liberci, kde domácí Bílí tygři prohrávají s Kladnem 0-2. Vůli na levé straně útočného pásma Liberce, který je možná trochu aktivnější ve druhé třetině, ale jednou inkasoval. Hraje kladenský Pietro Niro, těžký pas vymyslel pro parťáky, ale na druhé straně přečíslení Klíma, jde tam a ještě Kubík může vypálit Klubíkova klička do backendu z pravé strany, ale nabližší teď se mu to nepovedlo, ještě si tam najíždí další borec a přikryl, teď vystřelil mimo, další velké nebezpečí, Kváča, co si reklamuje u rozhodčích. Každopádně liberečtí teď přečkali nebezpečnou situaci. Z ničeho nic se kladenští objevili v přečíslení 2-1. Kubík jel zprava, najížděl mu Klíma z levé strany. Kubík nakonec zvolil jakožto levák najíždějící zprava kličku na backhand, což je poměrně složité na zakončení, ale mohl třeba čekat i to, že se Kváča bude chtít přesouvat za plánovanou přihrávkou, která ale nakonec nepřišla. Vůli v obraném pásmu Liberce vítězné Kladno, obránce Tomek na levé straně pálí z velkého úhlu, doráží přikryl u tyčky, kde je Kotouč, je volný a v rohu nakonec hraje Radan Lenz, liberecký forward vyvezl Kotouč do středního pásma, našel Filipiho u červené, ten se trochu přibrzdil při zpracování, i tak ale nahodil a může tam ve spolupráci s Lencem, který je za brankou, zabojovat. Lenz za brankou s pukem výjíždí do pravého rohu, míří k modré, nakonec na pravý kruh Rána, ale příliš mnoho borců stálo před brankovištěm u golmana Pavláta a Kladno veze dopředu útok s Ryšavým, který vypálil z levého kruhu po přiťuknutí od mantinelu. Ještě trochu netradičně napadá obránce Rulík, ale nese to úspěch a Ryšavý bráněn Zemanem teď bojuje o další čas strávený v útočném pásmu. Proti je Liberec, Filipy vyhazuje za obranu a Kempný musí do souboje s Pytlíkem. Jeden na jednoho, Pytlík za kladenskou brankou, ale Jandus pomohl Kempnému v souboji, vylučovat se nebude a hrát mohou kladenští. Dopředu teď míří Listler, který nedoputoval do pásma, pak i ztratil Kotouč. Hraje Liberec Musil. 32. minuta Liberec Kladno 0-2. Musil se dostává do pásma, nahodil Kotouč do útočné třetiny pro ale jen protihráče. Teď chybná přihrávka, mezi kruží je volný Kotouč pro domácí partu. Pytlík za brankou, už je dlouho na ledě. Petrovský mu
přihrával. Konečnému se v rohu plete zlomená hokejka a vyhazuje ke Kachlířovi, nakonec bruslí. Pak kladenští zásluhou Formana dostali Kotouč obrané třetiny. Šimek ometl puk za brankou, dostává se k červené na levo, Musil míří dopředu, Musil už je v pásmu, dělá kličku Westerlundovi, je za kladenskou brankou, kde je souboj dvou libereckých a třech kladenských. Přichází tam ještě Procházka za Liberec, ale nakonec je z toho vyhozený Kotouč a za ním spěchá Kachlíř k červené, ale Konečný ho obral a Konečný je v pravém rohu, dává za branku na Marcela, toho lepí na mantinel liberečtí ve dvou, Procházka hodně důrazný, několik takových crosschecků na záda, ale pískat se nebude. Hraje Kladno, Ojamek mu ale Kachlíř vystrčil Kotouč do středního pásma, i tak může hrát Kladno. Odet nahazuje za branku a ještě si protáhne střídání. Hrát může liberecký Zile, posouvá na Vlacha, ten ale riskuje a Odet málem už obral domácí opuk, Zile ho nakonec vystrašil natolik, že je z toho puk pro Kladno. 7,5 minuty před koncem druhé třetiny, Liberec Kladno 0-2. Ve středním pásmu další souboj u modré čáry kladenské, Kachlíř nahazuje od červené, Pavlát má puk v lapačce, rozehrává Pietronirovi na pravý kruh, oba týmy částečně střídají. Pietroniro hledal Klímu, tomu ale Kotouč přeskočil hokejku, ta přihrávka mířila nějakých 10-15 čísel nad ledem, zakázané uvolnění Kladna, Liberec může využít útočné pásmo.

Vazuje se na levé straně útočné třetiny z pohledu libereckých bílých tigrů. Najman na vazování úspěšný, jenže vyhrál boli přesně mezi beky a tak Zile musí spěchat až do obrané třetiny. Napadá ho Klíma, přihrál Zile za branku a tam odsud Ivan vyváží kotouč na Rychlovského. Ten našel Faško Rudáš, jenomže ten nespracoval kotouč a tak dopředu může Kladno. Kubík po pravém mantinelu získal kotouč, ale rázem o něj přišel Najman. Liberec může dopředu, 3-2. Rychlovský kličkuje u modré a tohle je offside. Rychlovský zkoušel stahovačku, protože před sebou měl vystrčenou soupeřovou hokejku a tak Liberečtí přešli do útočného pásma dřív než kotouč. Necelých 7 minut před koncem druhé třetiny, Liberec Kladno 0-2. Čas na úpravu ledové plochy, pokračujeme zhruba za minutu a čtvrt.

Chystá se vazování ve středním pásmu blíž kladenské brance po libereckém offsideu. Hráči si mohli trochu oddechnout při druhé pauze na čištění ledu v téhle třetině. Už je vozeno. Puk vypadl k Formanovi, který přebruslil Zemana, už je v útočném pásmu na levé straně, dává kotouč do rohu. Souboj 2-2 v útočném pásmu Kladna na levé straně, Forman dál hodně důrazný, nabídl kotouč Procházkovi, ale brání tam za Liberec třeba Lenz, také Sandberg, který přišel o kotouč na úkor Kempného, který posouvá puk za branku Liberce, tam je Procházka, brání ho Ejhek, Procházka padá, ale byl to tvrdý zákrok, ale ne nečistý, a tak se pokračuje v pěti, Kempný v levém rohu, toho zase masíruje jiný obránce, a to Zeman. Forman s pukem u levého mantinelu. Hodně fyzicky náročné střídání teď pro ty hráče, které jmenuje často. Přihrávka na Ryšavého za branku, tam už je ale zase Liberec a Sandberg může přes pravý kruh dopředu. Najman v útočném pásmu, Klička na střed. Filipy se dostává mezi kruhy, ale na ránu to není, pálí z úhlu, ale rána je sražená za branku. Na pravém mantinelu Sandberg. Mohl přihrát na modrou na Kachlíře, toho si ale nevšiml, tak podstupoval souboj, ze kterého nakonec vítězně nevychází, ale řekněme, je to remíza v obraném pásmu kladenských po levé ruce golmana Pavláta. Sandberg dál hrne kotouč, bruslí za branku, tam už ho má Petrovský. Petrovského bránil Mendel, to si říkalo možná o faul. Přihrávka na modrou a Pytlík pálí ještě volný kotouč mezi kruhy, ale Kladno může dopředu, ne však na dlouho. Kachlíř udržel pásmo pro Liberec. Na levé straně pálí z úhlu, Pavlát vyráží za branku. Ještě musel Liberec ve velkém tlaku teď. Asi v tom největším, zatím v dosavadním průběhu zápasu, musel se dostává k modré čáře. Má to ale na backend, pálí backendem, Pavlát má kotouč v lapačce, pak možná i pod svými betony. Každopádně jistě je rád, že dokázal hru přerušit 5 minut a 14 sekund před koncem druhé třetiny. Je tu dál stejné skóre. Liberec Kladno 0-2. Teď ale Liberec zabrál a probudilo to v průběhu střídání i fanoušky, to bylo jasně slyšet.

Hozeno v útočném pásmu Liberce, který vyhrává Buly. Zile na modré vlevo, zpracoval Kotouč, ještě kličkuje, vypálil nakonec mimo branku. Kotouč se dostává do pravého rohu, kde je obránce Ivan, toho tlačí na mantinel Marcel a porazil ho. Za brankou Kladna bojuje Houdek. Jsou situace 2-2, kterou ještě podporuje a tak trochu hlídá Odet, který si bere volný puk a posílá ho přes všechny čáry. Zakázané uvolnění to nebude, Kotouč nedoputuje k brankové čáře a Liberec může hrát. Obránce Zile jede středem kluziště, dává doprava na Sandberga, tenhle nespracoval a nakonec Jandus s kladenskou brankou posouvá ke Klímovi, který protečoval dopředu a Kubík může dopředu, 2-3. Kubík dává na modrou doleva pro Pietronera, který přibrzdil, vypálil, ale trefil Filipiho do brusle, ten se jen těžce zvedá, Liberec ale může dopředu. Lenz nahazuje k Pavlátovi, ten vynážečkou posunul Kotouč do rohu, Klíma je u Kotouče jako první a dává k modré čáře, puk pro Přikryla, který už u červené míří do pásma, zajel doprava, nakonec Kubík u pravého mantinelu, ještě Klíma pálí a Kváča má Kotouč v lapačce. Kváča viděl pokus Kellyho Klímy. Dobře to vykombinoval Kubík, Přikryl a ve finále ještě si Klíma najel do dobré střelecké pozice. Je ale přerušeno, tohle byl dobrý zákrok Petra Kváči, ale střelu viděl. Z nějakých 12 metrů z levé strany z jeho pohledu. 4 minuty před koncem druhé třetiny, Liberec Kladno 0-2. Kladno vyhrává Buly, Forman dává na modrou, Jandus nahodil do chumlu hráčů, puk se dostává do rohu, kam jde Procházka, brání ho Zeman, ještě Musil čeká na Kotouč, který by mohl vypadnout. Kladenčtí útočníci bojují v pásmu, stejně jako v obraném třeba Musil, ale teď se to tam hodně motá pod bruslemi hráčů. Do obraného rohu musí obránce Ejhek, dává na modrou, tam Kempný udržel Kladnu pásmo, ale teď musí spěchat dozadu, protože Pitlík jde do útočného pásma, křižní pas na Musila, ten dělá ještě kličku na střed a Pavlát výborně zasahuje proti backendové kličce Adama Musila, který má Kotouč i dál, dává na modrou, Šimek pálí, Pavlát má Kotouč v lapačce a je přerušeno 3,5 minuty před koncem druhé třetiny, Liberec dál prohrává s Kladnem 0-2. Tři a půl minuty před koncem druhé třetiny, Kladno vede v Liberci 2-0 po využité přesilovce zásluhou Konečného. Jdeme dál, České Budějovice, Olomouc a Martin Charvát. V Českých Budějovicích je to 1-1, Kometa s Hradcem také 1-1 už po druhé třetině. Pardubice vedou v závěru druhé třetiny nad Karlovými Vary 2-1. Trefil se v závěru druhé třetiny obránce Daniel Gazda. A nejvíc branek zatím padlo ve Vítkovicích. Zhruba 5 minut před druhou pauzou Vítkovice Litvínov nerozhodně 2-2. Litvínov dvakrát vedl, domácí dvakrát vyrovnali. A 22 sekund zbývá odehrát do konce druhé třetiny. Liberec Kladno 0-2 v hazování v útočném pásmu Liberce po krásné akci Adama Musila a hezkém zákroku golmana Pavláta. Kladenský Ojaméky vyvezl Kotouč do pásma útočného, oklamal Šimka, který ho pak zase obral o puk a Liberečtí teď mohou spěchat dopředu po pravé straně střední třetiny. Lenz dělá kličku na střed, už je mezi kruhy, pálí, rána sražená na zadní mantinel. V rohu je první obránce Mendel a nakonec z toho může těžit i také Marcel ve střední.

Nevyndal ho ze souboje, obránce Ivan ho posouvá podél mantinelu, ještě tam se ohnal po Klímovi, volný puk za brankou, Klíma u něj jako první dává na modrou pro obránce Tomka, ten po modré doprava, nápřeh od Pietronira, ale Klička jaksi navíc, porazil pak Petrovského, ale nepíská se, přikryl v útočném pásmu, dává Pietronirovi, ten je za brankou, Pietronir dává Tomkovi na levý kruh, Kladenčtí teď v útočném pásmu, jako by to byla přesilovka, ale není, nahození za branku, kde už to Liberečtí mohou sklidnit výrazně, Najman posouvá Kotouč do středního pásma, Klíma ho přibrzdil, ale nezastavil puk za kladenskou obranu a Najman si ho může vzít, už ho ale nemá a tak rychle spěchají hosté dopředu, Forman jeden na jednoho, Forman brzdí na pravém kruhu, dává mezi kruhy a Ryšavý, ne, konečný to je, který pálil, ještě si přehodil Kotouč v mezikruží, byl tam s Amale, sjel mu z hokejky minutu a půl před koncem druhé třetiny, to říkám, Forman na modré, napřahuje, dává doleva na Janduse, Jandus v úhlu, Klička na střed, Jandus na modrou pro Formana, ještě Jandus, ale teď už se Kladenčtí vytlačili sami do středního pásma, Forman může nahodit, ale raději to udělal až na podruhé, zbrzdil trochu soupeře, přikryl v útočném pásmu nalevo, poslední minuta 10 ve druhé třetině, Liberec se teď brání, obránce Ejhek porazil soupeře, Najman přišel pomoci do obrany, ale Listler vybojoval Kotouč pro Kladno, rána od modré čáry, Kváča vyráží do rohu, ohlášena poslední minuta druhé třetiny, další série soubojů hraje Kladno, Listler za brankou, stínuje ho Najman, Listler vyjel před branku, přihrál přes brankoviště, ale tam nebyl nikdo a tak se Liberečtí mohou osvobodit tak šikovně, že to nebude zakázané uvolnění. Mendl za kladenskou brankou, napadá ho Pytlík, Kladenčtí už se ale dostávají do pásma útočného. Listler lobuje za Kváču, tam je první obránce Ejhek, který posouvá situaci do obraného rohu na Zemana, který vyjíždí do středního pásma. Zemanův pas nepřesný, Marcel ale nezachytil při napadání volný Kotouč. Ejhek chybuje a Kladno může dopředu. Odet zleva, ale rychle se vrací Procházka, Odet backendem dává mezi kruhy a nakonec ještě vysoký Kotouč hledal. Ryšavý nenašel a hraje Liberec. Ejhek posledních 15 sekund druhé třetiny musil, chtěl posunout a mohl by to být break pro Lence. Teď už posledních 8 sekund Kotouč mají domácí, Zeman dává doleva od modré čáry, míří ještě proti útok Žabička za kladenskou obranu Westerlund a Pavlát raději kryje a šikovně rozehrál v poslední sekundě, aby se nepřerušovalo. Klaxon ukončil druhou třetinu, Liberec prohrává s Kladnem 0-2, začíná 18-minutový odpočet přestávky, takže v 18 hodin a 45 minut plus minus bude pokračovat zápas Liberec-Kladno po dvou třetinách, tedy 0-2 z pohledu domácích.

0: Po dvou třetinách prohrává Liberec s Kladnem 0-2. Utkání České Budějovice Olomouc a reportér Martin Charvát.
1: Já to zemi zatím měla, vykonala rozhodává od středového druhu.

Čím

Hezký večer z Liberce, začíná třetí třetina i v našem přímém přenosu. Klaxon ukončuje druhou pauzu. Liberec Kladno po dvou třetinách 0-2. Trefili se obránce Jandus v první třetině po dorážce z mezikruží a pak konečný, který byl hodně důrazný v přesilovce a našel volný puk pod betony Petra Kváči. Třetí třetina začala. Liberečtí jdou dopředu podél levé strany. Faško Rudáš nahazuje křížem přes brankoviště. Kotouč se dostává na pravý mantinel k Najmanovi, který je v rohu, dává před branku. Vysoký kotouč míří k modré čáře a Odet se dostává do středního pásma. Ojamáky nahazuje za libereckou branku. Kváča stlumil, ale ukupuje první Marcel v souboji s Kachlířem. Marcel dává na modrou, Kempný pálí a Kváča má kotouč v lapačce. Hodně vysoký kotouč, Kváča jen máchl do vzduchu a po 32 sekundách třetí třetiny je přerušeno. Vazování v obraném pásmu Bílých tygrů. Tomáš Filipy jde na buly, ale úspěšný není. Rána po buly takhle kladenským nevyšla a volný puk míří do středního pásma, kde je Sandberg. Nahazuje za branku, kotouč je přímo za brankovou konstrukcí, teď už v rohu a bojuje o něj kladenský Kubík, snažil se ho dostat z pásma, Mendl dává za branku, kde má Westerlund relativně čas, může tak posunout před sebe pro Přikryla, ještě bruslemi hraje Westerlund, ale Sandberg dobře napadá a odstavil si o poznání většího Mendla, který ale už volný puk může vzít a ve spolupráci s Přikrylem jet dopředu. Přikryl už je v pásmu, obhodil si soupeře Ivana, ale nakonec se rozhodl jít vystřídat. Začala 42. minuta zápasu. Liberec s pukem Zeman vyváží z obraného pásma, dává ho Musilovi k červené, ten nahazuje backendem vysoký kotouč za kladenskou branku, kde je obránce Tomek, ometl kotouč ohrazení, jenže to liberečtí pochopili, nakonec Musil může hrát v pravém útočném rohu, puk míří na modrou, ale Forman ho zachytil a dopředu jde Kladno. Pietro Niro posunul dopředu pro Procházku, jenže zakázané uvolnění, nejspíš ano. Bylo to bez teče tedy. Liberec se může posunout do útočného pásma a také posune. Dílčí skóre zápasu platí dál. Liberec Kladno 0-2. Navazování jde Najman, proti němu konečný v útočném pásmu Liberce. Úspěšnější hosté, Faško Rudáš pálí z úhlu. Pokud to končí za brankou, už se dostává před ní, nakonec znovu za ní, kde je konečný a hrají kladenští. Vyhození do středního pásma, jedna domácí hole, ale dopředu může rychle konečný s Formanem. Konečný pak ještě hledal ten dlouhý kotouč mezi kruhy. Chybná rozehrávka libereckých, za pukem jde Ryšavý, ale Zeman je v rohu blíž. Ometl puk k modré, kde Kempný udržel pásmo kladenským. Teď je to taková plácaná tam a zpátky z pozabranky k modré čáře. Mění to až lob k Pavlátovi, kde je první obránce Jandus a tak je to zakázané uvolnění, protože ten kotouč letěl přímo z obraného pásma libereckých od obránce Zemana, který už by samozřejmě chtěl vystřídat za Kachlíře, ale pravidla to po zakázaném uvolnění týmu, který se provinil, nedovolují. Liberec vyhrává boli v obraném pásmu, Zeman posílá kotouč lobem znovu za kladenskou obranu, tentokrát ale na modrou jen. Kempnému propadl ten kotouč mezi nohama, když ho v takovém rozkliku zpracovával rukavicí, ale to nevadí Kladnu, protože Odet zaváží puk do útočného pásma po pravé straně, brzdí u pravého mantinelu, dával křižný pas, ale přesný nebyl, teď Odet zachytil rukavicí ještě u pravého mantinelu, ale puk přišel, dopředu může Šimek, 2-2, Šimek s Procházkou, Šimek pálí za beky, Pavlát vyrazil a volný kotouč míří do obraného pásma Liberce, kde je Kachlíř mezi kruhy, rychle posílá doprava do pásma, Šimek křižně nepřesně na Vlacha. Klíma si odstavil soupeře a získal kotouč na malou chvíli, vybojoval ho teď pro Kubíka, který lobuje za libereckou branku, kde napadá Přikryl Šimka, ale ten si zkušeně počínal a přihrává do středního pásma, jenže ze vzduchu Klíma zpracoval ten kotouč a odevzdává ho libereckým. Začala 44. minuta, Liberec Kladno dál 0-2. Ivan chybuje, Klíma může dopředu, Klíma zprava, křižný pas neprošel na Kubíka a u červené hraje Mendl. Vrací hru až do obrané třetiny na Westerlunda, který nabídl puk pro Přikryla, který jen protečoval a hraje Liberec. Obránce Ivan má kotouč, posílá ho do středního pásma na Sandberga na pravý mantinel. Sandberg ale neměl rychlost, na levé straně Lenz už rychlost má a nahodil kotouč za kladenskou branku, kde je teď Pietro Niro, toho napadá Lenz a Pietro Niro tlačí kotouč k levému mantinelu.
Tam jsou hosté, nakonec Pietro Niro znovu backendem posouvá kotouč skoro přes všechny čáry, tohle asi nedojede, ano. Rozhodčí rozpažují a Sandberg mezi vlastními kruhy rozjíždí akci. Dává mu Silovi, ten se tlačí podle pravého mantinelu od červené, nahazuje kotouč. Kempný je u něj první, přibrzdil si v rohu a rozehrál riskantně, kladnu to nevyšlo a Pitlík má kotouč, dostává se za branku. Kempný ho přibrzdil, Jandus z toho může těžit a Jandus vrací za branku zkušeně Kempnému. Liberečí částečně střídali, teď protečovaný puk do středního pásma. Znovu, ale teď nahození za kladenskou branku, 45. minuta utkání teď. Hraje kladenský Jandus, ve středním pásmu už je ale za domácí Rychlovský, ale nakonec je z toho offside. Ve 45. minutě dál platí, že Liberec prohrává s Kladnem 0-2. Na utkání České Budějovice Olomouc je Martin Charvát. Tady se po libereckém offsideu bude vazovat ve středním pásmu Najman versus Odet. Po několikáté dnes úspěšnější kladenský center těží z toho Westerlund, který posouvá kotouč do středního pásma. Ojameky ale chybně, i tak může hrát Odet, našel Mendla na červené. Mendl v protiútoku tlačí se před branku, upadl, ale přihrává mezi kruhy. Puk se dostává do brankoviště, má ho kváča, ale velká šance to nebyla. Ten puk se doklouzal do brankoviště po sérii odrazů a Kladno bude mít k dispozici vazování v útočném pásmu. V polovině 45. minuty zápasu Liberečtí střídají, Kladno nikoli, nechává na ledě svoji první útočnou formaci. Nambuli přichází jako druhý hráč Procházka po předchozí chybě Špilky. Hraje Kladno, puk na modré, má ho Mendl, posouvá doleva, rána zvoluje, Westerlund pálí a dává gól, Kladno vede 3-0, jednoduchá kombinace, střela od modré, prudká do horní poloviny branky, Kváča možná neviděl, možná se dozvíme i to, že někdo kotouč tečoval, každopádně ve 45. minutě další změna skóre, Kladno zatím dělí ty góly po jednom do každé z třetin a v té třetí vede v Liberci už 3-0, přihrávka po modré, Kváča se přesouval, ta rána vylétla a opravdu zase, že neviděl, protože reagoval na pohyb úplně, nebo na kotouč, který by letěl asi úplně jinam, dostal to na vyrážečku. Z pohledu střílícího borce tedy doleva nahoru šla ta rána. Kváča spíš zasahovat chtěl lapačkou a pak sebou tak nějak cukl, až když viděl tu ránu, která vylétla z poza několika hráčů. Takže přihrávka po modré zprava doleva, nebo ne úplně doleva, spíš na střed modré čáry, mírně vlevo. Westerlund napřáhl, vypálil a prostřelil. Kladno dělí góly do každé z třetin a v každé dalo jeden a tak aktuálně v té třetí vede 3-0. Trefil se obránce Westerlund po krátkém pobytu Kladna v útočném pásmu. Přišla přihrávka od Mendla po modré čáře zprava na střed modré čáry. Westerlund napřáhl, vypálil golfákem. Kváča se přesouval a zdá se, že ten kotouč se mu skryl. Ta přihrávka tedy a tak nedokázal přesně zareagovat na tu střelu, která skončila v levém horním rohu z pohledu švédského střelce v kladenském dresu. 3-0 pro Kladno tedy v Liberci. Do konce zápasu ještě hodně času, hraje se 46. minuta a teď liberečtí s pukem ve vlastním pásmu. Kachlíř o něj ale přišel v souboji s Přikrylem. Přikryl dává za branku pro Klímu, toho brání Kachlíř, ještě ale Kladno, Kubík dává na modrou. Kempný si poradil ze situací a udržel pásmo Kubíka. Brání Šimek, přihrávka mezi kruhy, ale tam nebyl nikdo a liberečtí se osvobozují. Puk ve středním pásmu, teď už v obraném kladenském, má ho Jandus uprostřed, dává křižný pas doleva na Kubíka, ten špatně zpracoval, kotouč mu utekl a odchází střídat. Končí 46. minuta, Liberec prohrává s Kladnem 0-3. A dopředu může Petrovský. Nabídl kotouč Musilovi, ten pálí zleva z velkého úhlu jen do lapačky Dominika Pavláta. Tohle byla laskomina pro kladenského golmana. Bylo to z úhlu, vysoko, viděl, do lapačky, ani ne moc prudké. Liberec tak má alespoň dílčí úspěch v rámci této fáze zápasu, že může pobít v útočné třetině. Pokud Musil vyhraje Buli, a to se nepovedlo, puk má Kempný, ale vazování se bude opakovat. Musil navíc bude muset opustit puntík pro vazování, pokud jsem dobře pochopil gestikulaci rozhodčího, ano. A místo něj přichází Jaromír Pitlík, muž, který to také dobře zná, jaké to je hrát v kladenském dresu. Tak některé bývalé spoluhráče dnes potkává v dresu libereckém. Buli prohrál,
hraje Kladno, Kempný v levém rohu, posílá do středního pásma na Procházku, toho tlačí k mantinelu Zile a Procházka prostočil před branku, kde je Ryšavý z otačky to zkoušel, ale včas byl zpátky Pytlík a zamezil ve skórování. Forman ještě napadá, ale Zile má kotouč. Posouvá ho ke střednímu pásmu, Musilova křižná přihrávka zleva doprava a Pytlík může dopředu. Zpracoval, jenže to bylo s offsidem. Liberecký hokejistů ve 47. minutě je přerušeno, Liberec Kladno 0-3 a je tu čas na úpravu ledové plochy, po případě komerční přestávku.

Ve 47. minutě pokračujeme, Liberec Kladno 0-3. Buly ve středním pásmu, blíž kladenské brance po libereckém offsideu. Domácí vyhrávají Buly. Ejhek posílá na Zemana a ten žabičkou nahazuje Kotouš do útočného pásma. Souboj jeden na jednoho, už přijíždějí ale další hráči. Rychlovský nezískal ten Kotouč. A teď bojuje i s Westerlundem. Najman zdvojil situaci zase a těží z toho domácí Najman. Trochu se štěstím bruslemi zasáhl, zorientoval se odet, ale Westerlund chybně chytil. A teď Rychlovský před brankou a dává gól. Volný Kotouč pro Jakuba Rychlovského, který se prosazuje poprvé doma po návratu z AHL, po té, co bojovalo to, aby se prosadil do NHL. Nepovedlo se, vrátil se, dává gól a dostává Liberec. Nechci říct úplně do hry, ale alespoň tohle liberečtí to jistě potřebovali. Dlouho se tam Odet a Westerlund mazlili s Kotoučem v obraném rohu, chtěli to vyřešit lišácky, nechtěli riskovat zakázané uvolnění, až je obral Najman. Puk se dostal mezi kruhy a Rychlovský takovou dlouhou backendovou kličkou přes celé brankoviště zasunul těsně za beton před tyčku, tam už se Pavlát nestihl došoupat po ledové ploše a Liberec poprvé v nové sezóně skóruje před domácím publikem. 47. minuta, stále nový stav, Liberec Kladno 1-3. Domácí vyhrávají Buly a protečovaný puk míří hned za kladenskou branku. Tam je Pietro Nero a posílá ho k modré, kde se povedlo protečovat Kubíkovi. Přikryl, spěchá za pukem, nebude to zakázané uvolnění. Přikryl, získal Kotouč za brankou a dává ho Klímovi, který je u pravého mantinelu. Klíma vrací do rohu. Minimálně to byl plán tedy, který vyšel až na podruhé, ale Kachlíř je sám s pukem, ujel mu Kotouč a přikryl, o něj přichází teď v útočném pásmu. Ve 48. minutě je tu změna stavu skóre, Liberec dává gól a prohrává s Kladnem už jen 1-3. Trefil se Jakub Rychlovský, první gól Liberce v nové sezóně před domácím publikem a po návratu Rychlovského ze Spojených států, kde hrál v AHL. Kotouč z rohu vybojovali liberečtí po Najmanovi a po takovém kladenském mazlení se s pukem od Odeta a Westerlunda puk se dostal před brankoviště. Rychlovský udělal dlouhou backendovou kličku, zasunul za Pavlátu v beton a ve 48. minutě tak platí. Nový stav skóre, Liberec prohrává s Kladnem, ale už jen 1-3. Liberecký Pavlík má Kotouč, Pitlík, pardon, dostává ho za branku k Zilemu, který bruslí si přikopl Kotouč u hrazení a liberečtí mohou dopředu přes pravou stranu. Pitlík už je v útočném pásmu, dává pod sebe, nakonec ještě Musil mu pomáhá, Musilova přihrávka na modrou, tam je obránce Ivan, nahazuje, hodně mimo branku pálil a za Kotoučem musí spěchat další liberečtí borci v útočném pásmu. Třeba na levé straně znovu Pitlík a po něm Faško Rudáš. Faško Rudáš vyjíždí k modré čáře, dává na modrou doprava, rána z voleje a Pavlát má Kotouč ve své lapačce. Je přerušeno 29. minuta zápasu, 49. minuta zápasu, pochopitelně. Jsme už ve třetí třetině, možná už začnu spíš říkat, kolik zbývá do konce. Je to 11,5 minuty. Jakuba Rychlovského tady oslavují domácí příznivci v takovém časopisu z tvrdého papíru. Je s ním rozhovor jako sezónní předpovídačka, kde mluvil Rychlovský třeba i o tom, že nelituje své americké štace, že mu hodně pomohl třeba i mentální kouč, který mu radil, ať třeba i trochu více riskuje, že tím, že když bude hrát na jistotu, nic nezíská. Teď Rychlovský zariskoval jízdou před branku a vyplatilo se gólově. Liberec v útočném pásmu na pravé straně Zeman má Kotouč, tlačí ho na mantinel Forman, Zeman se otočil, výjíždí k modré, ale teď už je tam také Konečný, který připravil liberecké opuk, vyhazuje na zakázané uvolnění. Dost času má ještě Liberec na změnu stavu skóre, 11 minut a 18 sekund a navíc to začíná vypadat, jako by Kladno trochu zalezlo dozadu, což se hrubě nemusí vyplatit. Prohráváte o dva góly, Josef Caplár o tom ví své, jakožto fotbalový trenér. Teď ale jiné číslo, 5093 fanoušků si našlo cestu na úvodní domácí duel Liberce v nové sezóně. Ejhek nahazuje od modré do Pavlátovy výstroje a tak se čas posunul jen o 5 sekund a znovu se bude vhazovat po pravé ruce kladenského golmana Dominika Pavláta.
Liberečtí znovu vyhrávají Buly a hned po fazování pál Petrovský, měl tam ale trochu zablokovanou hokejku od Marcela a tak se puk jen tak doklouzal k Pavlátovi a z času zápasu je ukrojeno dalších 5 sekund od předchozího přerušení. Kladenčtí tak nějak pomalu střídají, Forman nikam nepospíchal. Tomáš Filipy na vazování v útočném pásmu, proti němu Odet úspěšný a tak mohou hosté dopředu. Westerlund posouvá na Marcela, jenže ten nezachytil a píská se zakázané uvolnění. Marcel trochu rozhazuje rukama, každopádně rozhodně by později u Kotouče, možná si stěžoval na to, že třeba Kotouč drobně tečoval, ale to vzdušnou čarou odsud z pozice radiožurnálu Sport z naší komentátorské nelze nějakým způsobem poznat. Odet versus Musil v útočném pásmu Liberce na Buly. Faškorudáš jde do rohu, ale Marcel může osvobodit kladenské. Má ale problémy u levého hrazení, navíc trochu zavrávoral. A tak hrají liberečtí na modré čáře, vlevo je Ejhek, utekl mu Kotouč a musí hrát na jistotu, jenže Puk přišel v souboji s Mendlem, hraje Kladno, Odet backendem vrací hodně dozadu a Westerlund jen přes Marcela, který protečoval za libereckou branku. Za malou chvíli také krátký zpravodajský vstup v našem internetovém vysílání. V 50. minutě zápasu Liberec prohrává s Kladnem 1-3. Duel České Budějovice Olomouc a Martin Charvát. Liberečtí jdou dopředu středem kluziště série kliček od Rychlovského, který se nenechal oklamat. Rychlovský ještě v úhlu, už je za brankou, křižný pas a perfektně Pavlát teď zachytil ránu Radana Lence. Křižná přihrávka přes brankoviště. Rychlovský už byl za brankovou čarou, ale nabídl žabičkou přes brankoviště pas pro Radana Lence, který si najel k pravé tyči. Lépe přihrát nešlo, Lenc pálil, ale Pavlát se stihl přesunout a chytá. I letos vyhlašujeme my, reportéři radiožurnálu Sport, nejlepší hráče zápasu a u Dominika Pavláta mám asi jasno, na druhé straně podává velmi dobrý výkon obránce Michal Ivan. Liberečtí vyhrávají Buly v útočném pásmu. Kachlíř napravo na modré, klička na střed, otočka do jízdy vzad, Kachlířova rána. Volný Kotouč odražený, který Šimek nedokázal dostat do poloodkryté branky. Ještě možná tam někdo zasáhl na poslední chvíli, ale Liberec stupňuje svůj tlak. Najman je za brankou. Dostává se přední Kotouč, ale nikoli. A tak pokračuje Rychlovský. Točí Kotouč v útočném pásmu. Dostal se k modré čáře, ten ale vyplul do střední třetiny, kde je Kachlíř na obrané modré, dává na pravý mantinel pro Lence, který backendem nahazuje do pásma. Těžké na zpracování pro Kempného bruslí a Rychlovský ho natlačil na mantinel. Oba padají, do souboje jde Lence, ale toho tlačí na mantinel přikryl, volný puk vypadl na čí hůl. Na hůl Michala Kempného, který je za kladenskou brankou. 9,5 minuty před třetí sirénou, Liberec Kladno 1-3, střídání na obou stranách. Kempný čeká na čerstvé parťáky, rozjíždí se mu třeba Lisler, ale Kempný si vybral někoho jiného a Ryšavý teď napadá rozehrávku soupeře. Adam Rulík dnes jakožto obránce v útoku kladenské sestavy. Westerlund po modré, riskantní přihrávka. Liberec může dopředu, Sandberg ale u červené přibržděn od Mendla. A teď další akce od domácích. Ivan od pravého mantinelu dává na modrou. Sandberg objíždí branku, přihrává přední. Kotouč na modré, rána Zile těsně vedle branky, puk vyjíždí k modré. Ivan udržel pásmo ještě znovu, potvrzuje tak dnešní dobrý výkon. Liberec v tlaku v 52. minutě zápasu ztrácí dva góly. Puk za kladenskou brankou, má ho Mendl, napadají ho dva hráči. Mendl o mantinel, puk ale není nakonec posouzen tohle vyhození jako zakázané uvolnění a hrát tak může Zile, který nabídl Kotouč před sebe a dopředu může podél levého mantinelu zamířit Faškorudáš, jenže Odet ho obral a volný puk už mají nakonec stále ještě domácí. Zeman na modré už neudrží útočné pásmo, ale zase kladenská chyba. Faškorudáš rychle poslal dopředu Musila, ten napřáhl, ale nestihl vypálit před Pietronirem a tak posouvá Kotouč do rohu kluziště pro parťáky. Musil si zajel pro Kotouč, Marcel ho vyhazuje, Kotouč skáče na zakázané uvolnění. Liberec je ve velkém tlaku, Kladno neví kudy kam. Gól na 1-3 liberecké zásluhu Jakuba Rychlovského velmi povzbudil. Ale od té doby můžeme mluvit vlastně o dvou
gólovkách. Radim Šimek před malou chvílí, ale tam ještě stihl na poslední chvíli před jeho dorážkou do poloodkryté branky kleknout. Jandus ne, tak Šimkovi se ten kotouč převalil přes čepel hole, protože skákal. Kachlíř na modré, udržel třetinu, dává na modrou. Rychlovský pálí, přihrává nakonec na Najma na klevé tyči, který zakončoval další kladenské vyhození, další zakázané uvolnění. No, tak teď tedy Liberec velmi stupňuje svoji aktivitu v útočném pásmu. Rychlovský perfektně přihrával z vrcholu pravého kruhu k levé tyči, kde byl Najman. Dobrou práci tam udělal i Kachlíř. Najman to zkoušel na první tyč, ale Pavlák se znovu skvěle přesunul. První dva zápasy nechytal, to dostal v kladenském dresu přednost Adam Brýzgala. Vychytal výhru ve Vítkovicích a doma proti Spartě. Teď Pavlák ukazuje, jak je skvělým golmanem. Liberec dál v tlaku, ale Kachlířovi přeskočil kotouč a musí rychle dozadu. Má na zádech Marcela, ale poradil si a Rychlovský dál na ledě. U červené to bere přes pravý mantinel. Nahodil, ale trochu ho přibrzdil odet při napadání. Kladenští za brankou bez puku a přidávka před branku a Pavlát znovu dobře. Ten kotouč dostává pryč. Ještě další rána od Lence a ještě je tam další zákrok Pavláta. 7,5 minuty před koncem třetí třetiny. Komerční přestávka. Liberec prohrává s Kladnem 1-3. A možná by si přál, aby vůbec tahle komerční přestávka nebyla, protože Liberečtí byli v tlaku, ve velkém tlaku, mají gólovky, Najman to byl, Šimek, Lenz po přihrávce Rychlovského přes brankoviště žabičkou zleva k pravé tyči. Ale Pavláta dnes zatím překonal jen Jakub Rychlovský.

Pokračuje zápas třetího kola Tipsport Extraligy Bílý, takže Liberec Rytíři Kladno 1-3, 7,5 minuty před koncem třetí třetiny. Po komerční pauze je tu zpátky Liberec, otázka je, jestli ve stejném tlaku, ale vyhrané vazování lecos napovídá Zeman od modré, dává do rohu. Na levé straně půjde obránce Ejhek pro Kotouč. Tlačí ho na mantinel Procházka, Kempný se snaží získat volný puk a posunul ho na Janduse, který vyváží Kotouč ze třetiny. Podél mantinelu nenašel Kubíka, nenašel Formana, pardon, a ve středním pásmu Forman s Kotoučem na chvíli přišel o něj. Hraje Liberec znovu, Filipy, rychlý pas dopředu, ale Kotouč přeskočil hokejku přes Sandbergovu hůl tedy a Kempný může hrát v obrané třetině podél mantinelu, protečovaný Kotouč na liberecké hole a Forman nezískal Kotouč, má ho Sandberg v útočném pásmu vpravo, dává backendem na modrou, rána z voleje, Forman padl do té rány a těžit z toho může Klíma. U obrané modré Klička riskantní, přikryl, nahazuje od červené za branku Liberce, 6 minut a 40 sekund. Před koncem třetí třetiny Liberec dál ztrácí 2 góly na Kladno a zdá se, že jeho tlak moc upadat nebude. Musil v útočném pásmu, dostává se na pravý mantinel, nahazuje za branku, puk pro Faško Rudáše, který vyjíždí k modré čáře, oblouk na střed, přihrávka mezi kruhy, tam je Pytlík a volný Kotouč. Mohou vzít hosté a dopředu už jde Kubík s Klímou, 2-1, Kubík zleva, Klíma mu jde proti jedinému obránci, přihrávka nepřesná a obránce Zilej sklepl ze vzduchu, potlesk mírný od domácích tribun, Klíma se snaží dál získat Kotouč u liberecké střídačky. Hrají hosté, Westerlund posouvá na Mendla, který je u obrané modré. Křižní pas je tečovaný a hrát se může dál nemůže, protože je tečovaný do tribun. Rozhodčí ještě pohledem kontroluje, jestli se někomu něco nestalo v liberecké hale. A to přesně 6 minut před koncem třetí třetiny, kdy Kladno dál vede v Liberci, vede 3-1. Vedlo už 3-0, snížil Jakub Rychlovský. Vazovat se bude po tečovaném Kotouči do tribun ve středovém kruhu. Ale gól nepadl. Liberečtí jsou k němu, ale v posledních desítkách sekund jednoznačně blíž. Pavlát nezachytil nahozený Kotouče za branku a teď na něj míří puk od modré. Lencovi tam Kotouč přikopl rozhodčí úplně někam jinam a Pietro Nero plácel do puku a míří do branky, respektive přímo ke Kváčovi, který tak musel hrát a nepíská se zakázané uvolnění. Hraje Kachlíř ve středním pásmu vlevo Lenz, nahození žabičkou do opačného rohu, kde je první kladenský obránce Tomek, ometl Kotouč a domácí tečovali a tak na druhé straně už je Procházka v levém rohu, rychle přihrává na modrou pro Formana, Forman v úhlu pálí do vyrážečky Kváči a ten posouvá Kotouč do ochranné sítě. Přerušeno 5 minut a 22 sekund před koncem třetí třetiny. Liberec Kladno 1-3 a vazovat se bude v útočném pásmu Kladna po poměrně dlouhé době. Jakoby opravdu kladenským pomohla ta pauza na čištění ledu, kde si asi v takovém povinném oddechovém čase stihli lecos říct. Ten liberecký tlak byl chvílemi velmi drtivý. Teď Buli v obraném pásmu Liberce. Filipy nakonec neúspěšný, na modré Jandus udržel pásmo pro Kladno, posouvá Kotouč z levého do pravého rohu, kam jde do souboje Procházka, ale odpadl od soupeře a teď ho porazil, ale vylučovat se nebude. Dnes slušný duel na vyloučení 1-1, Kladno využilo přesilovku Liberec nikoli. Ve středním pásmu Petrovský protečovává puk zase na tribunu, další suvenýr pro fanoušky. Dostali jsme se do konce 45. minuty zápasu a je to stále 1-3 z pohledu domácích libereckých hokejistů. Hozeno opět ve středovém kruhu, liberečtí opět úspěšnější na Buli, obránce Ejhek ho posílá dopředu, Kotouč tedy protečovaný za kladenskou branku, kde je Kempný. Podél mantinelu po jeho hraně jel puk k modré, ale teď už se musí liberečtí pakovat do středního pásma. Ejhek má proti sobě dva protihráče a zvládl to, Jandus musí spěchat dozadu, může spolupracovat, ale přišel o Kotouč a rána do tyčky od Pytlíka. Jandusovi přeskočil Kotouč hůl, Pytlík ho napadal a hned vypálil, možná ještě ta boční strana konstrukce to byla, každopádně zazvonilo toto určitě po ráně po ledě od Jaromíra Pytlíka. 4,5 minuty před třetí sirénou 1-3 z pohledu Liberce. Musil
bojuje v pravém rohu, stejně jako Pitlík, tlačí kotoučk modré čáře, další výměna s Musilem, ten je dál v pravém rohu, brání tam Přikryl, Musil vyjíždí k modré, otáčí se s pukem, trefil do bruslí Přikryl, ale kotouček k němu vrátil, teď nahazuje mezi kruhy. Pitlík chtěl vypálit, ale přes mnoho hokejek a těl je kotouč mimo a Kladno může do breaku. Kubík už trochu tahá nohy, ale musí za pukem, protože je u něj první v pravém rohu naražený na mantinel. Obtočil se ale kolem obránce Zemana i na podruhé. Kubík získává puk, tak zas tak špatně ze silami na tom není. Odec toho těží pálí z pravého kruhu do betonu pravého. Golmana Kváči a Liberec může dopředu. Začala 57. minuta zápasu. Jakub Rychlovský projíždí do útočného pásma. Tečka za modrou už uvnitř pásma. Nakonec slavila úspěch a obránce Ivan je v rohu, dává na modrou pro Rychlovského, ten doleva na modrou pro Zileho, který pálí Pavla. Ten kotouč neměl, od Mendla se odrazil do rohu, ale těsně přes brankoviště jen to zahučelo a Kladno teď pošle kotouč a posílá na zakázané uvolnění znovu. A tak 3 minuty a 26 sekund před koncem třetí třetiny se bude opět vazovat v obraném pásmu kladenských rytířů, kteří ale v Liberci vedou 3-1. A je před námi závěr, který si možná říká o to, aby Petr Kváča odjel z liberecké branky, ale to nechme na rozhodčích. Pardon, to nechme na trenérech samozřejmě. Jiří Kuterna na domácí střídačce jistě ví své. Vyhrané vazování další od Liberce, ale rána sražená od Šimkovy hole za kladenskou branku. Tam odsud Marcel posouvá puk k červené čáře a dopředu také může Westerlund, projel kolem dvou libereckých a teď nahazuje kotouč jen tak lehce za branku Liberce. Kladno už se nikam nepožene, ale ono už se nikam nežene zhruba čtvrt hodiny hry a bylo to herně znát, jenže Liberci to stačí zatím na jediný gól. Do útočného pásma míří Filipy, dělá kličku u pravého mantinelu. Chtěl přihrát mezi kruhy, volný kotouč má teď Kladno a může dopředu. Forman je tam s pukem a najíždí se mu na levé straně. Konečný Tomek to je, ale nakonec s offsidem, tak příliš moc chtěl obránce Tomek do útočného pásma, až byl v offsidu. Tahle spolupráce bývalých Spartanů byla velmi slibná, 2-1 v závěru zápasu. Je pochopitelné, že Liberec musí svoji hru posouvat dopředu, prohrává o 2 góly, ale teď ještě poslední pauza na čištění ledu v rámci třetí třetiny.

Hudebně se tady v Liberci dostáváme mnoho let nazpět, jak můžete slyšet. Během té chvíle, co jsem nemluvil, při končící pauze na čištění ledu. Teď ale to podstatné. Jsme tady kvůli sportu 2 minuty a 49 sekund před koncem třetí třetiny. Liberec prohrává s Kladnem 1-3 v Hozeno. Liberečtí vyhráli buly ve středním pásmu. Rychlovský dělá kličku na střed u červené, nahazuje do pásma, kam směřuje Najmana. Kváča jde z branky 2 minuty a 40 sekund před koncem třetí třetiny. Kempný může vyhodit, ale dělá to k modré čáře. Tam je Forman, který backendem posouvá dopředu, jenže u červené zasáhl Filipy nahození, které se dostává kam? Do ochranné sítě nejspíš. Bude se vhazovat. Teď je otázkou, kde, protože to mohlo působit tak, že Kotouč zasáhl rozhodčího. Tak asi ne. Buly v útočném pásmu Liberce, který má na ledě 6 borců. Kváča na střídačce. 2:28, to je čas, který má Liberec na korekci skóre. Kladno vede 3:1 pod Ještědem. Důležité vhazování, na které jde Adam Najman. Proti bude v kladenských barvách Filip Přikryl. To vše po levé ruce golmana Pavláta. Hozeno, kladenští vyhrávají čistě. Puk za vlastní branku, kde je první Klíma. Ometl Kotouč k modré. Šimek zastavil, ale Marcel posunul Kotouč. Ne, Přikryl, posunul Kotouč do středního pásma. Najmanova žabička a nahození do pásma. Kempný to celé zbrzdil Liberci, ale Najmanovi to nemusí vadit. Má puk Kempný teď s pukem a může ho dát přes všechny čáry do prázdné branky vedle. Nějaký půl metr Michal Kempný měl poměrně dost času na to zamířit, ale asi nevěděl, kolik borců má na zádech. 2:07. Zbývá do konce. Liberec Kladno 1-3. Kempný pálil k pravé tyči. No pálil. Vyhodil. Nějaký půl metr mohl chybět. Teď další buly Liberce, který je v 6 bez brankáře. Prohrává 1-3. Navazování Tomáš Filipy. Zkušený to borec v libereckém dresu. Buly ale znovu vyhrává Kladno. Brance Jandus posouvá Kotouč na tribunu asi přímo a tak Liberec bude hrát 6-4. Puk se totiž Martinu Jandusovi postavil na čepel holé, takzvaně na placku, nebo na ledě stál na hraně, ale měl ho přímo na lopatě a chtěl ho vyhodit o plexisklo, jenže zamířil přesně na tribunu. A tak je tu dohromady v součtu celého zápasu třetí vyloučení, druhé na kladenské straně. To jedno liberecké kladenští dokázali využít zásluhou Konečného, který je aktuálně rozdílovým střelcem. Oddechový čas pro Liberec, to se dá pochopit, 2 minuty a 2 sekundy před koncem třetí třetiny. Navíc Liberec s odvolaným golmanem, Kladno ve čtyřech s vyloučeným Jandusem, ale ten rozdíl je dvougólový. Pokud se Liberci rychle povede využít přesilovka, tak přeci ještě jen mnoho času zbývá v hokeji. Tak určitě na ledě zůstane Radim Šimek. Domácí kapitán nesmí chybět na modré čáře. K vazování se blíží Najman. Také Lenz s Rychlovským, Sandberg, Šimek. Kladenčtí posílají na vhazování Konečného a také obranářského psa Formana. Na závěr Liberec vyhrává buly čistě. Kváča znovu odjíždí z branky, ještě to raději pojistili Liberečtí a nový muž na ledě je Tomáš Filipy. Rychlovský na pravém kruhu, Filipy také s pukem. Puk na modré, Rychlovský na modré uprostřed. Dává Filipy mu do úhlu, ten pálí, Pavlát posunul branku při svém zákroku. Zdálo se, jako by chtěl pokračovat, protože vracel branku, ale nepovedlo se mu to úplně. Branka teď stojí na tom černém kolíku, který je ale povylezlý trochu a ohnutý, takže branka opravdu nebyla ve svém ideálním postavení. Čas se dostal do 59. minuty, konkrétně 1 minutu a 45 sekund. Ještě se bude hrát ve třetí třetině, což je v podstatě stejný čas Jandusova trestu, který putoval na trestnou v čase 2:02 před koncem. Liberec prohrává 1-3, hraje v 6 proti 4 kladenským. Najman na vhazování. Buly, řekněme, remízové. Kotouč končí v levém rohu a má ho Liberec. Šimek na modré čáře uprostřed. Šimek dává doleva na Sandberga, ten zpracoval. A liberečtí utahují tu kladenskou čtveřici. Rána od modré, Šimek doprostřed, Pavlát kryje. 1 minuta 29 sekund před koncem třetí třetiny.
Řekneme to také krátce posluchačům digitální stanice Radiožurnál Sport. To bude opravdu telegraficky z předávkou do Českých Budějovic. A pak závěr zápasu tady v Liberci. Vazování ještě před zpravodajským vstupem, tak abychom o nic nepřišli. Liberec dál v útočném pásmu. 1.29 dokonce vyhrané boli čistě, ale puk výjíždí do středního pásma. Rychlovský musí k obrané modré čáře až mezi vlastní kruhy. Kotouč se mu postavil na hranu a musí ho zpracovávat. Filipy jede středem kluzištěm, minuta a čtvrt zbývá. Filipy přes levou stranu posouvá Kotouč do útočného pásma. Filipy za brankou přihrává k tyči a Pavlát znovu kryje. Najman za brankou. Minutu a 5 sekund před koncem třetí třetiny vede Kladno 3-1, Liberec v 6, Kladno v oslabení. Z Liberce se přesouváme do Českých Budějovic, kde hraje Olomouc za Martinem Charvátem. Liberec dál s pukem, branka nepadla, 50 sekund, rána od modré, sražená do ochranné sítě, přerušeno. Pavlát ukazuje rozhodčím, že ten kotouč zamířil do ochranné sítě a Rychlovský zhluboka oddechuje, stejně jako dalšího spoluhráči, kteří zůstávají v závěru zápasu na ledě. Ještě 48 sekund má Liberec na teď už troufnu si říct senzaci. 2 góly je přeci jen poměrně hodně. Najman na dalším důležitém vazování, Liberec dál v 6, Kladno dál ve 4. Najman ale Buli teď co? Prohrává a Oyamaki posílá o mantinel Kotouč přes všechny čáry na zakázané uvolnění. To není samozřejmě, protože Jandus je na trasné lavici a tak Kladno může vyhazovat, jak si zamane. V závěru zápasu posledních 33.

1. Kladenští vedli už 3-0, Liberec korigoval, teď to řekneme i na radiožurnálu Sport. Kladno vyhrálo 3-1 v Liberci, liberečtí nedokázali využít závěrečnou přesilovku a ten tlak, byť byl velký ve třetí třetině, dokázal Liberec přetavit jen v gól Jakuba Rychlovského a tak Kladno vítězí i ve třetím zápase v sezóně, naopak Liberec na úvodní vítězství čeká. Takže konečný výsledek, Kladno vítězí v Liberci 3-1. Hezký večer ze severu Čech. Tolik náš internetový přenos, naladit si nás můžete samozřejmě ze všech extraligových zápasů v této celé sezóně. Tak brzy zase naslyšenou, loučí se František Kuna, hezký večer.

0: dneška, jak extrémně náročný to třeba je.
1: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku rychlou na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
0: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského přeboru, ale...
2: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama jo, prostě
0: utíkali, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty. Byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal. Jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekeli, je velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
1: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
2: Já bych ještě zůstal.
1: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platil jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
2: Já jsem si s sebou vozil mouku na chleba.
1: No, vajíčka, mlíko, brambory.
0: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
1: Ne, to my máme taky brambory dost, tak máš taky brambory, já si oděkuju. Ne?
2: Já ne.
1: Aha. Tam mám tak to Kamil musí příště přivést.
0: Tak si to budu do příště pamatovat.
1: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dál i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
3: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babniš, který postupoval sám, a Radim Göny, který pálil nad. U hostů se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussií Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
1: To byl Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
0: Já si to pamatuju živě.
2: A celý.
0: Jako kluk jsem, že jo, kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga a já vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák. Já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si. A tenkrát se hrál Inter Toto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uličný, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? Já na něj koukal a říká, že tady žrát, jo? A já říkám, pane Uličný, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy. A bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. To, pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím,
2: celkem
0: že...
2: Celkem solidní úvod do kariéry.
0: Celkem solidní úvod, no.
2: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví. Samozřejmě na nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balon a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začal křičet a říká takovou tou slovenštinou, říká, jak můžeš uhnout, však taky někdy budeš hrát. A já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak sledem různých náhod najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy, nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku, že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, to a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo, a za 14 dní tak jak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný, no, prostě jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít, no a když to přijde, musíš být připravený.
0: Musíš být připravený a rady. Já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích a šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe a on se rozběhl a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích a on mi říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, to.
1: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenou, co říkal tehdy potom postupu přes BFLB v Intertoto Cupu.
4: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže superlativech.
1: V superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
2: Byl ještě.
0: Já myslím, že ne. Já jsem
2: si přišel vlastně potom. No. Tom titulu.
1: No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
0: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický. Že jo, Hubně a obrovský talent, pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo tenkrát pro mě, to byl úplně splněný sen. Já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo. A já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
2: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
1: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde. Host desítky Pavla Horváta. Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize. Prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
3: Liberec vede 2-1. Teď Pavel Horvát minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil. Co teď? Panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek Dočkal už je za vápnem. Dlouhý rozběh, Bořek Dočkal vedle. Spartané jsou v loučku. Nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu. Rozebíhá se a dává gól. Spartané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
1: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
2: Finále
1: proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála, a tehdy to byly tři triumfy za sebou, ty s nich pamatuješ dva vlastně. Ale přece jenom možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
2: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas, nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
0: Úplně první.
2: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích si kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, už jsem byl starý.
0: Musel být nervózní z tebe, víš, určitě.
2: Já nevím, to nevím, byl si nervózní. Snad,
0: já
2: ne?
0: Jsem se strašně těšil na ten zápas, pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to bylo takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gol, že jsme tam jakoby vyhráli.
2: 2-0, že jsme tam vyhráli.
1: A Slepička Vacek.
2: No, vidíš.
0: A bylo to jako úžasný začátek, že? A myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že do té sestavy nějak.
2: Jo, zase vidíš kluka, vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít, že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkávali ke konci té kariéry několikrát a vlastně si viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
0: Bohužel.
2: Ne, ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
0: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo? Vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Řepkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo? Než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
2: Překáží.
0: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo? Protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
1: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce pamatujete si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. Ono se to rýmovalo snad.
0: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto úžasný.
1: A co na vás
0: úžasný.
1: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
0: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
2: Jsem si taky získal.
1: No, tak nejdřív jednou mincí a pak tu druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
2: Jeho vlasy kadeřavé.
0: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, a vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
2: No, děkuju. No.
1: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil se leco pamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
5: Tlak je, ale zatím žádná branka. Co tomu chybí?
6: Gol, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
1: No, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským a už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé takhle zpětně, že jo?
0: Ne, to občas mi to pouštějí, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
1: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když se to takhle říká.
2: No, to... ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
1: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0.
0: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani no, nevím jasně, proč, no. A najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no, fakt naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali

0: Už proti hráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
1: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop. Ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už rozstává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minutě. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petržela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
0: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
2: No tak já jsem, že jo, no to je, ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní. Jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem že, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se
3: dostal...
2: Kolik bylo? 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
0: určitě.
2: Já jsem se vrátil a opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo? Bylo to hrozně hodně těžký, že jo? Kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě ta Sparta neodpouští jakoby chyby a já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas. Jakoby.
3: To, no.
0: Tohle nám říkal, když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA a vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
4: je. No, tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si stálo těch šancí víc, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dál, abys byl připravený, no.
0: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
4: To finále.
0: No, jste hrál v Edenu tehdy?
4: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takovej trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotovej, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
0: To jsme nevytahovali.
4: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě...
2: No tyhle emoce se nedají ničím nasimulovat, ničím jako nahradit, natrénovat.
4: Jako těžký, jako no, ale vlastně myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou vyhraješ, jednou prohraješ.

0: penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
1: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
0: Si, my všeteční novináři jsme se chtěli ne, doptat. Tak tohle je jo, vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci.
2: Ne, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
0: 2014.
2: Bylo, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc, jako víc míň. Hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, to je hygienismus váš mediální.
0: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam prostě, trošku chránili ty spoluhráče jako ze zkušenosti.
3: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord z těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslejí kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak, jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
2: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
0: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
3: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel po tom slibném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu.
2: A já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
3: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
2: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě.
3: Ano,
2: okay.
3: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou. Tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale...
0: Tak o tom nemusíme mluvit.
3: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo, no. Ale k tomu Bielefeldu, úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, od trenéra, mě to tenkrát hodně jako zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty. Po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty. No.
2: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
3: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tém věku, co jsem byl, tak je to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten
2: a začal
3: stres.
2: Začal si trénovat a znova, jo?
3: A znova se mi to stalo, no.
2: Na tom samém místě.
3: Musel jsem pak na operaci, pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Fartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
0: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky únavovou zlomeninu zahnartně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
3: No, a mě tím, jak se to stalo znova, tak mě to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
2: Já bych jenom chtěl říct, Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají únavový zlomeniny na nohách.
0: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří. Ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
3: To jsem byl přesně.
0: A Kamil Vacek se tam nedostal. No.
3: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo. My jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
0: A to jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo, ale on se prosadil tady a pamatujem si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak ušel jsem do Itálie. Co jazyky a Kamil Vacek?
3: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou nohou. Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu. No. A potom v Itálii, no, jako...
0: Co ta Itálie?
3: Co ta Itálie? Ta italština je úžasná, že jo, to je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazují ty slova jinýma slovama, docela mě to bavilo do dneška, jako... Asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale je, když někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
0: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, proč mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
2: Já mám jednu úplnou tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, eh?
0: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako čeština, tam vyměníte ty slova, tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne, jo, tam asi ten směr je
2: to
0: jako...
2: Vyměníš taky slovo.
0: A tam jako nějaká obrázky.
3: A v němčině ten slovosled je trošku jiný, že jo, a takový, a je to trošku složitější, ale ta italština byla super.
0: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl ještě.
3: Ale tak většinou už tenkrát, že jo, ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude, a to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
0: Pak jste tedy získal ten titul se Spartou, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně je v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
3: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
0: Ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
3: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně zbankrotoval a proto teďko jako vlastně ta značka vzniká znova a postupují zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub. Já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský business, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. Já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že jo, s AC Milan, na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco, to ty, on už tolik neběhá, to už jako tolik nebraňte a tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly a neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný a to jsou taky zážitky, co člověk jako, ne, no, jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
2: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
3: Ne, kamarád? Bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večerze, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
0: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to zajistila jazyka, možná
2: a to proto nemuselo je úplně přes noc.
3: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily 2, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na ligy, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže
0: a to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
3: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská, jako, taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
0: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Gliwice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
3: Ano.
0: Takže zde je Šťastný, jak jste si nesedli teda?
3: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
2: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
3: Úžasný a hlavně jako překvapení, jo, protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo. A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovský pyšný na to, na ten svůj fotbal. Obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony. Oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evro se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený. Nádherný, jo. Prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že myslím, že 4násobně, ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Wisla Kraków, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Gliwicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
2: To je zajímavý, no.
0: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to brali jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
3: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráči, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás, no.
2: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. V tom staďáku
3: nádherný.
2: Pak všetně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně. To je to,
3: ale já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách, já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí na náměstí jako koukat na to, jak prezentují jako tým. Jako...
0: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášený i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
3: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil, i proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty, no ale hold, ten život to takhle chtěl, ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažmá, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska. Narodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulensten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United a já jo, opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal a byl to obrovská škola života.
0: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna, ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
3: tenkrát,
0: kolem?
3: Říkám, tenkrát to byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 000 lidí, stadion úplně úžasný a oni mají 18 000 pernamentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás. Jo? A to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen. Jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem. Tyjo, a my říkali, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci. Že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety. Takže to mě jako zarazilo.
2: To je možná lepší upozornit na to.
0: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista? Cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi to tam?
2: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky, Schengen, jestli tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval a v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
0: v Izraeli se to asi taky nebyl.
2: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jedinej nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli, už byli uzdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, tyjo, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
0: Jo. Ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních možná?
3: My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo, a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k mrtvýmu moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my to opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
2: A tam se skoupal v mrtvém moři.
3: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, že mám knížku, jak jsou ty fotky, takže zkoušeli úplně vlastně všechno.
0: Zdá zpívat, že vás to nepustí dolů. Jako.
3: No opravdu to je, jako, tak funguje, to, je, jako, to se nedá popsat ten pocit. No.
2: A i pro jako, ty těžší lidi, myslíš?
0: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko. V tom Dánsku, v Odense jenom, tam to nebylo na dlouho úplně.
3: Nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech pět cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo a on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně zvláštní
2: půlrok. A vy jste to na.
3: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
0: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gol ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
3: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostily naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gol, což je on je velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mě hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci moji dva, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
0: No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
2: Myslíte, tak já si zbyde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
3: Já doufám.
2: Dobře. Takže podojil bys? V
3: asi ne. Ne, asi ne.
0: Ale pomalu?
3: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
2: To už není ono.
0: Tak my jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně ručo.
2: Jo.
0: Dobře, a na traktoru teda?
3: Hele, taky bych to nezvládl, on to je taková iluze, ale ty traktory to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
2: No, drž se svého kopita, ševče.
0: A ještě mě řekněte, týždně bývají dřív už, co? Jak se říkalo, požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No než jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června.
3: Co? Je to, ta příroda se mění, no.
0: Dobře.
2: Mě se neptej na ží.
0: Dobře, tak pauza
2: na. Já už u Turka byl.
0: Jak to říká, Pavla se zvá na ten masný skot pak, někdy ve volné chvilce.
2: No, já nejsem masný skot, no uvidím.
0: No, tak, já myslím, jakože řeznictví, víš. Poděkujeme jako Kamilu Vackovi, že tady s námi byl desíce.
3: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
0: My děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
2: No tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
0: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
3: Děkuju moc.
2: Hezký den.
0: Krásný den.
4: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
5: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte Hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
4: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Fotbalisté Slavie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 bodů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Je pondělí 21. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaní, která skutečně přijme, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCEUS atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Vládní kabinet dnes bude řešit i další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto už dřív řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
6: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. A sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
7: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná dílenka v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Skončily volby do ruské státní domy, sečtená je zatím asi 1/5 hlasů a vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina. Podle předběžných výsledků strana získala 57% hlasů. A druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
8: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Radiožurnál.
1: Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Sejít se mají tento týden v New Yorku, který hostí Valné shromáždění OSN.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
10: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Božím daru začal v neděli v podvečer Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Celý tento týden si návštěvníci můžou na české i německé straně hor vybrat z 650 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií. Podle informací destinační agentury Krušnohoří se prodalo už přibližně 13 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
11: Vidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
12: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
13: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
12: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
13: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
12: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté pražské Slavie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. Fedenu rozhodl v nastavení zopakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
14: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Bylo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme repre pauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
1: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé v aktuální sezóně bodoval Zlín díky remíze 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2. Hokejisté Pardubic uspěli v Tipsport Extralize po druhé v řadě. Karlovy Vary porazili 5-2. Po třetí za sebou zvítězilo Kladno, tentokrát v Liberci 3-1. Kometa Brno přehrála Hradec Králové 3-1. České Budějovice vyhrály nad Olomoucí 3-2 a Vítkovice podlehly 2-3 Litvínovu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Zavřená D11 u Jiren a nehoda na dálnici u Holešova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované a trvají vždy kolem 20 minut. Už se začíná tvořit kolona. Pozor, před kolonou na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. A projíždíte opatrně a počítejte s pohybem lidí okolo. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku se stala nehoda u Holešova. U sjezdu na Holešov jich na 9. kilometru auto srazilo zvěř, doporučujeme zpomalit. Na D1 z Ostravy do Brna velmi opatrně před Přerovem. Na kilometru 285,5 stojí osobní auto, není nijak osvětlené. V Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského. Mezi Olšanskými hřbitovy směrem k nákladovému nádraží auto srazilo chodce, průjezd je omezený. A v Ostravě je zavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za D1 pracují na mostě, objíždí se přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A Tam čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem. S hosty si povídal ještě předtím, než se uzavřely volební místnosti v Německu i v Rusku.
16: Jak může stát podpořit připravenost obyvatel na krizové situace, před kterými varují i bezpečnostní služby? Rozhodnou volby v Berlíně a Mecklenburgsku také o budoucnosti německého kancléře z CDU Friedricha Merce. A kdo kontroluje online hlasování v Rusku, jak si Kreml zajišťuje, aby lidé přišli k volbám? Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce, řekl tento týden premiér Babiš z ANO potom, co polský premiér Donald Tusk uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Babiš o ukončení válečného konfliktu mluvil i na dnech NATO v Ostravě. Na otázku televize Prima, co může stát udělat pro zvýšení odolnosti občanů v krizových situacích, premiér řekl.
17: Bývalý ministr vnitra Rakušan měl nějakou příručku o tom, jak se mají chovat občané v krizích. My samozřejmě naše rezorty jako vnitro a obrana dělají tuhle prevenci. Tady jsme viděli, mají tady stánky a občané měli o to velký zájem. Ano, i vlastně děti a mladí lidé a tak dále. Takže ano, ale já říkám, že bylo by dobré konečně hlavně se soustředit na ukončení těch válek. Ne stále mluvit o válce, strašit lidi. Ano, ta hrozba je tady, ale je to odpovědnost světových lídrů, aby zabránili třetí světové válce.
16: Podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN by měl stát transparentně a férově o situaci komunikovat s veřejností a rozhodně by neměl rezignovat na boj s dezinformacemi a dalšími hybridními hrozbami. Ve vysílání je teď Barbora Wegrichtová, bezpečnostní konzultantka. Dobrý den.
18: Dobrý den.
16: Když mluvíme o krizových situacích, na které by měly být občané Česka připraveni, co si pod tím představit? Napadá mě třeba několikadenní blackout, ať už kvůli povodní nebo výbuchu, co dál?
18: Rozhodně, samozřejmě v kontextu aktuální bezpečnostní situace se nejvíce hovoří o válečném konfliktu, ale ty krizové situace mohou být velmi rozmanité. Může se jednat o různé formy kybernetických útoků, stejně tak přírodních katastrof a, jak již bylo zmíněno, i různé formy hybridních hrozeb ve formě třeba dezinformačních kampaní nebo spikleneckých teorií.
16: Podle průzkumu, který si nechalo udělat bývalé vedení ministerstva vnitra, se 74% občanů vůbec na krizové situace nepřipravuje. Jak tady může zapůsobit stát? Co může a měl by dělat?
18: Tak stát, a s tím já se stotožňuji, v podstatě s tím stanoviskem ministerstva vnitra by měl opravdu tyto situace reálně, otevřeně a hlavně upřímně komunikovat, aby právě se zabránilo tomu šíření strachu. Jakákoliv forma demonizace bude vést k tomu, že občané si budou vyhledávat nějaké alternativní informace na různých třeba pofidérních webových stránkách, sociálních sítích a podobně. Takže možná by bylo vhodné to téma opravdu nedémonizovat a takovou prevencí toho šíření strachu je vlastně dávat informace konkrétní. Ta připravenost vlastně občanů by měla směrovat do toho, aby ti občané měli vlastně podklady, stejně tak ty manuály, který zde byl zmíněn, to vydalo ministerstvo vnitra, jak by se měli chovat v případě, že by byl nějaký nedostatek potravin nebo například dočasný výpadek internetu, vody, elektřiny a podobně.
16: Když tedy mluvíme o připravenosti občanů na krizové situace, co to všechno zahrnuje? Protože ty hrozby se v čase také mění.
18: Pochopitelně první a taková zásadní věc je edukace, vzdělávání, která by měla být opravdu plošná, měla by se týkat celé vlastně široké veřejnosti. Začít by se mělo a ono už to vlastně dílčími způsoby funguje od základních a středních škol. Tou cílovou skupinou by měly být i pedagogové a samozřejmě další i třeba organizace, jako je neziskový sektor, soukromé firmy, dobrovolnické aktivity a podobně. Ta forma by měla být i řekněme, v charakteru praktických nácviků, prezentací vlastně reálných či simulovaných vlastně událostí, jak se v té krizi zachovat, co by bylo dobré udělat pro zdraví. Zahrnujete třeba i zdravotnické minimum. I informoval jsi o tom, jak funguje integrovaný záchranný systém a jak vlastně samotný občan může k tomu přispět.
16: No, má tedy stát v tuhle chvíli připraven nějaký program, který by byl zaměřený na zvyšování odolnosti obyvatel v krizových situacích?
18: Dlouhodobě vlastně v této situaci ministerstvo obrany má program přípravy občanů k obraně státu, který vlastně zahrnuje již zmiňované aspekty, kde se učí právě základy první pomoci, nějaké civilní ochranné nebo sebeobranné vlastně aktivity a stejně tak vlastně další věci připravuje ministerstvo vnitra nebo již připravilo. To je vlastně manuál, takový jako praktické doporučení, který byl vytvořen ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a který se právě soustředuje na takové informace, jak například edukovat ty domácnosti, jak se zachovat a jsou tam konkrétní a praktické vlastně typy, instrukce, jak se chovat například při zaznění sirén a jak si připravovat zásoby.
16: A to máte na mysli tu příručku 270 hodin, kterou
18: Ano.
16: No, přesně, takové programy má dobře propracované Finsko nebo Švédsko. Co je jejich součástí?
18: Já bych řekla za sebe, že zrovna ten skandinávský model Finsko, Švédsko a můžeme hovořit i o dalších státech Evropy, má velkou výhodu v tom, že vede k takovému konceptu komplexní opravdu bezpečnosti a řekněme takovému modelu totální obrany. To je právě případ Finska a konec konců Švédska a takovým hlavním benefitem je opravdu ten celospolečenský přístup, že ta bezpečnostní strategie v případě nějaké bezpečnostní hrozby nebo krizové situace reflektuje vlastně ten význam a kompetence všech vlastně občanů. Netýká se to jenom toho státního aparátu a té samosprávy a řekněme těch inkriminovaných složek, ale snaží se soustředit právě i na tu roli třeba soukromých služeb, dobrovolnických agentur, neziskového sektoru a jednotlivých občanů. Je to i na té infrastrukturální úrovni, aby byl zajištěn dostatečný množství zásob, potravin, případně léčiv, paliv a dalších záležitostí.
16: Bezpečnostní konzultantka Barbora Vigrichtová, děkuju vám. Naschledanou.
18: Naschledanou, krásné odpoledne.
16: V Rusku se od pátku konají volby do státní dumy dolní komory ruského parlamentu, první od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Šéfka tamní volební komise tvrdí, že systém online hlasování je pod masivním vnějším útokem, ale situace je prý pod kontrolou. Ministerstvo pro digitalizaci oznámilo, že zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačního vedení na ruském Dálném východě. Zdravím Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
19: Dobrý den.
16: Svůj hlas online odevzdal i Vladimír Putin. Proč to gesto, jak důležité je pro režim elektronické hlasování?
19: Já si myslím, že důležité není vůbec, že to slouží k odvedení pozornosti od těch fundamentálních problémů, s nimiž jsou ty pseudovolby zpěty. Takže my se teďka tady bavíme o tom, jestli docházelo k technickým výpadkům nebo ne. A nebavíme se o tom, že do těch voleb bylo nuceně zapojeno obyvatelstvo v řádech milionů osob na okupovaných územích Ukrajiny.
16: No, o tom bych se s vámi rád bavil, ale ještě přece jenom se doptám, co podle vás může znamenat to tvrzení Ely Pamfilové o hackerských snahách, aniž by upřesnila, kdo za údajnými útoky stojí. Jak se dá elektronické hlasování v ruských volbách zneužít?
19: My o tom nemáme žádné informace, takže nevím. Každopádně ten systém byl vypracován ruskou vládou, která momentálně se snaží sjednotit veškeré informační a elektronické toky v rámci centrálního systému, včetně státem podporovaných aplikací, takže předpokládám, že si to umějí ohlídat, jak potřebují. A co mělo znamenat to prohlášení paní Pamfilové, nevím, možná je to preemptivní dezinformace pro případ toho, že by se vyskytly nějaké problémy, tak by bylo možno ty problémy na někoho hodit, v tomto případě na nejmenované sabotéry, který se snaží jakoby narušit jakoby regulární proces toho, co my ten nazýváme volbami.
16: A jaké jsou v Rusku využívané možnosti manipulace výsledků voleb obecně?
19: Tak Tady to by bylo na dlouhou přednášku tohleto. Tady my se fokusujeme teď na ten volební den, na ten e-day, ale ty volby se samozřejmě dají ovlivnit poměrně zásadním způsobem v průběhu celého toho procesu a promítá se do nich celá řada faktorů, které nesouvisí s tím, že občan přijde k urnám a hypoteticky hodí hlasovací lístek do urny. Tady nejčastější způsob, abych odpověděl na vaši otázku, se týká široké palety nástrojů, toho, čemu se říká v ručině admin resource nebo administrativní resurs, to znamená, že ten celý systém je natolik pokřiven, že ať děláte, co chcete, tak vždy dospějete k tomu konkrétnímu výsledku. To znamená, je silně vychýlen ve prospěch vládnoucích kandidátů a vládnoucí strany, a to se týká všech aspektů voleb, které se do toho promítají, ať už informační prostor, zákony, toho, jak ty volby jsou takzvaně administrovány, včetně toho, kdo do nich je vůbec vpuštěn, sčítání samotného hlasu, obecně politického systému, přece jenom pořádat politické nebo svobodné a férové volby v systému, kde nesouhlas s vládou často končí nájemnou vraždou, je taky poměrně riziková záležitost, a poslední moment samozřejmě je fungování soudu, to znamená, když dojde na jakoukoliv domnělou nebo faktickou nesrovnalost, tak ty soudy to samozřejmě vyloží tak, že to nahrává tomu, komu jsou reálně podřízeny, a to je stávající vláda.
16: Jak si jednotliví gubernátoři zajišťují dostatečnou účast u voleb? Asi by nevypadalo pro režim dobře, kdyby k volbám nepřišla ani polovina voličů.
19: Tak těch způsobů je taky celá řada. První způsob jsou falzifikace, to znamená, že do těch, kdo hlasovali, zapíšete i ty, kteří se těch voleb vůbec nezúčastnili. Pak tady samozřejmě existuje fenomén toho, čemu se říká multiple voting, to znamená toho, že ty v ruštině ty velké vbrosy, to znamená, že můžete hodit do urny více než jeden hlasovací lístek, a pak tady samozřejmě probíhají mobilizační akce typu, že máte velký stát podnik, tak ti lidé jsou svázeni k těm volebním okrskům podnikovými autobusy a je pak musí třeba pomocí fotografie na mobilním telefonu doložit, že skutečně odevzdali ten správný hlas za toho správného kandidáta nebo za tu správnou stranu.
16: A jak probíhají volby na okupovaných územích?
19: Tak samozřejmě tady je to rozloženo do více radní, plus ta situace se výrazným způsobem liší místo od místa, protože v části okupovaných územích je zároveň zónou, kde jsou vedeny bezprostřední bojové operace. To znamená, tady i ta imitace nějakého spořádaného procesu je obtížná. Standardně smyslem těch dnešních voleb je do velké míry legitimizovat okupaci, legitimizovat válku. To znamená, ty volby mají dokreslit a podpořit ten obrázek, který se Kreml snaží prodat navenek. To znamená, že ta okupovaná území jsou součástí Ruska. To znamená, ta procedura se tam, kde to podmínky umožňují, o moc neliší od toho, jak ty volby probíhají jinde v Rusku. Právě proto, aby bylo vytvořeno to zdání toho, že Rusko je tady navždycky.
16: Jan Šír, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
19: Děkuju.
16: V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko, omlouvám se, na severovýchodě země začaly volby. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z červené radnice. Favority na výhru jsou podle průzkumu radikálně levicová strana Levice a konzervativní křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce. V Mecklenbursku, předním Pomořansku, o první místo soupeří strana Alternativa pro Německo a sociální demokracie. Hostem polední publicistiky je Lukáš Novotný, politolog z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
20: Dobrý den.
16: S ohledem na to, jak před dvěma týdny dopadly volby v Sasku-Anhaltsku, jakou pozici má v hlavním městě AfD?
20: No, v hlavním městě ta pozice je jiná, jako aktuálně to vypadá na třetí místo, i když si teda myslím, že 18% jako na to, že to je Berlín, velmi levicově, liberálně naladěn, tak i tam to může být velmi solidní výsledek a AfD soustředí tu svoji politickou sílu zejména vlastně na sídliště a do lidí vlastně na předměstí Berlína.
16: A jak to vypadá podle předvolebních průzkumů v Mecklenburgsku předním Pomořansku? Čím to, že zdá se sociální demokracie zemské premiérky Manuely Schwesigové v posledních týdnech dotáhla náskok Alternativy pro Německo?
20: Já fakt nevím, jak to tam vypadá. Ta země je malinká, vlastně v podstatě je to jedna z nejmenších spolkových zemí. A aktuálně tam jsou jak sociální demokraté, tak AfD zhruba na stejných nějakých 36-37%. Dopadnou to skutečně může všelijak. Ten volební boj je pro mě teda velmi zajímavý v tom, že vidím, že zatímco v Sasko-Anhaltsku Sven Schulze, tedy lídr CDU, opravdu nevěděl, jak na AfD zaútočit a nebýt jenom jako vlastně v defenzivě, tak Manuela Schwesig opravdu volí podle mě velmi zajímavou rétoriku, kdy upozorňuje na to, že AfD má velmi jako v programu velmi pokřivený pohled na ženy, na výchovu a vzdělávání. A poukazuje na to, že pokud budete volit AfD, tak opravdu prosím pěkně jdete co by ženy, co by rodiče proti zájmům AfD. To je něco, co jsme dosud v těch kampaních proti AfD neviděli, nebo jsme to viděli jenom velmi latentně zastoupeno.
16: V Berlíně žijí skoro 4 miliony obyvatel. Hlasovat o složení poslanecké sněmovny může 2,5 milionu. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci. Část z nich má občanství Evropské unie a může tedy volit zastupitele jednotlivých městských částí. Jak se na výsledku může podle vás odrazit, že poprvé mohou v Berlíně volit také 16-letí a 17-letí?
20: Myslím si, že tolik ne, protože pokud vím, tak těch 16 a 17 letých je nějakých 50 tisíc a v Berlíně půjde volit 2,5 milionu lidí. Takže myslím si, že to nemusí nutně nějak zásadně tím výsledkem zamíchat. Jakkoliv můžeme předpokládat, že přece jenom ta podpora mladých bude více koncentrovaná, bude více, řekněme, levicově radikální, protože pokud jste mladým člověkem a chcete se usídlit nebo si založit rodinu v Berlíně, fakticky nemáte na to, abyste tam si pronajal nějaký solidní byt nebo neskvůli i ho koupil. Takže je tady specifická fascinace zejména mladými lidmi stranou Die Linke, která po mém soudu si trochu zahrává s ohněm v tom smyslu, že v jejím programu je jako jeden z takových těch highlightů ochota vlastně, ona neříká znárodnit, ale jakoby ze společenštit byty. Tím chce právě dospět k tomu, aby cena bytů, které dneska vlastní velké společnosti, byla razantně snížena a chce tím vlastně jakoby otevřít ten trh jako víc pro mladé lidi. Je to něco, co v podstatě jako chápu v tom určitém zoufalství, že potom ti mladí lidé jdou, protože opravdu na ty ceny těch bytů nemají do jaké míry. Je tohleto udržitelná varianta, to je pak samozřejmě jakoby věc druhá. Samozřejmě podstatně zajímavější bude, jak výsledkem těch komunálních voleb v Berlíně zamává ten zhruba milion občanů EU, kteří opravdu tedy mohou volit, jak jste to sám říkal, vlastně jakoby své reprezentanty do městských částí.

0: zemských zemí, zemských voleb, pardon, nedostala do zemského sněmu této spolkové země, ale jakékoliv vlastně jiné, tak je katastrofa. A faktem tedy je, že kancléř si teď nechal trošku na sílu vynechat vyjádřit podporu 8 ministerských předsedů spolkových zemí, kde CDU má premiéry. Toho mělo nějakým způsobem posílit, ale určitě si myslím, že to bude velmi bouřlivé jednání toho prezidia, protože očekávám skutečně pro CDU výsledky velmi špatné, a to v důsledku toho, že se prostě kancléři Mercovi nedaří teď, abych tak řekl, odlehčovat lidem v případě těch narůstajících cen pohonných hmot, energií a dalších věcí.
1: Prosím už jenom v poslední půl minutě stručnou odpověď. Jak velká je pravděpodobnost, že se primátorkou Berlína stane Elif Eralpová, která má turecké kořeny?
0: Těžko říci, mohlo by se to stát. Já tam pozoruju i s velkým znepokojením to, jak tam Die Linke minimálně v části tedy vlastně těch politiků je i velmi antisemická. Jsem z toho tedy jaksi velmi znepokojen. Faktem je, že je lídrní té strany, a pokud Die Linke získá většinu společně se sociálními demokraty a zelenými, tak k tomu může dojít. Bude skutečně záležet na tom, jestli na prvním místě skončí Die Linke nebo CDU, protože ty dvě strany jsou zhruba na tom aktuálně stejně.
1: Politolog Lukáš Novotný, děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji.
2: A za námi repríza polední nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem. Teď už je pondělí 21. září na hodinách 12:30. Zprávy a Martin Matějka.
3: Státní rozpočet na příští rok má dnes schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun. Zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. Minulý týden to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila, dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. A v Loučce u Vizovic na Zlínsku slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Složili se na ní drobní dárce, vyšla přibližně na 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Sport. Fotbalová Slavia vede šance ligu o 3 body díky vítězství 2-1 nad Plzní. Sparta vyhrála 3-0 v Olomouci, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. Čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v 8. finále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D11 u Jirn a překážka na D3 za Táborem. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je stále zavřená u Jirn. Na 7. kilometru instalují nosníky, průjezd uzavírají vždy přibližně na 20 minut. Tvoří se kolona, brzděte přední opatrně. Na dálnici D3 spozorněte za Táborem ve směru do Prahy. Na 72. kilometru pojedete kolem porouchaného autobusu. Zabírá tam odstavní pruh. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě zeleně. Na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Na zadálnicí D1 pracují na mostě, objíždí se to přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.

0: Teplici postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
1: První minuty nového dne a první minuty nového týdne, je pondělí 21. září, 4 minuty po půl jedné, na úvod hudba Green Day.

0: Ten in the Rain a Mike Oldfield ve vysílání teď už pondělního ročního radiožurnálu. Často se u téhle písně zmiňuje jenom právě Mike Oldfield, ale měli bychom také jedním dechem dodat, že o vokály se postarala severoirská zpěvačka Cara Dillon. Za půl minuty bude 1:15. První téma nás dneska v noci vezme do východních Čech. Prošel válkou, dorazil na bleší trh, odcestoval za oceán a teď je zpátky na počátku svého téměř stoletého putování. Do muzea a galerie v Orlických horách, konkrétně v Rychnově nad Kněžnou, se vrátil cenný vojenský vak československého legionáře a vojenského důstojníka Františka Kinicha. Před lety ho na blešním trhu v Buštěhradu koupil americký sběratel a téměř 20 let ho měl doma, než na něm objevil Kinichovo jméno a poslal ho do Rychnovského muzea. Historici teď zkoumají jeho příběh.
1: Tak, takže odstraníme balicí papír a tady je ten samotný vak.
2: Vojenský vak, který po desítkách let putování skončil zpátky v Rychnově nad Kněžnou. Historik muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motl teď zkoumá, co všechno se z něj dá vyčíst.
3: Tady jsou vlastně dvě vnitřní kapsy a zde je vlastně podpis Františka Kinicha nebo jeho vlastně označení pis Kinich František Rychnov nad Kněžnou.
2: Podpis je jedním z vodítek, podle kterých historik skládá příběh vojenského vaku. Ten patřil československému majorovi Františku Kinichovi.
3: Takže s největší pravděpodobností ho používal i při službě tady v Rychnově nad Kněžnou, když byl velitelem vlastně obrany hraničního úseku.
2: Kinich si podle historiků vzal vak sebou i do německého vězení.
3: Máme tady vlastně označení dvoje z německé věznice v Grafentoně.
2: Dokládají to dvě razítka na jeho povrchu.
3: Ale vzhledem k tomu, že na těch razítkách jsou dvě různá písma a ta věznice je označována trošku jinak, tak můžeme uvažovat o tom, že navštívil tuto věznici dvakrát, ale je to pouze hypotéza, která zatím čeká na ověření.
2: Jeho osobní předmět se teď po desítkách let vrátil zpátky do podhůří Orlických hor. Přicestoval ze Spojených států amerických. Dale Bessel z americké Alabamy ho před lety koupil na bleším trhu v Buštěhradu. Pak ho nechal téměř 20 let doma. Vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: A vlastně až nyní po 20 letech ten vak otevřel, podíval se dovnitř, začal ho více zkoumat a objevil tam právě ten přípis, že ten vak by měl být věnovaný majoru Kinichovi.
2: Začal proto pátrat po Kinichovi. Narazil i na informace o pamětní desce a muzeum oslovil s nabídkou, že vak věnuje do jeho sbírek. Vak teď čeká konzervátorské ošetření a potom skončí v depozitáři. Muzeum ho ale chce v budoucnu také vystavit.
4: Poměrně hezky ilustruje podstatnou část života majora Kinicha, protože ten vak byl jeho souputníkem v době, kdy působil v československé armádě, ale neopustil ho ani v době druhé světové války a nakonec s ním putoval právě i do toho zajateckého tábora.
2: Příběh vaku ale ještě není uzavřený. Historici teď budou dál pátrat po tom, co znamenají dvě různě provedená razítka německé věznice a co všechno může osobní předmět Františka Kinicha ještě prozradit. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

byla skupina Europe. Za 4 minuty bude 1 hodina v noci. Zdravím vás z Radiožurnálu taky na D11. Dálnice byla z Prahy do Hradce Králové na 7. kilometru uzavřená, teď už je to ale volně průjezdné a kolona se rozjela. Jak se jede vám? Volejte dispečink Zelené vlny 800 553 553. Zelená vlna, další ve zprávách.

0: První 60-minutovka Nového dne skoro za námi. Tohle byl Bryan Adams ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli třeba Miley Cyrus. Radiožurnál, 1 hodina. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády. Do sněmu v Mecklenburgsku před ním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Hokejisté Kladna porazili domácí Liberec a v extralize vyhráli i po třetí. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. A pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. A to kritizuje třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
3: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo, získala 38,2% hlasů. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala a zůstala pod 5% hranicí. A to se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Avarej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
4: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo. Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: V Rusku skončily volby do volní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina s více než 57% hlasů. Zatím je sečtená pětina hlasů. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří s Ukrajinou. Cyklisti a pěší můžou využívat novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 miliony korun. Sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka.
5: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
1: Sport. Hokejisté Kladna slaví třetí vítězství v Tip Sport extralize v řadě. Ve třetím kole vyhráli 3-1 v Liberci. Uspěla taky brněnská Kometa, která stejným poměrem porazila Hradec Králové. A východočeši prohráli po druhé za sebou. Navíc v těchto dvou utkáních vstřelili jen jednu branku. Mluví o tom asistent trenéra Hradce Králové Petr Koukal.
6: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě v obruslení, v obojovnosti a o nějakém tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
1: V ostatních nedělních duelech hokejové extraligy Pardubice zvítězily nad Karlovými Vary 5-2 a České Budějovice přehrály Olomouc 3-2 a Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D11 u Jirn i Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je teď opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru pracuje těžká technika, je tam vidět velký jeřáb.
8: Tak ještě pořád to jakoby zavírají. Dost to zastavili a překládají nějaký ty nosníky.
7: Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut, tvoří se opět kolona, tak brzděte před ní opatrně. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu čekejte překážku za Táborem. Na 72. kilometru stojí autobus, má poruchu a blokuje tam odstavný pruh. V Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby a pracují tam na mostě až do 3 ráno, počítejte s objížďkou. A na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských Lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Tak v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. A v severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: A posloucháte nás během nedělně pondělní noci, teď už 6,5 minuty po jedné hodině. Zprávy za námi, kdykoliv taky na irozhlas.cz. No a v našem vysílání další reportáž. V Česku se totiž šíří další nepůvodní druh Opuncie hnědoostrá. Kaktus s červenými jedlými plody do naší přírody nepatří, ale daří se mu třeba na Pálavě, kde vytlačuje některé místní rostliny. Ochranáři ho proto vytrhávají. A vy o tom uslyšíte v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na pálavě a vytlačuje tam třeba volně rostoucí kosatce nebo violky. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadím a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré celý ten trs.
2: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářické rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině, Sklentnice, Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu a tohle byla novinka od skupiny Codeline. Za chvíli bude půl druhé. Často se mu přezdívá zapomenutý premiér, v Dolní Rovni si ale na svého slavného rodáka a významného prvorepublikového politika Františka Udržala vzpomínají velmi dobře. U příležitosti 160. výročí od jeho narození tam uspořádali celodenní program s průvodem, výstavou i debatami. Akce se účastnili i malí reportéři z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Přivezli sebou taky jednu vzácnou nahrávku z rozhlasového archivu.
1: V prvním semestru páté třídy jsem vážně onemocněl. Zůstal jsem 2 roky na rodném statku. Doma jsem byl přidržován k dohledu při polním hospodářství.
2: Čekala jsem, že tady bude jenom 1 budova, ale těch budov je tady asi 5, když se koukám z jednoho místa.
3: Je tady vlastně všechno, co by na správném statku mělo být. Jsou tady zvířata, sýpka, žebříky.
4: Všechny jsou to baráky postavený z cihel, ačkoliv některý už nemají omítku, ale furt jsou funkční a předtím jsme tady viděli přebíhat ovce.
5: Tady tohle za těma stromama, to je právě ta Udržalova vila, kde tedy pan Udržal bydlel.
2: Postatku nás provádí pan Jiří Meloun.
5: Kde mimochodem taky byl několikrát na návštěvě i prezident Masaryk, byl i tady v tomhle altánku.
3: To je ten, jak tam Udržal psal ty své projevy?
5: Ano, ano, máme tam nějakou fotku, nevím, co přesně psal, ale ano, máme ho vyfoceného, jak tam pracuje s nějakými písemnostmi.
1: Po návratu do Čech zřídil jsem na statku v Dolní Rovni semenářství. Chtěl se výhradně věnovat jen kultuře řepových semen.
6: Na 160. výročí Františka Udržala přijela i jeho vnučka Anna Bekárková.
7: Když já jsem byla malá, tak to skutečně ten dědeček pořád tam existoval a víceméně se tvrdí, že to byl on, kdo přiměl prezidenta Masaryka, že teda taky ve svém stáří začal jezdit na tom Hektorovi a často je vidět, jak někde sedějí na tom koni a jsou tam na těch fotkách spolu.

0: které tam byly šťastně šířeny vynikajícími sokolskými pracovníky.
1: V rovinské sokolovně se nachází taková velká opona, která zobrazuje hodně faktorů života Františka Udržala. A je tu například právě ten sokol, který oře.
2: Jak tady funguje rovenský sokol? Ptáme se starosty místních cvičenců Jana Kopřivy.
3: Za dob Františka Udržala to bylo hlavně cvičení, ale po revoluci jsme se museli přizpůsobit moderní době, proto tady jsou fotbalisti, florbalisti a teď se znovu vrací to cvičení, všestranost, takže se to vrací zpátky tam, kde ten sokol původně byl.
0: Nemohl jsem se smířit i s popularizováním vlastních životopisních údajů rádi. Ale po vysvětlení přece vyhovuju přání Československého rozhlasu.
1: Z Dolní Rovně,
2: Dismančata, Radio Žáv.

0: s Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 1:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Konkrétní kroky ale uvést nechtěl. Cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru 50 korunám za litr. Benzín stojí zhruba o 5 korun méně. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu a nafty. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí spochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. Od roku 2014 do roku 2024 klesl počet incidentů o více než třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Naopak nejmenší míra byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. A v chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina původem ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři proto z chráněných území odstraňují.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu pomohl k vítězství 2-0 nad Lipskem a Bayer si tak připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce pátý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavírky na D11 Ujern a nehoda u Mělníku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď Ujern průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky. A průjezd zastavují podle potřeby vždy přibližně na 20 minut. Kolona se teď rychle rozjela. U Mělníku opatrně na silnici 16 do Mladé Boleslavy mezi Malým Újezdem a Byšicemi. V lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Průjezd je omezený. V Ostravě je uzavřena Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálniční křižovatkou pracují na mostě. Tam objížďka vede přes Svinov. A u Jánských Lázní na Trutnovsku neprojedete po silnici 297 do Černého dolu. V zatáčce se srazilo auto s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefle.
2: Pokračuje hudbou 4:04. Michal Hruza, Klára Vitisková.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Lenny Kravitz ve vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 14:45. Evropská unie představí v říjnu plány na zvýšení klimatické odolnosti, včetně plánu pro vlny veder. Je to reakce na horké a suché léto, během kterého kvůli extrémnímu počasí zemřelo napříč Evropou přes 35 tisíc lidí. Materiální škody pak jdou do miliard. Přípravu takzvaného rámce pro klimatickou odolnost oznámila v posledním týdnu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Právě slovo odolnost se v poslední době v souvislosti s ochranou klimatu objevuje stále častěji.
1: We will present a new framework for climate resilience.
2: Zvýšit klimatickou odolnost zemí Evropské unie znamená podle Ursuly von der Leyenové připravit systém včasného varování pro vlny veder, investovat do vývoje plodin, co lépe snášejí sucho, stavět infrastrukturu pro mnohem teplejší svět s většími extrémy v počasí, nebo zajistit lepší možnosti pojištění, protože to komerční kryje jen asi čtvrtinu škod ze sucha, požáru či povodní v Unii.
3: My chceme nastavit evropský společný rámec pro klimatickou odolnost, zakotvit nějaké obecné principy, jako je vlastnictví rizik, jako je povinnost zohledňovat rizika při rozhodování o investicích.
2: I to obsahuje připravovaný dokument podle zástupce ředitele unijní klimatické politiky Jana Dusíka. Evropská komise v něm taky zveřejní seznam stovky nejzranitelnějších oblastí s plánem, jak jim s adaptací na změnu klimatu pomoci.
3: Tenhle návrh představíme v říjnu a už jsme měli několik diskuzí s členskými státy a cítíme tam poměrně velkou míru shody na tom, že je potřeba s tím něco dělat, mimo jiné s ohledem na to, jak proběhlo letošní léto v Evropě.
4: Odolnost je příběh o tom, jak jako zvládnout ty problémy, které jsou kolem nás, zvládnout to jako důstojně a tak, aby se v tom dalo žít jako i v těch příštích letech.
2: Říká psycholog Jan Krajhansl z Institutu 2050, který teď během pražského klimatického týdne představil volně přístupnou komunikační příručku do nejisté doby nazvanou právě odolnost.
4: Odolnost je pro mě to, že i když se budou v příštích letech bohužel nevyhnutelně zvyšovat třeba průměrné teploty v České republice, takže bude ta česká krajina zmírňovat vlastně to sucho, který bude přicházet. Budeme se snažit udržet co nejvíc vody ve studních, v potocích, v řekách. Budeme se snažit udržet nějakou zemědělskou produkci na půdě středoevropský, kterou máme, a stejně tak vlastně jde o to jako pečovat nějak jako o zdraví lesů.
2: Odolnost je ovšem otázkou nejen adaptace, ale i snižování emisí skleníkových plynů, říká pro Český rozhlas během své návštěvy pražského klimatického týdne bývalá eurokomisařka pro klima Danka Conny Hedegaardová.
5: The agricultural harvest output from France this year will drop 8%.
6: Například zemědělská produkce Francie má letos klesnout o 8%. Dovedete si představit ty společenské dopady. Je politicky lákavé snažit se to dotovat a pomoc je potřeba, ale než pořád dokola vyplácet kompenzace, dává z dlouhodobého hlediska větší smysl a je v zájmu Evropy zvládnout přechod k nízkoemisnímu hospodářství. I kvůli té často zmiňované konkurenceschopnosti evropských firem. Bolestí Evropy jsou drahé energie. A vidíte, co se teď děje. Máme velmi, velmi vysoké ceny dovážených fosilních paliv.
2: Česká vláda aspoň retoricky i některými dotačními programy adaptaci na změnu klimatu podporuje, byť i v tomto ohledu čelí kritice ekologických organizací. Ovšem snižování emisí skleníkových plynů vládní představitelé opakovaně označují za zelené šílenství. Přesto na evropské úrovni i Česko právě teď vyjednává o praktické podobě toho, jak by měly unijní země snižovat emise do roku 2040.
3: Diskutujeme na pracovní úrovni. Teď jsem tady vlastně v Česku byl i na velké diskuzi se zástupci podnikatelů na hospodářské komoře, abychom vlastně ladili, jak nastavit tu budoucí evropskou klimatickou politiku.
2: Říká Jan Dusík z unijního ředitelství klimatické politiky. Nejen adaptaci, ale právě i snižování emisí považuje za nutnou součást práce na odolnosti české společnosti také Jan Krajhansl.
4: Jako může si někdo myslet, že Česká republika bude odolná, pokud bude dál závislá na fosilních palivech? Když vidíme to, co se děje v Hormuzu, emisní povolenky tady budou. A jak bude odolná třeba nějaká venkovská komunita, která nebude jako mířit třeba z hlediska zateplení nějakých jako místních obnovitelných zdrojů nebo nějaký komunitní energetiky k tomu, aby ty lidi byli schopni třeba zvládnout jako zvyšující se ceny u elektřiny, která je vyrobená z fosilních paliv, který nejenom, že jsou z nestabilních regionů, ale stejně tak vlastně zvyšují nejenom jako ceny pro koncový zákazníky, ale stejně tak jako třeba zhoršují konkurenceschopnost českých firm. Jako v Evropě.
2: Myslí si autor nové online komunikační příručky o ochraně klimatu, co by cestě ke společenské odolnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 2 hodiny v noci. Zprávy připravil a čte Martin Matějka.
4: Prezidenti Trump a Zelenský se dohodli na jednání v New Yorku. Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícím útokům vnitřní bezpečnost. Fotbalisté Slávie porazili v šancelize Plzeň, Sparta vyhrála v Olomouci. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil, ve městě se ale tento týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce proti Rusku. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
5: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a s hrozbou různých výpadků a útoků i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
4: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Před ruskými hybridními útoky v členských státech NATO varoval před několika dny polský premiér Donald Tusk. V reakci na to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila, dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech. A prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Dopravní podnik hlavního města provoz obnoví po opravě trati zhruba po 2 letech. Jednorázová jízdenka bude nově stát 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením.
2: Sport.
4: Fotbalisté Slávie mají v čele šance ligy 3bodový náskok díky vítězství 2-1 nad Plzní. Sparta vyhrála 3-0 v Olomouci a trenér týmu z Letné Brian Priske vysvětluje, co stojí za zlepšením Sparty.
6: Snažíme se sestavu co nejvíce ustálit. Je to logické a je důležité, že se stabilizovala výkonnost i nových hráčů, kteří se zapojili později. Aby náš tým mohl připomínat dobře fungující stroj, potřebujeme konzistentní výkonnost. A podle mě se nám to daří i tím, že se nám ustálila sestava, která v posledních 2 týdnech udělala velký herní progres. A v této kvalitě hry musíme pokračovat i dál.
4: Poprvé v nové sezóně nejvyšší fotbalové soutěže bodoval Zlín, který remizoval 1-1 v Jablonci, a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D11 u Jiren a omezení na D5 za Berounem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají vždy kolem 20 minut a začíná se tvořit kolona.